Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte předposlední díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. V 70. letech Karel Gott obdivoval britského zpěváka Tonyho Christieho a obohatil svůj tuzemský a německý repertoár několika jeho písněmi. Největším hitem Tonyho Christieho se v roce 1971 stala píseň Is This The Way To Amarillo. Karel se rozhodl jí naspívat s českým textem Zdeňka Rytíře Kvítek Mandragory, který mu ovšem zapomněl říct, že jeho text už naspívala Helena Vondráčková. Ta si totiž na suprafonu stihla dřív než Karel zajistit subnakladatelská práva k této písni. Navzdory tomu Karel zpíval Kvítek Mandragory na koncertech a uvedl ho v roce 1972 i ve svém minirecitálu v televizním pořadu Televarieté. Kvítek Mandragory se nakonec jmenoval i muzikál složený z písní Heleny Vondráčkové, který se dočkal své premiéry v pražském divadle Broadway v roce 2019.

Někdy v roce 2011 se Karel Gott vrátil z účinkování v jedné německé televizní show a hned po návratu mu volal do Pardubic. Pln nadšení mi řekl: Honzo, zapamatuj si název Il Volo. To je trio mladých italských tenoristů, kteří úžasně zpívají písničku Il Mondo. Věř mi, že o nich ještě hodně uslyšíme. Hned mi to docvaklo. Písničku Il Mondo s českým textem Jiřího Štajdla v máji naspíval Karel Gott už v roce 1966. Původně to byl velký hit italského zpěváka Jimmyho Fontány, kterému tuhle písničku zaranžoval sám Ennio Morricone a Fontána s ní dobil nejen kontinentální hitparády, ale i žebříčky v Latinské Americe. Hned jsem se začal zajímat, kde se chlapecké italské trio Il Volo vzalo. A dočetl jsem se, že tři teenageři soutěžili v roce 2009 v jedné italské televizní show, která se natáčela v italském Sanremo. A právě tam dostal režisér a autor této show Roberto Cenci doslova geniální nápad a hned ho taky uskutečnil. Spojil tři mladičké italské tenoristy, Gianluca Ginobleho, Piera Baroneho a Ignácia Boscheta v trio a chtěl, aby se kluci stali pokračovateli v 80. a 90. letech po celém světě nesmírně populárního tria Tři tenoři. Tvořili ho tenkrát Luciano Pavarotti, Placido Domingo a José Carreras. Kluci z tria Il Volo zpočátku zpívali popové písně, aby se k opeře nakonec přece jen dostali. Před 10 lety natočilo Il Volo album Note Magica, které bylo poctou třem tenorům a jeho nahrávání se jako zpěvák a dirigent zúčastnil sám Placido Domingo. My si teď ale poslechneme úplně první hit tria Il Volo, kterým se stala písnička Il Mondo.

Tak jak se vám italské nadžánrové trio Il Volo líbilo? Předpokládám, že jste se stali jeho fanoušky jako já. A pro úplnost dodávám, že Il Volo bude koncertovat v pražské O2 aréně už 18. října příštího roku. Už po čtvrté přiveze do Prahy kouzlo Itálie, sílu tří hlasů a výjimečný hudební zážitek, který spojuje klasiku s moderním citem. Il Volo nabídne průře svým repertoárem od klasických árií po filmové melodie. A já vám teď budu vyprávět o britském zpěvákovi Cliffovi Richardovi, nositeli řádu britského impéria, který byl v roce 1995 povýšen královnou Alžbětou II. Do rytířského stavu. Asi největším hitem Cliffa Richarda je popová píseň We Don't Talk Anymore, kterou si teď ale poslechneme v interpretaci Karla Gotta. Textař Eda Kretschmar svůj text nazval To jsou fámy.

Jednou z nejkrásnějších písní, kterou kdy naspíval Peter Pan britské populární hudby Cliff Richard, je rozhodně poproková balada Miss You Nights z roku 1975. Poprvé vyšla na Richardově singlu, který měl entablovat Elvise z Albionu jako rockového zpěváka. O tom, jak se tahle písnička vryla nejen do srdce jejího interpreta, ale i do srdcí jeho fanoušků doslova po celém světě, svědčí fakt, že ji Cliff Richard v průběhu následujících let naspíval ještě několikrát. Písničku Miss You Nights do svého repertoáru přijali Art Garfunkel, Demis Russo, Rick Springfield, Johnny Logan se sborem Elvise Presleyho The Jordanas, Pavel Vítek a Karel Gott. Největší úspěch s touto písní měla irská chlapecká formace Westlife, která ji nahrála v roce 2002. Píseň Miss You Nights vám teď ale zaspívá její původní interpret Cliff Richard. I've had many times

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: V našem pravidelném každotýdenním setkávání jsem vám už vyprávěl, že mě vždy zajímaly a zajímají crossoverové projekty, ve kterých se spojí operní pěvci s popovými zpěváky. Je to přínosné pro samotné zpěváky a pro publikum je to víc než zajímavé. Ne vždycky se to samozřejmě povede. V roce 1998 se na novém albu Cliffa Richarda Real As I Wanna Be objevil jeho duet se skvělým italským operním tenoristou Vincenzem Lascolou. Od prvního momentu, kdy jsem tuhle píseň poprvé slyšel, ji miluji. Věřím, že půjdete v mých stopách. Pamětníci si možná vzpomenou, že Karel Gott v roce 2000 uvedl s Láďou Křížkem tento duet na vánočním turné pod názvem Žít svá léta. Škoda, že ho tenkrát nenatočili. Duet Vita Mia vám teď zaspívá Cliff Richard se skvělým italským operním tenoristou Vincenzem Lascolou. Máte se na to těšit.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky a nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. A teď vám budu vyprávět o americkém skladateli, textaři a zpěvákovi Neilu Diamondovi. Ač vám jeho jméno asi nic neřekne, jeho písničky znáte určitě. Traduje se, že Neil Diamond píseň opěvující sladkou Karolínu napsal v roce 1969 za jednu jedinou hodinu v jednom memfiském hotelu, okouzlen půvabem dcery amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, když uviděl její fotografii na titulní stránce amerického časopisu Life. Písničku Sweet Caroline naspíval v roce 1998 na své album Roky mého mládí Karel Gott pod názvem Vstříc náhodám.

Na koncertě Neila Diamonda v mnichovské olympijské hale jsem byl před 12 lety s mým přítelem Lukášem. Strašně jsme se na koncert těšili. A to se mě velmi, velmi nevyplatilo. Před koncem první půlky koncertu se mi začalo dělat děsně blbě. Udeřila strašná deprese, se kterou se dlouhodobě léčím. Kdybych byl na koncertě sám, zvedl bych se a šel si lehnout. To jsem ale Lukášovi nemohl udělat a do konce koncertu jsem trpěl jako zvíře. Ale zpátky k Neilovi Diamondovi. Podle amerického hudebního časopisu Billboard je Neil Diamond po Barbře Streisandové a Eltonovi Johnovi třetím nejúspěšnějším interpretem americké pop music pro dospělé. Ve svých písních se už od začátku jeho kariéry dařilo Neilovi Diamondovi spojit prvky rocku, folku, country, popu a latin music a díky svému vyhraněnému rukopisu a sugestivnímu vznešenému projevu stanul na čele americké hudby středního proudu. Jedním z jeho velkých hitů se v roce 1972 stala píseň Song Sang Blue, kterou u nás Karel Gott naspíval s českým textem Zdeňka Rytíře Zvon snů a čas od času se k ní na koncertech rád vracel. Je to prostě hit jako bič a nic na tom nikdy nezměníš skutečnost, že se v jejím slavném nápěvu nechal Neil Diamond víc než trochu inspirovat samotným Mozartem. Zná.

Už od roku 1968 se o Neila Diamonda zajímal Hollywood a filmové studio Universal mu dokonce nabídlo smlouvu na natočení 5 filmů. Plachý a nesmělý Neil Diamond ale veškeré filmové nabídky dlouho odmítal. Zlom nastal až v roce 1980, kdy se Neil Diamond objevil po boku britské herecké legendy Laurence Oliviera v remakeu prvního zvukového filmu Jazzový zpěvák z roku 1927 s Alem Jolsonem v hlavní roli. Za roli syna židovského kantora, který se snaží uspět ve světě hudby, byl Neil Diamond nominován nejen na Zlatý glóbus, ale stal se i prvním držitelem anticeny Recy pro nejhoršího herce roku. Filmový remake Jazzový zpěvák prostě propadnul na celé čáře. Co z něho zůstalo a co prověřil čas, jsou písničky, které do něho napsali Neil Diamond a francouzský šanzonier Gilbert Bécaud. Tady je jedna z nich nazvaná Love on the Rocks. A já pro úplnost dodávám, že ji u nás krásně naspívala Jitka Zelenková s textem Edvarda Pergnera Tvoje dobrý trop.

V roce 1976 vydal Neil Diamond album Beautiful Noise, které je dodnes považováno za jeho nejlepší. Karla Gotta na něm okamžitě zaujala titulní píseň a dřív než u nás vyšla na albu Karel Gott 78 s českým textem Zdeňka Borovce Nádherný chor, už ji měl ve svém německém repertoáru a bodoval s ní v nejrůznějších hitparádách v německy mluvících zemích. Před třemi lety jsme s Lukášem viděli na New Yorkské Broadway nádherný muzikál Beautiful Noise, složený z největších hitů Neila Diamonda.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Vlasteneckých písní jsme si užili až. Ať už to byly písně o lásce k vlasti, nebo písně o budování lepších zítřků. Vlastenecké písně mají ale i ve Spojených státech amerických. Neil Diamond s modrookým Frankiem, jak se Sinatrovi často přezdívalo, naspíval v roce 1994 duet The House I Live In, That's America to Me, dům, ve kterém žiji, to je pro mě Amerika. Frank Sinatra ji solově naspíval už v roce 1945 do stejnojmenného 10-minutového filmu. Film získal o rok později čestného Oscara a Zlatý globus a Sinatra ji pravidelně uváděl na svých koncertech. Nikdy prý ale nezněla tak dojímavě, naléhavě a s takovým přesahem, jako když ji naspívali v roce 1994 v duetu Frank Sinatra a Neil Diamond.

0: to me.
1: The place I work in, the worker by my side.

80. letech bylo u nás nesmírně populární manželské duo Albano Carisi a Romina Power. Romina byla dcerou amerického filmového herce Tyrona Powera a s Albánem Carisim se poznali už v roce 1967. V roce 1970 se vzali, aby o 5 let později vydali první společné album. Rok 1982 se stal vůbec nejúspěšnějším rokem jejich pěvecké kariéry. V Itálii měli v tomto roce hned 4 písně v tamní hitparádě a s písní Felicita obsadili 2. místo na Sanremském festivalu. Když v roce 1994 zmizela v New Orleansu jejich dcera Ilenia, manželský pár Romina Power a Albano Carisi zrušil všechny své koncertní aktivity a veškerý čas, peníze a úsilí věnoval hledání zmizelé dcery, která v Americe přerušila studia a rozhodla se procestovat svět. Ale jejich pátrání, stejně jako pátrání policie, nepřineslo žádný výsledek. Spekulovalo se o tom, že 23-letá Ilenia spáchala sebevraždu skokem do řeky Mississippi. Albánovo manželství s Rominou Power skončilo v roce 1999 v troskách a na jeho rozpadu se podle vyjádření manželského páru nejvíce podepsalo právě zmizení jejich nejstaršího dítěte. V roce 2013 ale se někdejší manželé dali profesně znovu dohromady a začali znovu koncertovat. Albano v roce 2017 přiznal, že to byl právě zpěv a koncerty po celém světě, které mu pomohly vyrovnat se se zmizením jejich nejstaršího dítěte. Takhle na koncertech zpíval árii prince Kalafa Nessun Dorma z Pucciniho opery Turandot.

S Albánem Karisim jsem se sešel jen jednou a nemám na to vůbec hezké vzpomínky. V roce 1998 byl Albáno hostem dvou vánočních koncertů Karla Gotta v pražské Lucerně a ke Karlovi, který byl tenkrát značně hlasově indisponován, se nechoval vůbec kolegiálně. Nikdo z nás netušil, jak komplikovaná povaha se v tomhle horkokrevném Italovi nevelkého vzrůstu skrývá. Když Karel a Albáno dospívali slavnou italskou píseň Santa Lucia, Albáno se bez předchozí domluvy rozběhl a z jeviště skočil na parket Lucerny a chtěl po Karlovi, aby to po něm zopakoval. To indisponovaný Karel ještě zvládl. Albáno se pak na parketu znovu rozeběhl a bez problému na jeviště Lucerny vyskočil zpátky. To už Karel nezvládnul a tomu, aby se na jeviště Lucerny vrátil, mu museli přistavět židli. Trapas jako hrom. Takovéhle věci si kolegové prostě nedělají. Albáno Karisi tenkrát slavil comeback se svými merzemi skladeb klasiků a takhle tenkrát nahrál Čajkovského klavírní koncert bémol. A právě touhle nahrávkou se s vámi pro dnešek rozloučím. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším naslyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho strudana?
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Martin Zounár. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Ahoj, já tě také zdravím, zdravím všechny posluchače a musím říct jenom taková informace, opravdu v Praze to frčí, jede, není potřeba vůbec žádné fronty, je to opravdu paráda, nervy, útivé, Česko to ksáká, to je strašný, ale opravdu se dá dneska rekordně projet Praha za 6 hodin.
5: Já to naše hodinka vedro změní v radostné osvěžení.
0: Humoriáda.

0: Jsme v Humoriádě s Martinem Zounerem. První otázka. No? V tomhle vedru, čím on cestuje? Když už si naťuknul tu dopravu, máš nějaký osvěžující typ?
1: Prosím tě, určitě ano, je to samozřejmě skútr, je to příjemná věc. Samozřejmě i jako řidič automobilu, když mě jako skútr občas ťukne do zrcátka, tak mě to trošku jako zatrne, ale já si myslím, že pakliže k sobě budeme z jedné i z druhé strany nás brát respekt z toho a vnímat jeden druhýho, tak je to velice příjemný dopravní prostředek a opravdu té zácpě, prostě tak to je.
0: Ano, hele, můžeš kličkovat mezi auty mimo jo, pravidla, tak, když tě nikdo nechytí.
1: Samozřejmě, že můžeš a nejhorší je, když třeba dneska se píšou zprávy, víš, dneska se nevolá handsfree, dneska lidi píšou, tak musím říct, že se mně několikrát stalo, že paní držela telefon a přitom zatáčela doleva.
0: A psala nosem.
1: A psala něče. Jo, a teďka já jsem ona dělal, čičo. A ona se lekla a všechno jí to spadlo normálně dolů ten telefon. A co si myslíš? Myslíš, že pokračovala dál, ne, zastavila a začala mezi srdečkama lovit ten telefon. Takže je pekličko.
0: Důležité být ve spojení.
1: Ano, samozřejmě, ale hele, příjemný dopravní prostředek a když je člověk opatrný, tak to všechno jde.
0: Ale
1: máme
0: zase
1: helmu, máme helmu.
0: Ano, na rozdíl
1: od dalších tříkolkářů, koloběžkářů, Boltu, neboltu, všichni, co jezdí na různých elektrických nesmyslech, tak nemají helmu, nemají nic a přitom jsou účastníci silničního provozu.
0: Ano, i cyklisté v podstatě potřebují mít přilbu, kdyby náhodou.
1: Oni by měli může znát stát, jako dopravní předpisy, ne?
0: Mm-hmm. Jo, jenom no. Prakticky k tomu skútru, na rozdíl od auta je to ano. Rychlejší, v létě tě to osvěží,
1: taky to moc
0: ale
1: nežere.
0: Zase se na něj moc nevejde, kromě tebe tedy.
1: Prosím tě, mám to spočítaný pod sedadlo mého skútru, se vejde, prosím tě, přesně 5 prosek.
0: Aha, já myslím, že litr zmrzliny řekneš.
1: Ne, nebo minerálka malý nákup, vejde se.
0: Tak děkujeme za informace o obsahu úložného prostoru na skútru. A teďka. Jdeme na to, čím osvěžíme posluchače
1: našem
0: archivu.
1: Já si myslím, že v tuto chvíli se dá samozřejmě protančit naším pořadem třeba s Václavem Vidrou. Co ty na to?
0: Moje první taneční by tu byly povídka Jiřího Grossmana v podání Vaška.
1: Zkusíme to.
2: Jednoho dne si mě maminka zavolala a oznámila mi, že mě nechala zapsat do kurzu tance a společenské výchovy. Po počátečním ohromení jsem nesměle namítl, že je mnoho jiných způsobů, kterými ze sebe mohu dělat blázny, ale matka trvala na svém. Zřejmě proto, že kurzy již zaplatila. Potřebuješ kurzu jako soli, přidal se otec. Rosteš jako dříví v lese, já na tebe nemám čas a maminka zase nemá tu sílu v ruce. Zeptal jsem se otce, zda si myslí, že mistr tance je zápasník. To nevím, ale on si už jistě najde způsob, jak tvé skotačinky zarazit. Silně škrobená košile, kterou mi vnutila maminka, mě dřela do krku, takže jsem téměř nemohl otáčet hlavou. V černých šatech s bílým proužkem, které byly snad tvrdší než prkno, jsem si připadal jako dokonalý blb. Pokoušel jsem se sice šaty odmítnout, ale otec pravil, že je to anglická látka po dědovi, že tomu nerozumím a abych bral, dokud dává. Boty mě také příšerně tlačily, ale když jsem otci řekl, že jsou mi malé, zmlátil mě, že mám velkou nohu. Konečně jsem vešel do slovanského domu. Odložil jsem hubertus a začal se červenat. Po řadě trapných okamžiků jsem se náhle octl v sále. Jakýsi muž nás hned u dveří třídil. Kdo byl holka, letěl vlevo, kdo kluk, vpravo. Jeden chlapec s delším vlasem byl omylem vstrčel mezi holky, proti čemuž se ohradil slovy, nevidíš kvádro, vole, jsem muskej. Dostal pohlavek a vytřídili ho ze dveří. Začal jsem věřit, že mistr tance může být i zápasník. Naše společnost bledých hochů, která se tlačila v jednom koutě, mi připadala jako skupinka odsouzených na smrt. Mistrovi přisluhovači nás vehnali do středu sálu. Dívky nás obklopily ze všech stran. Nebylo uniknutí. Po zádech mi začaly stékat chrupěje potu, napětí vrcholilo. Do sálu vešel mistr Játro s paní Játrovou. Jejich pohledy, začali oceňovat přítomné nešťastníky. Snažil jsem se přikrčit, ale bylo pozdě. Mistr pro mě poslal jednoho z náhončích. Otočil mě několikrát kolem dokola a schválil můj oděv. Nejste žádný manekín, řekl, ale jste oblečen čistě a dívky s vámi budou jistě rády tančit. A já měl chuť ho začít škrtit. Paní Játrová mě mateřsky pohladila po hlavě a šeptla mi, zapněte si kalhoty, hochu, a bude vše v pořádku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik povídka Jiřího Grossmana, moje první taneční v podání Václava Vidry. Vybavilo se ti něco, Martine, na to téma?
1: Já musím říct, že já jsem měl... My jsme do tanečních v podstatě na konzervatoři nechodili, protože my jsme měli...
0: Vy jste to měli ve škole.
1: Ano, přesně tak. Takže já jsem se tančit naučil, ale člověče, tyhle ty věci se nemají rádi se mnou. Jo, já neopravdu, já jako se naučím text, všechno to jde, ale jakmile máš do pohybu něco dát a zapím, to prostě opravdu to nejde. Takže já jsem začal valčík, čověče, a ona z toho byla čtverilka. Víš, mm-hmm. jako pohybově. Mm-hmm. Ale obdivuju třeba Filip Blažek, můj kolega, tak byl poslední Stardance. A to ti můžu říct, protože jsme takhle v tomhle letním čase, on začínal trénovat, protože se začalo od října. A můžu ti říct, on opravdu v těch vedrech, když jsme dělali Bílou paní minulý rok, předminulý, tak on opravdu chodil. Ano, se říkal, víš co, on říkal, Martine, to je strašný. Takže to teda musím říct, všichni, kteří se kolegové, ale i sportovci a známé osobnosti účastnili, to je opravdu reality show. To jako, jak se říká, to neočuráš.
0: Takže Zounar ve Stardance
1: Nemůžu, to já bych, to by bylo opravdu zvoraný parket. Doplný, hluboké brázdy.
0: Tam byly jako zábavné typy, ne jako tanečníci.
1: Jenže ono všechno jako úplně neutáhne.
0: Opustíme toto téma.
1: Ano.
0: Jinak dovolená a tohleto, když tam hraje nějaká ta kapela, večer, muzika, tam tě to taky nezláká k nějakému vrtění po vínku?
1: No tak já stojím a natřásám se. No, tak jako tak to víš, jako
0: vědět, takže
1: jako,
0: nějaký ten třes tam je
1: a spíš jako
0: taneční.
1: Už tak jako nostalgicky koukám na ty mladý, jak tančí. A můžu ti říct, že zase ten způsob těch vesnických zábav, protože já jsem to miloval a miluju to, když se prostě postavilo pódium a začne se hrát, normálně živá muzika, tak oni lidi opravdu náhle se hrajou fakt ty fláky, rozumíš, polka, valčík, hele, lidi jenom vytáhnou vzpomínku a jedou.
0: Ty jsi řekl vesnická zábava, mně se vybavila roková vesnická kapela.
1: No jasně.
0: A Ploužák by si zvládnul.
1: No
0: přece.
1: To určitě, no. Samozřejmě, pořádně zaboříš ruce takhle.
0: Stačí.
1: Ne, do kapes na džínách, víš co, a už to. A už jde to hejbeš, levá půlka, pravá půlka a zatáčí to samo.
0: Ano.
1: Jo.
0: Už bývá kolikrát má, takže není vidět, že jste mimo rytmus a tak dále. Tak pojďte,
1: tak.
0: Přátelé.
1: Takže už jste vedle v parku.
0: Ano. Hlasujeme raději, jinak by to bylo s hvězdičkou dál. Václav Vidra, pokračování, anebo Tomáš Töpfr, aktuální výběr těchto dvou osobností. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. No a teď Žalman a spol a Rána v trávě.
1: No tak podívej.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Právě teď posloucháte Humoriádu. Pavel Kučera, Martin Zounar, náš dnešní host. Zdravíme vás ještě jednou. Zveme k hlasování do našeho vysílání. Přidejte pro ilustraci své hlasy na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
4: Zdravím Dobré.
2: Vás. Ano.
4: Děkuju.
3: Karel z Bojkovic a já bych psal pokračování.
2: Takže Václav Vidra má váš hlas, Tomáš Tepfr zatím ne.
3: Ano.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
4: Naschle.
2: Dobré odpoledne.
5: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle. Stanislava, posluchačka stála. Srdečně zdravím pana Zounara.
4: Děkuju.
5: Kterého mám ráda, kterému fandím a přeji vám hodně zdraví a
4: Díky.
5: Všeho.
4: Vám tež. A kdy, co si dáte? Dáte si pokračování anebo si dáte Tomáše Tepfra?
5: Dám si pana Vidru určitě.
4: Dobře, Zapřáno. Máte ho mít.
5: Mějte se hezky.
2: I vy, naslyšenou, děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Magdaléna z Hradce Králové, zdravím
4: vás, ale Hradec.
6: Vám krásný den a volím jedna.
2: Ano, čili A, díky moc, naslyšenou, dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobrý den, tady dobrý Anna den. Písek, zdravím vás na oba dobrý dva den, a prosila den. Bych pokračování.
4: No tak vidíte
2: Máme
4: to.
2: Zapsáno, díky. Vašek vede nad Tomášem, oba byli humoriádníky zde ano, a někteří ano. ještě jsou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Jitka z Brna a taky pokračování.
4: No děkujeme tak,
2: děkujeme. Myslíme, co je. Brno taky, ano. Vaška, díky. A tady se zeptáme, dobré odpoledne, kdo tam?
9: Dobrý den, tady Jana, zdravím vás, Pavla i vašeho hosta.
4: Dobrý
9: a
4: den.
9: Dávám Ačko.
2: Děkujeme
9: Ačko,
2: pěkně, děkujeme. Naslyšenou.
4: Na kávu.
2: Já myslím, že průzkum máme ilustrační. K tomu přičteme všechny hlasy, které dorazily. Martin usadil kávu mezi tím. A teď se dozví výsledek. Vašek Vidra, tak jak to vybral na začátek, může pokračovat.
4: Jo.
10: Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil se ukrýt ve výtahu na uhlí. Ale to mě už další náhončí vzal tvrdě za rameno a vstrčil zpět do sálu, kde se ke mně vrhly dívky, na které nevyšel tanečník. Dělal jsem jako, že je nevidím a šel jsem stále vpřed. Jedna mi natrhla sako. Náhončí ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude tančit dobře, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom vznáším a zasmála se, až se jí knír třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravila má tanečnice a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolos sálem a zabýval se myšlenkou na nehlučnou vraždu. Náhle mě Jóža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Matko, to je můj tanečník, řekla Jóža a zazubila se. Takovej střízlík opáčila matka a začala mi ohmatávat svaly. To už jsem nevydržel. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vy dřevo, utrousil mistr. A dal pokyn. Matky začaly pošupovat své dcery buď víc vpravo či vlevo, podle toho, jaký který nebo čí chudák se blížil. V tom jsem spatřil celkem zachovalou dívku. Sebral jsem odvahu, zastavil před matinkou, požádal o dovolení k tanci a dostal je. Byl jsem šťastný, že to tak dobře dopadlo, ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme obešli několik kol a já začal slibnou konverzaci slovy: také se, slečno, tak nezřízeně potíte? Přitočila se k nám zezadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali: pozor, blíží se satelit. Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože mistr neustále vysílal rozvědky všemi směry, neboť ho Jožina matka o přestávce dusila v rohu, škouc, že za těchto okolností chce vrátit zápisné. Ale milostivá, chlapců, je tu přece dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Takový hubeňouři, měli jste dělat nábor na jatkách. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Joža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Joža dvěma prsty odstrčila mou partnerku a ta se zastavila až na druhém konci sálu. Takový vyžle si tě troufne obletovat. Jestli přijdu ještě jednou, zašlápnu jí, pohrozila. A abych uvěřil, dupla si. Bohužel na mé noze. Zaúpěl jsem a skákal dál po jedné. Co je ti? Šeptla mi do ucha Joža tak něžně, až mi v něm začalo zvonit a mistr Játro zvedl telefon. Byl jsem téměř bez vlády. Joža mnou pohupovala sálem, asi dvakrát jsme upadli, ale to mi bylo jedno. Pak už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Joža vždycky stejně sebere a začne to znova. Konečně byl konec. Jóža mě zanesla k matce. Nabral jsem dech a z posledních sil jsem ještě pronesl: děkuji, paní, na tento večer nikdy nezapomenu. A mluvil jsem pravdu.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje naše humoriáda, v tuto chvíli soutěží. Máme tady pro vás jednu z knih z naší edice Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. Zatím si můžete teoreticky vybírat, ovšem jeden z vás má šanci jednu z těchto knih získat. Kdo je na telefonu? Kdo jde hrát? Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak kdo
3: tady
1: pak?
3: Je ano. Posluchačka Anastázie.
2: Zdravíme. Anastázie, krásné jméno.
3: Děkuju.
1: Anastejša, že? To je taky no. Zpěvačka slavná.
3: No,
1: taky,
3: moderní, no.
1: Trošku, už je ve středním věku.
2: Co si dáte?
1: Tak, co si dáte, dá si paní soutěž, šanci má na knihu a v pátek v losování získat digitální rádio. Připomínám všem, kteří můžou každý den ještě do konce tohoto týdne hrát. Otázka na Martina Zounara, tedy o něm to bude, ne, ano. Že se ho budu na něco ptát. Martin Zounar si zahrál jednoho z party studentů maturantů, kteří se dostali na vysokou, vybavuje si to postupně.
2: Já už vím.
1: Jo? Hrála tam Ivana Chýlková, Veronika Gajerová, Monika Žáková, Jan Šťastný, David Matásek a Martin. Seriál stvořil i hity Oheň, voda, vítr, Dalibora Jandy a duet z Heidi Janků, taky ten režíroval Jiří Adamec. Přesně před 40 lety to uvedla Československá televize. Zatím vzpomínej, dáš nám historku, ale na paní posluchačku Anastázii se ptám. Ten seriál se jmenoval za A. Bylo nás šest, za B. Chlapci a chlapy.
3: Chlapci a chlapy.
2: Ne. Tak to vás zmáklo hodně.
1: Chlapci a chlapy byli o armádě, tohle bylo o studentech. Tak ano. Škoda, je nám moc líto.
2: A o dva roky míň, to tak. Znamená, bylo to 38 let.
1: Tak se na nás nezlobte.
3: Ne.
1: To jsme rádi. Zachovejte nám věrnost.
3: Děkuji vám.
2: Skvělá

0: Mějte se. Tam si Martine hrál poctivce a idealistu Trnku. Budoucího právníka Ivana Trnku.
1: Ano, Ivana Trnku, já si je pamatuju. Jo. Ivana Trnku a vzpomínám si na jeden přebrept, který se už nedal vůbec vzít zpátky, protože to byla hromadná scéna na Kavčích horách ve studiu 3 ve Trojce. Myslím, že to je to největší studio. A bylo tam asi 20 nebo 30 lidí a já jsem měl říct Janě Pavlový, která hrála moji vlastně jako Švagrovou. A já jsem měl říct, kdy se prosím tě vláďa vrátí. A já jsem řekl, prosím tě, kdy se vláda vlátá. A ona, cože, vrátí se kdy? Vláďa, jo, Vláďa. A teďka já jsem věděl,
0: zůstalo
1: že to...
0: Tam.
1: A ono to tam zůstalo, protože asi jak jsem to řekl, Vláďa Vláťa, tak jako to všichni jako by přeslechli. Mm-hmm. Ale Vláďa Vráda Vlátí, je to tam. Je tam
0: dobře, budeme sledovat, až to budou dávat. Bylo nás 6, schválně, ano. Jestli tam je Vláďa, co se vrátí, nebo ano, Vráťa, ne. Co se vládí.
1: Vláďa Vrátí.
0: Dobře.
1: Vláďa Vlátí. Takhle. No, peklo to bylo.
0: Dobrá. Tak děkujeme za tu vzpomínku a teď prosím do archivu pro jinou vzpomínku, koho dáme dál v humoru.
1: Já ti musím říct, že opravdu mistrem humoru v takovém osobitém podání a smysl pro timing a pozor, preciznost Petr Nárožný.
0: Zážitek z Tatier.
1: Ano.
2: Navštívil jsem jednou Tatry a protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný, v teplu a v pohodlí, prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teryho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikdy žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály. Ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdalo strašně romantický. Kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takzvaně trochu pominul a řekl jsem si, tak a teď přišla Petře tvoje chvíle. Ty nepůjdeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. To se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále, a chvíli jsem stál, jako jsem říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat. A já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem a začal jsem takovým tichounkým hlasem. To pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo. Halo. A protože nikdo nepřicházel, tak jsem na hlase přidával jako, halo. Tady je člověk. Halo. Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut. Ukrutně jsem se bál. Pak ovšem odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek statem.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Petr Nárožný v Tatrách. Kam se chystá na léto Martin Zounar?
1: Tak já můžu říct, že nám začalo turné Bílá paní na vdávání po českých zámcích.
0: A tu hraješ tu Bílou paní, ne?
1: Ne, ne, to ne, to ne. Ale každopádně hraju tam velice osobitého mnicha, který má...
0: A toho si ho naveme?
1: Ano, to, no to taky ne, ale to by musel být nějaký bílej panák. Ale každopádně jsem rád, že máme absolutně narváno a máme prvních 15 představení teďka v červenci a v červnu. A potom máme zasloužené volno a pak rozjíždíme dalších 18 představení do konce srpna. Takže Bílá paní na vdávání, jsem rád, že je narváno. A
0: no,
1: že
0: takže už můžou fanoušci jenom pro podpis či fotku?
1: Ano, můžou určitě každopádně.
0: A kde to bude?
1: Je to prosím tě www.bílá-strašidlo-na-zámku.cz a tam si to všechno najdou. Dobře. Takže to bych tady jmenoval opravdu 20 minut zámky.
0: My se vracíme na humoriada.cz, tam máme taky pár zajímavých informací. Jinak pokračujeme dál. Petr Nárožný, Ačko, no. Bčko, Josef Mladý a Josef Náhovský.
1: Jo, taky o tanci.
0: Humor mezera A, humor mezera B, SMSkujte na 90 011 04, telefon připomenu 731 800 900. A teď báječné osvěžení v stínu Kapradiny.
1: Jésky. Yes.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda jede dál s Martinem Zounarem a Pavlem Kučerou. Tak vy na našem telefonu opět můžete hlasovat. A tentokrát Petr Nárožný nebo Josef Mladý s Josefem Nahlovským. To je výběr i pro vás. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Tady Petr ze Zdolnek, já vás zdravím.
3: Také zdravím.
2: Jsem chtěl říct i Slaňoch, ale to je Martin, že jo, vlastně.
3: Slaňoch, ježiš, to je.
1: No.
2: A já jsem chtěl říct, že to je nějaká retropřilba, ne?
3: Co retropřilba?
1: Retropřilba na tom skutru.
3: Ne, to jenom je oranžová, takže jsem hodně vidět.
1: No. Jo. A nebo jste ho viděl, Martina, v akci?
3: Tady je, já ji mám tady vedle
1: sebe. Jo, takhle, pán, pozoruje webkameru.
3: Podívejte, takováhle krásná přilba.
1: Střednicechy.rozhlas.cz, tam uvidíte retro přilbu.
3: Ale každopádně je hodně viditelná, tak to má být.
1: Tak jo.
2: Já už mám novější, já už jsem tady tuto odložil.
3: Jasné,
1: a co si dáte? Tak, my vám zamáváme na kameru a řekněte nám, koho chcete, Ačko, Bčko.
2: Nahlovský, jo.
1: Děkujeme.
3: Dobře, máte mít, hezký den.
1: Šťastné cesty i vám přejeme. Další prosím, kdo je tady? Halo.
4: Tady je Jirka Serčan, dobrý den, já vás zdravím do studia.
3: Děkujem.
4: Zdravím i Pavla Zounara.
3: Ne, Martina, ale to nevadí, Vašku.
1: Zdraví Pavla a Zounara, nebo Martina, včera to už je jedno. No,
3: co si dáte?
4: Je to těžký, oba dva jsou dobrý, no.
3: No, tak je to těžký.
1: A nebo B, pojďte.
4: No, Ačko.
1: Ačko, vy nás napínáte, děkujeme. Dobré odpoledne.
5: Tady je Vašek Zruburka, zdravím do studia Humoriády, chlapi, odsypávám to.
1: Děkujem.
5: Já se budu češi, vždycky musím být pro Bčko.
1: Dobře.
5: A
1: dobře,
5: vám daří.
1: Děkujeme vám pěkně, naslyšenou. Tak a ještě pozveme jednoho pro ilustraci, další hlas. Dobrý den.
6: Tady ministerstvo Ptákovin dvůr Králové nad Labem Pejskař, zdravím Martina a Pavla.
1: Zdravíme.
3: Ministerstvo, podívejme.
6: A dáme si... B.
1: A víte, že jste měl rozhodující hlas. Na mě to stačí, jednou nedělejte nám tu ovečku. A děkujeme pěkně, mějte se hezky naslyšenou.
6: Taky díky, naschle.
1: Tak přátelé, teď přepneme v našem archivu na Mladého a Náhlovského a bude to o tanci.
3: No, na Mladého Náhlovského, tak to jsem se tak vypadal.
1: Mají slovo oba dva, Jozívci.
7: Hezký, příjemný podvečer, vážení přátelé, vám všem. Byl jsem požádán, abych vnesl trochu teorie do toho tanečního klání.
8: Šéfe, dejte trošku teorie, já šoupnu praktickou ukázku.
7: Počkej, ty jsi někdy tančil?
8: No jistě, já jsem vítěz festivalu Hledáme novýho Michaela Jaggera, hele.
7: No, dobře. Dobrý, srovnáme. To mě chruplo, to nebyl samozřejmě ten festival, to byl festival o Wolšovou nohu, ale nevadí.
8: Šéfe, já jsem absolvoval náhodou řadu tanečních kurzů, dokonce zvláštních tanečních kurzů.
7: Tomu všichni věříme.
8: Já jsem absolvoval dokonce taneční kurz první pomoci.
7: Jo.
8: Pro pokročilé při diskotékách.
7: A co se tam prosím tě učí?
8: To je pro vás pro starší. Abyste věděli, jak se na diskotéce máte chovat, abyste ji přežili ve zdraví. Tam se naučíte, šéfe, jak se máte konzervovat, konverzovat. Naučíte se tam, jak máte vyzývat dámu k tanci?
7: To všichni umíme.
8: Jo?
7: Smím prosit, milostivá paní?
8: To už se dávno neříká. Jste dlouho nebyl na diskotéce, co? To musíte podle druhu muziky. Hele, šéfe, jede metal, rachanda, jo? Hašiš. Přijdete k holce a řeknete, pojď si hodit hrbem. A je to. A je vyzkoušený to do toho leta praxe.
7: A to je nějaký velbloudí tanec, tenhle ten hetal?
8: Jste tam dlouho nebyl, co na tom? Nebo šéfe, ploužáček, jde krásný ploužáček. Přijdete a řeknete, hele, pojď si čučet do vovárku, ať ti můžu krmit uši.
7: A co to je krmit uši?
8: Jakože ji budete oblbovat, ne? To se každý u nás nalíze jasný.
7: To je takové původní.
8: Ale šefe, vy jste dlouho nebyl na diskotece, koukám na ten váš vohos, motýlek. Pojďte se, takhle se musíte vohodit. Pěkně, celý černý, čepice, to je ono.
7: Jo, ale proč?
8: Depeš, vole.
7: Takže to je tedy současnost, ale my se musíme podívat, dobrý, stačí už, my se musíme podívat do historie, kdy a jak vlastně tanec vznikl.
8: Na to já mám, šéfe, svoji teorii. Jednou něco upadlo někomu na nohu a jak tak skákal po té jedné a řval si k tomu do rytmu, tak už tancoval.
7: Ne. Podívejte se, základy tance můžeme vystupovat již v raném paleolitu. Později se vyvíjel v mezolitu, v neolitu, až do pozdního
8: biolitu. Tam to vrcholilo v biolitu všechno.
7: Vidíš, to jsem neviděl, to jsem zase dozvěděl něco nového. Prostě lovci mamutů při náboženských a rituálních slavnostech.
8: Při čem?
7: Rituální. Ritus, to je...
8: Stačí, tam mě velmi často posílají.
7: Ne, to je něco jiného.
8: A latina mi nedělá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik první kolo s Josefem Mladým, Josefem Náhlovským. Můžou se probojovat dál, když dáte dost Aček, když dáte Bčko, nastoupí vysněná sekretářka ze Silvestra, no, s Petrem Haničincem.
3: To by mohlo být hodně
1: zajímavé. Uvidíme, necháme to na našich dámách a pánech u rádia. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Opět připomenu telefon 731 800 900. A následuje písnička skupiny Olympic Kufr. A to mi napovídá, že se mám zeptat Martina, co on a dovolená prázdniny budou, nebudou.
3: Prosím tě, prázdniny samozřejmě budou. I mezi tím turné my máme, já mám teda 4 týdny volna a potom v září ještě týden. A to se těším, protože většinou jezdíme na loď do Holandska na kanály a nebo to věnujeme vždycky takovým chlapským, víš, výletům, jelikož už jsou děti ve školách nebo na středních a tak dále. Dámy jsou už v prácích, no a my, pánové, začíná sezona až 15. září. Ale toto léto, člověče, mám pocit, že chystáme, člověče, určitě kola, chystáme také s dcerou výlet do Tater, ano, do Rýmbavské Soboty, Rýmba, Sombat, Filekovo, kde moje mama, malá rodinu, a tak tam jdeme, a i za ňou, tak za ňou ne, ale ještě tak za známými. A určitě uvidíme vlasti české, neb jsme je zanedbávali poslední rok.
1: Tak to dohoníte po Česku.
3: Ano, přesně tak.
1: Takže teď Kufr.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsou to chvíli, už známe vítěze, už je dohlasováno. Ano. Martine, bude to o tanci. Tím jsme začali, tím to taky zakončíme. No tak jo. Josef Mladý, Josef Náhlovský, přečteš název té reví, to je velmi hezké, abych to slyšel rád v podání tebe.
2: Taneční reví, ale filtry, šminky, piškoty, Josef Mladý, Josef Náhlovský.
1: Ano, piškoty. To přesně. A filtry a šminky. A ti dva.
3: Prostě lovci mamutů, když vzývali svá božstva, tak se tak různě vlnili, poskakovali a tím vlastně vznikl tanec. To je první teorie. Druhá teorie hovoří o tom, že tanec je vlastně eroticko-sexuálního původu.
4: No, erotický původ to má kdekdo? Já mám úřednický.
3: To je jiný původ. Podívejme se na to, co o tanci říká nauční slovník. Tanec je pohybová činnost vyjadřující prostřednictvím rytmických pohybů a gest bezprostřední subjektivní pocity tanečníka v rámci určité myšlenky. Je to pohybově vyvinutý celek... Co je Aleš? Pamatuj se, co se děje?
4: Já tady předvádím, jak si vyjadřuju své pocity pomocí rytmických pohybů a vyjadřuju tady to, že se nemůžu dostat do autobusu ráno, když jdu do práce.
3: Aleš, pamatuj se!
4: Já vám dám rytmicky vyjádření, jste neviděl.
3: Hele, žádný takový, jak toho bejt? Prosím tě, tanec to není žádné karate. Tanec člověka povznáší, dává mu radost, takový ten pocit z krásného pohybu.
4: To hezky poslouchá, šefe, ale praxe je jiná. U nás na diskotéce je tanec jediná možnost, jak se proskákat od stolu k barovému pultu.
3: To je bohužel pravda. Některé ty nové tance, bohužel, to je něco jiného, než bývalo. Vem si starou českou polku.
4: To bych musel být blázen. Se radši vemu mladou maďarskou švédku.
3: Alois, já hovořím o tanci.
4: Já taky, šefe, to by byl tanec.
3: Vraťme se ke slovníku. Švédka. Slovník nám říká, že společenský tanec je druh společenské zábavy.
4: Hej, šefe, a vy tančíte? Že byste nám něco jako předvedli?
3: No tak lhal bych, kdybych tvrdil, že nejsem výborný tanečník.
4: Já o tom něco vím. Tudle mi říkala vaše sousedka, že jste se vracel ve 3 hodiny z vinárny. To prej byl u vás tanec.
3: To sem nepatří. Tance dělíme na standardní a latinu.
4: Kdybyste se k latinu, tak by to u vás dopadlo jinak.
3: Alois, nerej do mě, nebo uvidíš ten tanec.
4: Sousedka mi dokonce říkala, že u vás nastala taková ta standardní situace vaší rodiny. Jste prej dostal pár facek.
3: Já tě varuji, jestli nepřestaneš do mě rýt, tak uvidíš tanec, který jsi ještě v životě neviděl.
4: A víte, co mi ještě říkala sousedka?
3: Já jsem tě varoval.
5: A já...
4: No, ale to nejde, to nejde...
1: Tak jsme v cíli dnešní humoriády, ještě si zaspíváme Hej pane diskjokej.
6: No podívej.
1: Moc na ní nekoukej.
6: Ano, jim to byl hit velikánský.
1: Ale rádio hej, poslouchej, to... musíme
6: ano,
1: říct.
6: Ano,
1: do
6: poslouchej,
1: rýmu.
6: Proč ne? A každopádně hezký léto.
1: Ano.
6: S hezkýma písničkama a samozřejmě u vás na stanici.
1: Přeje Martin Zounar, těšíme se na slyšenou, loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.
6: Ahoj.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Evropskou vysílací unii znepokojují chystané vládní změny ve financování veřejnoprávních médií. Konečnou trolejbusů v Plzni na Doubravce doplní kavárna, zázemí pro městskou policii i dobíjecí zařízení pro trolejbusy. Bude polojasno nebo skoro jasno, odpoledne se lokálně objeví přehánky nebo bouřky a teploty do 30 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Evropská vysílací unie vyzývá českou vládu, aby upustila od plánovaných změn ve financování veřejnoprávních médií. Současný model poplatku podle ní zaručuje nezávislost a funguje desetiletí. Zástupci Evropské vysílací unie se včera kvůli tomu sešli s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Podle generálního ředitele organizace Noela Karena vládou navrhované změny neobsahují záruky nezávislosti.
3: Hlavním účelem schůzky pro mě bylo zdůraznit, jak důležité jsou Česká televize a Český rozhlas, jak důležitá je jejich nezávislost a její zachování. Zásadní je taky oběma médiím zajistit dostatečné financování, aby byly konkurenceschopné ve složitém světě, kterému dominují velké nadnárodní organizace.
2: Vláda navrhuje současné poplatky nahradit financováním ze státního rozpočtu. Vládou navrhovaná částka, se kterou mají obě média od příštího roku hospodařit, odpovídá rozpočtu z let 2008 až 2024. Kabinet plánovanou změnu hájí, zásah do obsahu médií odmítá. Plzeň reaguje na tropické teploty, proto opět uvedla do provozu 6 mlžítek, která se automaticky spouštějí při teplotách nad 26 stupňů. Jemné vodní rozprašovače doplňují síť 6 veřejných pítek a 9 pumpiček. O vodní prvky se v krajské metropoli stará správa veřejného statku města Plzně. Jak píše město Plzeň na svém webu, mlžítka najdou lidé například v Mlýnské Strouze, na náměstí Republiky nebo v Křižíkových a Kopeckého sadech u fontány Korzo. Plzeň chystá proměnu přestupního terminálu v Zábělské ulici na Doubravce. Aktuálně se připravuje prováděcí dokumentace. Se samotnou stavbou chce město začít příští rok na jaře, říká náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar z hnutí STAN.
4: Odstranění těch stávajících staveb a doplnění nových, vznikne tam kavárna, vznikne tam nové zázemí pro řidiče, taky nabíjecí prostor pro nabíjecí trolejbusy. Zkrátka moderní terminál podobného typu, jako máme dneska na Borech, tak sročkáme dalšího na Doubravce. Náklady na tuhle akci jsou 50 milionů korun, ale získali jsme 50 milionů korun z evropské dotace z programu ITI. Sport.
2: Fotbalový útočník Lionel Messi řídil 2 góly výhru Argentiny 2-0 nad Rakouskem na mistrovství světa. V historické tabulce střelců světových šampionátů se s 18 trefami osamostatnil na prvním místě. Argentině tím zajistil postup ze základní skupiny. V dalších utkáních Francie vyhrála nad Irákem 3-0 a norští fotbalisté zdolali Senegal 3-2. Atlet David Bosák z klubu Aktiv Sport Horšovský Týn vybojoval zlatou medaili ve vrhu koulí na olympiádě dětí a mládeže v Praze. Stříbrnou příčku získala ve skoku vysokém Veronika Blašková z atletického klubu Škoda Plzeň, stejně jako ze šermu Jana Marie Bromová z SKK Arena Plzeň. Stříbrnou medaili má také Veronika Marešová za plavání a bronzovou za šerm Lenka Coufalová z plzeňské Lokomotivy. Další bronz mají Veronika Marešová a Emma Piltůčková za plavání. Plzeňský kraj je zatím se 7 medailemi ze všech 14 krajů na 9. místě.
1: Počasí.
2: Bude polojasno nebo skoro jasno, odpoledne se při zvětšené oblačnosti objeví hlavně v horských oblastech lokálně přehánky nebo bouřky, které mohou být výjimečně i silné a večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů a na horách maximálně 26. Vítr povane slabý, proměnlivý nebo severních směrů a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Plzni Křimicích ulici Prvomájová pozor na stavební práce, provoz je převedený do protisměru s omezením, počítejte do začátku července. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A také vám přejeme příjemné ráno. Dneska je úterý s datem 23. června 2026. Na hodinách tam máme 5 minut po 5. hodině. Co kdyby jednou domy nerostly z cihel a betonu, ale jenom z konopí? Čeští vědci teď zkoumají nové způsoby, jak právě konopí využít co nejvíc při stavbě domů. Testují z této rostliny například izolace, tvárnice i deskové materiály. To je téma, které otevřeme za chvilku a sdělíme veškeré podrobnosti. Teď je tady ale Lucie. Hezký poslech.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: co je to hologram?
1: Že se třeba něco promítá a vypadá to jako živý. Je to takovej graf, do jakého se zapisuje.
2: Píše se do novin.
3: Hologram je takové jako spektrum, které my vidíme, ale jako nedá se na ní šáhnout.
4: Hologram je film?
5: Program. Holá hlava.
6: Že je někdo nahatý.
7: Holobník.
8: Že když je někdo ve vesmíru mrtvej.
9: To se je to nějaký divný.
10: Když někdo někoho namaluje.
11: Když promítají neživí lidi.
12: Je to kravina.
13: Někoho nahatýho namalujou.

0: 23. červnový den roku 2026 má za sebou aktuálně 5 hodin a 16 minut. Pojďme se podívat na to, jaký ten den v regionu bude.
1: Počasí.
0: Mělo by být polojasno nebo skoro jasno, odpoledne se při zvětšené oblačnosti objeví hlavně v horských oblastech lokálně přehánky nebo bouřky, které můžou být výjimečně i silné. Večer se vyjasní. Nejvyšší denní teploty mezi 27 a 30, na horách do 26 stupňů Celsia. Vítr povane slabý proměnlivý nebo severních směrů a v bouřkách přechodně zesílí. Biometeorologická zátěž, ta je dneska střední, tady na stupni číslo 2.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude dermatovenerologka, vědkyně a pedagožka, profesorka Monika Arenbergerová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Čeští vědci vyvíjejí nové možnosti využití technického konopí ve stavebnictví. Na ČVUT testují například deskové materiály nebo konstrukční prvky, které by v budoucnu mohly doplnit běžně používané stavebniny. Výsledkem má být demonstrační dům, na kterém ověří jejich vlastnosti v praxi.
1: Na stole nám tu leží hromádka světlé dřevité hmoty, lisovaná deska, izolační materiál, nějaké stavební tvárnice. Když se ale podíváme blíž, tak zjistíme, že jejich základ není kámen, písek ani dřevo. Je to všechno vyrobené z rostliny, z technického konopí.
2: Tady vidíte vlastně pazdeří, jedna ze složek technického konopí. Primárně se z konopí zpracovává stonek, to je asi nejžádanější část z toho technického konopí. A to pazdeří by se dalo říct, že taková jakoby odpadní hmota, s kterou si třeba ty konopáři nevědí moc rady.
1: Jsme v Univerzitním centru energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického, kde Barbora Vlasatá z laboratoře cirkulárního stavebnictví zkoumá, jak by se právě konopí mohlo víc uplatnit ve stavebnictví.
2: To je tvárnice, která je vlastně udělaná, je to jako beton, je tam vlastně to pazdeří, je tam zapracovaný s nějakým pojivem a dá se to prostě použít jako stavební materiál. Naopak z toho stonku se třeba dělá tepelná izolace, to už jsou jakoby víceméně zavedený prvky, které na trhu koupíte.
1: Když se podíváme na tu tepelnou izolaci, tak ona vlastně je velmi podobná té izolaci, která není z technického konopí.
2: Ano, je to víceméně to samý a právě je to alternativa k té klasické třeba minerální izolaci, která je dělaná z čedičových vláken. Tohle je prostě rozvlákněný stonek a má to víceméně ty samé tepelné vlastnosti, jako má ta klasická minerální vlna.
1: Říkáte víceméně stejné vlastnosti, má to i nějaké výhody?
2: Je to prostě obnovitelný zdroj, lokální, to konopí svým způsobem i jakoby pomáhá v té půdě, není to rostlina, která by to nějakým způsobem vyčerpávala, jako to třeba dělá řepka. Je to rychle dostupný zdroj, ta masa je tady rychle dostupná, třeba i dalo by se říct rychleji, než třeba v případě dřeva.
1: Pak tu jsou ale i věci, které na trhu ještě úplně nenajdeme, třeba deskové materiály nebo materiály na bázi lisovaných stonků.
2: A to jsou právě ty varianty, na kterými se budeme zaměřovat a budeme se snažit nějakým způsobem zjistit ten přínos, tak aby jsme mohli jim potom pomoct se umístit mezi těma ostatníma standardníma výrobkama na trhu.
1: Na vývoji těchto materiálů ale vědci nechtějí zůstat jen v laboratoři. Cílem projektu je ověřit jejich využití přímo v konstrukci domu. Jak říká Jakub Diviš z laboratoře udržitelné výstavby, nejde o hledání úplně nové suroviny, ale o to, co už známé materiály dokážou v praxi.
3: Výsledkem bude, že všechny obvodové stěny, střecha a podlaha budou z technického konopí. Míra detailu a množství využitých konopných materiálů je samozřejmě otázkou i výzkumu. Je před náma ještě několik výzev, které my musíme zvládnout. Pevně věříme, že se nám to podaří, takže ta představa je velmi, velmi jasná a ty konstrukce chceme ukázat, že z toho konopí lze stavět standardním způsobem.
1: V domě chtějí vědci otestovat například to, jak materiály odolávají zatížení nebo jaké mají tepelně technické vlastnosti. Z Univerzitního centra energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni vyroste nový paroplynový zdroj přibližně za 3 miliardy 400 milionů korun. Projekt představuje poslední a největší krok v dekarbonizaci plzeňské teplárny, která přejde na zemní plyn, biomasu a výhledově na vodík. Uvedl to generální ředitel teplárny Václav Pašek. Stavba by měla začít koncem letošního roku a zajistí ji na klíč sdružení specializovaných dodavatelských firm. Nové zařízení má začít fungovat na začátku roku 2029. U plzeňského krajského soudu dnes začne nové hlavní líčení s mužem obžalovaným z opilství. Podle státního zástupce se v listopadu 2024 vlivem metamfetaminu dostal do stavu toxické psychózy a kuchyňskými noži ubodal k smrti svého bratra a zranil otce. Státní zástupce v obžalobě navrhuje trest 6 let vězení a uložení zabezpečovací detence. Zachraňování osob z havarovaných aut je hlavním tématem dnešního hasičského cvičení ve Zbyroze na Rokycansku. 8. ročníku Rescue Meetingu se zúčastní desítky profesionálních a podnikových hasičů a instruktorů. Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO jsou za rozhodnutím kabinetu pouze praktické důvody. Vyjádření Petra Pavla zveřejní kancelář prezidenta republiky dnes dopoledne, oznámil to Hrad. Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tak obdržela stejný trest jako v případě pozitivního testu, informuje o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Fotbalista Lionel Messi zařídil na mistrovství světa vítězství Argentiny nad Rakouskem 2-0, dal oba góly obhájců zlata a s 18 brankami se osamostatnil v čele historické tabulky kanonýrů na světových šampionátech. A počasí bude polojasno nebo skoro jasno, odpoledne se při zvětšené oblačnosti objeví hlavně na horách lokálně přehánky nebo i bouřky. Večer se vyjasní a nejvyšší teploty do 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 1/20 u Plzně Losiné se opravují vozovky, počítejte s dopravním omezením a jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Hezké ráno v 5 hodin a 33 minut. Město Rejštejn nepatří jen mezi 4 nejmenší města v Česku, ale i mezi ta nejstarší sídla na Šumavě. První zmínky o Rejštejně jsou známé už z první poloviny 14. století, kdy se tu usídlili zlatokopové. Za chvilku se tam vypravíme, a to s naším seriálem Příběhy nejen šumavské. Zpívá vám Leona Machálková a následně taky Petr Spálený. Hezký den.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: na hodinách, 40. minuta po 5. hodině, přejeme vám příjemné ráno. Město Rejštejn na břehu Otavy patří mezi nejmenší města v republice, žije zde okolo 250 obyvatel. Mezi turisty nepatří mezi ty nejvyhledávanější cíle na Šumavě, většina lidí městem jenom projede směrem na Srní, Modravu nebo Kveldu. Přitom Rejštejn se svým okolím nabízí opravdové skvosty, například Majerovu skálu. Její příběh přinášejí Jan Dvořák a Iva Kokešová.
1: Město Rejštejn nepatří jen mezi čtyři nejmenší města v Česku, ale i mezi ta nejstarší sídla na Šumavě. První zmínky o Rejštejnu jsou známé už z první poloviny 14. století, kdy se tu usídlili zlatokopové.
2: O 200 století později byl Rejštejn povýšen na samostatné královské horní město. Když pak došlo k útlumu těžby zlata, zabydlili se tu skláři.
1: Město se rozkládá u řeky Otavy doslova vklíněné mezi ostré svahy, ze kterých činí mnohé skalní výstupky. Jedním z nich je i Majerova skála, která se nachází na východním svahu nad obcí. Právě tady měl podle legendy sídlit bohatý sedlák Majer.
2: Hospodaření mu šlo výborně a špatně se neměl, ale trpěl zlou nemocí, lakotou. Jednou přišel do dvora starý žebrák, aby zkusil vyprosit na hospodáři nějakou drobnou almužnu. Znal Majerovu pověst lakomce a tak byl překvapen, když místo psů přilétl ze světnice celý uzlík darů.
1: Žebrák několikrát poděkoval a v úžasu pospíchal domů, aby se rodině pochlubil s nečekaným úspěchem. Když však před zraky blízkých uzlík rozvázal, zjistil, že Majer si z něj ošklivě vystřelil. V plátenku bylo jen kamení od cesty.
2: Starý žebrák se červenal a styděl, ale nejvíce jej ovládl hněv, neb takovou si nezasloužil. V rozčílení především proklel sedláka Majera i s dvorcem, všemi jeho polnostmi a lesy.
1: A tu se ozval na vrchu hrozný lomos. Kopec se mohutně otřásl, země popraskala a Majerův dvůr se propadl do země i se svým majitelem. Není známo, zda k úhoně přišel ještě někdo další, ale sedláka Majera nenašli a už ho nikdy neviděli. Snad tato událost dala vzniknout skalám i haldám kamení.
2: Na Majerovu skálu si můžete v pohodě vyšlápnout, jen je potřeba počítat s velkým převýšením, ale vyhlídky ze skály za tu cestu stojí. A když budete mít štěstí, narazíte na volně putující cedulku připomínající Járu Cimrmana.
1: Stojí zde. 1. srpna 1914 Jára Cimrman, český myslitel, vynálezce, objevitel, učitel a gynekolog amatér, jen těsně minul tuto vyhlídku při cestě do Čech. Protože vzdálenost 283,941 km je v celosvětových rozměrech prakticky zanedbatelná, můžeme směle tvrdit, že největší z Čechů zde stanul.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Než vás do 6. hodiny ještě pozveme za kulturou v regionu, pojďme se podívat na čerstvá data od plzeňských meteorologů, která právě dorazila. Čeká nás nadále teplo, srážky zejména na horách.
1: Počasí.
0: Podle nejnovější předpovědi bude polojasno nebo skoro jasno, ráno se ojediněle vyskytnou mlhy, kolem poledne a odpoledne se zejména na Šumavě při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle objeví přehánky nebo bouřky, večer se vyjasní. Nejvyšší denní teploty je mezi 27 a 30, na horách do 26 stupňů Celsia, slabý proměnlivý vítr nebo severních směrů a to o rychlosti do 4 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Příjemné úterní ráno vám přejeme, je 5 hodin a 52 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Muzeum Šumavy v Železné Rudě láká do 31. prosince na výstavu s názvem Historické hudební nástroje. V plzeňském divadelku Jonáš začne v 7:30 večer představení Ani spolu, ani bez sebe. V infocentru ve Spáleném Poříčí pořádají výstavu prací Olgy Kaňokové Svět panenek. Móda doby dávno minulé. Výstava potrvá do 30. září. V Plzni, Manětíně a Dobřanech pokračuje street artový festival Walls. Jedná se o 7. ročník mezinárodního festivalu, který přináší velkoformátové malby, umělecké invence ve veřejném prostoru, ale také konferenci věnovanou právě street artu. Festival potrvá do 26. června. V divadle Dialog v Plzni se od 19 hodin koná první premiéra inscenace Dokonalá svatba. Muzeum Šumavy v Sušici zve na výstavu Ticho Šumavy a Hlas hlíny. Jedná se o výrobky ze šamotové hlíny Ivety Kůsové a dekorace z přírody Veroniky Pavlíkové. Výstava potrvá do 30. srpna. No a v amfiteátru za obchodním centrem Plzeň Plaza se uskuteční koncertní verze díla Drákula. V titulní roli se představí Marian Vojtko, dále diváci můžou očekávat například Josefa Wagnera a Kamilu Nýletovou. Tady se začíná ve 20 hodin a 15 minut. Tak přejeme hezkou zábavu, za chvilku zprávy.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: 6 hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Organizace CERMAT zveřejní výsledky druhých přijímaček na střední školy. Hlávkova nadace ocenila v Lužanech nejlepší loňské vědecké publikace. Bude většinou polojasno nebo skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Hezké ráno přeje Štěpánka Zíková. Výsledky druhého kola přijímacího řízení na střední školy se dnes dozví uchazeči. Organizace CERMAT je zveřejní v elektronickém systému DIPSY. K dispozici budou také na webech jednotlivých škol. Do druhého kola se přihlásilo kolem 13 000 uchazečů. Pokud se na vybrané školy nedostanou, mohou od 24. června zkusit ještě třetí a další kola. Ta už ale nejsou řízená CERMATem a přihláška se podává v listinné podobě přímo na školách, které je vyhlásí. Pokračuje jeho ředitelka Barbora Rosulková.
4: Doporučuji rodičům, aby postupovali klidně a systematicky, sledovali nabídku škol ve třetích a dalších kolech a obraceli se přímo na školy, které budou volná místa nabízet.
2: Na zámku v Lužanech na Plzeňsku se včera předávaly prestižní ceny Josefa Hlávky za nejlepší vědeckou a odbornou literaturu loňského roku. Tradiční ocenění udělované nadacemi Český literární fond a nadání Josefa Marie a Zdeňky Hlávkových se letos rozdávalo už po 24. V kategorii společenských věd porota vybrala dvoudílnou monografii o malíři Vojtěchu Hynajsovi od historičky umění Marie Mžikové. Mezi vědami o živé přírodě uspělo dílo autorů Pavla Hradila a Miroslava Sourala, které detailně popisuje chemické látky a jejich biologické účinky. Ocenění získala například také publikace z oboru dětské gastroenterologie. Klatovy opraví komunikaci v Točníku. Podle místostarosty Václava Chrousta z ODS se bude pracovat v lokalitě mimo hlavní silnici a nebude tak nutná uzavírka obce.
5: Točníku, kde se udělali vodovod, kanalizace, bude se tam dělat povrch, budou tam světla, náklady jsou 4,1 milionu korun. Je to vlastně, dá by se říct, v takové té vedlejší části, není to na hlavní silnici. A bude to zrealizované v následujících měsících.
2: Odboráři České televize a Českého rozhlasu se večer sešli s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO a dalšími koaličními politiky. Nesouhlasí s obsahem i způsobem projednávání návrhu na změnu financování médií. S koalicí chtějí jednat dál.
6: Návrh musí být předvídatelný a garantovaný, uvedli odboráři po schůzce. Podle předsedy rozhlasových odborů Jana Křemena chce ale koalice nejdřív schválit jiný zákon.
7: V tuhle tu chvíli je pro vládu důležitý přijmutí zákonu o kontrole NKÚ.
6: Jako prioritu to potvrdil i šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. Dodal, že rozhodnutí o převedení rozhlasu i televize pod státní rozpočet je definitivní.
8: By vedení České televize, Českého rozhlasu mohlo předložit plán, nějaké návrhy, jakým způsobem by tedy ušetřili.
6: S premiérem Babišem se setkal i šéf Evropské vysílací unie Noel Karen. Vládu vyzval, aby od změn upustila. Neobsahují podle něj žádné legislativní záruky nezávislosti. Daniela Brichtová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalista Lionel Messi je zatím jediným střelcem Argentiny na tomto mistrovství světa. Obhájci titulu tentokrát díky jeho brankám zdolali Rakousko 2-0. Francie vyhrála nad Irákem 3-0, Norsko nad Segalem 3-2 a teď bojuje Jordánsko s Alžírskem. Fotbalisty Karviné povede trenér Roman West. Jeho příchod oznámil klub. 44-letý kouč naposledy působil v B týmu Olomouce. Karviná figuruje v zápasech nové sezony šance ligy navzdory trestu od etické komise Fotbalové asociace České republiky v kauze ovlivňování zápasů. Klub se proti rozsudku odvolal a Ligová fotbalová asociace provedla los soutěže i s ním.
3: Počasí.
2: Bude polojasno nebo skoro jasno, ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Kolem poledne se hlavně na Šumavě při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle objeví přehánky nebo bouřky a večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů a na horách 23 až 26. Slabý proměnlivý vítr nebo vítr severních směrů v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, postupně většinou dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
9: Sponzorem pořadu je
10: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 ve směru na Prahu na Rokycansku pozor na pomalu jedoucí vozidlo údržby až do odpoledních hodin. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: Příjemné úterní ráno vám přejeme. Národní házenkáři Příchovic to znovu dokázali. Za jejich třetím mistrovským titulem v řadě se ohlédneme v ranním vysílání už za chvilku, a to s kapitánem Ondřejem Hošťálkem.
12: Splněnej sen, nebo to snad ani nikdy nebyl sen. Před třema rokama se začal chystat takový, že se nám daří a mohli bychom jednou zkusit ten jeden urvat, a to, že by se mohlo stát to, že vyhrajeme tři v řadě, to nikoho ani nenapadlo, je to neuvěřitelný.
11: Tak si dopřejte ranní dávku emocí už za okamžik.
3: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
11: Úterý 23. června na hodinách 6 minut po 6.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio.

0: Dneska dopoledne bude naším hostem Vojtěch Horvát, šéf plzeňského CzechSAR týmu. Tito záchranáři jsou součástí IZS a specializují se na hledání ztracených a pohřešovaných osob. Víc si poslechněte po 10. hodině. Teď je tady kalendárium.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 23. června. Svátek má Zdeňka a Zdenka. Všechno nejlepší vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. Základní kámen Domu umělců v Praze Rudolfina byl položen před 150 lety v roce 1876. Slavnostně otevřeno bylo po 8,5 letech prací. Pohádka, která stojí na začátku rozhlasových nedělních příběhů, byla odvysílána před 80 lety v roce 1946 a jmenuje se Modré pírko. Podle textu Joži Toucové-Mettlerové ji upravila Marie Rousková a nastudoval ji legendární režisér, pedagog a zakladatel rozhlasového dětského souboru Miloslav Disman. První ženy zdolaly druhou nejvyšší horu světa přesně před 40 lety v roce 1986. Na vrcholu obávané K2 stanuly Polka Vanda Rutkiewicz a francouzka Liliane Barrard.
3: Karel Poborský jde sám! Krásně to zkusil 1-0!
2: Karel Poborský rozhodl svým geniálním dloubákem čtvrtfinále proti Portugalsku na mistrovství Evropy ve fotbale v Anglii před 30 lety, v roce 1996. Naše fotbalisty pak čekala v semifinále Francie. Tu vyřadili na penalty, ve finále prohráli až prodloužení s Němci. Jak dopadnou naši na aktuální mistrovství světa? To rozhodne další zápas Mexikem pozítří. Před 15 lety odešel tento švihák v baloňáku a s doutníkem v puse.
4: Poručí Kolombo, policie, vraždy.
2: Americký herec i s českými kořeny, Peter Falk, bylo mu 83.
4: A vy jste hned viděl, kdo jsem, pane, neuvěřitelný.
2: Občané Velké Británie před 10 lety v referendu rozhodli, že už nechtějí dále setrvat v Evropské unii. Brexit byl tehdy jedním z nejčastěji používaných slov. Ozbrojená vzpoura polovojenské Wagnerovy skupiny, vedené Jevgeniem Prigožinem proti vedení ruské armády, vypukla před 3 lety. Wagnerovci obsadili Rostov na Donu a Voroněž a zahájili pochod na Moskvu. Putinovi asi do smíchu nebylo a hovořil o dýce vražené do zad. S Prigožinem pak později spadlo letadlo. Náhoda? Bývalá ombudsmanka Anna Šabatová má dnes 75. Výlety. 65 slaví vedoucí programu Libereckého rozhlasu. Průvodce víkendových výletů na všech regionálních stanicích. Pavel Kudrna.
5: A navíc jsou tu pro vás další rozhlasové výlety, které vás provedou po zajímavých místech naší země.
2: Tak všechno nejlepší, vám všem pěkný den.
0: Hrajeme vám Tinu Turner a taky Marka Ztraceného a povíme vám o dnešním počasí. Za chviličku. 6 hodin 16 minut.
6: Český rozhlas Plzeň.

0: Nadále teplo, srážky zejména na horách, takový je stručný popis dnešního počasí.
1: Počasí.
0: No a podívejme se na to podrobněji, bude polojasno nebo skoro jasno, ráno se ojediněle vyskytnou mlhy, kolem poledne a odpoledne se zejména na Šumavě při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle objeví přehánky nebo bouřky, večer se vyjasní. Nejvyšší denní teploty mezi 27 a 30, na horách do 26 stupňů Celsia, k tomu slabý proměnlivý vítr nebo vítr severních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu. V bouřkách přechodně zesílí.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: U Ondřeje Hošťálka, kapitána Příchovic.
1: Úplně neskutečný. Splněnej sen, nebo to snad ani nikdy nebyl sen. Před 3 rokama se začal chystat takovej, že se nám daří a mohli bychom jednou zkusit ten jeden urvat. A to, že by se mohlo stát to, že vyhrajeme 3 v řadě, to nikoho ani nenapadlo. Je to neuvěřitelný. Jsem neskutečně pyšnej na ty kluky, co tady v tom týmu mám, protože prostě se na ně můžu spolehnout na hřišti, mimo hřiště, kdykoliv bude třeba. A máme neskutečnou radost. Je to něco, co se tady nikdy nestalo, možná, že už nikdy nestane. A teď si to musíme náležitě užít, protože bude to za odměnu.
0: My jsme se tady spolu bavili před 2 lety, kdy Příchovice vyhráli poprvé. Co je dojemnější, nebo co bylo těžší? Vyhrát poprvé, obhájit v loni, anebo teď ten 3. titul v řadě?
1: Já vlastně nevím. Všechny byly svým způsobem těžký. Letos jsme si tak nějak dali do hlavy, že možná z toho, co tam na tom čele bylo, jsme dostali nejpřijatelnější soupeře, ale ukázal nám u nich, že to tak není. Takže jsme šli vlastně do toho a prohrávali jsme 1-0. Ale věděli jsme, že doma to bude o něčem jiném, že přijde spousta lidí, kteří nás to nenechají, a přesně tak se včera stalo. Tlačili nás neskutečně a včera to byl zlom. Dneska jsme museli makat všichni, ale myslím, že i my a Svinov, tak jsme šli z posledních sil, protože včera to bylo neskutečně náročný a dnešek nebyl po nic lehčí. Tak si myslím, že posledních 15 minut šli všichni už přes bolest. Díky bohu to dopadlo pro nás dobře.
0: Slovem, včera jste zmínil sobotní utkání, do kterého jste šli za stavu 0-1, poté co jste v Ostravě prohráli o gól. Musel jste vy jako kapitán ten tým nějak motivovat, hecovat, abyste nepanikařili třeba, přestože ta série se nevyvíjela dobře?
1: Myslím si, že to úplně nebylo třeba. Promluvili jsme si o tom, ale všichni jsme tak nějak věděli, že ten minulý týden ve Svinově, tak to prostě nebylo ono. Měli jsme nějaký komplikace cestou, úplně to soustředění nebylo takový, přece jenom i 400 km prostě sedíte v autě, tak to není úplně ono, ta příprava není ideální a to všechno přispělo k tomu, že ten zápas prostě od nás nebyl takový, jaký jsme chtěli, ale příprava na domácí 2 zápasy byla skvělá a díky bohu se nám to povedlo.
0: Vy jste ten soutěžní ročník neměl úplně jednoduchý, vracel jste se po zranění, tak jak to bylo složité?
1: Složitější, než jsem čekal. Myslel jsem, že se uzdravím dřív a to, co ten tým předvedl za ten podzim, kdy jsem nemohl hrát. Obrovský klobouk dolů. Ty to tak strašně odřeli, měli tam několik vyrovnaných zápasů o gól a výhry, ale roztrhali se tam na tom hřišti a vlastně já nastupoval zpátky na kapitánské místo a byli jsme na čele tabulky, takže já k tomu nemám co říct, jsou to borci.
0: Příchovice na jižním Plzeňsku mají nějakých 12 obyvatel a teď už se ale dá mluvit o tom, že to je hlavní město mužské národní házené, tak bude tahle dynastie podle Ondřeje Hošťálka pokračovat a jak dlouho to může ještě trvat, tahle ta euforie?
1: Přeci jenom nemládneme a nevydržíme věčně, ale ještě to chceme nějaký ten rok zkusit, bojovat o ty nejvyšší příčky, co dokážeme, ještě udělat nějaký úspěch a i když už by se to třeba náhodou nepovedlo, tak věřím, že jsme v republice zanechali jméno.
0: Tak běžte slavit, předpokládám, že zítra si berete v práci volno.
1: I v úterý,
0: protože oslavit zlatý hattrick, to se prostě musí.
1: Ano, přesně tak, jdeme na to, čeká nás těžká práce.
0: Říká kapitán mistrovských Příchovic Ondřej Hošťálek.
1: Děkuju.
0: Z Příchovic Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.

0: je půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V plzeňské Doubravce by mohly vzniknout dvě parkovací zóny, Doubravka a Lobzy. Návrh je výsledkem analýzy dopravní situace ve čtvrtém plzeňském obvodu. Jeho vedení aktuálně informovalo zprávu veřejného statku města Plzně. Podle starosty Doubravky Tomáše Soukupa z hnutí ANO jsou některé ulice, jako třeba Spolková nebo Partizánská, přetěžované. Na jedno parkovací místo někde připadají více než 4 auta. V Plzni dnes se slavnostně otevřou zrekonstruované městské bytové domy v Tylově ulici. Konstrukcí za více než 60 milionů korun vzniklo 17 bytů. Obchodní řetězec Penny Market dostal od České obchodní inspekce maximální pokutu 5 milionů korun za to, že opakovaně nesprávně určoval slevy na různé druhy prodávaných produktů. Uložila ji pobočka Čojky v Plzni. Informaci o tom, že pokuta nabyla právní moci, potvrdil ředitel inspektorátu inspekce pro Plzeňský a Karlovarský kraj Jan Řezáč. Nejvyšší zákonnou sankci 5 milionů korun může Čojka uložit za předražené výrobky a za špatně vypočítané slevy. Penny Market pokutu bere na vědomí a částku uhradí. Poslanci se dnes budou věnovat novele trestního zákoníku, která počítá se zpřísněním trestů za neplacení výživného. Lidem, kteří alimenty neplatí minimálně třetinu roku, by podle návrhu hrozilo vězení. Podle části opozice by ale rodiče ve vězení na alimenty nevydělali a změna by poškodila hlavně vyživované děti. V anglickém Devonu dnes odhalí pamětní desku legendárnímu československému pilotovi RAF Alojzi Vašátkovi. Někdejší velitel všech československých stíhacích perutí patřil mezi nejúspěšnější stíhací piloty druhé světové války. Fotbalový útočník Lionel Messi řídil dvěma góly výhru Argentiny 2-0 nad Rakouskem na mistrovství světa. V historické tabulce střelců světových šampionátů se s 18 trefami osamostatnil na prvním místě. Argentině tím zajistil postup ze základní skupiny. V dalších utkáních hracího dne se Francie porazila Irák 3-0 a Norsko Senegal 3-1. A ještě počasí bude většinou polojasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty do 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala v Plzni Liticích na Klatovské třídě nedaleko čerpací stanice. Jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Jsme rádiem vašeho kraje a jsme s vámi i v 6 hodin a 40 minut. Po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Léto je tu a s ním i slunné dny a čas dovolených. Co dělat, aby vaše kůže přečkala nápor slunečních paprsků bez úhony? Poradí dermatovenerologka profesorka Monika Arenbergerová. Ptát se jí budu i na její plány na léto, i zda kovářova kobyla náhodou nechodí bosa. Tak si nás nalaďte, Alex a host začíná po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
0: Ve své historii měla obec Nebílovy na jižním Plzeňsku zřízeného poštovního posla. Sbor dobrovolných hasičů Nebílovy ten loni oslavil 130 let existence a v roce 1998 se obec stala vesnicí roku v programu obnovy venkova.
3: Zároveň to byl rok, kdy byl poprvé zpřístupněn veřejnosti zdejší Nebílovský zámek.
0: Další detaily z nebílovské historie ještě do 7. hodiny.

0: počasí.
1: Na hodinách 6:45, venku dneska bude polojasno nebo skoro jasno, ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Kolem poledne a odpoledne se zejména na Šumavě při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle objeví přehánky nebo bouřky. Večer se vyjasní. Nejvyšší denní teploty je mezi 27 a 30, na horách do 26 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý nebo vítr severních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu v bouřkách přechodně zesílí.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: zase žen.
1: Nebílavy na jižním Plzeňsku se můžou pyšnit nejen zámkem, ale také historií, která stojí za pozornost. První písemná zmínka o obci se datuje k roku 1327, tedy do doby, kdy zdejší ves a tvrz patřila Rackovi z Nebílova. O historických milnicích obce natáčela redaktorka Anděla Blášková.
2: Historicky zajímavý je už i výklad názvu obce, který podle té nejznámější teorie odkazuje na starý název obce Nebilov, který by měl značit, že ve zdejších lesích nebyla lovná zvěř. Odborná vysvětlení se ale spíše opírají o osobní jméno Běl či Nebiel. Nebílovy měli také ve své historii poštovního posla, který sem byl ustanoven, když byla v nedalekých Šťáhlavech v roce 1868 zřízena na poštovní stanice. S koncem 19. století tady byly zakládány ovocné sady a plně se rozvíjelo sadařství. V 19. století v Nebílovech započala ještě jedna éra, jak přibližuje kronikářka obce Kateřina Komorousová.
3: Roku 1895, významný rok, který jsme slavili vlastně loni, byl založen sbor dobrovolných hasičů Nebílovy.
2: Loni tedy sbor dobrovolných hasičů v Nebílovech oslavil 130 let své existence. V rámci oslav se uskutečnilo třeba svěcení praporu, průvod a výstava techniky a fotografií. 20. století do obce kromě válečných konfliktů přineslo také modernizaci.
3: Před první světovou válkou došlo k zavedení autobusového spojení z Plzní. Ale přerušila první světová válka a bylo obnoveno až roku 1923. V roce 1925 proběhla elektrifikace obce, roku 1943 byla dokončena telefonní linka z Blovic do Nebílov, o 3 roky později byl zřízen obecní rozhlas.
2: Vystavění dnešní budovy obecního úřadu se místní dočkali v roce 1978. Byla to také doba, která opět přála sadařství.
3: V 70. až 90. letech 20. století byly posázeny rozsáhlé plochy, které vlastně představují dnešní ovocné sady. V roce 1990 došlo k rozdělení tehdejšího místního národního výboru na Předenice, Netunice a Nebílovy, čímž vznikla samostatná obec Nebílovy.
2: Nebílovy se dokonce staly vesnicí roku v programu obnovy venkova. Stalo se tak v roce 1998.
3: A zároveň to byl rok, kdy byl poprvé zpřístupněn veřejnosti zdejší Nebílovský zámek.
2: Říká podrobnosti o historii obce Nebílovy na jižním Plzeňsku kronikářka Kateřina Komorousová. Obecní znak a vlajku získala obec v roce 2007. Anděla Blašková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Přemoženská uzenina.
2: Nejlepší chvíle? Ty strávené s rodinou. A na stole? Poctivá uzenina, která chutná všem. Přemoženská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Přemoženská uzenina CZ.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Státní úřady varují před nákupem předražených dálničních známek u neoficiálních prodejců. Vyprošťování zraněných při dopravních nehodách, včetně elektromobilů, si ve Zbirohu vyzkoušejí profesionální hasiči z celé republiky. Plzeňský kraj a Chudenice zahájí opravu průtahu za 116 milionů korun, přinese dopravní uzavírky. Čekejte většinou polojasno nebo skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Dobré ráno, přeje Štěpán Gazdíková. Úřady doporučují kupovat dálniční známky na stránkách oficiálních prodejců. Těmi jsou weby www.edalnice.cz a nebo také edalnice.gov.cz. Spadají pod Státní fond dopravní infrastruktury. Dálniční známky nabízí také překupníci, kteří si účtují přirážku za zprostředkování, říká František Kotrba z České obchodní inspekce.
5: Spotřebitel musí být s jejich výší a celkovou prodejní cenou dopředu seznámen. Doporučujeme, aby si proto spotřebitelé ještě předtím, než nakoupí, zjistili z oficiálních zdrojů, jaká je skutečná cena známky, kterou si chtějí zakoupit, a měli na paměti, že kdokoliv ji bude nabízet za víc, účtuje si k tomu svou vlastní přirážku.
4: Dálniční známku je možné koupit také na pobočkách České pošty anebo v síti čerpacích stanic Euro Oil nebo Robin Oil na území Česka. Zachraňování osob z havarovaných aut je hlavním tématem dnešního hasičského cvičení ve Zbiroze na Rokycansku, 8. ročníku Rescue Meetingu pořádaného generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky se zúčastní desítky profesionálních a podnikových hasičů a instruktorů.
6: Ve Zbiroze se podle generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru setká na 30 elitních instruktorů s podnikovými hasiči, například drážními hasiči, Škody auto nebo pražského letiště. Na 11 stanovištích budou trénovat náročné vyprošťování z aut na střeše nebo zásahy u hořících elektromobilů. Ze Zbirohu na Rokycansku Pavel Hala, Český rozhlas.
4: Pátek začne oprava silničního průtahu Chudenicemi na Klatovsku za 116 milionů korun. Jde o zhruba 0,5 kilometru dlouhý úsek krajské silnice 2/184, která vede na Klatovsku ze Švihova do Lučic a na Domažlicku z Gdyně k hraničnímu přechodu v Šeruby Ešokam. Kvůli rozsahu prací budou silničáři průjezd opravovat za úplné uzavírky. Předpokládaná doba stavby je 16 měsíců, jak uvedl vedoucí přípravy staveb, správy a údržby silnic Plzeňského kraje Radek Kadlec. Kraj i Chudenice zaplatí schodně 58 milionů korun. Hrad dnes zveřejní prezidentovo vyjádření ke složení delegace na summit NATO. Vláda včera rozhodla, že Petr Pavel v červenci do Ankary nepoletí. Pavel už dříve oznámil, že pokud kabinet jeho účast na summitu odmítne, má připravenou kompetenční žalobu. Zastupování země navenek je podle něj jeho ústavní pravomoc. Prezident s vládou vede spor o složení delegace několik měsíců. Dosud se zúčastnil všech aliančních summitů od svého nástupu do funkce.
7: Sport.
4: Fotbalista Lionel Messi zařídil na mistrovství světa vítězství Argentiny nad Rakouskem 2-0. Norští fotbalisté zdolali Senegal 3-2 a fotbalisté Francie porazili Irák 3-0. Obhájci titulu v Šancelize fotbalisté Slávie zahájí novou sezonu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku. Úřadující vicemistr Sparta se na úvod představí v Brně proti nováčkovi Zbrojovce. Rozhodlo o tom los na ligovém grémiu Ligové fotbalové asociace. První derby pražských SS se odehraje už na konci srpna v šestém kole na Letné. V losu zatím je i Karviná. Slezané se odvolali proti vyloučení z nejvyšší soutěže kvůli ovlivňování výsledků zápasů.
2: Počasí.
4: Bude polojasno nebo skoro jasno, ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Kolem poledne se hlavně na Šumavě při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle objeví přehánky nebo bouřky a večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů a na horách bude maximálně 26. Povane slabý proměnlivý vítr a nebo vítr severních směrů a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na dvojce, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
7: Sponzorem pořadu je
8: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Dopravní nehoda se stala v Plzni Liticích na Klatovské třídě nedaleko čerpací stanice. Jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Pokračuje 23. červnový den roku 2026, na hodinách máme 5 minut po 7 hodině a přejeme vám příjemné úterní ráno. Používání angličtiny, práci s reálnými daty i týmovou spolupráci si mohli včera v Plzni vyzkoušet účastníci první české AI olympiády. Konala se na Západočeské univerzitě a podrobnosti uslyšíte za několik okamžiků. Ještě předtím ale děti v rubrice Ahoj rádio.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: by, jak žil bych rád.
1: Proč kočkám svítí oči? To je další z otázek rubriky Ahoj rádio. Děti na ni zareagují už za chviličku. Kočkám svítí oči ve tmě? To je teda žůžo. Prosím tu svou v noci ve tmě. Slyšíš? Tak svíť, růžo. Má kočka má asi vadu. Nepí oči, nesvítí. A já tady cítím zradu. Kočky to jsou prevíti. Jinak růžu vážně žeru, co se na ně nakoukám. Zítra si tu kočku beru. I když ani nemňouká.

0: před sebe.
1: Třeba když to je čert, aby viděli, kdyby běželi přes ně tam vzadu myš, aby je viděla.
2: Když jde přes silnici kočka z lesa, tak aby viděla, jestli jede auto nebo ne.
3: Kdyby

0: 7 hodin a 17 minut. Počasí. A už je tady s námi plzeňský meteorolog Pavel Kopeček, co nám dělá počasí. Hezké ráno.
1: Dobré ráno. Tak ráno je relativně chladné, teploty se pohybují teď už tady pravda kolem 17-18 stupňů Celsia, ale když jsem šel ráno do práce, tak bylo kolem 14 stupňů. Teď je na obloze spíše tak oblačná obloha, ale žádné srážky se nevyskytují. No a teploty, jak jsem ji zmiňoval, kolem 18 stupňů.
0: Jsme na startu dalšího tropického dne?
1: Tak bude to jen tak, ale vypadá to, že tu tropickou třicítku přece jenom alespoň tady na Plzeňsku překonáme. Jinak očekáváme, že bude polojasno, skoro jasno, ráno ještě se ojediněle mohou vyskytovat mlhy. Kolem poledne a odpoledne se pak zejména na Šumavě mohou vyskytnout při přechodně zvětšené oblačnosti přehánky, případně bouřky. Večer se pak zase vyjasní. Teploty od 27 do 30 stupňů, vítr jenom slabý proměnlivý nebo severních směrů, v bouřkách by měl přechodně zesílit.
0: Děkujeme a v příští hodině se opět uslyšíme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jsme tu pro vás i v 7 hodin a 22 minut. Tady je Český rozhlas Plzeň, co by rádio vašeho kraje. V Plzni se včera konalo finále první české AI olympiády. Soutěžní týmy z celé republiky poměřovaly své schopnosti na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. No a podrobnosti ty nám právě teď řekne Pavel Koenig. Přeji vám dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A už mě zajímá, jaký byl o první ročník zájem a kdo se té olympiády vlastně účastnil?
1: První ročník z mého pohledu byl velký zájem. My jsme byli vlastně ve 12 krajích, kde probíhaly krajské kola, ze kterých vznikly vlastně nominanti na to národní finále, které jsme včera utkali tady na Favce. A my jsme vlastně v rámci těch krajských kol asi obsloužili, nebo se účastnilo přes 350 studentů. A vlastně v rámci tady toho finále tak jsme měli 38 týmů a 20 jednotlivců.
0: A ti studenti to byli středoškoláci nebo vysokoškoláci?
1: Jo, ano. Jsou to všechno jako primárně středoškoláci. Nicméně my jsme, protože jsme napojení na mezinárodní AI olympiádu, evropskou a celosvětovou, tak jsme dávali limit střední školy. Ten nejnižší limit jako věkový jsme nedávali a znamená to, že jsme měli skutečně i účastníky ze základních škol, ale opravdu to bylo minimálně. Na tom národním finále se probojovali dva týmy ze základních škol.
0: Tak a teď už pojďme k tomu, co měly ty soutěžní týmy za úkol. Můžete to přiblížit i běžným lajkům?
1: Pokusím se. My jsme tam měli v podstatě dvě zásadní linie. Jedna byla umělá inteligence AI Tech, to znamená jako šlo se hodně do hloubky umělé inteligence a programovali tam studenti opravdu to jádro umělé inteligence přímo sami bez jakékoliv další pomoci. A druhá linie byla AI startup, což znamená, že vytvářeli svoje vlastní řešení, který má i potenciál pro vznik nové firmy. A to zásadní, co tady v té linii, v té AI startup je, to, že oni za prvý mohli využívat kompletně umělou inteligenci, co dneska dokáže, veškeré asistenty, ať už je to tvorby obsahu nebo programování, tak to všechno jako využívali. Ale zároveň jejich úkolem bylo to, aby v tom jejich řešení byla umělá inteligence pevně zakotvená. Znamená to, že nejsou jenom pasivními uživateli umělé inteligence, kterou jim někdo dodá, ale používají jednotlivý stavební kameny z umělé inteligence a tvoří svoje vlastní nový řešení a vymýšlí kolem toho vlastně, jak to celá ta firma by mohla fungovat, kdo bude zákazník, jak bude platit a tak dále.
0: Dá se stručně říct, co jim šlo nejlíp a co hůř?
1: Ukázalo se, že v dnešní době právě když využijete veškeré asistenty, veškeré pomocníky v programování,

0: středoškoláci obhájit, nedokážou přesně vysvětlit. A to určitě nebyl teda případ těch týmů, který byli v tom národním finále, protože tam to bylo úplně fantastický, co dokázali.
1: V té souvislosti, jak vůbec vnímáte přínos téhleté soutěže pro studenty? A dalo by se aspoň stručně říct, co je vlastně jejím cílem?
0: Cílem je ukázat ten obrovský inovační potenciál. My jsme vlastně v každém tom regionu, v každém krajském kole se integrovali do regionálních inovačních ekosystémů, to znamená, pracovali jsme s regionálními inovačníma centrama a tak dále, s univerzitama. A to, co vlastně studenti zažívají, je ta proměna z těch pasivních uživatelů na ty aktivní tvůrce. Protože vlastně v součástí toho řešení, nebo toho dne, kdy oni během těch 4 hodin mají úkol vytvořit tady nějaký ten zajímavý produkt, tak máme řadu odborných mentorů tam, oni můžou využívat během toho dne konzultace. A to je ten proces, který vlastně, i když je to soutěž, tak je to posouvá, že to je vlastně pro ně učící se proces. A možná ještě jedna poznámka k tomu, že vlastně v každém tom regionu jsme se snažili to nejlépe zapasovat do toho inovačního ekosystému, takže jsme přinášeli témata, který v tom regionu rezonují. A vyústilo to v tom, že jsme vlastně řešili umělou inteligenci pro zdravotnictví tady v národním finále. Řešili jsme i pro státní správu, jak by mohla pomoct vlastně tady procesy kolem byrokracie. A zároveň jsme řešili i zajímavý téma, jak využít umělou inteligenci v logistice, jak vlastně optimalizovat, plánovat cesty, zboží a tak dále.
1: Ani umělá inteligence nezmění, že hodina má 60 minut, musíme být velmi struční v závěru. Poprosím, kdo ve finále zvítězil a co na toho vítěze čeká, velmi stručně.
0: Já bych odkázal posluchače na stránky umělé inteligence, protože ten zážitek ze včerejška je tak jako famózní, že bych teďka určitě tady poplet veškeré vítěze. Takže opravdu podívejte se na stránky AI Olympiáda, aiolympiada.cz, a tam, ještě to tam není, kolegy to všechno zpracováváme, ale během dnešního dne zítřka tam určitě bude, takže jestli chcete vidět víc, určitě tam zavítejte na stránky.
1: No, to byla vlastně nejstručnější odpověď. Děkuji za ní, naslyšenou. Pavel Koenig.
0: Moc díky taky, mějte se, naschle.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň reaguje na tropické teploty, proto opět uvedla do provozu 6 mlžítek, která se automaticky spouštějí při teplotách nad 26 stupňů. Jemné vodní rozprašovače doplňují síť 6 veřejných pítek a 9 pumpiček. Jak píše město Plzeň na svém webu, mlžítky

0: Kanadská najdou lidé například v Mlýnské Strouze nebo na náměstí Republiky. Policie hledá svědky nedělní nehody 4 parašutistů v Rokycanech. Havarovali v okolí koupaliště a Husových sadů zřejmě kvůli nepříznivému počasí. Při nehodě se vážně zranili. Policisté mají zájem o fotografie nebo videa. Lidé se mohou obrátit například na linku 158. Ve Zbyroze na Rokycansku vyhlásili sbírku na nový hodinový stroj pro kostel svatého Mikuláše. Kostelní hodiny v horní části náměstí patří mezi výrazné dominanty města a nejdou už více než rok. Nové hodiny by chtěli instalovat letos v září. Energetická společnost ČEZ založila novou dceřinou společnost, do které vloží distribuční sítě a zákaznické služby. Českému rozhlasu to řekl generální ředitel ČEZu Daniel Beneš. Do konce letošního roku chce mít ČEZ podle Beneše jasno, jakým způsobem v této společnosti nabídne k prodeji 49% akcií. Nevyloučil, že prodej by mohl začít ještě letos. Dnes je Mezinárodní den vdov. Upozornit má na chudobu vdov hlavně v rozvojových zemích. Řada z nich tam nikdy nezíská dědictví, nebo se musí účastnit ponižujících i život ohrožujících tradičních rituálů. Se ztrátou partnera se podle OSN potýká celosvětově asi 250 milionů žen. Fotbalisté Alžírska na mistrovství světa porazili Jordánsko 2-1. Norští fotbalisté zdolali Senegal 3-2. Fotbalisté Francie porazili Irák 3-0 a Argentina vyhrála nad Rakouskem 2-0. A ještě počasí bude polojasno nebo skoro jasno kolem poledne při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky a večer se vyjasní. Nejvyšší teploty do 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dopravní nehodu dejte pozor v Plzni Liticích na Klatovské třídě nedaleko čerpací stanice. Jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Na Tachovském náměstí byly instalovány první kameny zmizelých ve městě, Touškovská škola se zapojila do programu Učíme se venku a školáci z Horšovského Týna navštívili výstavu Titanic v Praze. O tom všem bude za chvilku rubrika O čem se píše.

0: se píše.
1: O instalaci prvních štolpersteinů, kamenů zmizelých v Tachově, informují Tachovské listy. Doslovný překlad je kameny, o které je třeba klopítnout, zavadit pohledem. Jedná se o dlažební kostky s mosazním povrchem vsazené do chodníku před domy obětí holokaustu a nacistického režimu. Jak už jsme vás informovali i v našem vysílání, město Tachov se rozhodlo tímto způsobem připomenout 13 židovských obyvatel, kteří nepřežili válečné útrapy. V Tachovských listech se můžete seznámit s jejich jmény a osudy. Základní škola ve městě Touškově se účastní programu Učíme se venku. Část vyučovacích hodin přesunula do přírody, kde žáci poznávají svět pohybem, vlastní zkušeností a všemi smysly. V letošním školním roce se venku pravidelně učili dvě třídy, do budoucna chce škola zapojit víc učitelů i ročníků. Píše o tom touškovský zpravodaj. Jeli jsme autobusem a pan ředitel pustil film Titanic. Dojeli jsme do Prahy a šli jsme do haly 6 na výstavu Titanic. Vešli jsme do haly a tam na nás čekala paní průvodkyně. Řekla, že deváťák Honza bude její asistent. Dali nám kartičky se jmény, na kterých byla napsána jména lidí, kteří se plavili na Titaniku. Na konci výstavy jsme si zjistili, jestli ten člověk umřel nebo ne. Cestou zpátky jsme se zastavili v loděnici v kuličkárně a tam si většina lidí koupila svítící kuličky. Tak přesně takhle líčí zpravodaj města Horšovský Týn třídní výlet do Prahy, žákyně 5. třídy Horšovsko-Týnské základní školy. A tady dneska končíme.

0: 23. červen roku 2026, necelá minuta schází do 7:45.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude polojasno nebo skoro jasno, ráno se ojediněle vyskytnou mlhy, kolem poledne a odpoledne se, hlavně na Šumavě, při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle objeví přehánky nebo bouřky, večer se vyjasní. Nejvyšší denní teploty je mezi 27 a 30, na horách do 26 stupňů Celsia, k tomu slabý proměnlivý anebo vítr severních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu. V bouřkách přechodně zesílí.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Jestli máte rádi detektivky Agáty Christie, jste tady správně. Pojďte si zahrát o jednu audioknihu na čísle 221 554 222. Právě teď začíná telefonická soutěž. Český rozhlas v rámci své veřejné služby nezapomíná ani na literární tvorbu, kterou převádí do audiopodoby. Vy tak můžete šetřit oči a jenom poslouchat četby nebo dramatizace, které vznikají v našich studiích. K mání jsou přímo v rozhlasovém vysílání, ale také na nahrávkách, které mimo jiné na CDčkách vydává Radioservis. A právě jedna z těchto nahrávek je v tuto chvíli k dispozici. Kmání, Dům u kanálu, další případ detektivní dvojice Tommyho a Pentličky, čte Jana Striková. Kolik minut ta nahrávka má? Tipněte si, buď skoro 300, skoro 400, anebo skoro 500. Zdravím vás a přeju hezké ráno. Koho tam máme?
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Pavel, Pavle, zdravím vás, tak tipujte.
1: No. Za B,
0: skoro 400. Pavle, přeju krásný den, věřím, že jsem vám ho neskazil informací, že to není správně.
1: Neskazil.
0: Mějte se moc hezky. Naschledanou, děkujeme za účast, ale musíme pokračovat dál. Tak koho to máme v tuto chvíli? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Pepo, dobrý den.
0: Dobrý den, Pepo, tak povídejte.
2: Zkusím
0: Cčko. Cčko, skoro 500. No, 496, úplně přesně. Fanfára.
2: Děkuju.
0: Přeju krásný poslech a gratuluju. Naschledanou.
2: Děkuju.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Kdo získá prestižní cenu? Libor Bouček uvádí přímý přenos 58. ročníku slavnostního gala večera Zlatá hokejka 2026. ČT 2. Ze smrti a krve se zrodí legenda, která svede boj o duši Anglie. Příběh slavného zbojníka ožívá v premiérovém seriálu Robin Hood. A ČT Art. Dvě poslední osudové ženy proslulého malíře. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: 8 hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeň je druhým městem v republice, které finančně podpoří zelené střechy na budovách. Vedle kulturního domu v Klatovech chtějí postavit parkovací dům. Čekejte většinou polojasno nebo skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Lidé v Plzni mohou nově získat peníze na stavbu zelených střech. Plzeň je tak po Brně teprve druhým městem v Česku, kde finančně podpoří střešní zeleň. Podle Terezy Pelclové z nadačního fondu Zelený poklad, který grant ve spolupráci s městem Plzeň spravuje, mohou být žadatelé soukromé osoby, bytová družstva nebo třeba společenství vlastníků.
4: Minimální plocha zelené střechy, která je podporována, je 10 metrů čtvereční, maximum je 1000 metrů čtvereční. Výše příspěvku činí mezi 650 až 2200 korunami na metr čtvereční. Žádat je možné elektronicky do 30. listopadu.
2: Na září připravuje nadační fond odborné semináře. Další podrobnosti najdou zájemci o příspěvek na zelenou střechu na stránkách fondu Zelený poklad. Klatovy chystají stavbu parkovacího domu. Postavit ho chtějí v sousedství kulturního domu na místě, kde teď lidé parkují takzvaně na divoko. Město se vrátilo k vítěznému návrhu z architektonické soutěže v roce 2010. Rozhodne ale aktualizovaná cena, říká místostarosta Václav Chroust z ODS.
5: Momentálně diskutujeme v podstatě cenové parametry s architekty, protože nyní, když vzali v úvahu ještě různé přeložky sítí, to, že bychom chtěli zvětšit kapacitu toho parkovacího domu. Původní kapacita byla 130, takže teď se bavíme o 140, o 150 a hledáme tu cestu, jak dojít té správné ceny.
2: Stížností na mateřské školy přibývá. Česká školní inspekce loni dostala 175 podnětů. Čtvrtina z nich se týká nevhodného chování vůči dětem. V 5 situacích jde dokonce o fyzické tresty. Tahání za uši a vlasy nebo plácnutí přes ruku a zadek. Český rozhlas popsal na základě svědectví rodičů i samotných učitelů další praktiky. Například zavírání na samotku nebo ponižování. Právnička Michála Dobrovičová za poslední roky řešila s rodiči desítky takových případů.
6: Co se týče tak jsem zažila všechno od nějakých fyzických trestů, zavírání na samotku, nálepkování, vulgární oslovování těch dětí. Pak tam byla skutečně situace, kdy se dítě uklidňovalo tím způsobem, že se mu pouštěla z kohoutku voda vlastně na hlavu. Ty ostatní děti samozřejmě byly stejně traumatizované, protože to museli vidět.
2: Oslovené mateřské školy nevhodné zacházení odmítly. O tématu se píše podrobně na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. V případě podezření na násilné jednání ve školkách spolupracuje Česká školní inspekce s OSPODem nebo policií. V Maďarsku se odpoledne sejdou předsedové vlád zemí tzv. Visegrádské čtyřky. Za Česko do Budapešti míří premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Nově zvolený maďarský premiér Péter Maďar chce jednat například o migraci nebo energetice. Jedním z témat by mohlo být i možné rozšíření skupiny. Debatu o tom navrhuje Maďarsko. Summit je zároveň posledním, které země hostí. Od července totiž skupině V4 začne předsedat Slovensko.
3: Sport.
2: Fotbalisté Argentiny porazili na mistrovství světa Rakousko 2-0 a zajistili si postup do play-off. Obě branky úřadujících světových šampionů dal Lionel Messi a stal se nejlepším střelcem historie mistrovství světa. V dalších zápasech Alžírsko vyhrálo nad Jordánskem 2-1 a vyřazovací části zajistili Francie a Norsko. Severané porazili 3-2 Senegal a Francie přehrála 3-0 Irák.
3: Počasí.
2: Čekejte polojasno nebo skoro jasno kolem poledne, hlavně na Šumavě při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle objeví přehánky nebo bouřky a večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů a na horách maximálně 26. Povane slabý proměnlivý vítr a nebo vítr severních směrů, v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na dvojce, tedy střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
7: Sponzorem pořadu je
8: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 ve směru do Německa u Rozvadova se pracuje na silnici, opravují se vozovky a platí dopravní omezení. Jeďte tam opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Červen 2026, to je den, který vstoupil do našich životů před 8 hodinami a 5 minutami. Ať se vám během něj daří, přejeme hezké ráno. Slyšeli jste už někdy o kounovských kamenných řadách? Historickou záhadu poodhalí už za chvilku v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík. Teď jsou tady ale brontosauři. Hezký poslech.
3: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v přírodním parku Džbán na náhorní plošině Rovina, nedaleko obce Domoušice v okrese Louny, se nachází jedna z největších archeologických hádanek u nás? Na ploše 11 hektarů se rozkládá 14 neúplných rovnoběžných řad, tvořených více než 2000 neopracovaných křemencových balvanů. Tyto takzvané kounovské kamenné řady, orientované téměř přesně v severojižním směru, lákají badatele už od roku 1934, kdy na ně upozornil učitel Antonín Patejdl. Dodnes nikdo s jistotou neví, kdo a proč je tam vyskládal. Byla to pravěká megalitická observatoř, kultovní místo, pravěký kalendář nebo obyčejné novověké mezepolí z dob, kdy na místě dnešního lesa byla hospodářská půda? Archeologické výzkumy ani pilové analýzy dosud nepřinesly jednoznačné datování. Mezi nejznámější solitérní kameny patří 6-tunový gibbon a puklinami protkaný Pegas. I přes poškození lesní těžbou v 80. letech zůstávají řady unikátním dokladem lidské činnosti v krajině a lokalita je chráněna jako kulturní památka.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, díky za to, že jste s námi i v 8 hodin a 16 minut. Vodní záchranáři letos zahájili nepřetržitý provoz na Hracholské přehradě s týdenním předstihem, než je běžné. S čím přesně lidem pomáhají, to uslyšíte za chvilku.
1: Počasí.
0: Dneska nás čeká nadále teplo, srážky zejména na horách, bude polojasno nebo skoro jasno, ráno se ojediněle vyskytují mlhy, kolem poledne a odpoledne se zejména na Šumavě při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle objeví přehánky nebo bouřky a večer se vyjasní. Nejvyšší denní teploty mezi 27 a 30, na horách do 26 stupňů Celsia, slabý proměnlivý nebo vítr severních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osmá hodina právě dává dech 19. minutě. Přejeme vám hezké ráno. Vodní záchranáři zahájili nepřetržitý provoz na Hracholuské přehradě na severním Plzeňsku. Připraveni vyjet k naléhavým případům jsou teď každý den až do konce srpna. No a já už teď zdravím zástupce velitele stanice první pomoci na Hracholuské přehradě a zároveň mluvčího vodních záchranářů Tomáše Kopáčka. Přeji vám dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: A už mě zajímá, proč jste zahájili nepřetržitou službu o týden dřív, než je běžné.
1: My máme z našich zkušeností z minulých let, pravidelně sloužíme v červenci víkendově, to znamená od pátku do pátku, a vzhledem k vysokému množství událostí, které jsme zaznamenali v těch minulých letech, jsme se rozhodli v tomto roce tu sezonu prodloužit o ten jeden týden před těmi velkými prázdninami. No a také z důvodu předpokladu dobrého počasí, protože víme, že to vždy přitáhne velké množství návštěvníků k vodě.
0: Máte letos nějaké novinky ve vybavení?
1: My jsme letos obdrželi od Plzeňského kraje úplně nové molo, to, které nahradilo to naše původní, které bohužel už dosloužilo. A je to vlastně molo, které je

0: velmi lehké, což našim kolegům pomáhá, protože hrcholusky jsou známé tím, že mají vlastně pravidelný pokles hladiny a my zhruba každé dva dny to molo posouváme tak, aby ta naše plavidla byla připravená ke schopnosti, byla prostě v té správné hloubce. A tak tato nové molo je pro nás velmi příjemné právě pro tady ten pravidelný pohled nebo posun toho mola.
1: Pojďme si vůbec připomenout, jakou oblast pokrýváte a jak často jezdíte na preventivní plavby po přehradě.
0: Vodní záchranná služba, která sedí na keramice, to znamená na tom poloostrovu keramika, v kempu keramika, tak pokrýváme vlastně celou vodní plochu vodního díla Hrcholusky a nejbližší okolí, to je zhruba 300 metrů od vody. Pokrývá to takové ty největší rekreační oblasti, jako je Hráz, Radost, Nový Most, Butov nebo třeba Vranov a samozřejmě právě ta keramika, kde máme výjezdové stanoviště a takzvanou stanici první pomoci. No a k těm preventivním plavbám, pokud naše plavidlo potkáte na vodě, tak to nemusí znamenat, že míří přímo k zásahu, pokud pojede a nebude mít zapnuté ty motoré majáky, tak provádí takzvanou preventivní plavbu. To my děláme každý den, snažíme se vždycky obět ty největší lokality, jako je právě Hráz, Radost nebo Nový Most. No a pokud byste potřebovali pomoci, tak v takovém případě můžete na plavidlo zamávat třeba nějakým výrazným předmětem nad hlavou, tak aby záchranáři zjistili, že potřebujete pomoci a mohl k vám vyrazit.
1: S čím přesně se na vás lidé můžou obrátit?
0: Vlastně jsou to urgentní zdravotní stavy, to potom ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje, kdy pokud zavoláte na libovolnou tísňovou linku, třeba 112 nebo hlavně 155 v těch zdravotnických situacích, tak operátoři na místo vždy vysílají i plavidlo nebo vozidlo vodní záchranné služby. To znamená, že se na místě potkáváme a fungujeme jako takový předvoj v takovém tom režimu first responders, kdy poskytujeme tu první předlékařskou neodložitelnou pomoc a potom nás dojíždí kolegové z záchranné služby. To jsou ty nejzávažnější situace. No a kromě nich také řešíme technické události, to jsou nejčastěji nepojízdná plavidla nebo poškozená plavidla právě na vodní hladině, a nebo třeba menší zdravotní problémy, kdy návštěvníci přehrady nemají lékárničku a potřebují si nechat pomoci. V takové variantě je vhodné zavolat na náš výjezdový telefon, ten je uveden na webu www.plzeň.cz. Tam potom v sekci služba na vodním díle Hrcholusky naleznete telefonní číslo, které je 24/7 připraveno na pomoc. No a ještě mi napadá do pomoc na vodě. To jsou takové situace, kdy vám například vítr odnese plovoucí pomůcku a v takové situaci je také vhodné zavolat naše záchranáře, ačkoliv se to možná zdá jako banální situace, tak se nám bohužel v těch minulých letech potvrdilo, že pokud se pro takovou pomůcku vydáte a zvláště třeba tím větrem vám ta pomůcka stále odfukuje dál na tu vodní hladinu, tak to může být i fatální, kdy takovému plavci třeba můžou dojít síly a dojde k tomu, že prostě potom hledáme utonulou osobu. No a ještě poslední, co mě napadá, je aplikace záchranka. Jak nás tedy zavolat, ta velmi dobře pomůže v situaci, kdy třeba přesně nevíte, kde se na té vodní hladině nacházíte, anebo třeba tolik neznáte ty pomístní názvy. To znamená, pokud zavoláte z aplikace záchranka, tak se nám automaticky odešlou informace o vaší poloze, informaci o vašem telefonu, případně o nějakém zdravotním stavu, který doplníte, a to v případě, že budete volat z vodní hladiny anebo právě těch 300 metrů od vody.
1: Byť teď naštěstí vůbec nepotřebuju pomoct, i tak vám v závěru mávám. Tolik Tomáš Kopáček, díky za informace. Naschledanou.
0: Hezký den, mějte se.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Více než 12,5 tisíce uchazečů se dnes dozví, jestli se dostali na střední školu. Organizace Cermat zveřejní výsledky druhého kola přijímacích zkoušek. Budou v elektronickém systému DIPSY a zároveň je zveřejní i školy. Nejvíce uchazečů se ve druhém kole hlásí na učiliště s výučním listem. Z nádražní budovy na Jižním předměstí v Plzni začíná postupně mizet lešení. Opravenou fasádu je možné vidět hlavně na západním štítu budovy. Zároveň pokračují i práce v interiéru a začínají úpravy bývalých lékařských ordinací, uvedl to mluvčí zprávy železnic David Kabele. V pátek začíná oprava silničního průtahu Chudenicemi na Klatovsku za 116 milionů korun. Jde o zhruba 0,5 kilometru dlouhý úsek krajské silnice 2/184, která vede na Klatovsku ze Švihova do Lučic a na Domaždicku z Gdyně k hraničnímu přechodu v Šeruby Ešokam.

0: rozsahu prací budou silničáři průjezd opravovat za úplné uzavírky. Předpokládaná doba stavby je 16 měsíců. Téměř třikrát vyprodalo plzeňské divadlo Jaká Tyla Lochotínský amfiteátr na 10. ročník akce Noc s operou. Letos pod širým nebem uvede muzikál Mamma Mia s písněmi skupiny ABBA. Pro velký zájem divadlo přidalo třetí představení. Hrát se bude od 25. do 27. června. Na rozdíl od předchozích let, letošní nastudování vzniklo speciálně pro amfiteátr a v nejbližší době nebude součástí běžného repertoáru. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tenistka Markéta Vondroušová dostala kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole čtyřletý zákaz činnosti. Obdržela tedy maximální možný trest jako v případě pozitivního testu, informuje o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. A ještě počasí bude polojasno nebo skoro jasno, kolem poledne při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky a večer se vyjasní. Nejvyšší teploty do 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov u Benešovic na Tachovsku dejte pozor na práce údržby, platí tam dopravní omezení, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Když vás u rozhlasového mikrofonu tlačí čas a vy se snažíte posluchačům sdělit informaci co nejvíc úsporně a rychle, nemusí to dopadnout dobře. Humornou příhodou, kterou jsme našli v archivu, to doložíme za chvilku.
3: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: 8 hodin skoro 39 minut. I moderátoři zpravodajských relací by si měli občas zajít třeba na fotbal nebo na hokej, a to z čistě preventivních důvodů. S nadsázkou to říkáme poté, co jsme si díky archivu poslechli příhodu, kterou před mnoha lety v našem zábavném pořadu vyprávěl sportovní komentátor Miloslav Holman.
1: My jsme měli hlasatelku, která v životě nebyla na sportu, na fotbale nebo něco tak samozřejmě. My jsme jí to nevyčítali, to nemusí, bodej, co by chodila. To je zbytečné. Ale musela bohužel ten sport hlásit. A v půlnoci je vždycky minuta zpráv a minuta taky sportu. Jenomže ona se nějak courala s těma zprávama a do půlnoci to musí být odbitý, protože potom bijou zvony, jestli jste někdy v půlnoci taky slyšeli. No a ona nějak pomalu, a teď už viděla, že už by to nestačila, tak řekla, a sport už jen ve výsledcích. 2-2, 7-2, 4-4, teče.
2: Rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Zprávu o stavu počasí v regionu podává Pavel Kopeček. Tak jak to vypadá? Dobrý den.
2: Dobrý den, tak nad regionem je od skoro jasné až po oblačno a teploty jsou už poměrně vysoké, pohybují se kolem 22 stupňů Celsia.
1: Kam se dostanou přes den a co nás čeká?
2: Tak na obloze bude oblačnosti poměrně málo, skoro jasno, polojasno, během odpoledne, ale opět se bude tvořit kupovitá oblačnost a počítáme s tím, že zejména na Šumavě by se mohly objevit při přechodně zvětšené oblačnosti ojedinělé přeháňky, případně i nějaká bouřka. Večer pak se ale opět bude vyjasňovat. Teploty dnes vystoupají od 27 do 30 stupňů Celsia a vítr bude mít jenom slabý, proměnlivý nebo severních směrů v případných bouřkách přechodně zesílí.
1: Jakým směrem se ty teploty vydají zítra?
2: Tak na obloze bude málo oblačnosti, i když během odpoledne potom očekáváme, že zejména na Šumavě by se mohlo opět přechodně až zatáhnout a mohla by se tam opět vyskytnout nějaká přeháňka, možná i nějaká slabá bouřka. Teploty po ránu 17 až 14 stupňů, během dne pak už vystoupají opět hodně vysoko na 29 až 32 stupňů Celsia.
1: My už jenom děkujeme a přejeme hezkou službu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, pěkný den přeji.
0: Vyhodit Majlant za neúčinný preparát? Zahájit rádoby zázračnou léčbu, která je úplně k ničemu? To se vám s námi nestane. Nejnovější a hlavně ověřené poznatky z oblasti medicíny s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. hodině. Svoje náměty nám pište na adresu zdraví@pl.rozhlas.cz. Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Lucie, Abba a Krištof obstarají muziku ještě do 9. hodiny, pak už přijde Iva Kochešová, aby vás provedla dnešním rozhlasovým dopolednem. Vladimír Šťovíček se loučí a přeje hezké úterý.

Věděli jste, že v obci Draženov na Domažlicku můžete navštívit malé muzeum umístěné ve starodávném Špícharu? Bylo otevřeno v roce 2003 v rekonstruované sýpce původního dvora Špícharového domu. Stavba domu se odhaduje ke konci 16. století. Statek má stěny omazané hlínou, patrový špíchar je z lomového kamene. V objektu je síň s dobovým chodským nábytkem a kroji. V přízemí jsou umístěny expozice zachycující místní řemesla a historické události v obci.

proskočí.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni by měl v roce 2029 začít fungovat nový paroplynový zdroj za více než 3 miliardy korun. Ve Zbyroze na Rokycansku se místní lidé skládají na nové hodiny kostela na náměstí. Čekejte většinou polojasno nebo skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. V Plzni vyroste nový paroplynový zdroj přibližně za 3 miliardy 400 milionů korun. Projekt představuje poslední a největší krok k dekarbonizaci plzeňské teplárny, která přejde na zemní plyn, biomasu a výhledově na vodík. Uvedl to generální ředitel teplárny Václav Pašek. Stavba by měla začít koncem letošního roku a zajistí ji na klíč sdružení specializovaných dodavatelských firem. Nové zařízení má začít fungovat na začátku roku 2029. Projekt má zajistit stabilní a spolehlivé dodávky tepla do budoucna, zachování příznivé ceny tepla, výrazné snížení emisí a čistší ovzduší v Plzni. Ve Zbyroze na Rokycansku vyhlásili sbírku na nový hodinový stroj pro kostel svatého Mikuláše. Kostelní hodiny v horní části náměstí patří mezi výrazné dominanty města a nejdou už více než rok. Pokračuje nezávislý starosta Zbyroha Josef Štícha.
2: Jsou tam hodiny z roku 1891. Tyto hodiny nelze automatizovat. Máme nabídku nový stroj, elektricky natahovaný, s přesným měřením času. Udělala se sbírka a věřím, že teď se podaří přispět tak, abychom mohli letos v září nové hodiny instalovat.
0: V Čelákovicích u Prahy se pohybuje muž se střelnou zbraní. Upozornila na to policie na síti X s tím, že podezřelý směřuje do místního učiliště poblíž průmyslového areálu. Na místě je několik policejních hlídek i zásahová jednotka, říká policejní mluvčí Barbora Šnevajsová.
3: Ozbrojený muž, který má být ve špatném psychickém stavu, se má pohybovat v modré Škodě Fabii. Pokud jste vozidlo viděli, neprodleně prosím kontaktujte linku 158 a sami rozhodně nijak nezasahujte.
0: Starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS svolal krizový štáb. Sněmovna dnes bude jednat o zpřísnění trestů za neplacení výživného. Poslanci vládní koalice navrhují, aby za dlouhodobější neposílání alimentů hrozilo znovu vězení. Podle navrhovatelů má změna neplatiče odradit. Opozice je proti návrhu. Například podle Evy Decroix z ODS změna poškodí hlavně vyživované děti, protože si rodič ve vězení na alimenty nevydělá. Sport. Argentinští fotbalisté na mistrovství světa porazili Rakousko 2-0. Oba góly dal Lionel Messi a stal se nejlepším střelcem historie šampionátu. Alžírsko vyhrálo nad Jordánskem 2-1, Norsko nad Senegalem 3-2 a Francie nad Irákem 3-0.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte polojasno nebo skoro jasno, kolem poledne se hlavně na Šumavě při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle objeví přehánky nebo bouřky. Večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů a na horách 23 až 26. Povane slabý proměnlivý vítr nebo vítr severních směrů a v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou postupně dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 1/26 u Ejpovic na Rokycansku dejte dnes pozor na práce údržby a s tím související dopravní omezení. A na silnici 1/20 u Plzně Losiné se opravují vozovky i tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobrý den, dneska je úterý 23. června, všechno nejlepší Zdeňkám k jejich dnešnímu svátku. Snižuje konzumace kávy a čaje riziko vzniku demence? Americká studie, která to naznačuje, se těší velké pozornosti. Nakolik je možné jejím závěrům věřit, probereme za chvilku ve Zbrusu novém díle rubriky Zdraví v cajku. Přejeme vám příjemný poslech 4,5 minuty po deváté.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: zdraví v cajku.
1: Je možné věřit studii, která tvrdí, že nás pití kávy a čaje může chránit před demencí? Právě tento dotaz dostal doktor Miroslav Šuta. Odpovídat začíná právě teď. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: O které studii je řeč?
2: Harvardovy univerzity byla vydána v únoru roku 2026 v prestižním časopise Americké asociace lékařů. Zajímavé je, že ta studie sledovala víc než 130 tisíc amerických lékařů a zdravotních sester po více než 40 let. V průběhu těch 40 let vyplňovali účastníci dotazníky výživy, životního stylu a podobně a byl také sledován jejich zdravotní stav. Tahle konkrétní studie hodnotila, zda může být nějaká souvislost mezi konzumací kávy a čaje a vznikem demence.
1: Pojďme k tomu zásadnímu, jaké závěry ta studie přinesla.
2: Statistické vyhodnocení ukázalo, že lidé, kteří měli nejvíce kávy nebo čaje, měli o něco nižší riziko vzniku demence a lidé, kteří měli tu spotřebu nejnižší, tak tam to riziko bylo o nějakých 10-12% vyšší. Také byly určité rozdíly v některých takzvaných testech kognitivních schopností, to znamená testy, které testují náš mozek, nicméně ty rozdíly nebyly vůbec žádné. Ta studie získala obrovskou popularitu po celém světě a v současné době se diskutuje o tom, jestli bychom opravdu měli pít víc kávy a čaje a zda bychom tím mohli chránit svůj mozek.
1: K tomu se určitě dostaneme. Teď se zeptám úplně laicky, jak moc tu studii máme brát?
2: Je velice dobrá z hlediska toho, že sledovala velký počet lidí a po velmi dlouhou dobu. Nicméně design té studie, říká si takzvaná observační studie, která jenom sleduje, co se stane s vaším zdravím podle toho, jak se chováte, nemůže přinést důkaz. Může ukázat na možnou souvislost, ale není schopná prokázat, že to opravdu ovlivňuje naše zdraví. Na to upozorní právě odborníci.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Co dalšího na tu studii říká odborná veřejnost a do jaké míry by na ní šel postavit další výzkum?
2: Ta studie je chválená jako velmi zajímavá a velice dobře zpracovaná. Těm limitacím se do budoucna plánuje jednak vyzkoušet podobné studie v jiných zeměpisných oblastech, nejenom v Severní Americe, ale také případně zvážit takzvanou intervenční studii, protože z historie medicíny víme, že ten důkaz opravdového účinku může být ve chvíli, účastníky, aby změnili své chování. Známe jsou třeba studie ze Skandinávie, kdy poté, co lidé změnili svůj jídelníček, tak opravdu došlo ke zlepšení třeba jejich stavu z hlediska nemocí srdce a cév. Čili ta studie určitě povede k dalším výzkumům, ale v tuhle chvíli jí brát jenom jako možnou souvislost mezi kávou.
1: A intervenční studie je tady něco, co přinese důkaz?
2: Ano, mohla by přinést důkaz. Intervenční studie je také třeba to, když jsou lidé nemocní a začnou brát nějaký lék. Ideální by bylo, kdybychom mohli mít dvě skupiny lidí, z nichž někteří budou užívat kávu a čaj a druzí nebudou užívat a ideálně, aby ti lidé opravdu kávu a čaj nebo nějaké placebo, ale to si v tuhle chvíli nemůžeme jaksi představit. Toho se používá například při testování nových léků.
1: Teď si to určitě říkají posluchači podobně jako já. Co říct závěrem zodpovědně o pití kávy a čaje ve vztahu k nižšímu riziku vzniku demence? Je tam nějaká souvislost?
2: Může tam být. Autoři studie říkají, že tyhle výsledky by vás rozhodně neměly vést k tomu, abyste začali kávu pít nebo abyste si zvýšili konzumaci kávy. Pokud chcete chránit svůj mozek, měli byste se soustředit na rizikové faktory, které jsou jednoznačně prokázány. To znamená, měli byste se pokud možno pravidelně hýbat, měli byste dbát dlouhý a pravidelný spánek, měli byste omezit konzumaci alkoholu a měli byste svůj mozek stimulovat. Jednak sociálně, to znamená kontakty s rodinou, přáteli a jednak třeba nějakými koníčky, četbou, řešením sudoku nebo nějakým sbíráním nějakých předmětů.
1: A k tomu si občas dát kafe a máme hotovo.
2: To určitě neuškodí.
1: Dodává Miroslav Šuta v závěru. Děkuju, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: Za 10 minut po 10.
1: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dneska tady máme legendární dvojici Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a připravili jsme scénku Rozhovor s Růženou Hulínovou.
2: Přišla k nám 18-letá Růžena Hulínová. Vítám vy tady u nás.
3: Růžena se buď mohla zadarmo projet na horské dráze, nebo se mohla setkat se svým oblíbeným hercem.
2: Jiřím Lábusem. No, my ho tu náhodou máme tady, Rošťáka. A Růženo, já tě tady vítám a tak se... Ptej, co ode mě chceš jako slyšet, na všecko ti velice rád odpovím, prosím.
3: Tak já nevím.
2: Hezky se uvolni.
3: Jak se mám uvolnit?
2: No ne, tak hezky, abys se uvolnila tady.
3: Takhle, tak já jsem se teda uvolnila na celý den z práce, takže to
2: no
3: je dobrý.
2: Zapomeň, že se tady točí deska, na to zapomeň, že?
3: Tak dobře, no.
2: No tak, a hezky. Tak Růženo, tak se, co takhle děláš těma, tak pořád takhle, ty vlasy nějak tady upravuješ pořád.
3: Ale ne, jsem si ráno bebe ufikla o finu.
2: Aha, no. Tak se ptej, co bys si ráda ode mě slyšela, na všecko ti rád odpovím, Růženo.
3: Tak já nevím, tak já teda bych se chtěla zeptat, teda spíš teda Květa od nás podniku, a to takový blbý. A,
2: tak už to nakousla, tak už to řekni, nenapínej nás.
3: No ne, takhle, schválně, kolik máte holek?
2: No, to máš pravdu, to je opravdu blbý, Růženo. No ale o tom si můžeme říct někdy potom, až to, je to dotočíme tu desku, ne, to je jako
3: takový
2: soukromý věci, že jo.
3: To je jasně, no. Jsem věděla.
2: A máš ještě nějakou jinou duchaplnou otázku?
3: No, tak pak bych teda měla teda ještě jednu, no. Čistě jako za sebe teda.
2: Ano.
3: Bude jako mluvit před sebe, jo.
2: Tak pochopitelně nebudeš mluvit za mikrofon, že jo, tak to...
3: To je jasný, ten, taky, že to nejde. No. Takhle, schválně, kolik máte? Vlastně ne, to jsem se ptala. Teda teď jsem to měla,
2: Tak kam jsi to dala?
3: Ale ne. Takhle, máte psa?
2: Psa?
3: No.
2: Ne.
3: My jo.
2: Máte všecko?
3: Tak zatím jo, no.
2: To máš tedy bahatou fantazii, Růženo.
3: To mi taky holky říkají.
2: Jo. No a Růženo, mohl bych teďka já tebe se na něco zeptat, jestli jsi teda se vyčerpala, jestli jako nemáš, co bys už jako dodala? Jestli...
3: Tak
2: co?
3: Dobře, no.
2: Dobře. Růženo, můžeš nám popsat takový svůj pracovní den od rána do večera, jak to probíhá?
3: Pracák, jo. No. Tak já nevím.
2: No, tak kdo to má vědět?
3: Jako to od začátku.
2: No to víš, že ne od konce. Že?
3: Tak ráno vstanu.
2: No to snad každý, že jo, to se nelišíš.
3: To ne, no, akorát mám lišej, no.
2: Okay. Aha.
3: Tak teda ráno vstanu.
2: Ano.
3: Pak teda...
2: Vstáváš na dvakrát?
3: Co?
2: Ty vstáváš na dvakrát?
3: Ne, jak můžu stávat na dvakrát jedno? Teda té show se mě úplně odjel.
2: Ano.
3: Teda na dvakrát.
2: Tak pokračuj.
3: Tak jsem teda vstala.
2: Jako si teda vstala, ano.
3: Pak teda takhle, pak teda udělám ranní hygošku.
2: Ano, ranní hygienu teda, ano.
3: No hygošku, no, a to teda fest.
2: No, to radši přeskoč.
3: Pak jdu teda do práce, ano. Tam teda kecám, teda dělám, ano. No když třeba ne, když jako třeba ne, když jako třeba nedělám, tak ano. Třeba kecám, ano. Třeba s Dušanem nebo s Květou, vždycky to kecáme hodně, ne. Teďkon teda s Květou ne, no, ale třeba dříve třeba kecali.
2: No vy se s Květou už nekamarádíte, vy jste se jako nepohodli, nebo jako proč už?
3: Jako s Květou, jo.
2: No.
3: A ne, no, protože ona je taková divná, no.
2: Aha.
3: Ona je kráva.
2: A tak prosím tě, Růženo, je to na desky, tak se ovládej trošku, no. Tak už to nějak ukončí tu zpověď.
3: No tak pak teda zavřu krám.
2: Ano.
3: No a když prší, tak jsem doma.
2: No a když je hezky?
3: Jsem taky doma.
2: To máš tady pestrý.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude dermatovenerologka, vědkyně a pedagožka, profesorka Monika Arenbergerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, máme 2:02. Hroznětín získal titul Vesnice roku Karlovarského kraje. Porotu zaujal péčí o veřejný prostor i podporou komunitního života. Právě teď navíc mění podobu svého centra. Jak bude vypadat nové Krušnohorské náměstí, uslyšíte v reportáži už za pár minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Teď pár zajímavých pozvánek. Muzeum Šumavy v Železné Rudě láká na výstavu s názvem Historické hudební nástroje. V plzeňském divadelku Jonáš začne v 19.30 představení Ani spolu, ani bez sebe. V infocentru ve Spáleném Poříčí pořádají výstavu prací Olgy Kaňokové Svět panenek, móda doby dávno minulé. Výstava potrvá do 30. září. V Plzni, Manětině a Dobřanech pokračuje street artový festival Walls. Jedná se o 7. ročník mezinárodního festivalu, který přináší velkoformátové malby ve veřejném prostoru, ale také konferenci věnovanou právě street artu. Festival potrvá do 26. června. V amfiteátru za obchodním centrem Plzeň Plaza se uskuteční koncertní verze Drákuly. V titulní roli se představí Marian Vojtko. Akce začíná ve 20.15. V Mariánských lázních pokračuje festival Jazzové lázně. Na nádvoří domu Chopin zahraje od 19.30 rakovnický brass band. Kapela hraje Dixieland a energickou jazzovou hudbu 20. a 30. let minulého století. Obří světelně zvuková socha I Wanna Be bude dnes představena u Karlovarské galerie umění. Slavnost začne ve 20 hodin, o hodinu později sochu odhalí a představí její autor, plzeňský umělec Benedikt Tolar. Dílo tvoří sloup, sestavený ve 4 patrech z 32 starých van. Socha bude k vidění celé léto. Takové jsou naše dnešní tipy pro volný čas. Vyberte si něco pěkného a dobře se bavte.
2: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já,

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

sna. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

0: Slovenská skupina Elán 4 minuty před 10:15. Hroznětín na Karlovarsku zvítězil v krajském kole soutěže Vesnice roku. Porota ocenila dlouhodobé investice do veřejného prostoru, služeb pro obyvatele i aktivní spolkový život. Město teď pokračuje v proměně svého centra. Dělníci opravují Krušnohorské náměstí.
1: Mně se to líbí a je to pro nás takový napínavý, je to takový očekávání prostě, jako jak to bude vypadat.
2: Prohlíží si vizualizaci na oplocení staveniště místní obyvatelka Monika.
1: Jestli to bude mít tu podobu, která je nastíněna, a každá takováhle inovace je prospěchem pro který tady žijí.
2: Kromě nové autobusové zastávky tu vzniknou i veřejné toalety.
1: Já nejsem úplně zastáncem to, že ty toalety mají být úplně všude, ono to nedělá někdy dobrotu, ale samozřejmě ta zastávka, jako všechno tady to, co se prostě udělá nový, je v novém kabátě, tak je to hezčí.
2: Uprostřed náměstí je asi 2 metry hluboká jáma. Pracovníkům pod námi dává instrukce stavby vedoucí Eduard Juraška. Co tady bude?
3: Tady bude fontána. Na tohle ty základy, tak přijde rošt a na ten kovový rošt přijdou tvarnicové desky posadit, které vlastně budou průtokový, takže ta fontána bude stříkat. V prostředku bude tam 10 rysek, voda bude protékat zpět do fontány.
2: A jak bude vypadat okolí kašny?
3: Všechno bude v nových dlažbách, včetně chodníčků.
2: Autobusová zastávka je mimo oplocenou stavbu.
3: Ta se ještě nezačala stavět, je výrobě a výroba té buňky trvá přibližně 3 měsíce.
2: Průběh stavby přišel zkontrolovat starosta Martin Maleček z hnutí Volba pro kraj. Naproti kašně už jsou hotové nějaké betonové základy. Co tady bude?
4: To jsou betonové základy pro nové pergoly, které do budoucna porostou samozřejmě květenou. Pod těma pergolama budou odpočinková místa a budou tam i nabíječky pro kola.
2: Jak tady ten prostor vypadal předtím?
4: Taky předtím ta plocha byla upravená, byla vlastně hlavně ve formě trávníků. Konají se tady samozřejmě taky vánoční trhy, vánoční koncerty, takže chceme, aby ta určitá část té plochy byla hlavně přizpůsobená tomu místu pro to střetávání.
2: Kdy tady bude hotovo?
4: Máme být hotovo do konce září, já věřím, že se nám to podaří. V současné době ta stavba probíhá dle plánu.
2: Stavební úpravy náměstí budou stát necelých 14 milionů korun. Třetinu nákladů pokryje dotace z ministerstva pro místní rozvoj. Z Hroznětína u Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Do 10:00 vám samozřejmě nabídneme ještě kalendárium, podíváme se třeba do Rudolfina, probereme některé ženy horoleskyně a to takové, že slavné, a určitě se vrátíme na mistrovství Evropy ve fotbale v roce 1996. Tady je rádio vašeho kraje, přejeme vám krásné úterní dopoledne a příjemný poslech.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nevěděl?

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Úterý 23. června. Svátek má Zdeňka a Zdenka. Všechno nejlepší vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. Základní kámen Domu umělců v Praze Rudolfina byl položen před 150 lety v roce 1876. Slavnostně otevřeno bylo po 8,5 letech prací. Pohádka, která stojí na začátku rozhlasových nedělních příběhů, byla odvysílána před 80 lety v roce 1946 a jmenuje se Modré pírko. Podle textu Joži Toucové-Metlerové ji upravila Marie Rousková a nastudoval ji legendární režisér, pedagog a zakladatel rozhlasového dětského souboru Miloslav Disman. První ženy zdolaly druhou nejvyšší horu světa přesně před 40 lety v roce 1986. Na vrcholu obávané K2 stanuly Polka Vanda Rutkiewicz a francouzka Liliane Barrard.
2: Karel Poborský jde sám! Krásně to zkusil 1-0!
1: Karel Poborský rozhodl svým geniálním dloubákem čtvrtfinále proti Portugalsku na mistrovství Evropy ve fotbale v Anglii před 30 lety v roce 1996. Naše fotbalisty pak čekala v semifinále Francie. Tu vyřadili na penalty. Ve finále prohráli až prodloužení s Němci. Jak dopadnou naši na aktuální mistrovství světa? To rozhodne další zápas Mexikem pozítří. Před 15 lety odešel tento švihák v baloňáku a s doutníkem v puse.
3: Poručík Colombo, policie, vraždy.
1: Americký herec i s českými kořeny, Peter Falk, bylo mu 83.
3: Ale vy jste hned viděl, kdo jsem, pane, neuvěřitelný.
1: Občané Velké Británie před 10 lety v referendu rozhodli, že už nechtějí dále setrvat v Evropské unii.
4: The British people have voted to leave the European Union.
1: Brexit byl tehdy jedním z nejčastěji používaných slov. Ozbrojená vzpoura polovojenské Wagnerovy skupiny, vedené Jevgeniem Prigožinem proti vedení ruské armády, vypukla před 3 lety. Wagnerovci obsadili Rostov na Donu a Voroněž a zahájili pochod na Moskvu. Putinovi asi do smíchu nebylo a hovořil o dýce vražené do zad. S Prigožinem pak později spadlo letadlo. Náhoda? Bývalá ombudsmanka Anna Šabatová má dnes 75. Výlety. 65 slaví vedoucí programu Libereckého rozhlasu. Průvodce víkendových výletů na všech regionálních stanicích. Pavel Kudrna.
5: A navíc jsou tu pro vás další rozhlasové výlety, které vás provedou po zajímavých místech naší země.
1: Tak všechno nejlepší, vám všem pěkný den.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Úřady varují před nákupem dálničních známek u překupníků. V plzeňské Doubravce by mohly vzniknout dvě parkovací zóny. Bude většinou polojasno nebo skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Dobré dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Ministerstvo dopravy doporučuje zákazníkům nakupovat elektronické dálniční známky u oficiálních prodejců. Ušetří tak za provizi, kterou si za zprostředkování účtují neoficiální prodejci. Kupující mohou využít weby e-dálnice.cz nebo e-dálnice.gov.cz. Ty spadají pod Státní fond dopravní infrastruktury, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
2: Pokud nemám možnost koupit si dálniční známku online, mohu využít pobočku České pošty nebo síť čerpacích stanic Eurooil a Robin Oil na území České republiky.
1: Česká obchodní inspekce v této souvislosti varuje před podvodnými e-shopy, kde kupující přijde o peníze a známku nedostane. Je možné je poznat podle toho, že v nich chybí kontakt na provozovatele e-shopu. V plzeňské Doubravce by mohly vzniknout dvě parkovací zóny, Doubravka a Lobzy. Návrh je výsledkem analýzy dopravní situace ve čtvrtém plzeňském obvodu. Jeho vedení aktuálně informovalo zprávu veřejného statku města Plzně. Podle starosty Doubravky Tomáše Soukupa z hnutí ANO jsou některé ulice, jako třeba Spolková nebo Partizánská, přetěžované. Na jedno parkovací místo někde připadají více než 4 auta.
3: My se to samozřejmě snažíme jako řešit tím, že tam hledáme místa, kde bychom mohli přidat parkovací místa. Nicméně už je to tak, že to je vždycky na úkor zeleně. A my když umíráme tu zeleň, tak oslovíme SVJčka, chceme s nimi komunikovat, protože vlastně to jako na těch místních lidech, jestli chce jako lépe zaparkovat, nebo je pro ně jako přínosnější ta zeleň. A drtivé většině ty SVJčka si vyberou tu zeleň.
1: Dnes je to právě 10 let, co Britové v referendu rozhodli, že odejdou z Evropské unie. Pro setrvání v unii hlasovalo 48% lidí, necelých 52% volilo Brexit. Po 10 letech by odchod z Evropské unie volilo 30% lidí. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury YouGov. Více než polovina Britů se domnívá, že Brexit byl chyba. Sport. Čeští fotbalisté dnes odletí do Mexika, kde ve čtvrtek ráno ve 3 hodiny našeho času zakončí soubojem s domácí reprezentací skupinu mistrovství světa. Národnímu týmu zajistí postup do play-off nejspíš jen výhra. O na šampionátu zatím 100% Mexičanech mluví reprezentační záložník Vladimír Darida.
4: Působí hodně v pohodě, hrajou uvolněně a uvidíme, jaká bude sestava. Čteme něco, že by se možná mohla prostřídat, ale věřím, že i kdyby ty změny nastaly, takže budou pořád hrát hodně podobně. Je to takový herní mužstvo, který dokáže dobře kombinovat. Máme o co hrát a musíme udělat všechno pro to, abychom ten zápas zvládli, získali 3 body a postupili ze skupiny, což je náš cíl. Počasí.
1: Bude polojasno nebo skoro jasno, kolem poledne se hlavně na Šumavě při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle objeví přehánky nebo bouřky a večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na horách maximálně 26. Povane slabý, proměnlivý vítr nebo vítr severních směrů a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na dvojce, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov u Heřmanovy hutě na Plzeňsku dejte pozor na porouchané odstavené auto, překáží na vozovce, jeďte tam opatrně, přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Naše nejnovější úterní zprávy skončily 4 minuty po 10. Na úvod této hodiny jsme připravili Jakuba Smolíka a také Marii Rotrovou a potom už přivítáme dnešního hosta. Krásné dopoledne a příjemný poslech vám všem.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Český rozhlas Plzeň, písničky, které nestárnou.
1: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát?

ty kytky jsou. Co se tady mohlo stát?

0: Posloucháte náš úterní dopolední program, máme 12 minut po 10. hodině. Dneska bychom vám rádi představili Czech SAR Team. Specializuje se na pátrání po osobách, ať už pohřešovaných nebo ztracených. A velitelem tohoto týmu je pan Vojtěch Horvát, který je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobré dopoledne.
0: Kdybyste měl posluchačům, kteří o vás nikdy vůbec nic neslyšeli, Czech SAR Team představit, jak byste mu vysvětlil jeho práci?
1: Czech SAR Team je dobrovolný spolek, patříme mezi složky IZS jako složky ostatní a vlastně jsme partneři podporovatelé hlavních složek IZS předurčení na pátrání po pohřešovaných osobách.
0: To jsme zmínili, že pátráte primárně po pohřešovaných nebo ztracených osobách. Mimochodem, je to stejný pojem pohřešovaná osoba a ztracená osoba?
1: Dalo by se to říct, že to je stejný pojem.
0: Výborně. Jaké další práce ještě jste schopni zajistit? My se samozřejmě budeme hlavně bavit o tom pátrání po osobách, ale ještě máte nějakou činnost?
1: Podporujeme vlastně složky IZS při mimořádných událostech, jako jsou například povodně, kde fungujeme jako logistický tým, pomáháme převážet potřebný materiál na místo určení.
0: Jak vy jste se k téhleté práci vlastně dostali? Jaká je vaše historie?
1: Já osobně jsem se k tomu dostal někdy v roce 2020, kdy jsem měl chuť pomáhat, využít svůj volný čas a narazil jsem na tuhle složku, nebo tenkrát to ještě byl spolek, kdy jsem si podal přihlášku, proběhlo výběrové řízení, nějaký konkurzní řízení s velitelem a byl jsem přijat do řad.
0: Mm-hmm. A teď jste velitelem, takže ten váš postup, řekněme, kariérní v tomhletom týmu byl docela rychlý, vidíte?
1: Ano.
0: Stručná a jasná odpověď. Řekněte mi, kdy jste nejčastěji povoláváni do akce a kdo vás vlastně povolává?
1: Máme dva způsoby aktivace toho týmu. Jedním způsobem je aktivace přímo policií České republiky, která přes svoje operační středisko volá naše operační středisko, kde se vyžádá naší pomoc. Další možností aktivace je přímo oslovení osoby blízké, to znamená rodiny, která vlastně se může obrátit na naší linku a my potom po dohodě s policií řešíme, jestli tam je naše nasazení uplatnitelné, jestli nás tam využijí.
0: Jak to přesně vypadá od té první chvíle, kdy vám zazvoní telefon, ať už ze strany policie nebo ze strany nějaké té blízké osoby nebo rodiny?
1: A v momentě vlastně, kdy nám se zavolají na tu linku, na tu hotlineu, tak operátor zpracuje, o koho se jedná, poslední pohyb, nějaký bližší informace k té osobě, pak kontaktuje policii, protože my nemůžeme vyjíždět na pátrání po osobách, které nejsou hlášeny na policii České republice. A potom v kooperaci s policií vlastně řešíme místo určení v tom terénu. Tady bych jenom zmínil, že jsme předurčeni na pátrání v terénu, ne v obytné zástavbě.
0: Mm-hmm. Dovedete mi říct, jak dlouho to třeba trvá od toho prvního telefonátu do toho skutečného odjezdu na akci?
1: A jsou to desítky minut.
0: Čím vším se musíte vybavit? Co všechno berete sebou?
1: Bereme základní, máme vlastně ty týmy, máme rozdělení na čtyřkolkáře, dronaře, pěší pátrače, máme tam zdravotníky a každý ten člen toho týmu má vlastně materiál, který potřebuje k výkonu té činnosti, takže čtyřkolkáři si berou čtyřkolky, aby měli dostatečný pohonné hmoty, zdravotníci mají vlastně vybavení na základní zdravotní ošetření, dronaři, dron, baterie, náhradní zdroje, energie a další věci, které vlastně potřebujeme, včetně teda samozřejmě osobních ochranných pomůcek.
0: Mm-hmm, já jsem se vás právě chtěla zeptat, jakou disponujete technikou, takže jsou to primárně ty čtyřkolky a drony?
1: Ano, primárně máme čtyřkolky a drony s termovizí.
0: Co všechno si bere osobně člověk sebou? Mluvíte o nějakých ochranných pomůckách, takže jsou to přilby, rukavice?
1: Přesně tak, máme přilby, máme rukavice, máme ochranný oděv, naši uniformu, pevné boty, dostatek pití, dostatek jídla, aby jsme vydrželi v tom terénu, co nejdéle je možný.
0: Asi to také záleží na počasí, jestli hledáte někoho v létě, v parných dnech, jako je ten dnešní například, anebo v zimě v mrazech.
1: Ano, máme to samozřejmě rozdělené na letní a zimní. Vždycky se přizpůsobujeme počasí, protože to počasí je ten nejhorší nepřítel, kromě teda mimo času, ale to počasí umí velmi, velmi stížit ty podmínky.
0: Naším dnešním hostem je velitel Czech SAR týmu, pan Vojtěch Horvát.

0: Vojtěch Horvát, velitel CzechSAR týmu, který se specializuje na pátrání po pohřešovaných osobách, je naším dnešním hostem. Tak my už jsme se dostali k okamžiku, kdy jste připraveni na nějaký ten výjezd, jste vyzbrojeni a vystrojeni a už jsme dokonce i naťukli, co je vaší největší překážkou. Možná jednou z největších překážek je tedy počasí. Co dalšího, Vojtěchu, byste označil jako něco, co vám hodně stěžuje práci, když po někom pátráte?
1: Tak je to terén. Samozřejmě bylo by úplně krásné, kdyby jsme se procházeli v tom terénu jako po rovinách. Bohužel naše země je krásně členitá, takže kopce, různé rokliny, husté porosty, tohle vše stěžuje tu práci při tom pátrání. Proto máme tu techniku, která nám v tomhle hodně pomáhá.
0: Co třeba tma a světlo, pátrání v noci je jistě mnohem těžší než ve dne?
1: Ano, je to hodně těžké na koordinaci a vlastně i ty pěší pátrače nebo ty pátrače v tom terénu mají sníženou viditelnost, takže ten čas v tom terénu se prodlužuje.
0: A čas je také váš velký nepřítel. Aspoň z mého laického pohledu, vždycky se to tak říká v médiích a píše, že jak ten čas nabíhá, tak vlastně ten výsledek je čím dál tím víc nejistější.
1: Tohle je takovej, řekl bych, tenký led. Samozřejmě čím delší čas uplyne od toho pohřešování, tak tam vznikají různé možnosti, co se mohlo stát, kde ten člověk může být.
0: Mohl byste teď zazpomínat úplně na nějaký konkrétní zásah, který byste nám třeba popsal, co vám tak nejvíc zůstalo a asi navždycky zůstane v paměti?
1: A těch zásahů je několik. Samozřejmě každý šťastný zásah, kde se osoba najde, je pro nás to nejlepší odměna. A tady bych asi zmínil, když jsme byli na výjezdu na pátrání po pohřešeném seniorovi, který vlastně v téměř nulových teplotách vydržel přes noc v přírodě a byl nalezen k ránu.
0: Takže to byl dobrý konec, to je samozřejmě dobrá zpráva. Já jsem se vás ještě nezeptala, vás jako velitele jsme už představili, ale kdo všechno tvoří ten CzechSAR tým, kolik je to lidí?
1: Momentálně máme zhruba 250 členů po celé České republice. A v našich řadách naleznete i profesionály, takže z řad policie, hasičů, zdravotníků a normální lidi.
0: Jsou tam i lidé, kteří jaksi z profesionálního hlediska nejsou záchranáři.
1: Ano.
0: Vzpomenete, kdo tam tak kolem vás se pohybuje?
1: Máme tam řemeslníky, řidiče, máme tam prodavačky. Jakoukoliv profesi si vlastně představíte, tak CzechSAR tým má dveře otevřený pro každýho.
0: Takže jsou mezi vámi i ženy?
1: Ano.
0: Trénujete, máte tréninky, školení, předpokládám, že to je velmi důležité, abyste byli připraveni.
1: Ano, jak se říká, kdo je připraven, není překvapen. Pořádáme jak krajská cvičení, tak i celorepublikové cvičení, které proběhlo nedávno. Byla to akce pojmenovaná Lesohrádky 2026, kdy jsme byli kous na pomezí Ústeckého a Středočeského kraje, kde nebyl signál, protože samozřejmě signál taky dělá velkou roli v tom pátrání v rámci komunikace a byli jsme pod dozorem, si troufnu říct, pod dozorem Policie České republiky, krajského ředitelství Ústeckého kraje.
0: Já myslím, že ten váš člen CzechSAR týmu musí být určitě zdatný i fyzicky.
1: Ano, ty předpoklady, kdyby se náhodou někdo z posluchačů chtěl přidat do našich řad, tak těma podmínkama je tam plnoletost, trestní bezúhonnost, takže čistý trestní rejstřík a fyzická a psychická kondice, jako dobrá kondice.
0: No a když už jsme se k tomu dostali, vy pořádáte nábory, pořád přijímáte nové lidi, nové dobrovolníky. Pokud jsme teď někoho zaujali, kam se může obrátit?
1: Úplně nejlepší je obrátit se na naši webovou stránku www.chcizachraňovat.cz, kde jsou vypsané ty pozice kraje, v kterých hledáme. Je to víceméně v celé České republice i v Plzeňském kraji. A tam lidi, posluchači, budou mít veškeré informace, kam podat přihlášku, co je čeká, kdo je provede tím řízením přijímacím. a vlastně veškeré ty informace.
0: Pojďte ještě jednou zopakovat ty webové stránky, prosím.
1: Je to www.chcizachranovat.cz.
0: Velitel

0: Posloucháte Rádio vašeho kraje, představujeme vám dnes Czech SAR Team, ve studiu je jeho velitel Vojtěch Horvát. Já bych teď chtěla, Vojtěchu, aby jsme si navodili situaci úplně konkrétní, ale samozřejmě jenom teoretickou, že se mi ztratil potomek třeba. Ztratil se mi syn, pohřešuji syna. Co mám udělat? Jaké jsou ty zásadní kroky, když se třeba odpoledne ani večer nevrátí ze školy?
1: Tak tady bych doporučil co nejdříve kontaktovat policii České republiky, ať už na nejbližším oddělení, po případě přes linku 158. Dobrý je si připravit aktuální fotografii, můžete zkusit obvolat známý kamarády, jestli náhodou není u nich, má vybitý telefon, nemůže zavolat nebo zapomenul na čas. Nejdůležitější je opravdu volat tu policii.
0: Jaké informace ode mě policie vlastně bude chtít? Samozřejmě nějaký čas, kdy jsme se s dítětem naposledy setkali, předpokládám, kam mířilo?
1: Je to tak. Budou po vás chtít nějakou tu právě aktuální fotografii, znát oblíbený místa. Samozřejmě budou vás v uvozovkách zpovídat, budu vás vytěžovat na informace, jestli tomu nepředcházel nějaký konflikt nebo nějaká nestabilita v rodině. Těch věcí, těch spouštěčů, kdy ten člověk vlastně se odebere mimo svoje území, mimo svůj domov, je spoustu, takže...
0: A řekněte mi, je to tak, že policie začne konat okamžitě? Já nevím, jestli v tomhletom ohledu nejsou třeba mezi lidmi rozšířené nějaké mýty. Asi okamžitě po telefonátu ta policie nevyjede a nezačne pátrat. Začne nejdřív zjišťovat informace.
1: Začnou schromáždět.

0: shromažďovat informace, dělají se prověrky, které nejsou vidět lidem na očích. Stává se nám, že volají právě tyto lidé volají k nám na naší hotlinu, kde právě říkají, že policie nic nedělá, že nekoná. Samozřejmě u těch dětí je to specifický, u dětí a seniorů tam je to trošku jiný než u běžně v uvozovkách pohřešovaných lidech. Policie samozřejmě koná, jenom to není ta činnost jako vidět.
1: Mm-hmm. Já se vás chci zeptat, kde vidíte budoucnost CzechSAR týmu třeba za 2 nebo za 5 let, kam by se měl tenhle ten tým, o kterém jsme si teď povídali chviličku, dostat podle vás?
0: Chtěli bychom se, nebo míříme k tomu, chceme se stát partnerem hlavních složek IZS. Nechceme přebírat jejich práci, to vůbec ne. Chceme prostě být složka, na kterou je spoléh, a když je potřeba, tak ví, kam zavolat a kdo jim pomůže.
1: Mm-hmm. Tak já vám děkuji za vaši dnešní návštěvu u nás. Zase jsme zjistili něco nového a asi bychom se měli rozloučit tím, abyste těch výjezdů a těch zásahů měli co nejméně. Cítíte to také tak?
0: Ano, já osobně říkám, každý výjezd, na který nemusíme, je dobrý výjezd.
1: Naším dnešním hostem byl velitel CzechSAR týmu pan Vojtěch Horvát. Díky, mějte se krásně, pozdravujeme všechny vaše kolegy. Děkujeme za vaši práci, kterou děláte, a naslyšenou.
0: Děkuji, mějte se hezky, naslyšenou.

vašeho kraje. Michael Jackson, 7:15. Rozloučili jsme se s dnešním hostem a nebudeme odbíhat moc daleko od tématu vyprošťování zraněných při dopravních nehodách. Si ve Zbirohu na Rokycansku už po 8. nacvičují profesionální hasiči z celé republiky. Letos se mají zaměřit třeba na vyprošťování zraněných 5. dveřmi. Podrobnosti vám nabídneme v našem dopoledním vysílání už za pár minut.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Plzeň.

0: Posloucháte náš úterní dopolední program, je 10:45. Profesionální hasiči z celé republiky se sjeli do Zbiroha na Rokycansku. Dva dny tam budou pod vedením zkušených instruktorů nacvičovat záchranu lidí při dopravních nehodách. Na 8. ročníku Rescue Meetingu je i redaktor Pavel Hala. Přeji dobrý den a ptám se, Pavle, jak to na místě právě teď vypadá?
1: Pěkné dopoledne. Hasiči tady trénují situace, se kterými se u vážných dopravních nehod potkávají stále častěji. Na 11 specializovaných stanovištích, já u jednoho teď jsem, zkoušejí například vyprošťování lidí z aut převrácených na střechu pátými dveřmi, také stabilizaci auta v extrémních polohách nebo simulace, kdy je člověk zaklíněn třeba pod těžkým betonovým panelem u mostu a hasiči ho musí dostat ven pomocí zvedacích vaků.
0: Kromě klasických nehod se dnes hasiči musí vyrovnat i s novými technologiemi v autech. Zaměřuje se výcvik i na tohleto?
1: Ano, to je letos jedno z klíčových témat. Hasiči se tady učí, jak bezpečně zasahovat třeba u hořících nebo havarovaných elektromobilů. Cvičí tady postupy, jak tyhle auta rychle uvést do takzvaného beznapěťového stavu, teda vypnout v nich to elektrické, a jak specificky postupovat při jejich hašení. Vyzkouší si tady i řezací hasicí zařízení Kobra, to už jsem viděl, a následný přesun elektroauta do speciálního zaplavovacího kontejneru, ten je tady taky vidět v rámci toho výukového zbirošského prostoru pro profesionální hasiče.
0: Kdo všechno se do tohoto velkého cvičení na Rokycansku zapojil?
1: Do Zbirohu se sjela stovka profesionálních hasičů, jak z krajských ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky, tak i specialisté hasiči z velkých podnikových zdrojů, třeba drážní hasiči ze správy železnic nebo z mladoboleslavské Škodovky, pražského letiště, armády nebo z podniku Aerovodochody. Takže opravdu ten mix těch profesionálních hasičů, kteří říkali, že zasahují, že ty jejich zásahy představují pětinu právě dopravní nehody, tak je tady zastoupený, řekl bych, reprezentativně na tom 8. jejich setkání tady ve Zbiroze.
0: Vyprošťování zraněných při dopravních nehodách ve Zbirohu na Rokycansku nacvičují profesionální hasiči z celé republiky. Sleduje to Pavel Hala. Díky za aktuální informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Prezident Pavel se kvůli účasti na summitu NATO obrátil na ústavní soud. Plzeň je druhým městem v republice, které finančně podpoří zelené střechy na budovách. Policisté pátrají na několika místech Česka po ozbrojeném muži. Ráno jel na učiliště do Čelákovic. Bude většinou polojasno nebo skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. Hrad o tom informuje na svém webu. Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace na summit NATO Pavel považuje za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok a omezení ústavních pravomocí. Zároveň žádá soud, aby prohlásil, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu. Pavel s vládou vede spor o složení delegace několik měsíců. Dosud se zúčastnil všech aliančních summitů od svého nástupu do funkce. Rozhodnutí prezidenta Petra Pavla podat kompetenční žalobu kvůli sporu o účast na summitu premiér Andrej Babiš z ANO respektuje. Podle Babiše ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé dávají žaloby. Lidé v Plzni mohou nově získat peníze na stavbu zelených střech. Plzeň je tak po Brně teprve druhým městem v Česku, kde finančně podpoří střešní zeleň. Podle Terezy Pelclové z nadačního fondu Zelený poklad, který grant ve spolupráci s městem Plzeň spravuje, mohou být žadatelé soukromé osoby, bytová družstva nebo třeba společenství vlastníků.
2: Minimální plocha zelené střechy, která je podporována, je 10 metrů čtvereční, maximum je 1000 metrů čtvereční. Výše příspěvku činí mezi 650 až 2200 korunami na metr čtvereční. Žádat je možné elektronicky do 30. listopadu.
1: Na září připravuje nadační fond odborné semináře. Další podrobnosti najdou zájemci o příspěvek na zelenou střechu na stránkách fondu Zelený poklad. Hned na několika místech Česka pátrají policisté po ozbrojeném Petru Šimonovi. Muž měl mířit na učiliště v Čelákovicích. Policisté pátrají ale i v Novém Bydžově na Královéhradecku a v Praze. Hlídky mají preventivně před ministerstvem školství i vnitra. Pohybuje se v modrém voze Škoda Fabia a je ozbrojený. Lidé by se ho tak neměli snažit dopadnout. Policisté ale prosí, aby volali na linku 158. Fotografie muže je například na serveru iRozhlas. Sport. Fotbalisté Argentiny vyhráli na mistrovství světa nad Rakouskem 2-0 a zajistili si postup do play-off. Alžírsko ve stejné skupině porazilo Jordánsko 2-1. Norsko přehrálo Senegal 3-2 a Francie Irák 3-0. Oba evropské týmy si tak zahrají vyřazovací fázi turnaje. Počasí. Čekejte polojasno nebo skoro jasno, kolem poledne se hlavně na Šumavě při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle objeví přehánky nebo bouřky a večer se vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů a na horách bude 23 až 26. Povane slabý proměnlivý vítr anebo vítr severních směrů a v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou postupně dobré a biozátěž na dvojce tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov nedaleko Nýřan na severním Plzeňsku dejte pozor na porouchané nákladní auto, překáží na vozovce. A na silnici 1/20 u Úněšova na Plzeňsku se opravují vozovky, platí tam dopravní omezení, i tam opatrně, přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Možná i vy jste si někdy řekli, to jsem z toho jelen. Proč se právě jelen stal symbolem zmatenosti a jakou roli v tom sehráli Maďaři? Za chvilku vám to vysvětlíme v jazykovém koutku, počkejte si.
0: Dobré. Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Jazykový koutek.
1: Dneska vám společně s jazykovědkyní budeme vyprávět hned dva příběhy. V obou hraje hlavní roli zmatený sudokopytník. Slovo má Vladimír Šťovíček.
2: Rčení "jsem z toho jelen" užíváme ve významu "jsem zmatený, nerozumím tomu, nevyznám se v tom, jsem z toho blázen". Proč se právě jelen stal symbolem této zmatenosti? Na to se ptáme Heleny Chýlové. Dobrý den.
3: Dobrý den. Musím říct, že výklad původu tohoto rčení není jednoduchý. Existuje několik verzí. Zastavila bych se u dvou, a to u verze cizího a také domácího původu. Asi nejčastěji rozšířený je názor, že rčení má původ v období první světové války ve vojenském prostředí. Tak je vykládán jeho původ už ve 30. letech 20. století v časopise Naše řeč. Při vyvolávání jmen v armádě se maďarští vojáci hlásili slovem jelen, tedy zde. Čeští vojáci si povšimli schody maďarského a českého slova a začali maďarským vojákům říkat jelen. Ze vzájemné nevraživosti a také z důvodu neporozumění pak říkali, byl tady nějaký jelen s významem hloupý, nejapný člověk, a odtud vzniká celé rčení. Z vojenského prostředí se rychle rozšířilo do prostředí civilního.
2: Krásný příběh. Každopádně, jaký je domácí možný výklad původu tohoto rčení?
3: Tak druhý výklad vychází z toho, že dané rčení je v češtině doloženo už před první světovou válkou, již na konci 19. století. Snad můžeme jelena ve rčení dát do souvislosti se slovem Janek, kterým se označoval dříve zajíc i hloupý člověk. Říkalo se, jsem z toho celý Janek, a odtud je v lidovém jazyce jen krůček k záměně slov Janek a jelen. A také jelen svou velikostí dodává celému výrazu větší váhu. Tak to vysvětluje původ rčení profesor Antonín Procházka.
2: To vypadá docela pravděpodobně, každopádně si říkám, co na to Maďaři. Existuje i jiný výklad toho domácího původu rčení?
3: Samozřejmě, možná souvislost je u výkladu domácího původu rčení daná také představou štvaného jelena, tedy bezradného, zmateného, anebo naopak představou jelena plachého, s podobně se chovajícím člověkem. Od plachosti pak vede cesta k poplašenosti, a také ta by mohla být zdrojem toho, jak se právě jelen dostal do uvedeného rčení.
2: Kterou verzi si nakonec vyberete, necháváme čistě na vás. Loučíme se s Helenou Chýlovou. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Pro vaše další náměty je tu e-mailová adresa info@pl.rozhlas.cz.

Posloucháte náš úterní dopolední program a máme 2 minuty po 11:15. Další díl seriálu Tajemství technických památek nám přiblíží historii první karlovarské vodárny. Postavená byla na konci 19. století v městské části Tuhnice a město zásobovala vodou z řeky Ohře déle než 100 let. Víc vám řekneme už za pár minut.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: technických památek. Technických památek.
1: První karlovarská vodárna byla postavena v roce 1882 v městské části Tuhnice. Do té doby se voda do města přiváděla pouze z lesních pramenů, takzvaným lesním gravitačním vodovodem. Prameny však v létě často vysychaly a rozvíjející se lázeňské město čím dál častěji bojovalo s nedostatkem vody. A protože nebylo možné využít ve městě a jeho okolí jiný kvalitní podzemní zdroj, rozhodla se městská rada vystavět vodárnu v těsné blízkosti řeky Ohře.
2: Město vybralo tenhle pozemek jako nejvhodnější, pak se ukázalo, že skutečně vybrali velice dobře, protože tady ten meander vlastně překřižoval nebo propojoval mlýnský náhon. A tady v místě, kde byla ta úpravna potom vybudována, tak byl mlýn. A ten náhon sloužil samozřejmě k pohonu mlýnského kola. A oni, když vybudovali tu vodárnu, tak využili ten náhon, samozřejmě upravili tady až k té části, kde byly ty čerpadla pístový, tak tam to zregulovali kamenným takovým náhonem.
3: Říká karlovarský historik Jindřich Nový.
2: Princip úpravy vody spočíval vlastně jako, říkalo se tomu, pomalé biologické filtry. Ta filtrace probíhala tady.
3: Takže jak si to mám představit?
2: Takže

0: kde byly dvě Jonvalovy turbíny, tady v této části, tady je ten náhon, a ten poháněl mechanicky pístová čerpadla, která tlačila z toho náhonu, kde bylo sání, tlačila surovou vodu na filtry a potom tam byla čerpací stanice, která vodu filtrovanou už z akumulace tlačila zase do vodojemu nahoru. Musela se samozřejmě souběžně vybudovat vodovodní síť, která měla dvě části. Jedna byla teda ten lesní gravitační vodovod a jedna byla tady ta voda, kterou vyrobila. A důležitý a podstatný je to, že ta voda, která tady byla vyrobená, byla užitková. Jo, protože voda, která nemá bakteriologické zajištění až od roku 23, takže znamená 1882 byla vodárna dávána do provozu, ale až do roku 23 ta voda v té části toho vodovodu, který byl rozvedený po městě, byla užitková.
1: Vodárna v Tuhnicích fungovala s různými obměnami technologií až do roku 1984, kdy obyvatelé Karlových Varů a okolí začala zásobovat voda ze Stanovické nádrže z nově dokončené vodárny v Březové. Tuhnická vodárna se potom ještě další dva roky uchovávala jako rezervní zdroj pro případné problémy se zásobováním. Definitivně odstavená byla v roce 1986, tedy před 40 lety. Z Karlových Varů Jana Strejčková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: I dneska vám pochopitelně nabídneme něco z fotbalu. Curaçao se stalo nejmenší zemí, která se kdy kvalifikovala na fotbalové mistrovství světa. Na většinu stadionů, kde se šampionát hraje, by se vešla polovina celé jeho populace. O to větší je nadšení fanoušků Curaçao, kteří turnaj využívají i k setkávání příbuzných z různých koutů světa. Podrobnosti za 7 minut.

0: Jan Kalousek, 7 minut po půl 12. K nejvděčnějším návštěvníkům fotbalového mistrovství světa v Severní Americe patří hráči a fanoušci Curaçaa. Ostrov z jižního Karibiku teprve v roce 2010 vyhlásil nezávislost na Nizozemsku. Světového šampionátu se fotbalisté Curaçaa účastní poprvé, a to, co by reprezentanti populačně nejmenší země v dějinách. A už získali i historicky první bod za remízu 0-0 s Ekvádorem. Stalo se tak v Kansas City, kde po příznivcích Curaçaa pátral náš zvláštní zpravodaj na turnaji. If you see something,
1: say something. Není to úplně snadné, protože město i oficiální fanzóna, do které mířím, jsou plné Američanů v bílo-červených dresech národního týmu a také žlutých Ekvádořanů. Fanoušky Curaçaa, aby člověk pohledal a není se co divit. Na tomhle ostrově, který stále zůstává autonomní součástí Nizozemska, žije jenom 150 tisíc lidí. Na zdejší fotbalový stadion v Kansas City by se tedy vešla celá polovina obyvatel Curaçaa. Excited, feel so good. Přece jen jsem objevil Justina, chlapa jako horu v modrožluto-bílém dresu Curaçaa. Říká, že je to vzrušující a stále mu to připadá jako z jiného světa mít možnost fandit výběru své země na tomhle turnaji. Vypráví, že i drtivá porážka v prvním zápase 1-7 od Němců byla pro něj a jeho krajany na stadionu skvělý zážitek. A teď s první remízou v kapse věří i v postup do vyřazovací fáze.
2: Fotbal je na Curaçaou velmi populární, rovnat se mu může leda baseball. Díváme se na přenosy ze španělské La Ligy, z anglické Premier League, z italské série A. Teď jsme velmi hrdí na to, že jsme se v elitní společnosti ocitli i my. Zápasy s Německem, Ekvádorem a Pobřežím slonoviny, to je přece skvělé. I pro nás fanoušky, všude nás zastavují, chtějí se s námi fotit a ptají se, kde přesně Curaçao je. Škoda, že jsem měl vstupenky jenom na dva zápasy a zbytek turnaje uvidím už jen v televizi doma na ostrově.
1: Curaçao, co by populačně nejmenší účastník mistrovství světa, převzalo tenhle rekord od Islandu. Podle Justina by se na mundial zvládlo dříve či později kvalifikovat, i kdyby se turnaj nerozšířil na 48 účastníků. Dobrých hráčů mají prý dost. Z výběru, který je tady na šampionátu, se pouze jediný fotbalista na ostrově Curaçao skutečně narodil. Ale u země tolik propojené s Nizozemskem a se silnou diasporou zahraničí, to není zas tak udivující. A fanouškům to u reprezentantů rozhodně nevadí. Vždyť i oni sami často žijí mimo ostrov samotný. Gabriela, oblečená do speciálního trička k historické účasti Curaçaa na mundialu, říká, že ona žije v Orlandu na Floridě, její tatínek v Evropě a část rodiny přímo na Curaçaou. A všichni se sešli tady v Kansas City, takže mistrovství světa je záminkou k velkému rodinnému setkání. V národních barvách mi při focení pouzuje ona a pět dalších členů rodiny a Liliana popisuje, jak to vypadalo doma na ostrově, než odletěla fandit sem do Spojených států.
3: Na Curaçaou vládne šílenství, každý si to užívá, že jsme se poprvé kvalifikovali na světový šampionát. Slovy se to nedá vyjádřit. A dali jsme gól Německu, to je nejdůležitější.
1: Směje se Liliana při pomyšlení na historicky první gól Curaçaa na světových šampionátech. Po remíze s Ekvádorem přišel s hráči a trenéry slavit do kabiny i nizozemský královský pár, který má tedy na turnaji dvě reprezentace. Curaçao sice má svého premiéra, ale krále, nejvyšší soud nebo vojsko má stále společné s Nizozemskem.
4: Účast na tomhle mistrovství pro nás znamená všechno. Píše se tu historie. Naši fotbalisti tvrdě dřeli, aby se sem dostali a my jsme nesmírně hrdí, že je tu můžeme podporovat. Doufám, že modrá vlna bude pokračovat.
1: Těší se Gabriela a říká, že jejím nejoblíbenějším hráčem je Tahit Chong. To je právě ten jediný rodák přímo z Curaçaa v národním týmu. Její sympatie si ale získal spíš svým mohutným afrem. V Kansas City, Jan Kaliba, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Čo?

0: Babské rady.
1: Bylinky provázejí ženy po mnoho generací. Mezi nejznámější patří kontryhel obecný, který bývá označován za ženskou bylinu. Tradičně se používá ve formě čaje a bývá součástí mnoha bylinkových směsí. Další oblíbenou bylinkou je maliník. Jeho listy se využívají k přípravě čajů a jsou známé právě především mezi ženami. Oblíbený je také měsíček lékařský, který se používá nejen v čajích, ale také v mastích a koupelích. Řebříček obecný je další tradiční bylinkou, která se objevuje v lidovém léčitelství. Kromě čajů bývá využíván do koupelí. Levandule potom pomáhá navodit pocit uvolnění a příjemné relaxace, což my ženy často potřebujeme. Zapomenout nemůžeme na jetel luční červený, který je jednou z nejsilnějších bylin plnou fitoestrogenů, což jsou přírodní látky, které připomínají ženské pohlavní hormony estrogeny. Pomáhá při návale horka a nevolnosti, což patří k častým projevům menopauzy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Plzni pokračuje rekonstrukce nádražní budovy Jižní předměstí. Po dvou kolech přijímacího řízení je přijato na střední školu 98% deváťáků. Policisté dál pátrají po ozbrojeném muži. Podle nich jezdí v jiném autě. A dnes bude polojasno, přechodně oblačno, ojediněle přehánky a bouřky, teploty do 30 stupňů. U zpráv přeje pěkné poledne Andrea Samešová. Z nádražní budovy na Jižním předměstí v Plzni začíná postupně mizet lešení. Opravenou fasádu je možné vidět hlavně na západním štítu. Zároveň pokračují práce v interiéru a začínají úpravy bývalých lékařských ordinací. Doplňuje mluvčí zprávy železnic David Kabele.
2: Pak přijde na řadu obnova stropní konstrukce v hale. Vedle velkých stavebních zásahů se řeší i detaily, které vrátí nádraží jeho jedinečnou atmosféru. Konkrétně jde například o barevnost historických kovových konstrukcí. Celá rekonstrukce probíhá pod dohledem památkářů a za provozu.
1: Uchazeči, kteří se hlásili do druhého kola přijímaček, už znají výsledky. Do čtyřletých a kratších oborů v něm uspělo 82% žáků. Ministerstvo školství to uvádí na svém webu. Do druhého kola se celkem přihlásilo více než 13 000 uchazečů, o zhruba 700 méně než loni. Po dvou kolech je tak na střední školu přijatých zhruba 98% deváťáků. Výsledky najdou v elektronickém systému DIPSY, zveřejnili je také školy. Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. Chce slyšet, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu NATO. Reprezentovat Česko je podle Pavla popis jeho práce. Řekl to v videu na sociálních sítích.
3: Rozhodnutí vyloučit prezidenta republiky z delegace považuji za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok. Zastupování státu navenek je pravomocí prezidenta podle článku 63 Ústavy České republiky.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prezidentovo rozhodnutí respektuje. Podle něj ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé podávají žaloby. Pavel s vládou vede spor už několik měsíců. Dosud se zúčastnil všech aliančních summitů od nástupu do funkce. Ozbrojený Petr Šimon, po kterém pátrá policie, se pohybuje zapůjčeným autem. Jde o Renault Megane vínové barvy. Podle policie je ozbrojený 55-letý muž učitel s vazbami na učiliště v Čelákovicích, kam měl původně namířeno. Naposledy byl viděn podle policie ráno v Brandýse nad Labem. Na hlavě měl červenou kšiltovku, na sobě světlou bundu a v ruce zavazadlo. Lidé by se hledaného muže neměli pokoušet zadržet, ale volat linku 158. Jeho fotografie najdou i na serveru irozhlas.cz. Sport. České i zahraniční tenistky podpořily Markétu Vondroušovou, která si podle Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu musí odpykat čtyřletý zákaz činnosti. A to kvůli odmítnuté dopingové zkoušce koncem loňského roku. Za hráčku se postavil i Český tenisový svaz, který je připravený aktivně pomoci při snaze snížit nejtvrdší trest, který by pro Vondroušovou znamenal konec kariéry. Tenistka se hájí tím, že se doma pozdě večer, tedy mimo standardní dobu testování, obávala o svou bezpečnost. Počasí. Dnes bude podle nejnovější předpovědi polojasno, postupně při přechodně zvětšené oblačnosti přehánky nebo bouřky, hlavně na Šumavě. Večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 27 až 30, na horách do 26 stupňů Celsia. Fouká slabý proměnlivý nebo vítr severních směrů. Rozptylové podmínky většinou dobré, aby o dvojka střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 pozor v úseku Heřmanova Huť Nýřany ve směru na Plzeň se opravuje vodorovné dopravní značení a pravý pruh je uzavřen. A dnes se pracuje také na hlavním tahu 1/27 u Přeštic na jižním Plzeňsku. Jedná se o údržbu zeleně u silnice. Buďte proto opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
4: Začínáme 5 minut po pravém poledni. Iva Kokešová vám všem přeje příjemný poslech. Těším se na vaše telefonáty i e-maily a hned první přáníčko, které dorazilo e-mailem, vyřídím. Budeme hrát pro maminku a babičku Zdeničku k dnešnímu svátku. Maminko, děkujeme ti z celého srdce za všechno, co pro nás a celé široké okolí děláš, za tvoji lásku, péči a obětavost. Ať ti zdravíčko slouží ještě mnoho let a zažiješ mnoho hezkých okamžiků s rodinou a přáteli. A taktéž na tanečním parketu. Máme tě moc rádi. Za celou rodinku ti přeje Kristýnka.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Do Českého rozhlasu Plzeň teď telefonuje paní Marie ze Staňková. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny v rozhlase a taky posluchače. Dneska má narozeniny Janička Sokolová z Kolovče a proto jí přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Přeje jí to manžel Radek, potom syn Tomášek, babiana z Kolovče, babimaru ze Staňkova a všichni, kdo jí mají rádi. A vám děkuji za zahrání písničky a někdy zase naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky, paní Marie, naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň a úterní písničky pro vás. Teď nám telefonuje paní Marie z Měčína. Dobrý den.
1: Dobrý den, já bych prosila zahrát písničku pro Zdenky Baraňákovi z Dešenic. A přeji jim k svátku hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky. A hlavně to zdravíčko, to potřebují obě. A děkuji mnohokrát. A hezký den.
0: Mám také krásný den, naslyšenou. No a tyhle ty Zdeňky Baraňákovi z Dešenic tady mají i nějaké písemné gratulace, tak já je hned teď připojím. To se určitě hodí. Mnoho zdraví, štěstí, pohody a lásky přeje Zdenice z Dešenic kamarádka Jana ze Gdyně. No a i sama paní oslavenkyně Zdeňka z Dešenic poslala přáníčko a protože její dcera je také Zdeňka, jak už jsme se dozvěděli, tak jim oběma náleží tahle ta přánička. Tak ještě jednou všechno nejlepší, ať se daří.

Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás a další mailové gratulace. Zahrajte pěknou písničku pro pana Jana Peroutku, který dnes slaví 82. narozeniny a zítra svátek. S přáním všeho nejlepšího přicházejí jeho sousedé z domu s pečovatelskou službou ve Spáleném Poříčí a správcové Iva a Bára. A narozeniny dnes slaví také pan Josef Brandt ze Skašova, zvaný Dudák. Kamarádi z klubu mu přejí pevné zdraví, hodně štěstí a vše nej do dalších krásných let.

0: Teď nám telefonuje paní Vlasta z Rokycan. Přeji vám krásné odpoledne.
1: Dobrý den, zdravím vás v rozhlase i všechny posluchače. Prosím o zahrání písničky pro vnoučka Matýska, který má dnes 15. narozeniny. Haló?
0: Ano, my vás posloucháme.
1: Jo, já jsem jenom myslela, jestli mi nespadl ten mobil.
0: Všechno v pořádku.
1: Já nejsem tak zručná. Tak já bych si přála, jestli byste mu mohli zahrát písničku od paní Rotrové, třeba tu Střapatou holku. A přeju mu, aby měl pořád takové úspěchy, jako měl dosud. Děkuji vám moc. Babi Vlasta.
0: Ano, my se k přání připojujeme. Mějte se krásně. Zdravíme všechny naše posluchače v Rokycanech. Naschledanou.
1: Děkujeme. Naschledanou.

0: Tak pokud si tady vedu svoji statistiku správně, tak už dneska telefonuje třetí Marie v pořadí a tentokrát ano. Je to s podivou. Zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den, já bych touto cestou chtěla popřát já a manžel naší milované tetě Děničce Šlehoterové z Mířan. Dále se připojuje Boženka s rodinou Stlučné, Mařenka z Vranov, její dcera ze Staňkova, Marie, ze Zetem a vnoučata, všichni vnoučata Bohoušek s rodinou. Teto, máme tě moc rádi a užij si dnešní den. Děkuju, paní redaktorka, všechno nejlepší teda, jo, i přejeme určitě. A aby to zdraví se drobátko nějak už ustálilo.
0: Dobře, tak písnička je připravená, mějte se krásně, řekla jste to. Výborně, ano, je horko, všichni jsme nějací pomalejší, musíme to přežít. Tak Maruško, naslyšenou, držte se.
1: Naschledanou.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás, minutka po půl jedné, další dvě gratulace jsou tady. Chceme poblahopřát našim Zdeničkám k dnešnímu svátku paní Zdeňce Švábové z Loučimi, paní Zdeňce Kavkové z Chodské Lhoty a paní Zdeňce Kurekové. Hlavně pevné zdraví a samé radosti jim přejí Vašek, Kavka, Vendula s Tomášem, Kubík, Gábinka, Terka a také všichni Švábovi. A ještě jedna gratulace, dnes slaví svátek také paní Zdeňka Hajšmanová ze Střížovic. Chtěli bychom jí prostřednictvím plzeňského rozhlasu popřát hodně pevného zdraví a pohody. Za celý bývalý kolektiv Krajského soudu v Plzni přeje Věrka.

0: Do Českého rozhlasu Plzeň se teď dovolala paní Jarmila z Přeštic. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já zdravím všechny posluchače v rádiu i vedle rádio. A protože mi děvčata od soudu předběhly, to nevadí, písnička poběží do Střižovic, Zdence Hajšmanový. Zdeno, přeju tě všechno nejlepší, hlavně zdraví, kousíček toho štěstí, co víc si přát. A písničku taky posílám jejímu manželovi Bohoušovi, který měl v květnu narozeniny a já jsem se nedovolala. Takže já mu dovolím, aby si ji taky poslech.
0: Výborně. Dobře, paní
1: tak
0: Jarmilko, vy taky naslyšenou.
1: A vám děkuju za písničko, nashledanou.
0: Rádo se stalo. No a protože budeme hrát Marcela z Moška, kterého si přáli gratulantky také pro paní Zdeňku Rackovou z Příšova, tak si dovolím to přáníčko připojit. Paní Zdeňka má také dneska svátek, samozřejmě má tady básničku. Hodně štěstí, hodně zdraví, plnou náruč růžiček, hodně lásky, věrných přátel a splněných přáníček. K tvému svátku přejí kamarádky.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň a na telefonu je teď paní Miluška z Plzně Slovan. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak dnes slaví svátek Zdeničky. Tak já vám, milé Zdeničky, posílám přání. Je to paní Zdenička Bezděková, paní Zdenka Pomahačová, paní Zdenka Šípová, paní Zdenka Čechová, paní Zdenka Pechová a paní Zdenka Koutná. Tak moje milé Zdeničky, přeju vám já a všichni, co vás máme rádi, hlavně to zdravíčko, zdravíčko, zdravíčko, štěstíčko a pohodu mezi svými. Hezky si ten dnešní den užijte. A vám, paní redaktorko, moc děkuju za psání. A zase někdy naschledanou a naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky, paní Miluško, a naslyšenou příště.
1: Ano, děkuji.

Český rozhlas Plzeň, úterní písničky pro vás a další mailová gratulace. Prosíme o písničku od Františka Nedvěda, Tvou vůni stále znám, pro paní Andrejku Vébrovou ze Všerub k jejím dnešním narozeninám. Milá Andrejko, přejeme ti jen zdraví, štěstí a radost z každého dne s tvými nejbližšími. Maruška a Láďa z Kolovče.

0: Na telefonu je paní Marie ze Sence. Zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den, já bych chtěla touto cestou pozdravit všechny v rádiu i vás a chtěla bych zahrát písničku k dnešnímu svátku tetě paní Zdeňce Šlehoferové z Nířan. Přejeme jí všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a spokojenosti a to vše jí přeje synovec Jiří s rodinou ze Sence a vám děkuji za zahrátí této písničky. Děkuji.
0: Nemáte zač, naslyšenou.

Ještě stihneme poslední dvě přáníčka. Zahrajte písničku pro paní Zdeňku Málkovou k dnešnímu svátku. Všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti přeje syn Mirek s rodinou. A poslední dnešní gratulace, milí rozhlasáci, zdravíme srdečně a prosíme o hudební dárek pro paní Zdeničku Němcovou k jejímu svátku. Zdeni přejeme jen to dobré, pevné zdraví a štěstíčko. Zdraví sousedé ze Štítovek a loučí se také Iva Kokešová. Přeji hezké odpoledne, příště naslyšenou.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V řece Radbuze v Plzni Liticích uhynuly desítky ryb, příčinu hledají odborníci. Nový Bydžov uzavřel kvůli ozbrojenému muži veřejné budovy, policisté po něm stále pátrají. Dnes bude vyhlášen nový držitel zlatého kejky. A čekejte polojasno, přechodně zvětšená oblačnost, ojediněle přehánky, teploty do 30 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Vodohospodáři spolu s rybáři řeší úhyn ryb v Plzni Liticích. Počátkem týdne vylovili hasiči u vtoku řeky Radbuzy do přehrady České údolí zhruba 20 mrtvých ryb. U případu asistovali také strážníci, jak potvrdila jejich mluvčí Jana Pužmanová.
2: Na místě zasahovala jednotka hasičského záchranného sboru, která provedla odběrný sběr vzorků vody za účelem zjištění možných příčin úhynu. Technici Českého rybářského svazu následně zajistili bezpečné odstranění všech uhynulých ryb z vodní hladiny. Strážníci na místě poskytovali součinnost zasahujícím složkám.
1: Příčinu úhynu řeší příslušné orgány. Podle hasičů v tomto znečištěném úseku řeky hynou ryby opakovaně. Nový Bydžov na Královéhradecku uzavřel kvůli ozbrojenému muži veřejné budovy. Školám radnice doporučila, aby ukončili výuku. Informoval o tom starosta Matěj Novotn z ODS. Po 55-letém Petru Šimonovi policie pátrá od rána, kromě Královéhradeckého, také ve Středočeském kraji a v Praze. Naposledy byl muž viděn ráno v Brandýse nad Labem. Měl na sobě červenou kšiltovku, světlou bundu, tmavé kalhoty a v ruce zavazadlo. Podle policie je muž ve špatném psychickém stavu. Jezdí v modrém voze Škoda Fabia nebo v půjčeném Renaultu Megane vínové barvy. Protože je muž ozbrojený, lidé by ho neměli se snažit sami dopadnout. Policisté ale žádají, aby volali jakékoliv informace na linku 158. Transfúzní stanici v Karlových Varech chybí krev. V létě počet dárců tradičně klesá kvůli omezením spojeným s cestováním. Také například při přisátí klíštěte nesmí dárce darovat krev až po dobu 28 dní. Jak říká mluvčí krajské nemocnice Markéta Singrová, zapotřebí jsou všechny krevní skupiny.
3: Abychom dokázali pokrýt potřeby obou našich nemocnic a zároveň udrželi nezbytné zásoby pro mimořádné situace, potřebujeme, aby k nám každý měsíc přišlo minimálně 800 dárců. A proto se obracíme na veřejnost s prosbou. Přijďte darovat krev, pokud můžete. Každý odběr nám může pomoci zachránit lidský život a právě teď potřebujeme doslova každou kapku. Sport.
1: V Praze se dnes rozhodne o novém držiteli zlatého kejky. Nejlepším českým hokejistou sezóny bude jeden z finálové desítky kandidátů, 9 z nich působí v NHL, včetně osminásobného vítěze Davida Pastrňáka z Bostonu. Jediným zástupcem extraligy je Roman Červenka z mistrovských Pardubic. Počasí. Dnes bude polojasno, přechodně zvětšená oblačnost a přehánky nebo bouřky, hlavně na Šumavě, večer se vyjasní. Teploty do 30, na horách do 26 stupňů, fouká slabý proměnlivý nebo vítr severních směrů a bio dvojka, střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na kilometru 55 dálnice D5 u Holoubkova na Rokycansku ve směru na Plzeň stojí porouchané nákladní auto a nehoda se stala na silnici 1/27 u Plzně Litic. Na místě zasahují policisté, buďte opatrní.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
4: Začalo léto, čas dovolených, cestování i opalování a s ním spojená rizika. Pobyt u moře ale zase naopak může prospět. Vše probereme s naším dnešním hostem, profesorkou Monikou Arenbergerovou, dermatovenerologkou a držitelkou prestižního ocenění Lékař roku 2025. Gratuluji vám a vítám vás tady. Dobrý den.
5: Já moc děkuji za pozvání a všem přeji krásné odpoledne.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host. Už v neděli ovšem začalo léto, nejen kalendářně, ale i typickými vysokými teplotami. Naším hostem je profesorka Arenbergerová, Monika Arenbergerová, která je tím správným člověkem na svém místě, který nám teď připomene, jak zacházet se sluníčkem. Je to vitamin D, to znamená to pozitivní na slunci, a nebo riziko kůže? Co převažuje? Jaká pozitiva převažují?
1: No tak od dermatologa se asi čeká, že převažují ta negativa, protože my jsme ti, kteří varují před nadbytečným opalováním, ale určitě je fér zmínit i to, že slunce má pozitivní vliv na náš organismus, ať už to zmiňované vitamin D, to znamená syntéza, novotvorba vitamínu D, a pak samozřejmě i ta dobrá nálada, která plyne z endorfínu. My víme, že vlivem ultrafialového záření nebo vlivem slunečního záření obecně se více uvolňují endorfiny, tedy hormony štěstí, takže automaticky máme dobrou náladu, ale jsou lidé, kteří to se sluníčkem přehánějí, nedrží se takzvaných pravidel bezpečného chování na slunci a můžou si právě díky slunečnímu záření přivodit i nějaký kožní problém. Z těch lehčích jsou to takové ty změny, které zajímají nás ženy, vrásky, hyperpigmentace nebo povadlá kůže. Z těch závažnějších jsou to i kožní nádory, které se bohužel nevyhýbají ani české populaci.
0: Tak já se přiznám, já jsem byla teď na dovolené v Turecku, myslela jsem na vás, protože jsem si říkala, tak a zrovna přijdu do práce první den a budu tam mít paní profesorku a budu opálená.
1: Já vás chválím, Alex, vy máte úplně zdravou, přirozenou barvu, tak jak to má být po dovolené. Žádnou spáleninu nevidím, žádnou pihu navíc, ani jsem si nevšimla žádného rizikového mateřského znaménka, takže takhle by se měl vracet z Turecka každý Čech.
0: Skvěle, tak to se mě hnedka ulevilo na začátek. Používala jsem 30 a SPF-ko a někdy jsem od dětí sáhla i po 50. A mezi 11. a 14. 15. jsem nebyla na přímém slunci. Ani děti, je to v pořádku.
1: To jste řekla úplně, já už tady nemusím ani nic dalšího dodávat, řekla jste to správně, přes poledne nechodit na sluníčku zhruba od 11. až teda do té 15. hodiny, dát si dobrý oběd, siestu, být na pokoji, anebo eventuálně pod slunečníkem nebo v restauraci, a v ten ostatní čas bychom se měli chránit před sluníčkem. Vy jste zmiňovala, že tam byly i vaše děti. Já se u dětí přimlouvám za spíše textilní ochranu. Já mám ráda taková ta UV trička, která jsou opatřena UPF, to znamená faktorem, který chrání dětskou pokožku před slunečním zářením, a místa, kde nemůžete je přikrýt nebo chránit tričkem, tak by se měla dotřít ochranným faktorem, tedy krémem s SPF. Vy už jste zmiňovala, že jste měla 30 nebo 50, to jsou vlastně ta čísla, která jsou uvedena na takovém krému, a za ten nejnižší účinný faktor je považována 15, ta je vhodná třeba pro Prahu, pro kávičku někde v Praze na ulici. Pokud ale vyjedu opravdu někam směrem k rovníku, tak bych měla chránit naší kůži před SPM nejvyšším, to znamená 30 anebo 50.
0: Tak ještě jsem zapomněla doplnit, že děti měly oblečky.
1: Vynikající, takže to jste dělala úplně všechno správně. Vidět, že už jsem tady někdy byla.
0: Ano, párkrát se tu už byla. Děti měly oblečky, ale já jsem obleček neměla. Přeci jenom nevypadá to úplně nejlépe.
1: Já klobouk nosím, opravdu, tam se snažím opravdu, aby ta ochrana, zejména obličeje, byla maximální, takže tam kombinuju nějakou pokrývku hlavy ještě s SPF-kem, ale není to nutnost.
0: Tak a když teď nám začaly ty horké dny, tak stačí teď se začít o pokožku starat, nebo už jsme ji měli začít připravovat před pár měsíci?
1: To je velmi dobrý dotaz, protože já myslím, že jedna z největších chyb, kterou děláme v České republice, je, že podceňujeme jarní slunce, dubnové, květnové sluníčko, které je relativně vysoké, má relativně vysoký obsah ultrafialového záření typu B. A když se mě zeptáte, jak to poznat, protože normální smrtelník to určitě neměří nějakým dozimetrem nebo jiným přístrojem, tak je dobré se podívat na to klasické meteorologické zpravodajství, kde kromě toho, jaká bude teplota a jestli budou bouřky, tak také najdete hladinu takzvaného UV indexu. A to je vlastně veličina, která vám říká to, jak intenzivní bude ultrafialové záření v ten konkrétní den. Nespoléhejte na to, že v červenci bude UV index vyšší než v dubnu, protože někdy je to přesně naopak, a nedostatek ozonu právě v dubnu a v květnu může vést k tomu, že ten index, UV index je relativně vysoký. Proto bych se na to vždycky po ránu koukla, já to také dělám, vím, že dneska UV index je 6, tedy vysoký, a proto sáhnu po vysokém SPF faktoru. Já často slýchám i to, zejména ta informace zaznívá na sociálních sítích, že bychom se měli chránit celoročně. Já myslím, že tohle pravidlo pramení zejména třeba z USA nebo z Kalifornie, kde je těch slunečních dnů přes rok opravdu hodně a tam to jistě platí, ale my tady v České republice jsme na tom trošku jinak, takže když v prosinci sněží a já jsem v Praze a jdu do práce, tak si taky SPF-ko nedám. Takže já myslím, že ta poučka chránit se právě podle hladiny UV indexu je daleko přesnější. UV index 2 a vyšší znamená chráním se před sluncem.
0: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala dermatovenerologka Monika Arnbergerová. Paní profesorko, říká se, kovářová kobyla chodí bosa, ale vy spálila jste se někdy, třeba i jako dítě?
1: Spálila jsem se, určitě. Já jsem se spálila ještě na medicíně, když jsem nevěděla, že budu chtít být dermatolog. A byla jsem taková ta slečna, která prostě chtěla nosit sukni a mít opálené nohy, protože jsem velmi světlý fototyp a musím se dobře chránit. Tak jako hodina na Slapské přehradě pro mě znamenala spálenou kůži, takže jsem se spálila opakovaně a teď toho hodně lituju.
0: Nešla jste potom na zkoušky?
1: Nešla jsem na zkoušku z dermatologie, ale myslím si, že to určitě nebylo správné rozhodnutí, už bych to nikdy neudělala, protože hovoří se o tom, že kůže má paměť, že ty naše chyby se střádají a právě tyhle ty spálení do toho 21. roku, kdy se ještě stále bavíme o dětské populaci, mohou být naprosto fatální.
0: Takže kůže do 21. roku věku je pořád brána jako dětská kůže?
1: Jsou jakoby na to různé poučky, ale myslím si, že třeba když se bavíme o tom, jaká je incidence, jak často se vyskytují kožní nádory, tak to zhruba do toho 20. 21. roku jsou to pořád rarity. Těch dětských pacientů s melanomem máme opravdu velmi málo, i přesto, že jsme obrovské centrum. Od 21. roku do 30. věku se ale ta incidence vysoce zvyšuje, zejména u ženské populace, což jsou souvisí s tím, co jsem dělala taky já, že ženy chodí do solárií, že se opalují a to z důvodu toho, aby si připadaly atraktivnější, hubenější, prostě více v uvozovkách sexy a podceňují to riziko. To znamená, že my máme například u melanomu, máme dva píky, vlastně dvě populační skupiny, které jsou postiženy nejvíce a to jsou mladé ženy, zhruba od 20. do 30. roku a u mužské populace jsou to muži nad 50 let, kde zase došlo k tomu, že ta kumulativní dávka, ta dávka toho ultrafialového záření, kterou nazbírali, je velmi vysoká a muži jsou tak trošku lajdáci, co se týká preventivních prohlídek, chránění se před sluníčkem a to na ně dolehne právě kolem té padesátky.
0: Když jste říkala, že máte časté pacientky ženy od 20. do 30. roku věku, tak si říkám, že následek toho opalování tedy se ukáže velmi rychle. Mm-hmm. Kdy se dívky začnou opalovat? 15, 16 let?
1: Já si myslím, že to začíná poměrně brzo, tak jako oni začínají používat skincare a jak vyspějí. Dneska jsou to dívky, kterým je kolem 13 let. Takže oni s tím začnou hodně brzo. A právě to spálení do puchýřů v dětství, což považujeme třeba ten 13. rok, může být opravdu fatální a může až zdvojnásobit vlastně tu incidenci neboli pravděpodobnost vzniku melanomu v dospělosti. Takže tohle to opravdu velmi brzké, velmi rané opalování může být pro tuhletu populační skupinu nebezpečné, stejně jako solária.
0: Tak, ale když se opalují a opalují se zdravě, v uvozovkách zdravě, ale tak všechna ta opatření dodržují, o kterých jsme tady mluvili v tom předchozím vstupu, tak i tak je tam vysoké riziko?
1: Ne, já si myslím, že ne, že pokud jsme opravdu opatrní a nespálíme se a chodíme na pravidelné prohlídky vlastně ke kožnímu lékaři, tak to riziko, že bych onemocněla melanomiem, je relativně nízké. Stále je to nádor, který je zhruba 7. až 8. nejčastější v populaci, čili určitě nepatří k těm, které by se v populaci vyskytovaly tak často. Ale my kromě melanomu máme ještě nemelanomové kožní nádory, kam patří třeba bazaliom a spinaliom a ty jsou dokonce nejčastějším onkologickým onemocnění v populaci. Ty mají naštěstí daleko lepší prognózu, protože pokud se správně odstraní, správně vyříznou, tak vlastně je po riziku.
0: A pokud se spálí, já nevím, 15-letá slečna a 35-letá žena, tak více ohrožená nádorem, melanomem je ta mladá žena?
1: Myslím si, že z těch statistik vyplývá opravdu, že čím je ranější ten věk, čím ta žena je mladší, nebo pokud se jedná opravdu jenom o dítě, tak tím vyšší je to riziko. A to z toho důvodu, že ta dětská kůže ještě nevyzrála, není tak tlustá, je podstatně tenčí, nemá ještě tak vyspělý ten pigmentotvorný systém, takže z toho vyplývají vlastně ta rizika u té dětské populace.
0: Říká Monika Arnbergerová, náš dnešní host.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s dermatovenerologkou Monikou Arenbergerovou, teď tedy především o slunění, o tom, jak se správně chránit. Vy jste měli už v květnu, tuším, pravidelný a tradiční stan proti melanomu. Tak co vám řekl, co vám prozradil?
1: Tento rok byl opravdu výjimečný, protože to byl 20. ročník stanu proti melanomu, kdy po 20. opravdu jsme otevřeli stany na Václavském náměstí v Ostravě a také v Brně. Řekl nám to, že si myslím, že to je smysluplná činnost, protože jsme objevili zase zhruba asi 150 kožních nádorů, což je taková klasika, ale bavili jsme se před chvilinkou o tom, že jsem z toho měla fakt dobrý pocit. Ne z tohohle záchytu, ale z toho, že mám pocit, že lidé přišli opravdu v těch časnějších stádiích. To znamená, že ty tlusté, ošklivé, pokročilé nádory jsme letos prakticky neviděli, až na výjimky. A většina lidí přišla se měnící se znaménkem, se skvrnou, která vlastně vykazovala známky nějaké změny, ať už barvy nebo velikosti. Takže se nám většina těch melanomů podařila zachytit opravdu včas a z toho mám velkou radost.
0: Tak a 150 záchytů, z kolika lidí? Kolik lidí se přišlo nechat zkontrolovat?
1: Je to zhruba 4 tisíce lidí, je to asi 1000 lidí denně, které jsme schopni vyšetřit, zhruba v šestici dermatologů, takže to relativně odsýpá, ale já myslím, že ten záchyt je samozřejmě nadprůměrně vysoký, když se to srovná s těmi běžnými prohlídkami, ale to je také díky tomu, že naší ambicí není vyšetřit celou populaci, která zrovna je na Václavském náměstí, ale že se snažíme opravdu selektivně oslovit populaci, která by měla na vyšetření přijít. A to jsou lidé se světlou kůží, s více než 50 znaménky na trupu, lidé, kteří vědí, že se třeba v dětství spálili nebo byli na nějaké rizikové dovolené, a všichni ti, kteří mají nějakou genetickou zátěž. To znamená, že vědí, že v pokrevním příbuzenstvu mají už někoho, kdo kožní rakovinu prodělal.
0: Jak se to potom sděluje, ta diagnóza nebo to, že to znamínko není v pořádku? Vy v tu chvíli nevíte úplně stoprocentně, že to bude melanom, nebo už ano?
1: No, já, protože používám dermatoskop, tak přesnost mého vyšetření se pohybuje mezi 80 až 90%. Takže

0: Jdou všichni potom? Myslím, když jim sdělíte tu nepříjemnou zprávu nebo podezření, tak řeší? Stalo se vám, že prostě se na to v úzovkách někdo vykašlal? Třeba i ze strachu?
1: Stalo. Zejména v těch ročnících asi před 10 až 20 lety, tak mám pocit, že v Čechách byl hodně rozšířený mýtus, že na znaménko, které se mění, by se nemělo vůbec sahat. To znamená, nemělo by se chirurgicky vyřezávat, neměla by se z něj dělat biopsie a podobně, že znají třeba někoho, sousedku, který si nechal vyříznout znaménko a pak na to zemřel. A to byl takový mýtus, který jsme tady snažili se opravdu intenzivně vyvracet a myslím, že se nám to podařilo. Takže dneska bych řekla, že třeba jeden, dva lidé nedorazí, a to z toho důvodu, že prostě nemůžou najít nemocnici, kam měli přijít, ale přijdou ke svému spádovému dermatologovi, ale stále jsou lidé, kteří prostě se zaleknou té diagnózy a řeknou si, ale teď ona, ta doktorka, se možná zmýlila a já s tím ještě počkám. I takové případy se stávají.
0: Monika Arenbergerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Arenbergerová, před námi jsou prázdniny, budeme cestovat mimo jiné i letecky. Kdo je takovým adeptem na to se na cestu letadlem předpřipravit a nejenom přijít včas a sednout do letadla?
1: To je dobrá otázka, protože tady se pravděpodobně vy narážíte na téma žilní nedostatečnosti, což je v populaci velmi časté téma. Žilní nedostatečnosti až ať o té úplně, dejme tomu toho počátečního stádia, kdy máme drobné žilky na nohou, až po to, že nás opravdu trápí třeba otoky nohou, tak takovými problémy trpí až 80% populace. U žen je to častější, 60% z téhle populace jsou ženy, což pravděpodobně souvisí s estrogeny a vůbec s hormony. A já myslím, že je hodně důležité si právě říci, že bychom se na cestu letadlem, ale třeba i na dlouhou cestu autem měli připravit, tak aby to neodnesly naše kotníky, naše žíly a vůbec naše nohy. A měli bychom ideálně dodržovat nějaká pravidla, ke kterým patří například nošení kompresivních podkolenek. Ty kompresivní podkolenky samozřejmě, že jsou ještě lepší punčochy nebo punčocháči, ale já myslím, že to je hodně nepraktické, protože je v nich poměrně teplo, ale kompresivní podkolenky to jsou vlastně takové stahovací podkolenky, které můžeme mít na tu cestu, nadat si je ráno a vlastně přežít s nimi úspěšně ten let. Pak to ještě můžeme doplnit dalšími pravidly, to znamená hodně pít, vyhýbat se raději alkoholu a nebo také kofeinu, nápojům s kofeinem, které vlastně odvodňují a můžou zase vlastně negativně ovlivnit ten žilní systém. A také si třeba dělat nějakou žilní gymnastiku. Já jsem na to nikdy nevěřila. Nevěřila jsem, že pár kroužků v posteli večer před spaním může tak krásně vlastně odlehčit ty dolní končetiny.
0: Už jsem začala kroužit. Dolní končetinou.
1: Kroužte.
0: Jen to říkáte. Ale teď jste možná některé zklamala, protože někteří si zkracují cestu alkoholem, aby jim to rychleji uteklo. Ale toto, jak ta předpříprava, se nemusí týkat všech. Je to u lidí, kteří, řekněme, mají nějaké problémy, žilní nedostatečnost, metličkové žilky, tak se tomu říká. Nebo by to měl absolvovat každý?
1: Já myslím, že třeba u žen 40+, by to měla dodržovat prakticky každá žena, protože dejme tomu ten žilní systém už je načatý. Nechci tím strašit, ale z mé zkušenosti, když se pak podívám, třeba operuju ženy a podívám se na jejich nohy, tak ty známky žilní insuficience, žilní nedostatečnosti vidím opravdu, dejme tomu, u 8 z 10 žen. Ať už se jedná o drobné metličkové varixy, nebo tam vidím třeba otoky, začervenalou pokožku. Někdy si to ženy ani vlastně nespojí s tou žilní insuficiencí. A pak to může také souviset s takzvanými křečáky, křečovými varixy vlastně, které vidíme na těch dolních končetinách, až právě po tu extrémní formu, která se týká toho, že ty nohy jsou oteklé nejenom večer, ale jsou třeba oteklé až přes den, až po to úplně fatální nebo to nejhorší stádium, kdy vznikne vlastně bercový vřed. A je to civilizační choroba, která samozřejmě souvisí s tím, že máme nějakou genetickou zátěž, ale souvisí i s naším špatným životním stylem. To, že dlouho posedáváme, že si vlastně nedáváme nohy nahoru, tak jak bychom měli, že nenosíme kompresní podkolenky, že se tomu žilnímu systému nevěnujeme tak, jak bychom měli a pak to třeba zbytečně musí skončit operací. Takže ta prevence je tady stejně důležitá jako u ostatních oblastí v medicíně.
0: Je jedno, jakou délku letu absolvujeme, nebo od nějaké hodiny, od nějakých hodin?
1: Já si myslím, že tady je ta zátěž zhruba o 2 hodin výše, že pokud absolvujeme opravdu krátký let, tak je to na úrovni toho, že sedíme prostě někde na židli, takže já si myslím, že ten let třeba hodina, hodina a půl rizikový není. Ale pokud letím na větší vzdálenost, tak bych ty kompresní podkolenky si opatřila. Dneska nemusí být jenom na lékařský předpis, můžeme si je koupit ve zdravotnických potřebách, třeba i nějaké, dejme tomu, více sexy, než jenom takové ty, které nosila naše babička, mají různé barvy, mají i květinkové, mají růžové, bílé, takže to může být docela hezký doplněk na naší cestu.
0: Tak a jenom když jsi zmínila metličkové žilky, dají se odstranit jinak než třeba laserem, nějakým zákrokem? Existují nějaké zázračné krémy?
1: Tady vás zklamu, bohužel ne. Tady opravdu vlastně ani žádná prevence těch metličkových varixů neexistuje, krom toho, co jsem říkala, protože většinou je to věc, která je geneticky podmíněná. A ty metličkové drobné varixy mohou mít ženy už velmi mladé, třeba kolem 20. roku. Tady bych na první místo postavila už zmiňovaný cévní laser, pak se dají použít různé injekce, kterými se takzvaně obstřikují, ale vždycky ta cesta k odstranění těchto metličkových varixů je vlastně invazivní.
0: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Do Alex a host dnes zavítala dermatovenerologka Monika Arenbergová. Paní profesorka je takovou reklamou na krásnou zdravou pleť.
1: Teď no moc děkuji,
0: vás to jste posluchači nevidí, ale ano, je to tak, tak možná, když prozradíte našim posluchačům, nebo spíš posluchačkám, co používat, tedy nebudeme jmenovat značku, ale co dát na pleť, aby jsme ji zbytečně třeba nezatěžovali a naopak ji prospěli. Dneska toho je tolik.
1: Určitě. Já bych říkal, že ta skin care, vlastně ta kosmetika, která se dneska používá, že to je taková malá džungle, kterou nám internet nabízí, že je velmi těžké se v tom zorientovat. Takže vždycky doporučuji se poradit třeba s lékařem, ať už je to dermatolog, ale můžete se samozřejmě poradit i v lékárně o tom, které krémy doporučují. A já jsem spíš příznivec minimalismu, protože moje pleť je velmi citlivá, musím opravdu velmi dobře vybírat, co si na kůži dám. A myslím si, že ten skincare by se měl opírat o 3 kroky, to znamená čištění pleti, které by mělo být ráno i večer, nějakým jemným cleanserem nebo nějakou micelární vodou, a to i v případě, kdy nepoužiji make-up nebo pudr. A to z toho důvodu, že ta kůže je zanesená potem, mazem, mohou tam být různé nečistoty, zejména pokud žijeme třeba ve městě. Tím druhým krokem by měla být hydratace a ta by měla být přizpůsobena tomu, jaký typ pleti mám. Pokud mám suchou pokožku a snesu nějaký mastnější krém, tak klidně po něm sáhnu. Pokud naopak mám pocit, že moje pleť je mastná, tak bych sáhla po něčím hydratačním velmi lehkém. A tím třetím krokem, když se bavíme o létě, tak by mělo být SPF, to znamená krém s SPF, a ten jde vždycky jako poslední třetí vrstva. A když se bavíme o té hydrataci, zejména třeba večer, tak tam už to můžeme doplnit o nějaké chytré molekuly. To znamená, že pokud nás trápí hyperpigmentace, tak bych zvolila třeba niacinamid anebo retinol. Pokud máme kůži, která je, dejme tomu, trošku mdlá, nemá ten lesk, nemá to glow, tak bych třeba sáhla po nějakém krému s vitaminem C a vždycky bych tam přidala nějakou molekulu, která by mohla ještě vylepšit ten náš vzhled.
0: Tak a teď ruku na srdce, když přijdete třeba z nějakého večírku, z nějaké společenské akce, chce se vám vždy perfektně odlíčit, aby pleť byla čistá na noc?
1: Tak to udělám vždycky. Jako opravdu bez toho bych nešla do postele, to mám prostě zažité, že jako čištění pleti je alfa omega. Já myslím, že bych ani neusnula, kdybych na sobě měla nějakou vrstvu make-upu, takže čištění to je opravdu základ. Jako samozřejmě, že pokud přijdu někdy opravdu velmi pozdě, tak si to možná rozmyslím, ale určitě ten spánek není tak kvalitní, jako kdybych byla neodlíčena.
0: A bylo, nebo experimentovala jste někdy s kosmetikou? Sáhla jste třeba vedle?
1: Určitě. Já tím, že jsem dermatolog, tak mám k dispozici řadu krémů na zkoušení a také se pohybuji na sociálních sítích a tam si opravdu dávám záležet na tom, abych doporučovala jenom krémy, které mám sama osobně vyzkoušené, anebo je mám vyzkoušené na svých dcerách. Takže tady opravdu jako strašně snažím o to, aby to byla i moje osobní zkušenost a nejenom cena, anebo to, co se veřejně doporučuje. A takže jsem musela vyzkoušet řadu prostředků a už jsem si taky vyrobila takzvanou periorální dermatitidu, což je vlastně ekzém na obličej, který vzniká z toho, že překombinujete různé preparáty. Protože jsem ten večer toho na sebe navrstvila, dejme tomu 10 vrstev různých od retinolu, vitamínu C až po nějakou exfoliaci a negativně se to právě odrazilo na stavu mé pokožky. Takže pokud dámy začínáte s nějakou novou molekulou, o kterých jsem tady hovořila, tak to dělejte pomalu. Přidejte si jednu molekulu, pak tam může tam navrstvit ještě druhou a třetí, ale tím základním principem je, že se musíte v té pokožce cítit dobře. A to si může každá pokožka dopřát jinak. Někdo snese vlastně jenom hydratační krém s nějakou kyselinou hyaluronovou, někdo snese třeba klidně 5 vrstev sér. Takže to si musíte vždycky nakombinovat a vyzkoušet na svojí pokožce, tak abyste se v ní cítili dobře.
0: Takže vy jste se doslova obětovala pro to, abyste mohla dobře poradit.
1: To jste řekla krásně a doteďka toho lituju a od té doby si dávám pozor.
0: Monika Arenbergerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kůže a správná péče o ní v době, kdy na něj dopadají silné sluneční paprsky, to je hlavní téma, které dnes v Alex a host probírám s naším dnešním hostem a tím je dermatovenerologka Monika Arenbergerová. Když už se špatně staráme o kůži a spálíme se, funguje tvaroh, jogurt, nebo je to mýtus?
1: No, pokud nemáme nic lepšího, tak bych klidně dala zavděk i tvarohu anebo nějakému bulharskému jogurtu, který je bohatý na probiotika. Proč ne? Oni mají hezké chladivé, vlastně ty efekty, jak už jsem říkala, obsahují probiotika různé, takové ty flóry, které by nám teoreticky mohly pomoci zlepšit naší imunitu kůže. Ale pokud mám třeba doma pantenolovou pěnu, pokud mám doma nějakou chladivou emulzi, která je bohatá na antioxidanty, kterou mám v ledničce, tak je to naprosto ideální. Já bych jenom chtěla upozornit na to, že se většinou lidé spálí na takzvaných slunečních terasách, kam patří třeba nos nebo ramena nebo zátylek, ale v poslední době se velmi často setkáváme s tím, že mají třeba ženy spálenou pěšinku. To nečekají, protože mají husté vlasy, ale i přesto, protože se pohybují hodně na sluníčku, jedou na kole, hrají golf nebo hrají tenis a nemají pokrývku hlavy, tak si můžou třeba spálit pěšinku, což může být zase z rizikové z pohledu kožních nádorů. Právě ve kštici, ať už je to bazaliom nebo melanom. Proto byla dneska vyvinuta i speciální vlasová séra, která mají pečující vliv vlastně na pokožku hlavy, ale mají také zároveň SPF-ko.
0: Takže se budeme mazat úplně celý.
1: No tak těch lahviček bychom pak na tu dovolenou museli vozit opravdu hodně, ale pokud vím, že jsem se jednou spálila pěšinku, tak doporučuji, abychom nad tím přemýšleli a koupili si něco takového, protože dneska těch ochranných krémů je opravdu celá řada. Pokud máte doma děti, tak si koupíte něco z těch dětské řady. Pokud máte někoho, kdo se třeba často spálí pod očima nebo leze někde po horách, tak jsou dobré takzvané tyčinky s SPF-kem, které vypadají vlastně jako rtěnka nebo jako tuhý deodorant a mají velmi dobré krycí vlastnosti. Pokud doma máte malé dítě, které vám stále utíká před tím, když ho mažete, tak jsou dobré třeba UV mlhy, které obsahují SPF-ko v té mlze. Takže já myslím, že dneska se vlastně nikdo nemůže vymlouvat na to, že si nenašel ten optimální SPF faktor.
0: Takže na dovolenou jeden kufr navíc.
1: No tak já my ženy víme, o čem mluvíme.
0: Bez pochyby. Čili ten tvaroh či jogurt není tedy mýtus, pomůže. Slyšela jste nebo zaznamenala jste nějaký mýtus, který vás třeba i pobavil?
1: Já si myslím, že jsou různé babské recepty, které mě třeba pobaví. Vím, že hodně česká populace trpí na to, že si myslí, že třeba kožní nádor může odstranit vlaštovičníkem nebo různými bylinami, jak dobrý je heřmánek, měsíčková mást, ale z mého pohledu, jako z pohledu dermatologa, heřmánek patří těm nejčastějším alergenům na kůži. Já ani nemusím měsíčkovou mast, protože i měsíček může být potenciálním alergenem. Takže já se tak trošičku téhleté bylinné říši vyhýbám, nedoporučuji a myslím si, že skalpel určitě nenahradí vlaštovičník, takže vždycky je lepší konzultace u dermatologa, než si najdu nějakou zaručenou babskou radu na internetu.
0: Byl ten vlaštovičník dobrý na bradavice, nebo to je také mýtus?
1: Ano, ono je to takové leptadlo, které se i moje babička ho používala, já si pamatuju, že ho vždycky na zahradě intenzivně hledala, tak aby si tím vyléčila třeba bradavici, ale dejme tomu, jako na nějakou ranou fázi bradavice může pomoci, ale já si myslím, že na nějakou pokročilou bradavici je určitě lepší vzít tekutý dusík.
0: Takže návštěvy u vás se nevyhneme. Tady.
1: Je to tak.
0: Vlaštovičník nás nespasí. Mm-hmm. Máme posledních pár vteřin našeho povídání. Prozraďte, kam se chystáte na dovolenou. Budete někde pod slunečníkem nebo do chladu?
1: Bude to určitě k moři. Já se moři nevyhýbám, protože vím, jak se bezpečně chránit. Takže a miluju vodu. Můj manžel strašně rád plave. V podstatě je těžké hosté z toho bazénu nebo z toho moře. Určitě ano, má obleček, je to tak, má obleček, tak ho všichni poznáte. Já obleček nenosím. Já se raději věnuji svému klobouku a nějakému vysokému SPF-ku, čili bude to někde u moře. My jsme se ještě nestanovili, kde to místo bude té dovolené, ale věřím, že tam nepodcením pravidla bezpečného chování na slunci a můžeme to vidět pak na sociálních sítích, například na mém Instagramu.
0: Krásnou dovolenou přeju a děkuji, že jste našla čas na Alex a host Monika Arenbergerová.
1: Já přeju všem krásné a bezpečné léto.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: V Plzni končí čas na odstranění nelegálních reklam. Za porušení hrozí pokuty. Točník u Klatov bude mít další opravenou silnici. Karlovarský festival přivítá herce Dustina Hoffmana. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 32 stupňů. Hezké odpoledne, zprávy pro vás má Andrea Samešová. Podnikatelé, majitelé a nájemci domů v centru Plzně mají poslední dny na odstranění reklam, které jsou v rozporu s městskou vyhláškou proti vizuálnímu smogu. Nařízení se týká venkovních reklamních nosičů, plachet na fasádách, billboardů, obrazovek, poutačů nebo i reklamních laviček. Na odstranění mají lidé nebo firmy čas do konce června. Podle posledního terénního průzkumu klesl počet velkoplošných reklamních plachet téměř o polovinu. Magistrát to dnes uvedl v tisku. Zprávě. Klatovy opraví komunikaci v Točníku. Podle místostarosty Václava Chrousta z ODS se bude pracovat v lokalitě mimo hlavní silnici a nebude tak nutná uzavírka obce.
4: Točníku, kde se udělali vodovod, kanalizace, bude se tam dělat povrch, budou tam světla, náklady jsou 4,1 milionů korun. Je to vlastně, dá by se říct, v takové té vedlejší části, není to na hlavní silnici. A bude to zrealizované v následujících měsících.
3: Na Karlovarský filmový festival přijede Dustin Hoffman. 88letý Oscarový herec uvede na 60. ročníku přehlídky snímek Absolvent. Do Karlových Varů dorazí například i herečka Juliette Binochová, která si zahrála ve filmu Anglický pacient nebo ve snímku Čokoláda. Uvedli to organizátoři Karlovarské filmové přehlídky, která začne 3. července. Spor mezi vládou a prezidentem o účasti na červencovém summitu NATO bude řešit ústavní soud. Petr Pavel podal kompetenční žalobu. Požaduje, aby soud určil, kdo může o účasti na summitech rozhodovat. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že podání žaloby respektuje. Nejde ale podle něj o dobrý krok. Naopak opozice rozhodnutí chápe. Řekl to například předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
5: Já si myslím, že je nutné, aby v otázkách těch základních principů fungování demokracie bylo jasno, takže krok prezidenta republiky naprosto chápu, ale byl bych samozřejmě raději, kdyby různí ministři i neministři Babišovy vlády dokázali skrotit svá uražená ega a spor s prezidentem tímhle způsobem nevyhrotili.
3: Prezident vede s vládou spor už několik měsíců. Doteď se zúčastnil všech aliančních summitů od nástupu do funkce.
2: Sport.
3: Tenistka Linda Nosková po triumfu v Berlíně skončila v Bad Homburgu hned v prvním kole. S Rumunkou Rusovou prohrála 1-6 a 3-6. Naopak na Majorce vstoupil vítězně do generálky na Wimbledon Vít Kopřiva. Bosenského kvalifikanta Džumura zdolal 6-3 a 6-4.
2: Počasí.
3: V noci bude jasno nebo skoro jasno, teploty 17 až 14 stupňů, zítra opět jasno nebo skoro jasno, na Šumavě se odpoledne může ojediněle při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytnout přehánka. Teploty zítra 29 až 32, na horách 25 až 28 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo vítr severních směrů. Rozptylové podmínky během dne dobré a bio dvojka, tedy střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Dopravní nehoda blokuje provoz ve Šťáhlavech na Plzeňsku v Nezvěstické ulici. Osobní auto se střetlo s dodávkou. A nehoda se došetřuje na silnici 1/27 u Plzně Litic, kde havarovalo osobní vozidlo. I tímto úsekem projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Hodin, k tomu 4 minuty. Vítejte, začíná odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Slyšeli jste už někdy o kounovských kamenných řadách? Historickou záhadu poodhalí už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík. I proto buďte s námi dál.
2: Český rozhlas Plzeň a

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v přírodním parku Džbán na náhorní plošině Rovina, nedaleko obce Domoušice v okrese Louny, se nachází jedna z největších archeologických hádanek u nás? Na ploše 11 hektarů se rozkládá 14 neúplných rovnoběžných řad, tvořených více než 2000 neopracovaných křemencových balvanů. Tyto takzvané kounovské kamenné řady, orientované téměř přesně v severojižním směru, lákají badatele už od roku 1934, kdy na ně upozornil učitel Antonín Patejdl. Dodnes nikdo s jistotou neví, kdo a proč je tam vyskládal. Byla to pravěká megalitická observatoř, kultovní místo, pravěký kalendář nebo obyčejné novověké mezepolí z dob, kdy na místě dnešního lesa byla hospodářská půda? Archeologické výzkumy ani pilové analýzy dosud nepřinesly jednoznačné datování. Mezi nejznámější solitérní kameny patří šestitunový gibbon a puklinami protkaný Pegas. I přes poškození lesní těžbou v 80. letech zůstávají řady unikátním dokladem lidské činnosti v krajině a lokalita je chráněna jako kulturní památka.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: V Plzni, Manětíně a také Dobřanech pokračuje street artový festival Walls. Jedná se o 7. ročník mezinárodního festivalu, který přináší velkoformátové malby, umělecké invence ve veřejném prostoru, ale také konferenci věnovanou právě street artu. Festival trvá až do 26. června. To byl jeden z tipů pro volný čas. Ty za chvíli vám ve vysílání veřejnoprávního Českého rozhlasu nabídneme ještě před 14:30 Teď Modern Talking.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň.
1: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síň od rána

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Kdo získá prestižní cenu? Libor Bouček uvádí přímý přenos 58. ročníku slavnostního gala večera Zlatá hokejka 2026. ČT2. Ze smrti a krve se zrodí legenda, která svede boj o duši Anglie. Příběh slavného zbojníka ožívá v premiérovém seriálu Robin Hood. A ČT Art. Dvě poslední osudové ženy proslulého malíře. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: za 6 minut půl třetí.
1: Tipy pro volný čas.
0: Muzeum Šumavy v Železné Rudě láká do 31. prosince na výstavu s názvem Historické hudební nástroje. V plzeňském divadelku Jonáš začíná dneska od 7:30 představení Ani spolu, ani bez sebe. V infocentru ve Spáleném Poříčí pořádají výstavu prací Olgy Kaňukové Svět panenek. Móda doby dávno minulé. Výstava potrvá až do 30. září. V divadle Dialog v Plzni se od 19 hodin koná první premiéra inscenace Dokonalá svatba. Muzeum Šumavy v Sušici zve na výstavu Ticho Šumavy a Hlas hlíny. Jedná se o výrobky z šamotové hlíny Ivety Kůsové a dekorace z přírody Veroniky Pavlíkové. Výstava potrvá do 30. srpna. No a v amfiteátru za obchodním centrem Plzeň Plaza proběhne koncertní verze díla Drákula. V titulní roli se představí Marián Vojtko. Dále diváci mohou očekávat například Josefa Wagnera a Kamilu Nývltovou. Akce začíná dneska ve 20 hodin a 15 minut.
1: Český rozhlas Plzeň.
0: Včera oficiálně odstartovala netrpělivě očekávaná olympiáda dětí a mládeže 2026 v Praze, kde mladí sportovci z našeho kraje okamžitě zahájili útok na nejvyšší příčky. Výprava plzeňského kraje prožila fantastický první den a díky skvělým výkonům atletů i šermířů hned na úvod vybojovala první cenné kovy, včetně toho nejcennějšího zlata. My si za včerejším úvodním dnem v našem vysílání vypravíme už za malou chvíli. Zatím Boniem.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Plzeň, teď jednu minutu po půl třetí.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Někdy musíme za krajským vysíláním také do Prahy. Plzeňský kraj zaznamenal na pražské olympiádě dětí a mládeže raketový start do soutěží. Výprava Plzeňského kraje zahájila první soutěžní den skvěle a hned na úvod vybojovala kompletní sadu medailí. Nejvýraznější moment se odehrál na atletickém stadionu Juliska, kde koulař David Bosák vylepšil osobní rekord na 16,87 metrů a posledním pokusem vybojoval pro náš kraj první zlato. Úspěšný start podpořila také stříbrem výškařka Veronika Blašková a hned dvě medaile v šermu kordem přidali Jana Marie Bromová a Lenka Coufalová. V kolektivních sportech pak úspěšný den potvrdil dívčí házenkářský výběr, který na úvod turnaje zvítězil ve svém prvním zápase.
1: Regionální stopař.
0: No a když jsme u úspěchů záporu českých sportovců na celostátní úrovni, tak přidáme ještě víkendový pohár České republiky v dorostenecké národní házené 2026, který se o uplynulém víkendu odehrál v Ejpovicích na Rokycansku. Záporu české týmy tam předvedly naprostou dominanci a kompletně obsadili všechny tři medailové pozice. Bronzové medaile a třetí místo vybojovali házenkáři Sokola Dobřív, stříbro brali dorostenci Zenířan a celkové prvenství se zlatým pohárem si zajistili pořádající tým, to je Sokol Ejpovice. Celý turnaj navíc osobně zahájil hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan. Ten se nechal slyšet, že sice drží palce všem účastníkům, ale jako patriot by si přál, aby pohár zůstal doma v kraji. A naši dorostenci z Plzeňského kraje to naplnili stoprocentně. Hned po vítězném zápase se Český rozhlas zeptal jednoho z trenérů ejpovických házenkářů Václava Klajla na pocity.
2: Pocity trenéra, pocity jsou takový úplně, ani nevím, co říct, ale pocity takový, no, takový zadoušičení. Je to 11 let práce a končí nám tři kluci a vlastně jsme získali zlatou medaili. Na konci těch 11 let takový ty práce s ní, takže úžasný.
3: Jedním ze čtyřech rozhodčí v Ejpovicích na poháru České republiky mládeže 2026 byl Jiří Cejidlo, což je nejvyšší představitel Svazu národní házené. Zastává funkci předsedy výkonného výboru Svazu národní házené. My jsme viděli tři dny plné dorostenecké házené, ale tři dny zároveň, kdy bylo extrémní počasí. Jaké je hodnocení?
4: Já si myslím, že všichni účastníci, kteří se na to hřiště dostali, předvedli úžasné výkony a zasloužili absolutorium, protože v tomhle počasí hrát. I pro nás, pro rozhodčí, to bylo strašně dlouhé, strašně těžké, nedovedu si představit ještě tam prostě předvádět nějaké výkony na brankovišti, bránit, střílet, prostě klobouk dolů před hráčema.
0: Z Českého rozhlasu všem dorostencům gratulace.
1: Regionální stopař. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Český rozhlas Plzeň.
2: A pokračujeme dál. Za 5 minut bude 3:45. Stále dobré, když velmi horké odpoledne vám přejeme z plzeňského studia Českého rozhlasu, kam je telefonní linka 221 554 222. Hned po skupině Krištof, tak nasadíme obchodování. Ano, rozhlasové tržiště tu bude. I proto buďte s námi dál a nabízejte.

0: Šňůry a Krištof, Český rozhlas Plzeň, v dnešním slovíčkaření už za malou chvíli si rozebereme úsloví Tomáš čerte kropáč a zjistíme, proč pekelníkovi náleží zrovna tato nádoba.
1: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
2: Sudovi Šrot, Republice ocel. Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
0: A jen pro pořádek, telefonní linka 221 554 222. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den. Já bych sem pro vás koupil modely nákladních vojenských aut, jsou buď kovové nebo plastové, a většinou jsou v měřítku 1:43, a to Praga V3S, takzvaná vejtřaska. Mm-hmm. Je to typ R3 AMP, je to skříňový typ, a Tatro 805, buď to byla kačina nebo litřinec, a byl to radiovůz. Koupím i jednotlivě, pokud ho teda doma někdo má, budu rád, když se mi ozve. A za druhý, k doplnění sbírky bych rád koupil všechny typy vzduchové, buď lámacích nebo natahovacích, a také vzduchové pistole, i jednotlivý kus. Děkuji za nabídky a je to za doma v Lidsku. A telefon je 603 158 092. Zopakuji, 603 158 092.
0: Děkujeme, naslyšenou.
3: Taky naslyšenou.
0: A rozhlasové tržiště pokračuje dalším inzerátem. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady posluchačka z Plzně. Já bych chtěla prodat automobil Volkswagen Caddy 1.9 TEDI, rok výroby 2009, velice zachovalý a spolehlivý vůz. Dále bych chtěla inzerovat štěňátka z trnčích ratlíků, připravené pro k odběru. Jsou staří 6 týdnů. A jako poslední chromatické harmoniky a haligonku, je to na Plzeňsku a to všechno na telefonním čísle 723 830 611. Opakuji, 723 830 611.
0: I vám děkuji za velice pěkně připravený inzerát a někdy opět naslyšenou. A co budeme inzerovat do třetice, i vám krásné horké odpoledne.
5: Já vám taky děkuju. A prosím vás, prodávám dva kusy euro střešního okna. Dva kusy plastová okna 120x120, levé a pravé bílé, jednokřídlové, včetně vnitřní žaluzie. Vše je dvojsklo. Je to lokalita Plzeň, cena zpět, cena dohodou, ano. A telefon 605 221 834.
0: Zopakuji vaše telefonní číslo 605 221 834. Děkujeme.
5: Moc děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou. Já jenom připomínám v rychlosti telefonní číslo sem k nám do plzeňského studia Českého rozhlasu 221 554 222. Pojďme na další inzerát. Dobrý den.
6: Dobrý den. My bychom prodali piano, je hnědé barvy, velice pěkné. A dále bychom prodali různé myslivecké oblečení, beranice, klobouky, nějaké košile bavlněné, takovou tu
0: Teď se ještě možná dozeptám, zdali se jedná o nějaké moderní funkční myslivecké oblečení, anebo jestli se jedná o nějaké starší.
6: No. Ano, není to tak starý.
0: No prostě a teďko už jenom telefonní toho, číslo, na kterým se to dá sehnat.
6: 605-212-464 a na
0: Rokycansku. Rokycansko 605-212-464. Děkujeme a naslyšenou.
6: Děkuji, nashledanou.
0: Další rozhlasové tržiště opět zítra v ten samý čas.
1: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice ocel. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Čertův kropáč. Celé to samozřejmě zní, tu máš čerte kropáč, a podle příslušného slovníku znamená rychlé a nepříjemné překvapení, které by se dalo vyjádřit souslovím, stalo se to jako z udělání. Ale já bych se chtěl nejprve zastavit u kropáče. Když jsem to slovo použil před přítelem z Prahy, nechápal, o čem mluvím, a ještě se zasmál nad tím protáhlým plzeňským kropáč. A jak to říkáte vy? Ptal jsem se. My říkáme konev. Mně osobně je tedy bližší náš kropáč, kde je jasný původ od slovesa kropiti. Jestli v Praze konví a nekropí, nevím. A jak je to s tím čertem? Inu podle jazykovědců je kropáč, kromě nádoby na zalévání, také kropítko se svěcenou vodou. A toho se čert, jak známo, bojí. A tady je to rychlé a nepříjemné překvapení, když ho náhle pokropíte. Ještě ovšem existuje teorie, že kropáč je zkomolený krumpáč, který byl čertovi dán, ale on s ním neuměl zacházet.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Ve Kdyni se připravuje rekonstrukce průtahu, začne od července. Policie zadržela v Praze ozbrojeného muže, po kterém od rána pátrala. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 32 stupňů. Hezké odpoledne přeje Andrea Samešová. Ve Kdyni na Domažlicku projde rekonstrukcí hlavní silnice 1/22. Ředitelství silnic a dálnic ji společně s městem zahájí 1. července a zahrnuje kompletní obnovu komunikace, včetně rekonstrukce vodovodu, kanalizace, úpravy přilehlých silnic a veřejného prostoru a výstavby nové dešťové kanalizace. Informoval o tom mluvčí společnosti Adam Kloušek. Rekonstrukce se týká úseku průtahu od Klatovské ulice přes náměstí až po křižovatku s ulicí Šmídova a práce vyjdou na téměř 60 milionů korun bez DPH. V čele diecézní Charity Plzeň končí 64-letý Jiří Lodr. Funkci, kterou zastával téměř 33 let, opustí k poslednímu červnu. Za tu dobu se mu podařilo vybudovat azylové domy pro rodiny s dětmi, nízkoprahová centra, humanitární sklady i poradny pro cizince. Dnes Charita zaměstnává zhruba 800 lidí. Lodr získal od papeže Benedikta řád svatého Silvestra. V Plzni dostal ocenění Zlatý anděl a hejtmanství mu udělilo cenu za celoživotní přínos plzeňskému kraji.
3: Samozřejmě já jsem naplněný takovou tou vnitřní radostí a vděčností, protože jsem byl prvním zaměstnancem v roce 1993 a neměli jsme ani kancelář, neměli jsme ani stůl, ani židli. Tak dneska jsme ve dvou krajích v oborech činnosti od péče o seniory, terénní služby, pečovatelské služby, stacionáře. Tak je to velká radost a veliká vděčnost, která mě naplňuje v této chvíli.
2: Funkce se ujme dosavadní zástupce Karel Weishäupl. Lodr chce s Charitou dál spolupracovat, například jako ředitel farní Charity Stříbro. Policisté dopadli muže, který byl ráno zaznamenán se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích u Prahy. Podle policie mělo jít o učitele s vazbami na učiliště. Před 14. hodinou ho zadrželi pražské hlídky ve Strašnicích a policie teď bude zjišťovat okolnosti případu. Po 55-letém muži pátrali od rána desítky policistů ve Středočeském a Královéhradeckém kraji a také v Praze. Kvůli vazbám na Nový Bydžov uzavřela tamní radnice veřejné budovy. Hlídky byly preventivně i před ministerstvy školství a vnitra. Rozhodnutí prezidenta Petra Pavla podat kompetenční žalobu kvůli sporu o účast na summitu NATO premiér Andrej Babiš z hnutí ANO respektuje. Vláda podle něj rozhodla pragmaticky a prakticky. Babiš dodal, že není dobře, když na sebe ústavní činitelé podávají žaloby.
4: Já k tomu nerozumím, pan prezident absolvoval 61 zahraničních cest, z toho za naší vlády 10. Chválili jsme v podstatě jeho účast na valném shromáždění OSN a v ústavě jasně napsáno, že tyhle aktivity jsou vlastně s mandátem vlády.
2: Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace Pavel považuje za omezení ústavních pravomocí. Sport. Čeští fotbalisté dnes odletí do Mexika, kde ve čtvrtek ráno zakončí soubojem s domácí reprezentací skupinu mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany zajistí národnímu týmu postup do play-off, nejspíš jen výhra. Utkání Mexiko-Česko začne na Aztéckém stadionu pro více než 80 tisíc fanoušků ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času.
0: Počasí.
2: V noci a také zítra bude jasno nebo skoro jasno. Teploty v noci 17 až 14, přes den 29 až 32, na horách 25 až 28 stupňů. Na Šumavě se odpoledne může ojediněle při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytnout přehánka. Povane slabý proměnlivý nebo vítr severních směrů, aby jo dvojka, tedy střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na jižním Plzeňsku v obci Borovno na výjezdu na Nové Mitrovice se střetla dodávka s karavanem a nehoda se došetřuje ve Šťálhavech na Plzeňsku v Nezvěstické ulici. Auto se srazilo s dodávkou, i tudy projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Hodin, k tomu 5 minut, vítejte, tady odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Mirošov na Rokycansku si letos připomíná 660 let od první písemné zmínky. Co stojí ve městě za pozornost a jaký je v Mirošově spolkový život? I na to odpovíme v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Plzeň, a to ještě před čtvrt na čtyři.
0: Český rozhlas Plzeň a Jiří Trnka.
7: A od nás Činasky.

0: byla Věra Špinarová a Fernando, tady je Český rozhlas Plzeň, za 2 minuty bude 16:45.
1: Místopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
0: A právě ten nás dneska zavede do města na Rokycansku, které si letos připomíná 660 let od první písemné zmínky. Město je takovou vstupní branou do Brd a najdeme v něm i zámek. Možná už jste správně typovali, že naší dnešní zastávkou je Mirošov. S teorií o původu názvu města nás teď seznámí tamnější kronikář Pavel Žižka.
2: Mirošov se pravděpodobně jmenuje podle dvoru nějakého Miroše nebo Mireše. Mirošov je v podstatě zkrácení. Zajímavější možná je, že Mirošovu na Rokycansku se neříká Mirošov, ale Mirošovi. Oficiálně je Mirošov, ale třeba poblíže Číčov, takže se říká v Číčovech, Míšov je v Míšovech a Mirošov je v Mirošovech.
3: První písemná zmínka o Mirošově pochází z roku 1366. Letos si tedy Mirošov připomíná 660 let od této události.
2: Ta první písemná zmínka souvisí s tím, že Dobrohost z Ronšperka tak věnoval plzeňskému klášteru plat z právě statků v Mirošově za zádušní mši za sebe a za svého otce Nachvala z Osvračína. Takže první písemná zmínka je spojená s Ronšperky.
3: V Mirošově stojí za pozornost tvrziště, které zde bylo po zaniklé tvrzi Dvorec. Někdy se můžete setkat také s názvem Dvořec. Tvrz byla založena ve 14. století a v průběhu husitských válek zanikla. Na vrcholu tvrziště dnes stojí kaplička Panny Marie Lurdské.
2: To tvrziště je dneska krásně vysekané, takže je vidět opravdu ten val, který tam byl, a člověk si to docela pěkně představí. Na vrcholku toho tvrziště vedle té kapličky roste nádherná památná lípa.
3: V Mirošově najdeme také zámek.
2: Zámek je v tuhle chvíli v soukromých rukách, je veřejnosti přístupný v podstatě na domluvu, že bych zval turisty na zámek, pokud jim stačí podívat se zvenku, tak určitě ano. Pokud by se chtěli podívat dovnitř, tak bohužel. Na katastru našeho města leží zaniklá ves Chylice. Chylice je lokalita mezi Hrádkem a Mirošovem. Na Chylici je jednak krásný historický gotický kostel, samozřejmě prošel mnoha úpravami. Kolem něj je hřbitov, který patří jak k Mirošovu, tak k Hrádku. A je to jedna z nejvýznamnějších asi pamětihodností, kterou u nás máme.
3: Jaký je ve městě spolkový život?
2: U nás je Sokol, který má skvělou a nejen sportovní minulost, ale i sportovní současnost. Super se o mládež i dospělé starají fotbalisté. Na Janově funguje Slovan Janov, tenisový oddíl, turistický oddíl. Vedle toho ale máme menší spolky, jako je třeba Spolek ochránců přírody Ledňáček. Je super, že vznikají úplně nové spolky. Například před rokem vzniklo Mezigenerační a komunitní centrum Mirošov, které dělá spoustu zajímavých kulturních akcí pro všechny generace. A nemůžu nezmínit kulturní komisi. Kulturní komise z logiky věci samozřejmě jako všude jinde je politický orgán. Nicméně u nás funguje jako parta lidí, která pořádá spoustu kulturních akcí, trhy, akce pro děti a v podstatě funguje také jako další spolek. No a samozřejmě hasiči jako všude zachraňují nás a pořádají pro nás spoustu zajímavých akcí.
3: Představuje spolkový život ve městě kronikář Pavel Žižka. Pro turisty může být Mirošov takovou vstupní bránou do Brd. Leží totiž na kraji brdských lesů. Pokud místo procházek holdujete spíše kolu, tak na kolech můžete vyrazit ven z Mirošova právě do okolí Padrdských rybníků. Anděla Blašková, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Rokycansku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.
0: Celý tento týden soutěžíme v našem vysílání o audionahrávky z produkce Českého rozhlasu a radioservisu. Velkou týdenní soutěž najdete mimo jiné i na našem facebookovém profilu. Český rozhlas mimo pravidelného vysílání a objektivního zpravodajství produkuje i četby, dramatizace a hry pro děti, ale i dospělé posluchače. Mnoho z nich se pravidelně natáčí i ve studiích Českého rozhlasu Plzeň. Audio pořady z produkce Českého rozhlasu můžete poslouchat také v aplikaci Můj rozhlas. No a dneska už za chvíli budeme o jeden skvost soutěžit. Je to chariteon o věrné lásce statečného Chairea a seličné Kalirhoj. Už za chvíli vypráví Jan Verich.

0: také dneska odpoledne nás čeká soutěž anebo rubrika Ahoj rádio, v ní se už za chvíli zeptáme našich nejmladších, co dělají děti. Ano, jdeme soutěžit 221 554 222. Soutěžíme o dvou CDčko, na kterém najdete rozhlasovou hru, kterou vypráví Jan Verich. Je to velký skvost, který se uchývá v našich archivech rok 1968. Telefonní číslo sem k nám do studia je 221 554 222. Dobré odpoledne.
1: Haló.
0: Dobré odpoledne.
1: Tady je Josef.
0: Josefe, odkud nám telefonujete, prosím?
1: Ještě jednou.
0: Josefe, odkud nám telefonujete, prosím?
1: Volám z Merklína.
0: Voláte z Merklína, dobře. Já to možná nebudu protahovat, zřejmě máte nějaký horší signál, tak ať se nedotazujeme neustále, nicméně otázka, která vás dostane právě k tomuto úžasnému dvou CDčku, na kterým je vynikající hra o lásce, tak vás k ní dostane jedna otázka. Vypráví Jan Verich, to už jsem říkal. A teď přijde ta otázka. Kde se Jan Verich narodil? V jakém státě? Narodil se v Praze na Smíchově, ale narodil se za A v Československu, za B se narodil v Německu, anebo za C se narodil v Rakousku-Uhersku?
1: Toť otázka. Takže v Rakousku-Uhersku.
0: Rakousko-Uhersko? Praha, ano. Smíchov, Rakousko-Uhersko. Přesněji 16. února 1905, pane posluchači, máte naprostou pravdu. Opravdu se Jan Verich narodil právě tam. Jste fanda rozhlasových her, dramatizací a různých kriminálek nebo vyprávění, které Český rozhlas pravidelně nabízí.
1: Poslední dobou právě.
0: Jak se říká, k tomu se člověk musí projít, je to stejné jakoby s olivami, čím jsme starší, tím máme radši. Je to pravda.
1: Je to tak.
0: Vydržte mi na telefonu, pane Josefe, do Merklína. V Merklíně budete mít toto úžasné dvou CDčko s vypravením Jana Vericha. Vydržte na telefonu, děkuji a zatím naslyšenou.
1: Slyšenou.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jimmy Softly, Český rozhlas Plzeň, 5 minut po 3:15. Víte, jak se dá hasit elektromobil? Třeba tak, že se doslova propíchne vysokotlakým vodním proudem až k baterijním zařízením jménem Cobra. I to se právě teď učí profesionální hasiči na rescue meetingu ve Zbyroze. My vás tam vezmeme už za malou chvíli. Teď naši nejmladší.
1: Co dělá reportér?
2: Logicky pracuje. Reportuje.

0: Natáčí filmy.
1: Je to youtuber.
2: Sedí na záchodě.
3: Sedí u počítače.
4: Podepisuje důležitý listy.
5: Dělá filmy.
6: Sedí u telky.
7: Líbí se s manželkou.

0: Za 2 minuty 3/4 na 4 pojďme dál. Do Zbirohana na Rokycansku se sjeli profesionální hasiči, aby tu trénovali zásahy u dopravních nehod. Na dvoudenním setkání Rescue Meeting se pod vedením zkušených lektorů učí, jak co nejrychleji a bezpečně dostat zraněné lidi z vraku auta ven.
1: Jeden brzdí desku, druhý za ramena.
2: Pokud ten člověk je těžký, tak veškerá váha leží na té desce. Pro vás je to naše.
1: Vyndáváme pomalu.
2: Teď je vaše, jo? Teď si normálně můžete natáhnout na tu desku.
3: Instruktor Jan Sýkora.
4: Nacvičujeme vyproštění pátými dveřmi s tím, že simulujeme situaci, kdy se do toho vozidla nemůžeme dostat z jiné strany než zezadu. Musíme vlastně projít interiérem až k řidiči a vnitřkem vozidla vyprostit ven. Pátými dveřmi vyproštění je nejšetrnější pro ty zraněné.
3: Žijeme v dorovné poloze.
4: Přesně tak, jdeme přesně v ose páteře. Každá nehoda je trošku jiná a každý to auto je trošku jinak nabouraný, takže i když tady bychom si řekli dvě stejné situace, tak po každý ten postup může být trošičku jiný.
3: Jak se zasahuje u elektromobilu, se podíváme právě teď. Specialista na dopravní nehody elektromobilů Jan Pluhař tady na stanovišti.
5: Máme tady různé prostředky, který se používají při hašení elektrických vozidel. Prakticky si tady zkoušíme jeden ze způsobů za využití vysokotlakého řezání vodním paprskem, takzvanou kobrou. Tady to zařízení pod vysokým tlakem stříká vodní paprsek, který funguje jako řezač a my vlastně vytvoříme dírku skrz všechny materiály, který v to auto má. To se má buď to třeba skrz podlahu nebo skrz práh, až do té baterie a následně do té baterie aplikujeme vodu, čímž vlastně dochází k ochlazování té baterie a k jejímu hašení.
3: Hasiči přenášejí soupravu pro hašení elektromobilů.
6: K hydrantu podzemnímu semka, vlastně se to nasune pod auto, pod ty baterky. Musí to být takhle připravený, kterým se to pak odpálí nahoru.
7: Konstrukce vozidel je podstatně jiná, zejména v oblasti elektromobility, než u klasických vozidel se spalovacím motorem.
3: Vedoucí instruktor generálního ředitelství hasičského záchranného sboru Ondřej Verich. Ono je to pro hasiče asi i dost teorie, dost se toho musí naučit o autech.
7: Teorie zrovna tady na tom výcviku je skoro polovina, protože než vlastně hasiči začnou cvičit prakticky, tak musí pochopit princip toho vozidla. Tady ten dvoudenní výcvik je takové vyvrcholení a je to nadstavba pro instruktory ve vyprošťování plus vlastně velitele zásahů, aby jsme jim ještě rozšířili ty obzory.
3: Je něco, co se naučit nedá?
7: No, nedá se naučit konkrétní zásah, protože každý zásah je jiný a specifický a my jediný, co můžeme, vždy po tom zásahu vyhodnotit, jestli jsme ho udělali dobře nebo špatně a z toho si vzít nějaký ponaučení do budoucna.
3: Přiznává Oldřich Verich, hlavní instruktor hasičského záchranného sboru pro dopravní nehody, s tím, že je důležité, že si tady mohou hasiči zkoušet zásahy na skutečných autech, ale jen s figurinami uvnitř. Ze Zbirohu na Rokycansku Pavel Hala, Český rozhlas.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Patrik rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl podle posluchačů vůbec nejlepší recept z roku 2022. Šlo o miletinské modlitbičky, perníčky s mandlemi, ořechy a ostružinovou marmeládou, původně od Lenky Hagerové z Klecan. Naučíme se i teď dělat s šéfkuchařem Romanem Paulusem. První změnu, kterou udělal, když nemohl najít kartové vykrajovátko, zvolil železniční vagónek.
1: A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
2: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
1: Přesně tak, do té náplně.
2: Co máme tedy mít doma připraveno?
1: Jsou to v podstatě perníčky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů účkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla, a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perníčky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si dovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostruženovou marmeládu. A poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum a na zdobu bílek a loupané mandle.
3: Pochoutkový rok.
2: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě.
1: A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama. Těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet, takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Teďko bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
2: Scházíme se po 24 hodinách.
1: Těsto je vyspinkané do růžova a vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše, máme tady... Já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
2: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
1: Jo, tak.
2: To jsou naše miletínské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedlal co, bílek?
1: Rozkvedlal jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle.
2: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle, podélně, nikoli příště, ale podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
1: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů, něco přes 10 minut.
2: Jdeme na náplň.
1: Já tady mám tedy ty namleté mandle. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
2: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký. Upečeno, připravená náplň na perníčky. Teď to tedy slepíme dohromady. Jak, Romane?
1: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplň. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
2: Setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
1: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
2: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zasne, tak to trochu zprůhlední.
1: Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé, samozřejmě. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční.
0: Vylepšený recept podle Romana Pauluse najdete na www.pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě také ten původní recept od Lenky Hagerové z Klecan. A v neděli si připomeneme recept, který v roce 2022 se ocitil na třetím místě díky rozhodnutí Poruty. Půjde o likérové řezy s krémem a šlehačkou, které po svém upeče cukrář Josef Maršálek. Užijte si s námi Pochoutkový rok.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňská teplárna vybuduje za miliardy nový paroplynový zdroj. Na karlovarský filmový festival přijede Dustin Hoffman. Hledaného muže se policistům podařilo zadržet v pražských Strašnicích. A zítra bude jasno až skoro jasno, teploty do 32 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. V areálu teplárny v Plzni na Doubravce vznikne nový paroplynový zdroj za zhruba 3,5 miliardy korun. Projekt je součástí přechodu od uhlí k ekologičtějším zdrojům energie a má za cíl snížit emise. Stavba by měla začít ještě letos. Pokračuje mluvčí plzeňské teplárenské Petra Sígrová.
2: Nová zdroje zahrnuje nahrazení stávajících uhelných kotlů moderním paroplynovým cyklem s plynovou turbínou, napojení na stávající parní část a navazující technologii celky, vyvedení elektrického výkonu a stavební část.
0: Na karlovarském filmovém festivalu bude oceněn Dustin Hoffman. 88letý americký herec převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Stejně jako francouzská herečka Juliette Binochová, říká umělecký ředitel festivalu Karel Och.
3: Uvede tři filmy. Juliette Binoche začala režírovat. Její režijní debut se jmenuje V nás, což je velmi originální dokumentární záznam divadelního představení, kterého se účastnila přes téměř 20 lety jako herečka. Později jsme se shodli na tom, že by ona ráda prezentovala filmy tvůrců, které měla nesmírně ráda respektovala, což je Křištof Kešlovský a sice film Tři barvy modrá a Abaský a Rostami věrná kopie.
0: Policie zadržela hledaného Petra Šimona v Praze Strašnicích. Ráno byl v Čelákovicích u učiliště zachycen se zbraní a poté ho hledalo zhruba 60 policejních hlídek, včetně vrtulníku. Podle policie byl muž s vazbami na učiliště ve špatném psychickém stavu. Informaci o zadržení potvrdila Českému rozhlasu mluvčí policie Barbora Šnévajzová.
4: Krátce před 14. hodinou se pražským hlídkám podařilo zadržet toho muže v pražských Strašnicích. V současné době prověřujeme veškeré okolnosti, podrobnosti celého případu a další informace uvolníme zítřejšího dne, jakmile to bude možné. Sport.
0: V pražském divadle na Vinohradech bude večer znám držitel zlatého kejky. Nejlepším českým hokejistou sezóny bude jeden z finálové desítky. V ní je 9 hráčů z NHL, včetně 8násobného vítěze ankety Davida Pastrňáka z Bostonu a pouze jeden extraligový zástupce, a sice reprezentační kapitán Roman Červenka z mistrovských Pardubic.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty v noci 17 až 14, zítra přes den vystoupí na 29 až 32, na horách na 25 až 28 stupňů. Na Šumavě se odpoledne může ojediněle při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytnout přehánka. Povane slabý proměnlivý nebo vítr severních směrů a biodvojka střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 1/20 u Bezvirova na Plzni severu se stále pohybují pracovníci údržby zeleně. U Horšic na jižním Plzeňsku v části Újezd se opravuje vozovka a pracuje se také na Klatovsku na silnici 1/27 u Čachrova v úseku Jeseň onen svět. I tudy projíždějte s velkou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Známá znělka, snad i známé hlasy. Jeden patří Patriku Rozehnalovi, dobrý den. Ten druhý Jirkovi Ptáčníkovi, i tobě hezký den.
6: Dobrý den, ahoj.
5: To bylo také stručné, jasné. Chceš mi dát prostor, protože kolem tebe se bude točit i soutěžní otázka.
6: No výborně, ale já ještě předtím bych chtěl říct jednu takovou věc, protože já se musím podělit jako s tou záležitostí. Já od včerejška žiju v takovém jako tápu, jestli to, co se mi stalo, tak jestli to je opravdu.
5: A co se ti stalo?
6: No, hned to, já jsem si byl vyzvednout občanský průkaz. A když jsem odcházel...
7: Už ti ho dali.
6: Už mi ho dali, no. Ale pozor, když jsem odcházel, tak jsem nějak se nepodíval, dokdy platí, až když jsem vyšel ven, tak jsem se na obrtlíku vrátil zpátky a žádal jsem věc Makropulos, protože bude platit do roku 2061, kdyby buň je boudánojou na 113 let.
7: Ať ješ.
1: Humoriáda.

0: po uši.
1: Začínáme s Humoriádou a s Jiřím Ptáčníkem jako dnešním hostem výběrčím.
2: Ano, výborně. Mám tu čest pozvat k mikrofonu Lubomíra Lipského a humoriádnici Uršulu Klukovou. Pořad se jmenuje Než se stáhne opona a je v rozhlase.
1: Pamlsky našich lesů. Scénka, jsem zvědav, dobře.
3: V 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín ze Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
4: No, tak.
3: Uklidněte si šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa...
4: Já jsem klidný.
3: Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, co je vám? No tak, rozuměl jste otázce?
4: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti?
3: Co na to, porota?
4: Ano. Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
3: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská...
4: Ano, prosím, jsem rozuměl.
3: Tak odkud tedy ne?
4: Já nevím, odkud ne. Já vidím, tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmarja, oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
3: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
4: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci? Odpust mi, starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka. Tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
1: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si tuhle ukázku. Kdy naposledy jsi byl v lese?
2: Počkej, to není tak dávno, když tam dojdu. Já mám rád procházky, ale teďka jsem měl trošku problém s pohybovým ústrojím, takže jsem se tomu lesu malinko vyhnul, protože jsem musel jít tam, kde se dá sednout. To znamená do hospody. Ale trošku jsem šmrncnul ten les.
1: Jo, bylo to s výhledem na les.
2: Tak.
1: Asi houbář nebo sběratel nějaký?
2: Vůbec ne. Přede mnou se houby schovávají, já je mám moc rád je jim. No a tak, abych to vyřešil, tak do svého jídelníčku nebo vůbec do jídelníčku jsem zakomponoval hlívu ústřičnou, kterou mám hrozně rád a tím řeším houby, protože já je nenajdu vůbec.
1: Máš ji jako čerstvou nebo v pilulkách?
2: Ne, čerstvou. Já se snažím i vitamíny jako konzumovat čerstvý v ovoci, v zelenině a tak. Samozřejmě, že ještě jsem tam nějakou takovou tabletku taky zvrznu, když je nedostatek určitých vitamínů.
1: Takže do lesa jenom železo, na
2: železo, že to bych těžko mohl kousat, tak to musím dát tabletce.
1: Můžeš olizovat.
2: No to bych dostal žloutenku spíš.
1: No, tak očkování, no.
2: No.
1: Ať můžeš olizovat železo. A do lesa teda jenom čistě na procházku? To nic jiného
2: no,
1: ti tam neláká?
2: No, na procházku. V Orlických horách velice rád, protože tam je to krásný, to je tak jako ještě nepolíbený civilizací, tam je to vyloženě... Já to tam miluju, protože tam je pořád respektovaná civilizace, která tam byla a je celou dobu. Tam se staví v tom stylu, v jakým to tam vyrostlo předtím, nejsou tam žádný luxféry a takovýhle věci, pokud náhodou narazíš na nějaký chaloupky, takže tě to vždycky potěší, já nechci se rozčilovat.
1: Musel jsi někdy navštívit chaloupku úplně... cizího člověka, že si třeba si musel odskočit, nebo si měl takovou žízeň, že si se zastavil, nemáte prostě trochu vody, no mám takový hlad, že bych tu přespal.
2: To by mi řekli, že nejsou hospoda, že jo? A pokud jsem si potřeboval odskočit, no tak to tak, se dá vyřešit.
1: Takže jenom, nemusel si nikde zůstat na přespání jsem. Třeba, nebo tak, že bylo daleko do civilizace? Nebo
2: ne, to ne, to ne, já jsem byl vždycky u někoho na návštěvě.
1: Pozvaný dopředu.
2: No, blahé paměti jsme jezdili ke Květě Fialové a k Pavlovi Hášovi. To bylo vždycky krásných 10 dnů.
1: A vždycky ohlášeně?
2: Ohlášeně, no. Je. To nebylo tak, jako že jsme, tak, že to muselo být půl roku dopředu, to ne, ale že jsme si řekli, když jsme hráli poslední představení, hele, přijeďte, a my jsme řekli tolikátýho, přijedeme a pobyli jsme tam.
1: Tak já jsem teď zrovna nedávno narazil na nějakou fotografii.
2: Kde... Schřipský?
1: No, ty, no? Květa, Chřipská, u ano? stolu na zahrádce. Ano. Vařila Květa nebo Pavel?
2: No jo, ale jak? Jo. Ona byla úžasná kuchařka. Já jsem jí obdivoval v jedné věci. My jsme se najedli, Květa sklidila nádobí, pomohli jsme ho umýt, protože ta myčka nebyla, utřít a tak a uklidit. A říkali, tak se převlíkněte a za chvilku jdeme na procházku. A než my jsme se převlíkli, tak ona ještě upekla nějaký koláč. Ona
1: Sakra, říkala, vy se dlouho převlíkáte.
2: No to, jo takhle, to z toho vyplývá, ale to ne, to je o květině hbitosti, ne o naší pomalosti.
1: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si Lubomíra Lipského s Uršilou Klukovou ve scénce Pamlsky našich lesů. Můžeme s tím pokračovat, anebo přijměte pozvání třeba taky do éteru. Miroslav Donutil může být s Bolkem Polívkou vyprávění jejich. Koho si vyberete? 731 800 900, volejte už teď, anebo pište SMSky a posílejte s heslem Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Jenom vy v tuhle chvíli rozhodujete, co budeme vysílat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: S humoriádou pokračujeme a je třeba uzavřít první souboj. Nabídce je Uršula Kluková s Lubomírem Lipským proti Miroslav Donutil a vy se vyjadřujete na telefonu 731 800 900. Koho byste rádi slyšeli? Dobrý den, přejeme s Jiřím Ptáčníkem.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Eva z Krnova, já bych chtěla Ačko a vzkazuju, že mám občanku také do roku takového, že bych se měla dožít 113 let. Přesně.
3: Tak jo, tak to oslavíme společně.
2: Ať vám to vydrží.
4: Přesně jsem to chtěla říct, že to oslavíme spolu.
2: Dobře, děkujeme.
4: Tak jo, děkuji.
2: My taky.
3: Naschledanou.
2: K další, kdo volá, vybírá si tedy z nabídky dnešní, je kdo?
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, František z Lipcha.
2: Ano,
3: ano, zdravíme.
5: Taky mám občanku do roku 2058 a to ještě 33 let, tak já se to dožiju asi.
2: Tak musíte.
3: To bude mejdan jak blázen.
5: To teda jo, to mě bude 110 let.
2: No.
5: A tak já vám něco řeknu, my si dáme taky to Bčko.
3: Dobře.
5: Jsem tady s Jardou a Jarda říkal, dáme si Donutila, ne?
2: Dobře, pozdravujte Jardu, děkujeme.
3: Díky, nashledanou.
2: Kdo se ozve teď?
3: Dobrý den.
6: Já vás zdravím, tady Pepík z Podkrkonoší a já bych prosil Donutila.
2: Dobře, děkujeme za to.
6: Přeji hezký den.
3: Zdravíme
2: taky do Podkrkonoší.
3: Podkrkonoší, jak
2: rozhodnu
3: říká
2: to.
3: Pavlínka Filipovská do Prdkokonoší.
2: Kdo myslí, že to vyhrál?
3: Já bych řekl, že asi pan Donutil.
2: Jo, je to tak. První dnešní souboj právě a povídání o prvním kontaktu a tchýni. Nebude tam sám, přizvukuje i Bolek Polívka.
7: A teď takový ty první kontakty s tchýní, s tchánem,
8: no, prosím
7: se sestřenicí tchýně.
8: Já teda musím to uvést tím, že moje tchýně a můj tchán byli úžasní lidi. Byli, bohužel. Já na ně nikdy nezapomenu, byli fantastický. Moje tchyně byla rodilá Brňačka, mluvila krásnou, čistou brněštinou, četla klukům pohádky, vyprávěla příběhy v rodné brněštině, takže kluci zhruba do těch 12 let měli představu, že žádný jiný světový jazyk ani neexistuje.
7: A ona... Dokonce si myslí, že jejich babička je Heger.
8: Oni nevěděli ještě, kdo to je. Ale ona si babička ze všeckým věděla rady a ze všeckého vyklouzla, když potřebovala. Já si vzpomínám, jak přišel malý Martin a říká, babi, kolik let se točil přírodopisný film Medvědi? A ona se chvilku zamyslela, nezaváhla ani vteřinu, říká, Martinku, film Medvědi se točil kolik let? A kluk má jasno, ale potřebuje. Ale já jsem samozřejmě, když jsem se jel představit své budoucí tchýni a budoucímu tchánovi na svou budoucí chatu, tak... tam přijel a říkal...
7: Já jsem tam jel, se podíval na bývalou.
8: Tak jsem tam přijel, říkal jsem si, nevstoupíš tam přece jen tak brankou, ne? Takový obyčejný vstup. Provedeš něco, aby si tě hned z počátku zapamatovali, že jo? No, tak jsem si říkal, Plutek, krásný, přeskočím ho, ne? Já jsem nevěděl, že on je takový už chatrnější, ten Plutek. A jakkoliv tchán byl zručný, tohle neměl zrovna zmáknutý. Ten Plutek měl výkyv 40 cm doleva, 40 doprava. Ale já jsem se přesto rozhodl, že ho přeskočím tehdy svojí oblíbenou roznožkou, kterou jsem ovládal. Tak jsem se lehce opřel o ten... Plutek, naskočil jsem, dopadl jsem, Plutek mezi mýma nohama, moje nohy 20 cm nad zemí beznadějně se komíhají. Tchán s tchýní stáli na zápraží.
7: Zrnožky byla sounožka.
8: Tchán s tchýní stáli na zápraží a dívali se, že jsem viděl na těch očích, jak jim běží tou hlavou. Pro Krista pána, koho si to ta holka vybrala? Ale on to pochopil brzo, on byl chápavý tchán, jo, takže věděl to, taky mohl pochopit jenom on, to ženská pochopit nemůže tohle. A přistoupil ke mně, podal mě ruku a zachránil mě a stali jsme se kamarádi. Jo. Ale ten Plutek pak teda hrál ještě další roli v tom skákání za dlouho, když jsme potom už měli syny, tak jeden ten synek přišel, jestli bych to nepřeskočil. Já jsem říkal, Martinku, já už jsem to skákal jednou. Já už nemusím. A přijel můj kamarád, který řekl, to musíme, můj syn to chce, taky musíme skočit. Tak jsme se rozběhli, skočili jsme to, opravdu se nám to povedlo. Měli jsme velkou radost, že se ty kluci tak na nás obdivně dívají. A on, tohle to všechno bylo, to říkám, tak před 15 lety. A nedávno mě ten kamarád napsal blahopřání k narozeninám, říká, ať se ti všechno daří, hodně zdraví, ale přes Plutek už si asi neskočíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tedy na vaše přání, ano, Mirek Donutil, Bolek Polívka, jejich vzpomínání na tchýni. Vzpomínáš na tchýni v dobré?
3: Tak jako na různé tchýně, ano, vzpomínám, ale že bych na vlastní tchýni...
2: A bývá tchýně námětem vyprávění, když si také povídáte s kolegy herci a tak? Jako?
3: No, mluví se o tom, ale jsou to většinou, teda musím říct, že to jsou docela jako úsměvné historky, až jako bych
2: takže
3: spíš jako
2: takže ty štipy se zakládají napravdě nebo ne?
3: No já mám pocit percentuálně, že ne. Víc těch pozitivních jako reakcí a vzpomínek.
2: Kde to tak vzniklo, že ty tchyně chodinky takhle
3: no, k tomu přišly? Možná některý jsou. Jako...
2: V té speciální kategorii ve vtipech, kdy hledáš prostě o doktorech, o policajtech, o na odchyních.
3: Ano,
2: a je to takhle prostě...
3: Se... Tak neměl jsem tu čest, že bych se setkal s nějakou... Vůbec já jsem měl, jako v celém svém životě jsem měl štěstí na všechny dámy, které jsem potkal, tak to byla laskavost sama, ale všecky, opravdu všecky. A v podstatě jim vděčím za to, že jsem měl docela, si myslím, hezký život. No. Mm-hmm.
2: Já teď přešel tu trochu, než vyhlásíme souboj. Co ty a krtci? Bojujete s krtky třeba na svých pozemcích?
3: Tak já mám naštěstí.
2: Já se ptám, protože následuje pak písnička Krtek, víš?
3: Aha, dobře. Tak já neměl jsem tu čest, nebo nemám tu čest, protože...
2: Jsi nikdy nezahradničil a nebojoval s krtky?
3: Ne. Kdysi dávno, a to ještě nebyly takhle rozmnožený, ještě, já nevím, co dělá, jestli by
2: vrtaj, zasloužili kopou, nějakou... kopou, tunelujou, zahrady, nějaký, staví metro, jak zpíval, kdysi třeba taky.
3: Já jsem slyšel, že lze něco, nebo že se už řeší komáři, že ty samičky dostanou nějaký...
2: Co?
3: Nějakou krev ze zvířat a ta je v podstatě oslabí, takže neplodějí další. Takže by to chtělo možná s těma krtkama něco podobného. A nebo jestli ochrana nějaká pro krtky, aby ty krti, jak si, jak je ženský rod? Krtka, krtek a ona je krtice? Krtice?
2: Já myslím, že je to krtčí samička.
3: Krtčí samička. Tak třeba nám někdo,
2: poradí,
3: ano. Já vím, že krtice se říká tomu, když máš nějaký takovej nepříjemný útvar na obličeji.
2: Tak dostaneme se k té písni, Krtek od Buty. A vy během ní můžete vybírat mezi Mirkem Donutilem, koho bys dal proti nasadil.
3: Tak já bych zkusil pana Horníčka.
2: Aha,
3: a jeho setkání
2: Mirek
3: s Verichem
2: proti Mirkovi.
3: Ve Vídni.
2: Dobře, takže Mirek Donutil nebo Mirek Horníček, vybíráte se na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. A tohle už jsou první tóny od Buty a jejich skladba Krtek. Máte čas na přemýšlení a hlasování.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Ještě si s námi můžete zavysílat, jak se taky dá říct, jsme v polovině dnešní humoriády. Je to druhý souboj Miroslav Donutil a Miroslav Horníček stojí proti sobě. Vás přijímáme na telefonním čísle 731 800 900 do vysílání. Tak kdo tam je? Přejeme hezký den.
2: Dobrý den.
3: Tady dvě takové strašilky ze Dvora Králové nad Labem, tejskář.
1: A pro co hlasujete?
3: Vás oba experty na humor a hlasuju Ačko.
1: Dobře,
2: my vás
1: děkujeme moc.
2: Teď zdravíme, všechno dobré.
1: A komu přejeme teď? Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla pana Horníčka Bčko.
1: Píšeme mu bod, děkujeme,
2: díky,
1: pozdrav do Prahy. Dobrý den.
2: Dobrý den.
5: Dobrý den, pěkný den, srdečně vás zdravím do studia u telefonu Mirka a já bych chtěla dát hlas panu Horníčkovi.
1: Ano, píšeme mu bod a děkujeme za zavolání, ať se daří, mějte se hezky.
5: Taky.
2: Naschledanou.
1: Dobrý den, další volající hlasující.
2: Dobrý den.
6: No, dobrý den, tady u telefonu Franta. Já bych si dal Ačko pana Donutila.
1: To se nám to střídá, moc děkujeme. Ať se daří, hezký poslech, samozřejmě dopředu taky přejeme. No a kdo v této chvíli promluví?
2: Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je posluchačka Majka ze Zlína. Já vás zdravím a ráda bych prosila pana Donutila.
1: Ano, dobrá, píšeme mu bod. My taky děkujeme, naslyšenou, třeba u dalšího souboje. A tady zastavujeme, tady vyhrál. Po druhé Miroslav Donutil, jeho vzpomínky na rodiče a ochotničení společně s Bulkem Polívkou.
8: Moje rodiče byli taky ochotnici, jako pechoví rodiče, jako
9: moje rodiče.
8: Moji rodiče.
9: Ano, bylo to tak. U nás ochotnicí byla maminka především v Třebíči naší rodné a tatínek se kolem motal, víš, takhle oni se zasedali dohromady, jo. Maminka začínala už malinká, ona když hráli Lucernu v Třebíči, tak ona jako družička v 5 letech tam nastoupila a nesla paní kněžně kytici a pan farář stál v portálu a říkal jí, podej kytku. A ona nevěděla furt, jako podej kytku. A to byly její první slova na jevišti, paní řekla, podej kytku. Takže ona se už jako v 5 letech se prosadila teda krásně, ale tam z Třebiče pochází celá řada vynikajících herců, protože Třebič byla rodiště herců, že jo, což pochází spousta našich kolegů.
8: Jiří Pecha.
9: No tak Jiří Pecha samozřejmě, že jo, a to není z Třebiče,
8: je
9: z Boroviny, že jo.
8: No tak to je součást Třebiče.
9: Je to, na samozřejmě.
8: Holda Navrátil.
9: Holda Navrátil, Míla Myslíková, Karel Pospíšil, Braunschläger, prostě spousta lidí, kteří se v Třebiči narodili. A,
8: já mám takovou teorii na to, proč no? Jste tam šikovný na divadlo.
9: Já to
8: tam byla znám. Taková, totiž hospoda Umlina. Umlina tam byla hospoda a oni tam vždycky čekali ti lidi, čekali s takým kočárem temným, jako asi byla taky mlha taková, tam když někdo vystoupil a hledal hotel, že pro nějaký obchodní cestující nebo někdo, oni mu řekl, můžete bydlet u nás tady na Mlíně. Odvezli ho tam a tam ho zabili a nadělili z něho klobásy, jitrnice a sežrala ho celá Třebíč, ho sežrala. A takhle přijela jednou Nedošinská na hostování s ochotníkama přijela, no a oni sežrali tu Nedošinskou, od té doby jsou tam tak šikovní ochotníci. Že si to, co jíš.
9: My v Třebiči jsme tak velkorysí, že tyhle ty kidy klidně přejdeme mlčením, rozumíš?
8: Ale počkej, ale řekni, možná jste nesežili.
9: Nedošínskou.
8: Možná ne, možná jenom nějakého neznámého režiséra.
9: Ale není to pravda.
8: Není to pravda.
9: Samozřejmě, že tam nikdo nikoho nežere, tam se žerou výborní herci, pač se hrajou hezky, tak lidi je žerou.
8: Takže lidi je žerou. A takhle.
9: Rozumíš, ale ne, že by je sežrali.
8: A to mě Peca říkala.
9: Mimochodem, teda ta Nedošínská. Teď mě to jenom tak napadlo, ona když hrála v tom Národním a jednou si přivedla návštěvu na to představení a ona je tak jako ještě pozorovala a zavedla je do lože a říká, dívejte se, tamhle teď vyjde pan Heger z té strany, jo, víte, už jde. A z téhle strany teď vyjde pan Marvan, no, už kráčí, a těma prostředníma dveřma teď vcházím já.
8: Ježišmarja!
0: Humoriáda.
1: Povídání mimo jiné o ochotničení. Ty jsi ochotničil, Jirko, někdy?
2: No, kdysi dávno. Na Vidouli, to už dneska je součást Prahy, ale tenkrát to byly, jak s nadsázkou říkali všichni, Hory Vidoulské, to je v podstatě nad Motolem. A tam to bylo nádherný, tam když napad sníh, tak to bylo jako na horách. No nic,

0: pryč od toho, ale ve Stodulkách byl takový jako soubor ochotníků a já jsem dostal roli, měl jsem měnout a čepici jsem měl na hlavě a mi říkal, ty máš pod čepicí vrabce a já jsem měl říct ne a sundat tu čepici. A já jsem si to chtěl nějak asi protáhnout.
1: Vyšperkovat,
0: tak jsem říkal, no co? Říkají, hele, ale příště musíš normálně text, který jsme si domluvili. Ne, to stačí. No, takže jsem příště byl stručnější.
1: Takže to byl tvůj nástup na divadelní prkna, takhle.
0: Nezapomenutelný.
1: Osvědčil ses a pak ti dali něco většího?
0: Ne, to už jsme se potom odstěhovali. Jo. My jsme se museli vystěhovat kvůli mým úspěchům.
1: Takže pak až Kolín, nebo co?
0: Pak až, no ještě mezi tím, ale to nebylo ochotnický vystupování, to bylo normálně v posledním ročníku, když jsem byl na Damu, tak jsem hostoval v divadle tenkrát SK Neumana, nyní divadlo pod Palmovkou, ano, tak ve hře Edvarda Elbího Všechno je v zahradě. A hrál jsem syna Jany Štěpánkové a Vaška Mareše. Hmm. No dávno již tomu.
1: No, nepůjdeme tolik hluboko do historie, spíš se možná dotkneme ještě rizí současnosti, když vyhlásím teď další kolo naší soutěže. Máme červen a bojujeme o knížky z řady humoriádnické. Otázka se vždy točí kolem hosta. Vy se zatím připravte k telefonům, ten je vypnutý, ale jenom ať víte všichni číslo 731 800 900, až ho uvolním, tak první, kdo se dovolá, dostane otázku na Jiřího Ptáčníka, když správně odpoví, může si vybrat jednu z těch pěti knížek. Jsou to Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky na Nikonu Linkové a Děkovačky Libuše Švormové, ta vůbec poslední. Tak uvolníme linku, mám už, Jirko, co myslíš?
0: No tak já myslím, že ano.
1: Dobře, tak teď jsem ji uvolnil.
0: Jsem zvědavý, na co se budeš ptát.
1: Rychle to bude.
0: Kompromitující
1: otázka. To je určitě
0: otázka.
1: I ten, kdo se dovolá zvědavý. Kdo pak to je? Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den, Pavel.
1: Pavel odkud? Z cesty asi teda, ale normálně.
2: Pavel teď z Prahy, ale jinak z Vysočiny.
1: Dobře. Aha. Pavle, jaký pořad už dlouhá léta namlouvá Jiří Ptáčník, dělá tomu hlas? Za A objektiv, za B modrá krev?
2: No, tak to bude špatný.
1: Bude to velký špatný, ne? Myslíte, že modrá krev?
2: Velký špatný. No, a jo. To je špatný. Ale modrá krev.
1: Já jsem zatím ještě nezmáč počítač, že nám řekne správnou odpověď, takže můžete to změnit, můžete zůstat u toho, je to na vás. Tak, poslední slovo.
2: Modrá krev, řekl jsem modrou krev, tak modrá krev.
0: To je hezký, že jste mi přisoudil modrou krev, ale nemám.
1: Modrá krev, jestli se nepletu, tam je Miroslav Ecler.
0: Miroslav jako Ecler,
1: hlas,
0: ano.
1: Jako
0: ano.
1: Hlas, kromě toho, ano. Že provází František Kinský, který u nás...
0: Renka Slováčková a ještě někdo.
1: Ještě někdo. A ty děláš objektiv.
0: Já dělám objektiv, ano.
1: Ano. Jak dlouho už?
0: 30 let.
1: 30 let.
0: 30 let.
1: A nestačilo to, aby Pavel vyhrál. Sakryš.
2: To je.
0: Ježišmarja, tak se na vás valej pořady, to je jasný.
1: Tak, hlavně z toho smutku šťastný dojezd, tedy asi jsme vás někde na cestě zastihli a dál poslouchejte humoriádu, třeba to příště vyjde, Pavle. Mějte se moc pěkně, ať se daří.
2: Ano.
0: Naschledanou.
1: Taková jsou pravidla, když někdo odpoví špatně, žádná další šance není. Knížky nám zůstávají v kompletní řady pěti, opět zítra z nich můžete vybírat a na konci týdne i tentokrát z těch výherců, kteří uspějí v tomto čase a v tomto týdnu, tak někdo ještě dostane, bude odměněn, vylosován digitální rádio. Taková jsou pravidla. Více na stránkách humoriada.cz, kde si můžete případně, když takhle knížku nevyhrajete, klidně třeba taky pořídit a objednat. Vydali Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A my pouštíme další písničku a pak bude Jiří Ptáčník vybírat další ukázku. Humoriáda pokračuje, jedeme dál, nezastavujeme.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Vydejme se zpátky do archivu zábavy a vybereme v Humoriádě další ukázku. Poprosím o to, aby z toho seznamu připraveného bohatého vybral Jirka Ptáček.
3: Dobře, vykonám. Ačkoliv je krásné horko a v podstatě už léto, tak my si dopřejeme novoroční projev, prezidentský projev z pořadu Všechno párty a uslyšíme Petra Jablonského.
2: A vlastně Miloše Zemana tehdy.
4: Novoroční projev prezidenta České republiky.
5: Vážení spoluobčané, právě končí rok 2013. Pojďme se za ním ohlédnout. Rok 2013. Rok Miroslava Kalouska. Rok Kalouska, který měl být údajně nejlepším ministrem financí ve střední Evropě. Ale já si naopak myslím, že pan bývalý ministr financí byl odborníkem maximálně tak ve sledování filmů pro dospělé, které si prý údajně pouštěl pospátku, protože se mu líbilo, jak ty prostitutky vracely peníze. Byl to ale také rok volební. Rok voleb, kdy voliči zelených pochopili, že jediné místo, kam můžu vhodit svůj volební lístek, je kontejner na tříděný odpad. Voleb, kdy Klausovo hlavu vzhůru volilo 21 tisíc lidí, to znamená, že pouze lidé, kterým dal amnestii, a také rok, kdy jsme zažili aféru s pančovaným alkoholem. A tady se dostávám k druhým volbám, tentokrát k těm prezidentským. A nechci se, vážení občané, chlubit, ale právě díky mé osobě došlo k výraznému úbytku pančovaného alkoholu. Nikdo totiž nechce mít na krku prezidenta, že? Přátelé, pojďme si do roku 2014 popřát hodně štěstí. Právě mladá generace, myslím, že by měla být strůjcem tohoto štěstí. Proto jsem se ptal své dcery Kačenky, co si mladí lidé myslí o své budoucnosti. 50% mladých lidí má světlou představu o své budoucnosti a 50% mladých lidí na drogy nemá. A na závěr velmi úsměvnou a nejkratší anekdotu, kterou jsem slyšel a nemohl jsem se dlouho přestat smát. Bohuslav Sobotka je inteligentní člověk.
6: Hezký nový rok.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak vaše přání ještě bude, přijde na řadu, až nabídnu proti něco novoročnímu projevu. Teď se chci zeptat, Jirko, v dobách hlasatelských, Jak se dělaly ty novoroční projevy? Přetáčely se?
3: Přetáčely a vysílaly se ze všech měst najednou. Mm-hmm. Jako to, já nevím, jak je to teď, ale za to tak, to bylo tak, že to vysílalo Praha a jistilo to Brno, Ostrava.
2: Jistili, jako kdyby něco vypadlo, aby prostě to...
3: Ano, aby naskočilo okamžitě. V tu hodinu to prostě běželo ve všech městech. Hlavních nebo velkých městech. No.
2: Ta služba tehdy novoroční,
3: no jo, no tak to bylo
2: to hlídané, tenkrát... sváteční, mohl tam jenom někdo?
3: Já si myslím, že to hlídané bylo, a jako protože tenkrát byla taková jako vládní hlasatelka Zdenka Vařechová, tak ta většinou
2: to
3: dopoledne, ano, novoroční dopoledne měla, takže na Silvestra se nemohla veselit.
2: Byly zálohy, že jste třeba byli takzvaně na značkách, kdyby někomu se něco stalo, někdo z kolegů onemocněl, aby byla jistota, že jste dosažitelní a někdo může nás zastoupit, přijet? Nebo se to nedělalo, prostě pak se volalo první, kdo je na řadě a nejblíž, tak přijede?
3: Dosažitelní jsme museli být. Jenom se v podstatě inzerovalo to, kdy jdeš na dovolenou a tak, a to se muselo nahlásit, ale jinak se muselo být,
2: pak se to
3: řešilo, ano.
2: Ad hoc, dobře. Vážení, vybírejte. Petr Martinák, další novoroční projev, když už jsme u těch projevů, může nastat, anebo Petr Novotný promluví. A je tu jeho ukázka Problémy doma. Tak vybírejte na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor, mezera A nebo B. A právě teď začínáme poslední dnešní souboj.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Musíme to uzavřít něčím novoročním projevem, tentokrát od Petra Martináka anebo povídáním od Petra Novotného. Ptám se vás, co voláte, komu byste dali bod? Dobrý den, přejeme si Jiřím Ptáčíkem.
2: Dobrý den.
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Ptáčníku, dobrý den i vám, Patriku, a hlasy pro pokračování.
1: Ano, zdravím. Dobře, to znamená hlas tedy pro novoroční projev tentokrát od Petra Martináka. Ano, zapisuju, děkuju.
2: Zdravíme do Karviné.
1: Ještě někdo, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Dokavy, zdravím Patrika i pana Páčníka a hlasuji pro pana Martináka.
1: Dobře, děkujeme, rozhodnuto, takže ještě jeden novoroční projev, nebo aspoň jeho část, v podání imitátora Petra Martináka.
5: Naše demokracie mě již 18 letá a stojí na prahu své dospělosti, což mi připomíná jednu takovou historku, ale to bych tady raději nezmiňoval, ono se to moc nehodí. Tedy 18 letá. Važme si toho. Važme si možností, které nám nabízí něco tak mladého, ale zároveň nedospělého. Zralého, ale přitom ještě s nesetřeným pelem. Přestaň slintat. Promiňte, to mi tady napsala zřejmě, ano, Lívie. Važme si svobodných voleb, o kterých rozhoduji jen a jen já, a svobodné soutěže politických stran, kde se pokaždé najde někdo, kdo mi ještě do toho občas to či ono promluví. Nevím. Zdůrazněme úctu k rodině, především k té mé. Zdůrazněme úctu k mládí, zdravím Letuško. Zdůrazněme úctu k stáří, Lívie, i tebe, zdravím. V tom má každý z vás téměř neomezený prostor k projevení své vděčnosti. Je to opravdu, ale opravdu jen a jen na vás. Nechme také stranou mesiášské a spasitelské postoje. Nechtějme vytvořit nového člověka. Ten už přece vytvořený je. Sedí tu před vámi a právě dočítá jeden ze svých nejlepších novoročních projevů. Učme se rozlišovat mezi oprávněnou a neoprávněnou kritikou. Ta oprávněná kritika je vždy ta, která směřuje ode mne k vám. Ode mne k vám. Važte si všeho, co jsem v životě dokázal. To by měl uznat i ten, kdo by řadu věcí udělal jinak a třeba i lépe. I když nevím. Od mnou dosazených a vámi demokraticky zvolených představitelů vlády, parlamentu i regionálních a místních zastupitelstev v roce 2009 chtějme odvahu k neřešení problémů, tah na branku, spoustu gólů, bodů, sekund, byrokratický přístup a hlavně nevědomí odpovědnosti a spoustu arogance při službě těm, kteří je do těchto jejich funkcí vynesli. Dívejme se do roku 2009 s optimismem, bude ještě hůře. Vlastní rukou váš profesor, docent, prezident, adresa Pražský hrad, 1.1.2009.
0: Humoriáda.
1: Zase nám to tak rychle uteklo, už jenom pár minut.
2: Hele, vejde se tam ještě jeden vtip.
1: Rychle.
2: Dobře, takže prostitutka stopuje, zastaví auto, vykloní se řidič a říká: nazdár, co uděláš za 5 000? A ona říká: všecko, úplně všecko. Říká: nástup budeme betonovat.
1: Tak tímto se loučíme s Jiřím Ptáčníkem i s vámi z vysílání dnešní Humoriády. I zítra boj o další knížky a další hosta, to bude Pepa Fousek. Jirko, měj se krásně.
2: Taky se mějte krásně všichni. Naschledanou.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Hasiči zasahují u požáru plastového odpadu v Plzni-Koterově. Náměstí v Holíšově na Plzeňsku doplní stromy a další zeleně. Transfuzní stanice v Karlových Varech hlásí nedostatek krve. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 32 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Hasiči dnes vyjížděli před 16. hodinou k požáru plastového odpadu v areálu komunálních služeb v Plzni-Koterově. Podle mluvčího hasičů Petra Poncara hořelo přibližně 30 až 50 tun plastů na tříděcí lince a materiálu uskladněného v její blízkosti. Na místě zasahují profesionální i dobrovolní hasiči z Plzně a okolí. Celkem vyjíždělo 7 jednotek. Příčina vzniku požáru se zatím vyšetřuje. Informace o zraněných zatím hasiči nemají. Náměstí 5. května v Holíšově na Plzeňsku oživí zeleně. Město dokončilo v horní části opravu asfaltového povrchu, kde zároveň vyznačilo parkovací místa. Teď přibydou ještě stromy a rostliny. Hotovo by mělo být už koncem příštího týdne, říká místostarostka Hana Valachovičová, zvolená za Proholíšov.
3: Nechali jsme vytvořit krásné květináče, dřevo, k tomu kov, aby to bylo trošku zajímavé a aby to taky něco vydrželo. A budou tam zasazené nejenom květiny, ale i stromy. Aby nebylo to náměstí tak rozhycované, aby tam byla ta zeleň, aby se tam dobře dýchalo, pěkné posezení, takže myslím si, že to bude krásný.
2: Transfuzní stanici v Karlových Varech chybí krev. V létě počet dárců tradičně klesá kvůli dovoleným a například po přisátí klíštěte nesmí dárce darovat krev až po dobu 28 dní. Jak říká mluvčí krajské nemocnice Markéta Singrová, zapotřebí jsou všechny krevní skupiny.
4: Abychom dokázali pokrýt potřeby obou našich nemocnic a zároveň udrželi nezbytné zásoby pro mimořádné situace, potřebujeme, aby k nám každý měsíc přišlo minimálně 800 dárců. A proto se obracíme na veřejnost s prosbou, přijďte darovat krev, pokud můžete. Každý odběr nám může pomoci zachránit lidský život a právě teď potřebujeme doslova každou kapku.
2: Sněmovna dnes může jednat až do noci. Na návrh hnutí ANO to prosadila vládní koalice kvůli očekávaným obstrukcím opozice. Ta už avizovala, že chce jednání blokovat, hlavně kvůli tomu, aby zabránila změně financování veřejnoprávních médií, kterou vláda chystá. Poslanci dnes mají jednat také o zpřísnění trestů za neplacení výživného nebo o změně pravidel pro výběr kandidátů do orgánů státních podniků. Sport. Vítězka tenisového turnaje v Berlíně Linda Nosková na dalším podniku v Bad Homburgu hned v prvním kole vypadla. Nad její síly byla v generálce na Wimbledon Rumunka Ruseová. S ní prohrála 1-6 a 3-6. Naopak výhrou začal na trávě na Malorce Vít Kopřiva, Džamura z Bosny a Hercegoviny porazil 6-3 a 6-4. A v Eastbourne Sára Bejlek přehrála Němku Ziegemundovou 3-6, 7-6 a 7-6.
1: Počasí.
2: V noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno, noční teploty 17 až 14, přes den vystoupí na 29 až 32, na horách na 25 až 28 stupňů Celsia. Na Šumavě se odpoledne může ojediněle při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytnout přehánka. Povane slabý proměnlivý nebo vítr severních směrů, aby jo na dvojce, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dopravní nehoda se stala na návsi v Kyšicích na Plzeňsku, srazila se dvě osobní auta, na místě zasahují policisté, projíždějte úsekem opatrně.
1: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Pohodlně pro vás v následující hodině shrneme to nejpodstatnější, co naši zpravodajci a také publicisté zaznamenali v Plzeňském kraji. Dneska je úterý, 23. června.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
5: Máme za sebou další tropický den, je nám jasné, že i pro vás je to velmi náročné. Předpověď na zítra, tu do dne v kraji dodají meteorologové. Co přinesl dnešní den, už za chvíli.
1: Dobré odpoledne a Jiří Trnka.
6: Na všechno mám dost času.

0: Za 6 minut bude čtvrt na 6.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
0: A Andrea Samešová.
2: Pěkné odpoledne. Do Zbirohana na Rokycansku se dnes jeli profesionální hasiči, aby trénovali zásahy u dopravních nehod. Na dvoudenním setkání Rescue Meeting se mimo jiné učí, jak co nejrychleji a bezpečně dostat zraněné z vraku auta. Co se naopak naučit nedá, říká hlavní instruktor hasičů pro dopravní nehody Oldřich Verich.
3: Nedá se naučit konkrétní zásah, protože každý zásah je jiný a specifický a my jediné, co můžeme, vždy po tom zásahu vyhodnotit, jestli jsme ho udělali dobře nebo špatně a z toho si vzít nějaký ponaučení do budoucna.
2: Podrobnosti uslyšíte z našeho vysílání zhruba za půl hodiny. Vodohospodáři spolu s rybáři řeší úhyn ryb v Plzni-Liticích. Hasiči vylovili u vtoku Radbůzy do přehrady České údolí zhruba 20 mrtvých ryb. U případu asistovali také strážníci, jak potvrdila jejich mluvčí Anna Pužmanová. Příčinu už řeší příslušné orgány. Podle hasičů ale hynou ryby v tomto znečištěném úseku opakovaně. Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň byl dnes velitel plzeňského Czechsar týmu Vojtěch Horvát. Mluvil mimo jiné o tom, čím se tým zabývá a jakým způsobem spolupracuje se všemi složkami integrovaného záchranného systému. Tým složen z lidí různých profesí se specializuje na hledání ztracených a pohřešovaných osob.
4: Chceme prostě být složka, na kterou je spoléh a když je potřeba, tak ví kam zavolat a kdo jim pomůže.
2: Více se dozvíte krátce po půl šesté. V Plzni slouží v tropických dnech mlžítka. Je jich 6 a automaticky se spouští při teplotě nad 26 stupňů. Jemný vodní rozprašovač najdou lidé například v Mlýnské Strouze, na náměstí Republiky nebo v Křižíkových a Kopeckého sadech. Další je v sadech 35. Město o tom informuje na svém webu. Osvěžení zajišťuje v Plzni i 6 veřejných pítek a 9 pumpiček. Zapínají se na dálku a každé spotřebuje zhruba 30 litrů vody za hodinu.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
0: A letní promítání festivalu Finále Plzeň se po 2 letech vrátí do Lochotinského amfiteátru. Promítat se bude také v Městské galerii nebo v pivovaru. Co všechno na nás diváky čeká, řekneme za chvíli.

0: Do Plzně se po roce a půl vrací filmové večery pod širým nebem. Přehlídka nabídne 16 projekcí nejnovějších zahraničních i českých titulů. Některé z nich se pak objeví i na podzimním festivalu Finále Plzeň. Letní kino budete moci navštívit celkem na 8 místech.
1: Galerie města Plzně, Roští, Burgmister, Nádvoří plzeňského Prazdroje nebo Kafe Smetanka na Homolce.
2: Jmenuje výkonný ředitel festivalu Finále Plzeň některá místa, kde se budou konat letošní plzeňské filmové večery. Poprvé přehlídka filmů zavítá taky do Červeného Hrádku.
1: Je to asi důkaz toho, že filmové večery je úspěšný projekt, takže se nám v průběhu roku ozývají různá místa, které by se chtěly taky zapojit do letního promítání, tak tam vyzkoušíme pilot a když se pilot ujme, bude dobrý počasí a přijdou lidi, tak se z toho třeba stane tradice.
2: Můžete trochu představit některé ty tituly, které se v létě vlastně objeví.
1: V plzeňském Prazdroji bude nový český film Bojovník, v Křemicích budou Bardotky, Burgmistr k pivu dáme českou komedii 6 gramů, Galerie města Plzně francouzský film Barvy času. No a v Selském dvoře u Matoušů tam pojedou dětské filmy z celého světa, od Čech až po Ameriku.
2: Další letošní novinka se týká právě rodinného kina u Matoušů na Bolevci.
1: Během celého léta na jednotlivých projekcích si sami děti budou moct vybírat, jakou projekci na posledním promítání 27. srpna promítneme. A jestli to bude Cukrkandel anebo Rally od Paříže k pyramidám, to už bude na dětech.
2: Ostatní filmy vybírala taky ředitelka Finále Plzeň Eva Berunková-Košařová.
3: My vždycky chceme, aby ta dramaturgie nějakým způsobem konvenovala s tím místem, kde se promítá. Vybíráme si filmy jednak zahraniční a jednak české. Jsou to filmy vlastně z posledního roku a obzvlášť u těch českých dbáme na to, aby to byly opravdu ty největší novinky, takže nejsou to filmy, které jsou i v jiných letních kinech.
2: No a po dvou letech se plzeňské filmové večery vrátí taky do Lochotinského amfiteátru.
3: Tentokrát je to film, který velmi úzce souvisí s Plzní, takže co jiného než film Někdo to rád v Plzni, což je taková příjemná komedie, která si myslím, že opravdu se na ten letňák hodí a jsme samozřejmě rádi, že díky spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s UMO 1, tak můžeme Plzeňanům nabídnout tento film zdarma.
2: No a rovnou teda přejdu k tomu vstupnému. Jak teda si lidé můžou koupit vstupenky a kolik je to bude stát na ostatní projekce?
3: My se vždycky snažíme držet to vstupné nízké, protože chceme, aby samozřejmě diváci měli šanci co nejvíc do těch kin chodit. Takže vstupenky budou k dispozici na našich stránkách www.festivalfinale.cz od konce června. Vstupné je 150 korun a potom u rodinného kina u Matoušů tam je to 110 korun pro dospělého a 90 korun pro děti.
2: Na samotné projekce se pak můžou diváci těšit od 23. července do 5. září. Z Plzně Zuzana Waldmanová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
0: Přepisování teplotních rekordů se v posledních dnech stalo rutinou. Na počasí dalšího dne se podíváme s meteorologem Českého hydrometeorologického ústavu. Ještě před půl šestou posloucháte pořad Den v kraji.

rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Plzeň.

0: Helena Vondráčková se velice přesně trefila, když zpívá to Tehdy padal déšť. Tady je Den v kraji, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Za 4 minuty bude 17:30.
1: Počasí.
0: V Plzni na Mikulce připravený Pavel Kopeček. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Pavel, už jste mi říkal, že nejtepleji tak bylo v Oslu, kde bylo nejtepleji v našem kraji.
2: Nejtepleji v našem kraji bylo na Dobřansku, nebo taky tady na Plzeňsku. Jsme v Plzni, na Mikulce jsme změřili 31,2 a v Dobřanech 31,5 stupně.
0: Je mi jasné, že řada posluchačů tak se ptá, jak bude zítra.
2: Tak zítra bude počasí ještě, nechci říct přívětivější, protože přece jen ty teploty budou opravdu hodně vysoké, ale sluníčko se na nás bude smát v podstatě hned od rána, takže bude jasno, skoro jasno, a teploty, jak už jsem zmiňoval, budou hodně vysoké, budou se pohybovat od 29 do 32. Ani v noci se asi moc nějak neochladíme, protože teploty budou taky poměrně vysoké, kolem 17, minimálně tak kolem 14 stupňů, ale i tak to nebude zrovna nic moc. Žádné srážky neočekáváme, respektive na samém jižním konci Šumavy nebo cípu Šumavy v našem kraji by mohlo lehce během odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti trochu zapršet, ale ta pravděpodobnost je hodně malá.
0: Pojďme si říct, že na samém jihu Šumavy žádné zahrádky nejsou. A tak děkujeme za předpověď. To byl Pavel Kopeček, děkujeme a někdy opět naslyšenou.
2: Naslyšenou, pěkný den.
1: Český rozhlas Plzeň. Naším rádio vašeho kraje.
0: Ano, tam ještě patří. Naším dnešním hostem v plzeňském studiu byl Vojtěch Horvát, velitel plzeňského CzechSAR týmu. Podrobnosti a kousek z toho rozhovoru vám v pořadu Den v kraji nabídeme hned po Celine Dion a nebo Lešku Semelkovi. Jednou větou. We'll

0: Zase u 34 minuty po 17. hodině tady je Český rozhlas Plzeň a Den v kraji. Dnešním hostem v plzeňském studiu Českého rozhlasu byl Vojtěch Horvát, velitel plzeňského CzechSAR týmu. Tito záchranáři jsou součástí integrovaného záchranného systému a specializují se na hledání ztracených a pohřešovaných osob, a to především v terénu mimo zástavbu. Moderátorka Iva Kokešová se Vojtěcha Horváta mimo jiné ptala, jak postupovat například v okamžiku, že rodiče postrádají svého potomka, který se nevrátil ze školy.
1: Tady bych doporučil co nejdříve kontaktovat policii České republiky, ať už na nejbližším oddělení, po případě přes linku 158. Dobrý je si připravit aktuální fotografii a můžete zkusit obvolat známý kamarády, jestli náhodou není u nich, má vybitej telefon, nemůže zavolat nebo zapomenul na čas. Nejdůležitější je opravdu volat tu policii.
2: Jaké informace ode mě policie vlastně bude chtít? Samozřejmě nějaký čas, kdy jsme se s dítětem naposledy setkali, předpokládám, kam mířilo?
1: Je to tak. Budou po vás chtít nějakou tu právě aktuální fotografii, znát oblíbený místa. Samozřejmě budou vás v uvozovkách zpovídat, budou vás vytěžovat na informace, jestli tomu nepředcházel nějaký konflikt nebo nějaká nestabilita v rodině. Těch věcí, těch spouštěčů, kdy ten člověk vlastně se odebere mimo svoje území, mimo svůj domov, je spoustu, takže...
2: A řekněte mi, je to tak, že policie začne konat okamžitě? Já nevím, jestli v tomhletom ohledu nejsou třeba mezi lidmi rozšířené nějaké mýty. Asi okamžitě po telefonátu ta policie nevyjede a nezačne pátrat. Začne nejdřív zjišťovat informace.
1: Začnou shromažďovat informace, dělají se prověrky, které nejsou vidět lidem na očích. Stává se nám, že volají

0: tyto lidé volají k nám na naší hotlinu, kde právě říkají, že policie nic nedělá, že nekoná. Samozřejmě u těch dětí je to specifický, u dětí a seniorů tam je to trošku jiný než u běžně, jako běžně v uvozovkách pohřešovaných lidech. Policie samozřejmě koná, jenom to není ta činnost jako vidět.
1: Mm-hmm. Já se vás chci zeptat, kde vidíte budoucnost CzechSAR týmu třeba za 2 nebo za 5 let, kam by se měl tenhle ten tým, o kterém jsme si teď povídali chviličku, dostat podle vás?
0: Chtěli bychom se, nebo míříme k tomu, chceme se stát partnerem hlavních složek IZS. Nechceme přebírat jejich práci, to vůbec ne. Chceme prostě být složka, na kterou je spoléh, a když je potřeba, tak ví, kam zavolat a kdo jim pomůže.
2: Den v kraji.
3: Víte, jak se dá hasit elektromobil? Třeba tak, že doslova propíchnete vysokotlakým vodním proudem až k baterii zařízení jménem Kobra. I to se právě teď učí profesionální hasiči na rescue meetingu ve Zbyroze. A my vás za nimi vezmeme už za chvíli. Tady je Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji. Do Zběroha na Rokycansku se sjeli profesionální hasiči, aby tu trénovali zásahy u dopravních nehod. Na dvoudenním setkání Rescue Meeting se pod vedením zkušených lektorů učí, jak co nejrychleji a bezpečně dostat zraněné lidi z vraku auta.
1: Jeden brzdí desku, druhý za ramena.
2: Pokud ten člověk je těžký, tak veškerá váha leží na té desce. Pro vás je to naše.
1: Vyndáváme pomalu.
2: Teď je vaše, jo? Teď si normálně můžete natáhnout na tu desku.
3: Instruktor Jan Sýkora.
4: Nacvičujeme vyproštění pátými dveřmi s tím, že simulujeme situaci, kdy se do toho vozidla nemůžeme dostat z jiné strany než zezadu. Musíme vlastně projít interiérem až k řidiči a vnitřkem vozidla vyprostit ven. Pátými dveřmi vyproštění je nejšetrnější pro ty zraněné.
3: Žijeme v dorovné poloze.
4: Přesně tak, jdeme přesně v ose páteře. Každá nehoda je trošku jiná a každý to auto je trošku jinak nabouraný, takže i když tady bychom si řekli dvě stejné situace, tak po každý ten postup může být trošičku jiný.
3: Jak se zasahuje u elektromobilu, se podíváme právě teď. Specialista na dopravní nehody elektromobilů Jan Pluhař tady na stanovišti.
5: Máme tady různé prostředky, který se používají při hašení elektrických vozidel. Prakticky si tady zkoušíme jeden ze způsobů za využití vysokotlakého řezání vodním paprskem, takzvanou kobrou. Tady to zařízení pod vysokým tlakem stříká vodní paprsek, který funguje jako řezač a my vlastně vytvoříme dírku skrz všechny materiály, který v to auto má. To znamená buď to třeba skrz podlahu nebo skrz práh, až do té baterie a následně do té baterie aplikujeme vodu, čímž vlastně dochází k ochlazování té baterie a k jejímu hašení.
3: Hasiči přenáší soupravu pro hašení elektromobilů.
6: K hydrantu podzemnímu, semka, vlastně se to nasune pod auto, pod ty baterky. Musí to být takhle připravený, kterým se to pak odpálí nahoru.
7: Konstrukce vozidel je podstatně jiná, zejména v oblasti elektromobility, než u klasických vozidel se spalovacím motorem.
3: Vedoucí instruktor generálního ředitelství hasičského záchranného sboru Ondřej Verich. Ono je to pro hasiče asi i dost teorie, dost se toho musí naučit o autech.
7: Teorie zrovna tady na tom výcviku je skoro polovina, protože než vlastně hasiči začnou cvičit prakticky, tak musí pochopit princip toho vozidla. Tady ten dvoudenní výcvik je takové vyvrcholení a je to nadstavba pro instruktory ve vyprošťování plus vlastně velitele zásahů, aby jsme jim ještě rozšířili ty obzory.
3: Je něco, co se naučit nedá?
7: No, nedá se naučit konkrétní zásah, protože každý zásah je jiný a specifický a my jediné, co můžeme, vždy po tom zásahu vyhodnotit, jestli jsme ho udělali dobře nebo špatně a z toho si vzít nějaký ponaučení do budoucna.
3: Přiznává Oldřich Verich, hlavní instruktor hasičského záchranného sboru pro dopravní nehody, s tím, že je důležité, že si tady mohou hasiči zkoušet zásahy na skutečných autech, ale jen s figurinami uvnitř. Ze Zběrohu na Rokycansku, Pavel Hala, Český rozhlas.
8: Den v kraji.
9: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu.

0: Timing 21 dorazili do dne v kraji, je 6:15, chvíli zajímavost tentokrát z Mirošova na Rokycansku.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.

0: legendární George Harrison ve vysílání pořadu Den v kraji. Tady je Český rozhlas Plzeň. Aktuální čas 4 minuty po 6:15. Milošov na Rokycanskou si letos připomíná 660 let od první písemné zmínky. Město je vstupní branou do Brta. Najdeme v něm dokonce i zámek. S teorií o původu názvu města nás seznámí místní kronikář Pavel Žižka.
1: Mirošov se pravděpodobně jmenuje podle dvoru nějakého Miroše nebo Mireše. Mirošov je v podstatě zkrácení. Zajímavější možná je, že Mirošovu na Rokycansku se neříká Mirošov, ale Mirošovi. Oficiálně je Mirošov, ale třeba poblíže Číčov, takže se říká v Číčovech, Míšov je v Míšovech a Mirošov je v Mirošovech.
2: První písemná zmínka o Mirošově pochází z roku 1366. Letos si tedy Mirošov připomíná 660 let od této události.
1: Ta první písemná zmínka souvisí s tím, že Dobrohost z Ronšperka tak věnoval plzeňskému klášteru plat z právě statků v Mirošově za zádušní mši za sebe a za svého otce Nachvala z Osvračína. Takže první písemná zmínka je spojená s Ronšperky.
2: V Mirošově stojí za pozornost tvrziště, které zde bylo po zaniklé tvrzi Dvorec. Někdy se můžete setkat také s názvem Dvořec. Tvrz byla založena ve 14. století a v průběhu husitských válek zanikla. Na vrcholu tvrziště dnes stojí kaplička Panny Marie Lurdské.
1: To tvrziště je dneska krásně vysekané, takže je vidět opravdu ten val, který tam byl, a člověk si to docela pěkně představí. Na vrcholku toho tvrziště vedle té kapličky roste nádherná památná lípa.
2: V Mirošově najdeme také zámek.
1: Zámek je v tuhle chvíli v soukromých rukách, je veřejnosti přístupný v podstatě na domluvu, že bych zval turisty na zámek, pokud jim stačí podívat se zvenku, tak určitě ano. Pokud by se chtěli podívat dovnitř, tak bohužel. Na katastru našeho města leží zaniklá ves Chylice. Chylice je lokalita mezi Hrádkem a Mirošovem. Na Chylici je jednak krásný historický gotický kostel, samozřejmě prošel mnoha úpravami. Kolem něj je hřbitov, který patří jak k Mirošovu, tak k Hrádku. A je to jedna z nejvýznamnějších asi pamětihodností, kterou u nás máme.
2: Jaký je ve městě spolkový život?
1: U nás je Sokol, který má skvělou a nejen sportovní minulost, ale i sportovní současnost. Super se o mládež i dospělé starají fotbalisté. Na Janově funguje Slovan Janov, tenisový oddíl, turistický oddíl. Vedle toho ale máme menší spolky, jako je třeba Spolek ochránců přírody Ledňáček. Je super, že vznikají úplně nové spolky. Například před rokem vzniklo Mezigenerační a komunitní centrum Mirošov, které dělá spoustu zajímavých kulturních akcí pro všechny generace. A nemůžu nezmínit kulturní komisi. Kulturní komise z logiky věci samozřejmě jako všude jinde je politický orgán. Nicméně u nás funguje jako parta lidí, která pořádá spoustu kulturních akcí, trhy, akce pro děti a v podstatě funguje také jako další spolek. No a samozřejmě hasiči jako všude zachraňují nás a pořádají pro nás spoustu zajímavých akcí.
2: Představuje spolkový život ve městě kronikář Pavel Žižka. Pro turisty může být Mirošov takovou vstupní bránou do Brd. Leží totiž na kraji brdských lesů. Pokud místo procházek holdujete spíše kolu, tak na kolech můžete vyrazit ven z Mirošova právě do okolí Padrckých rybníků. Anděla Blašková, Český rozhlas.
3: Den v kraji.
0: A dobrý podvečer s námi. Jaké regionální informace budeme sledovat zítra ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň? To se od nás dozvíte ještě do 18. hodiny. Zatím ale Marcela Holanová.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: V zítřejším vysílání Českého rozhlasu Plzeň se mimo jiné dozvíte, že atletka Škody Plzeň Kristýna Záhořová zazářila v rámci druhého kola extraligy družstev v Plzni. Nejen, že se svým klubem vyhrála dvoukolovou nejvyšší soutěž, ale v dálkařském sektoru předvedla hned v prvním pokusem skok dlouhý 639 cm. Termín železná opona, označující pro neprůchodnou hranici, která rozdělovala politický západ a východ Evropy, známe už od 80. let. Železná opona se táhla od severu Německa až po jih Evropy a zásadně zasáhla i do území Šumavy. Zajímavosti o železné oponě si zítra nechte vyprávět v našem seriálu Příběhy nejen šumavské. Se finišují s kolaudacemi dětských skupin, aby rodiče měli kam umístit své děti předškolního věku. Obcím to ukládá od ledna zákon, který jim nařizuje, že v případě, že nedokážou rodičům zajistit místo ve spádové mateřské škole pro obec, musí zřídit dětskou skupinu. Provoz dotuje stát přes úřady práce. O tom, jak jsou na tom obce v kraji, i to se dozvíte v zítřejším vysílání.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
0: Za 3 minuty 18 hodin čas, kdy odvysíláme další kompletní zpravodajský servis. Hezký podvečer s námi.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 18 hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Plzni Kotorově zasahují hasiči u požáru plastového odpadu. V nemocnici svatá Anna v Plané na Tachovsku vznikne odběrové místo pro dárce krve. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 32 stupňů. Pěkný úterní večer přeje Andrea Samešová. Hasiči stále zasahují u požáru plastového odpadu v areálu komunálních služeb v Plzni Koterově. V plamenech se ocitlo přibližně 30 až 50 tun plastů. Co bylo příčinou požáru, se zjišťuje, říká mluvčí hasičů Petr Poncar.
3: Po příjezdu první jednotky na místo byl potvrzen požár plastů na třídící lince a materiálu uskladněného v její blízkosti. Přičemž požár nezasáhl celý skladovaný objem. Velitel zásahu si vzhledem k rozsahu události vyžádal na místo další jednotky a byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu.
1: Podle zdravotnických záchranářů nebyl při požáru nikdo zraněn. Nemocnice v Plané na Tachovsku začne kromě plazmy odebírat i krev. Odběrové místo v nemocnici svatá Anna mohou zájemci navštívit poprvé 13. července. Další termíny nemocnice zveřejní později. Vždy půjde o jedno pondělí v měsíci mezi 7. a 12. hodinou. Pokračuje mluvčí nemocnic Plzeňského kraje Jiří Kokoška.
4: Krev se bude v Plané sice odebírat, ale zpracovávat se bude na transfuzním oddělení Klatovské nemocnice. V tuto chvíli ještě sice nemáme termíny na srpen či září, ale jakmile budou, uvidí je zájemce v rezervačním systému dárců, který je online na webu nemocnice.
1: V Česku se bude dál oteplovat. Největší vlna veder dorazí o víkendu, kdy bude až 39 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Kvůli suchu a horku hrozí na jihu Moravy požáry. Lidé by tam neměli rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Desítky policistů od rána pátrali po ozbrojeném 55-letém muži. Byl ve špatném psychickém stavu a se střelnou zbraní odjel k učilišti v Čelákovicích. Policisté ho kolem 14. hodiny zadrželi v pražských Strašnicích.
5: Policejní hlídky začaly muže hledat krátce po 7. hodině. Zabezpečili školy a další veřejná místa, kde se podle nich mohl pohybovat, popisuje starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS.
6: Veškeré budovy byly řádně uzavřené a hlídány jak městskou policií, tak i státní policií.
5: Policie zatím nevysvětlila, co chtěl muž udělat, říká její mluvčí Barbora Šnévajzová.
7: V současné době prověřujeme veškeré okolnosti, podrobnosti celého případu a další informace uvolníme zítřejšího dne, jakmile to bude možné.
5: Muže od rána hledalo 60 policejních hlídek a vrtulník ve dvou krajích a také v Praze, kde ho nakonec dopadli. Josef Beneda, Český rozhlas. Sport.
1: České i zahraniční tenistky podpořili Markétu Vondroušovou, která si podle Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu musí odpykat čtyřletý zákaz činnosti, a to kvůli odmítnuté dopingové zkoušce koncem loňského roku. Za hráčku se postavil i Český tenisový svaz, který je připravený aktivně pomoci při snaze snížit nejtvrdší možný trest, který by pro Vondroušovou znamenal konec kariéry. Tenistka se hájí tím, že se doma pozdě večer, tedy mimo standardní dobu testování, obávala o svou bezpečnost.
2: Počasí.
1: V noci bude podle nejnovější předpovědi polojasno až jasno, teploty 17 až 14 stupňů. Na zítřek meteorologové slibují jasno nebo skoro jasno, ojediněle na Šumavě při přechodně zvětšené oblačnosti přehánky. Teploty zítra 29 až 32, na horách do 28 stupňů. Povene slabý proměnlivý nebo vítr severních směrů a bio dvojka střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dopravní nehoda se došetřuje na Plzeňsku na návsi v Kyšicích, kde se srazila dvě osobní auta. Projíždějte úsekem pozorně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň, muziky.

Vážení posluchači, u dnešního pořadu Muziky muziky vás vítá Věra Kestřánková. Máme tu léto a já vás dnes opět pozvu na výlet po krásách českých. Tentokrát to budou kopce, pohoří a hory České republiky. Začali jsme v západních Čechách skladbou Tobě Šumavo v podání klatovských dragounů. Pokračovat budeme v Krušných horách. Ty se nachází na česko-německé hranici na severozápadě Čech a jihu Saska. Jejich nejvyšším bodem je Klínovec. Do Krušných hor se vydáme s Březovskou desítkou a Valčíkem Krušnohorské lesy od Antonína Bulky a Olgy Homolkové.

Nyní se přesuneme do Krkonoš, na nejvyšší pohoří Česka. Krkonoše se rozkládají v severovýchodních Čechách, v Libereckém a Královéhradeckém kraji a na jeho západě polské části Slezska. Jejich nejvyšší hora je Sněžka. Zajímavé je, že Krkonoše nejsou ani zdaleka tak rozsáhlé jako Krušné hory nebo Šumava. Jejichž délka je 130 a 190 kilometrů. Krkonoše jsou dlouhé asi jen 40 kilometrů a široké 20 kilometrů. Krkonoše nám teď bude opěvovat Lipkovanka.

Pavlovské vrchy neboli hovorově Pálava je pohoří na jihu Moravy. Přestože nedosahují velké výšky, vystupují monumentálně nad okolní nížinu a tvoří přírodní dominantu jižní Moravy. Nejvyšší bod je Děvín s 550 metry nad mořem. Oblast je obývána po desítky tisíc let. Důkazem je mnoho archeologických nálezů, mezi které patří i slavná věstonická Venuše. Polku Pálavské vršky nám zahraje Galánečka.

Přesuneme se dále na Vysočinu. To je hovorový název pro Českomoravskou vrchovinu, dříve zvanou Českomoravská Krabatina nebo Českomoravská Vysočina. Dle názvu je jasné, že se rozkládá na zemské hranici Čech a Moravy a jde o největší horopisný celek v České republice na prakticky celém území kraje Vysočina. Její nejvyšší bod je Javořice. Rodák z Vysočiny Vlasta Dvořák napsal valčík Vysočina, který se stal jednou z jeho nejznámějších písní a nám ji zahraje Veselka.

Další skladba se jmenuje Pozdrav z Valašských kopců. Valašsko je národopisný region na východě Moravy. Překrývá se s chrajnou krajinou oblastí Beskydy, Hostýnsko-Vsetínskou hornatinou a Vizovickou vrchovinou. Mezi nejznámější kopce patří nejvyšší Radhošť, potom Soláň, Javorník, Lysá hora, Pustevny nebo Čertův mlýn. Valašsko je domovem frištátské Javořiny, která nám zahraje zmíněný Pozdrav z Valašských kopců od skladatele Dalibora Kozmíka.

Píseň Vršky a kotáry od Antonína Osičky a Josefa Mikela nám zahráli Hornobojani. Závěr našeho pořadu bude patřit opět Šumavě. Šumava je rozsáhlé pohoří na hranicích Česka, Rakouska a německého Bavorska. Nejvyšší horou na německé straně je Velký Javor a na české straně je to Plechý. Že je Šumava fenomén, dokazuje mimo jiné počet písní, které o ní byly napsány. Jsem si jistá, že žádné jiné území Čech není tolik hudebně opěvováno jako právě Šumava. Na rozloučenou s českými horami nám zahrají jihočeští rodáci lidovou píseň Šumavské hory v úpravě Ády Doška. Od rozhlasového mikrofonu se s vámi dnes loučí Věra Kestránková.

0: posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň, Špalíček lidových písní.
1: Město Dačice, ležící v jihovýchodním cípu Jihočeského kraje, se může pochlubit světovým unikátem. Právě zde, totiž roku 1841, vznikla vůbec první kostka cukru. Vyrobil ji původem švýcarský podnikatel Jakob Christoph Rath, který tou dobou vedl místní cukrovar. Dnešní Špalíček věnujeme praktickému vynálezu kostkového cukru. Přeji vám příjemný poslech.

Nerých běžně dodával obchodníkům ve tvaru homolí. Ty nebyly příliš praktické, protože se z nich cukr odděloval sekáčkem nebo štípal kleštěmi. Také jejich výroba byla kvůli zdlouhavému sušení komplikovaná a už během balení a dopravy se často lámaly. Také při prodeji vznikalo mnoho odpadu. Ředitel dačické rafinérie Jakob Christoph Rath si tyto nevýhody uvědomoval. Roku 1841 proto přišel s nápadem vyrábět cukr ve formě malých kostek. Veřejnost přijala novinku zprvu rozpačitě, kostkový cukr ale později získal na oblibě, až z obchodů zcela vytlačil zastaralé homole.

plzeňským lidovým souborem zpívali Jiří Mígl a Jaromír Horák. Jakob Christoph Rath se stal ředitelem dačického cukrovaru v roce 1840. Podnik měl v tu dobu již 11letou historii, potýkal se však s ekonomickými problémy, zejména kvůli drahému dovozu suroviny, tedy cukrové třtiny, z jihu Evropy. Rath se narodil v roce 1799 ve švýcarském Rheinfeldenu, který byl v té době součástí takzvaného předního Rakouska. Vyrostl a vyučil se ve Vídni, roku 1840 se oženil s Juliánou Šílovou, se kterou měl postupně 16 dětí. Radovi další kroky směřovaly do Dačic, kde převzal vedení místní cukrové rafinerie. Realizoval výstavbu moderní tovární budovy s vysokým komínem a parním strojem. Podnik zpracovával až 1000 tun surového cukru ročně.

hrál plzeňský lidový soubor, zpívali Jiří Bárta a Jana Kopřivová. Cukr z dačic měl odbyt v celé rakouské monarchii. Kvůli lepšímu využití některých výrobků rafinérie založil Jakob Rád v Dačicích také výrobnu kandovaného ovoce, cukrovinek a čokolády. Jeho produkce byla oceněna čestným uznáním na živnostenské výstavě ve Vídni. K vynálezu kostkového cukru přiměla ředitele Ráda podle legendy jeho manželka Juliana, která si v létě roku 1841 poranila prst při sekání cukrového mole. Pravděpodobnější ovšem je, že za novinkou stály ekonomické důvody. Při zhotovování kostek se totiž dalo zpracovat až 75% surového cukru. Ušetřilo se za sušení i za mzdy dělníkům.

0: hrál plzeňský lidový soubor, zpívali Václav Dolejš, Věra Rosypalová a Michal Polcar. Ředitel dačického cukrovaru Jakob Christoph Rath začal s kostkovým cukrem experimentovat už v roce 1841. O rok později požádal dvorskou komoru ve Vídni o udělení privilegia k jeho výrobě. Byl potřeba stroj sestávající ze dvou mosazných desek. Na tu horní se 400 otvory se nasypal vlhký cukrový prášek a rovnoměrně se rozprostřel po horní desce. Dolní sloužila jako podložka. Po naplnění se obě desky přesunuly do lisu, jehož razidla zapadla do otvoru s cukrem. Pak se prášek lisoval na poloviční objem. Následně se 400 kostek vytlačilo z formy a dosušilo. Balíčky cukru vážily zhruba 0,5 kg a obsahovaly 250 menších kostek s hranou 12 mm nebo 64 větších 2 cm kostek. Zákazníci si mohli výrobek poprvé zakoupit na podzim roku 1843 v bedínkách připomínajících čínský čaj a s etiketou dačické rafinérie pod názvem čajový nebo vídeňský kostkový cukr.
1: Já jsem chlapík z Vídni, koníčky mám šímli,

Hrála Konrádyho dudácká muzika, zpíval Antonín Konrády. Ve druhé polovině 40. let 19. století trápili dačický cukrovar nové ekonomické problémy. V roce 1852 byla výroba zcela zastavena a na místě zbořené továrny vznikl koncem 19. století divadelní a taneční sál. Na dačické prvenství ve výrobě kostkového cukru se postupně zapomnělo. Až o 100 let později prokázal německý historik Rudolf Grotkas Rádovo prvenství. Roku 1983 byl v parku u dačického kostela svatého Vavřince postaven pomník, který slavný objev připomíná. Také v dačickém městském muzeu a galerii je celoročně přístupná expozice věnovaná dačické kostce cukru. Dnešní sladký špalíček končí. Přeji vám hezký večer. Brzy naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu se těší Zdeněk Vejvoda.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšipneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšipneu.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Plzeň koupí trolejbusy za stovky milionů korun. V řece Radbuze v Liticích uhynuly desítky ryb. Příčinu hledají odborníci. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty až 32 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Společnost Škoda Group dodá do Plzně 34 trolejbusů za 624 milionů korun. Podle mluvčího plzeňské firmy Jana Švehly mohou všechny využít troleje i baterie dobíjené z elektrického vedení. Nové trolejbusy mají nahradit naftové autobusy na linkách 22, 27, 29. Uvedl to náměstek primátora Aleš Tola rozhodnutí STAN. Náhrada vozů nízkoemisními trolejbusy je klíčovou podmínkou dotace, která kryje 50% nákladů. Vodohospodáři spolu s rybáři řeší úhyn ryb v Plzně-Liticích. Hasiči vylovili u vtoku řeky Radbuzy do přehrady České údolí zhruba 20 mrtvých ryb. U případu asistovali také strážníci, jak potvrdila jejich mluvčí Jana Pužmanová.
4: Na místě zasahovala jednotka hasičského záchranného sboru, která provedla odběrný sběr vzorků vody za účelem zjištění možných příčin úhynu. Technici Českého rybářského svazu následně zajistili bezpečné odstranění všech uhynulých ryb z vodní hladiny. Strážníci na místě poskytovali součinnost zasahujícím složkám.
3: Co bylo příčinou, se zjišťuje. Podle hasičů se ale jedná o velmi znečištěné místo, kde ryby hynou opakovaně. Evropa čelí vlně veder, která by mohla být dlouhá. Výstrahy před extrémně vysokými teplotami hlásí ve Španělsku, Itálii, Německu, Británii nebo Francii. Ta zažila nejteplejší den i noc v historii.
5: Rekordní teploty dosahující 42 stupňů Celsia hlásily třeba v Bordeaux nebo Rennes na západě země. V Paříži kvůli horku zkrátili otevírací dobu Eiffelovy věže i Louvru. Tamní vláda hlásí taky 40 případů utonutí, převážně mladých lidí, kteří se byli schladit ve vodě. Podle meteorologů letos přišla intenzivní vlna veder nezvykle brzy. Rostoucí teploty souvisí s horkým vzduchem proudícím ze Sahary. Do konce týdne mají padnout další červnové rekordy taky v Británii. Tamní železnice varovaly lidi, aby necestovali, pokud to nebude nezbytně nutné. Doprava se komplikuje i v italských městech. Tam se potýkají kvůli vedru s rychlejším vybíjením baterií v elektrických autobusech. Jiří Kordík, Český rozhlas.
3: Maximální cena nafty zítra klesne, benzín může mírně podražit, informovalo o to ministerstvo financí. Za naftu řidiči zaplatí maximálně 36 korun a 36 haléřů, což je o 18 haléřů méně než dnes. U benzínu byl stanovený cenový strop na 40 korun a 55 haléřů. Vláda plánuje ceny regulovat zatím do konce června.
2: Počasí.
3: V noci bude polojasno až jasno, teploty 17 až 14 stupňů, zítra jasno nebo skoro jasno, ojediněle na Šumavě při přechodně zvětšené oblačnosti přehánky. Teploty 29 až 32, na horách do 28 stupňů, povane slabý proměnlivý nebo vítr severních směrů a bio dvojka střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Nehoda se stala v Domažlicích v ulici Poděbradová, došlo ke srážce dvou motorkářů a nehoda blokuje provoz také v Klatovech v ulici doktora Sedláka. Tam se střetlo osobní auto s motorkářem. I tudy projíždějte s maximální opatrností. Šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Další otázka, další odpověď v Hezky česky. Dobrý den, zdravím vás z krásné vesničky Havlovice. Napsala nám posluchačka Alena Peterková. Ráda poslouchám Hezky česky a proto mě napadlo vám poslat větu z článku, který je vytištěný v Havlovických novinách. Jedná se o složené slovo. Nejsem si jistá, jestli je správně napsané. Mně se totiž v této podobě moc nelíbí. Věta zní. Jste připravená, paní magistro?
2: Poslouchám.
1: Posluchači jsou jistě taky napnutí, co z toho havlovického deníku nebo z havlovických novin vypadne. To dokazuje i skvělá účast na této akci, které se zúčastnilo bezmála 20 plavidel a téměř 80 řekoplavců. Tady se jedná o to slovo řekoplavců, protože paní Peterková ho napsala tučně. Poslala nám e-mail. No a na co se ptá vlastně paní Peterková, jestli by tam nemělo být napsáno řeky plavců?
2: Ta úvaha, která jí k tomu dotazu vedla, je celkem logická. Vycházela z toho, že složené slovo plavců řeky, že tam bývá nějaký pád. Na druhou stranu, ono se nám tady sešlo víc jevů. Za prvé, skládání slov neboli kompozice, vzniklá slova kompozita, není pro češtinu úplně nejčastější způsob tvorby slov. Čeština nemá ráda zas tak dlouhá slova, jako třeba němčina, a tak se to tak často nepoužívá a nestává. Proto jsou tam sice jistá pravidla, ale nejsou příliš známá, příliš frekventovaná a často se vychází z analogie. A u toho řekoplavců a řekyplavců zjevně došlo k využití nejčastější samohlásky, která spojuje ta dvě slova v tom novém složeném slově. A zdaleka nejčastější podle lingvistů je o, například jazykověda a podobně. Ne, že by to takhle fungovalo vždycky, ale je to nejčastější takzvaný spojovací morfém.
1: Máme ještě nějaké další příklady, kde třeba bychom mohli předpokládat, že tam bude a, ale je tam o.
2: Tenhle ten spojovací morfém o se vyskytuje pak i v dalších složeninách, jako například dřevokaz, kde bychom taky asi očekávali kaz dřeva, ale máme tam to o. Tam není nutně vždycky nejde o tvar toho slova, které se spojuje, ale o tu samohlásku, která nám spojí ty dva kmeny k sobě. Jinak skládání slov pro češtinu, jak jsem říkala, má ustálená pravidla, jsou relativně složitá na to, jak je to neproduktivní způsob tvorby slov.
1: To vysvětlovat nebudeme, spíš krásné příklady, co se týká kompozit, hezky latinsky řečeno. No, čeština je v tomhle krásná, mi napadá takový mrakodrap, to je krásná složenina, vidíte.
2: Provazochodec.
1: No, nebo
2: stávkokaz.
1: No, ale mě napadá slovo kulomet. To je vlastně taky kompozitum.
2: Přesně tak, metat koule.
1: Ano, ano, ano. Lidomorna, to jsem našel, že existuje takové kompozitum.
2: Tak, a vlastně všechny příklady, které jsme si tu uvedli, jsou stejného typu jako ti řekoplavci, totiž spojení podstatného jména a slovesného podstatného jména. Jakási činnost spojená s nějakým objektem té činnosti nebo subjektem.
1: Má být kreativní.
2: To je dneska tak módní slovo, zkuste. Co to asi znamená?
1: To byla jazykožena Dagmar Maginsová.
2: Těšilo mě.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Kup mi den, kup mi noc.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v přírodním parku Džbán na náhorní plošině Rovina, nedaleko obce Domoušice v okrese Louny, se nachází jedna z největších archeologických hádanek u nás? Na ploše 11 hektarů se rozkládá 14 neúplných rovnoběžných řad, tvořených více než 2000 neopracovaných křemencových balvanů. Tyto takzvané kounovské kamenné řady, orientované téměř přesně v severojižním směru, lákají badatele už od roku 1934, kdy na ně upozornil učitel Antonín Patejdl. Dodnes nikdo s jistotou neví, kdo a proč je tam vyskládal. Byla to pravěká megalitická observatoř, kultovní místo, pravěký kalendář nebo obyčejné novověké mezepolí z dob, kdy na místě dnešního lesa byla hospodářská půda? Archeologické výzkumy ani pilové analýzy dosud nepřinesly jednoznačné datování. Mezi nejznámější solitérní kameny patří šestitunový gibbon a puklinami protkaný Pegas. I přes poškození lesní těžbou v 80. letech zůstávají řady unikátním dokladem lidské činnosti v krajině a lokalita je chráněna jako kulturní památka.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. O Roma Vakeren.
2: Dobrý večer. Dnešní pořad nabídne ohlédnutí za druhým ročníkem akce Den se složkami integrovaného záchranného systému a neb setkání se skutečnými hrdiny. V parku Učeňků na pražském Černém mostě si návštěvníci mohli prohlédnout techniku záchranných složek i sledovat ukázky jejich práce. Seznámíme vás také se Sárou Danielovou, která stojí za podcastem Oni vědí. Lačera te šukar šuniben.

0: Poslech nám zpříjemnila Erika Fečová. Pěkný večer. Jak vypadá práce policistů, hasičů anebo záchranářů zblízka? Mohli ve čtvrtek 18. června poznat návštěvníci parku Učeňků na Černém mostě. Konal se zde druhý ročník akce Den se složkami integrovaného záchranného systému a neb setkání se skutečnými hrdiny. Na místě byl také Dušan Vagaj, který oslovil místostarostku Prahy 14 Soňu Tománkovou z Hnutí naše 14, která má ve své gesci bezpečnost.
1: Toto je již druhý ročník, protože ten první proběhl přesně 18. června loňského roku. Právě na 18. červen, na kde připadá svátek Dne hrdinů, pravda druhého odboje, ale já jsem si dovolila vlastně rozšířit rozměr tohoto svátku ještě o hrdiny současnosti, za které považuji právě policisty, hasiče a záchranáře.
2: Proč je podle vás důležité představovat práci bezpečnostních záchranných složek veřejnosti?
1: Myslím si, že je velmi podstatné a je i na místě vlastně poděkovat lidem, kteří denně kolikrát mohou i nasazovat vlastní životy právě za naše bezpečí, za naše životy, ale třeba i za ochranu majetku.
2: Paní Tománková, jaké aktivity bývají mezi návštěvníky nejpopulárnější?
1: To je těžká otázka, protože vlastně děti mají zájem prakticky o všechny atrakce, že to tak nazvu, které tady máme. My tady máme zástupce policie České republiky, zástupce městské policie, zástupce armády, zástupce vojenské policie, zástupce záchranářů, máme tady hasiče, máme tady sbor dobrovolných hasičů Prahy 14, je tady mnoho organizací, ať už je to třeba společnost Laguna, která zachraňuje papoušky, to je velmi častě navštěvovaný stánek, ať je to Res Dogs, kteří mají pátrací psy. Skutečně je velmi těžké říct, která z těch věcí je úplně nej, protože všechny stojí za shlédnutí a za navštívení.
2: Vyzkoušela jste už i vy nějaké atrakce?
1: Jako první jsem si dnes vyzkoušela simulátor auta, které se s vámi vlastně obrátí při autonehodě.
2: Paní Tománková, jaká je spolupráce s lidmi, kteří jsou z ISIS?
1: Jedinečná, velmi vzácná a pozitivní. Ať je to tedy paní ředitelka Jelínková z policie České republiky, ať je to sbor hasičů, ať jsou to záchranáři, kdykoliv se na ně obrátím s prosbou, se žádostí, tak mi velmi vstřícně se vždycky snaží vyhovět.
2: Paní Jelínková, co obnáší vaše práce a s jakými situacemi se setkáváte nejčastěji?
3: V rámci svého působení mám na starosti 3 městské obvody, největší, to znamená 3, 8 a 9 a k tomu přilehlé části, mimo jiné i Prahu 14, kde se právě teď nacházíme. Máme necelých 800 policistů, tak má práce je zajistit veškerý komfort pro jejich výkon služby. Tato akce a další obdobné akce by měly ukázat veřejnosti, policii i v tom dalším světle, nejenom v té represi, kterou vymáháním zákonných norem používáme, ale i takovou tu lidskou tvář, kdy mají možnost účastníci vidět naše vybavení, vidět policisty, zeptat se jich i na ty běžné věci ohledně jejich výkonu, ne jenom zákonné normy, které my respektujeme.
0: Uvedla ředitelka obvodního ředitelství policie Praha Římská 3, plukovnice Josefa Jelínková, která se na organizaci akce osobně podílela. Den plný dynamických ukázek, zajímavých setkání a interaktivních aktivit přinesl radost nejen dospělým návštěvníkům, ale především dětem.
2: Verunko, co se ti na dnešní akci nejvíc líbilo?
4: Koníčky.
2: Dozvěděla jsi se něco nového o práci policistů, hasičů nebo záchranářů?
4: Jo.
2: Co to bylo?
4: Chytají zloděje.
2: A hasiči?
4: Hasi.
5: Nechte tam Honzu.
2: Honzíku, na co se dnes nejvíc těšil?
4: Na policejní auta.
2: Které vozidlo nebo ukázka se ti líbily nejvíc?
4: Dodávka.
2: Byla velká?
4: Jo.
2: Vyzkoušel jsi si?
4: Jo, byl jsem vevnitř.
2: Co nového ses dnes naučil?
4: Naučil jsem se dělat první pomoc.

0: Dospívali Jan Bendík, Milan Kroka a Věra Bílá. O Romech a Romkách se často hovoří prizmatem stereotypů. Méně prostoru však dostávají příběhy žen, které studují, budují kariéru, pomáhají druhým a mění společnost kolem sebe. Právě jejich hlasům dává prostor podcast Ony vědí. Jeho zakladatelkou je Sára Danielová, juniorní výzkumnice romského advokačního a výzkumného střediska ve Skalici na Slovensku a interní doktorantka v programu Sociální politika. O projektu s ní mluvila Iveta Durdoňová.
1: Pani Danielová, čemu vy se věnujete?
2: Ja sa momentálne venujem jednému projektu, ktorý je zameraný na podporu rómskych žien a vlastne robím podcast, ktorý sa volá Ony vedia. Cieľom tohto podcastu je, že dávať najavo spoločnosti, že tu máme rómske ženy, ktoré sú vzdelané, ktoré sú múdre, inteligentné, začlenené do spoločnosti a fungujú ako každý iný občan Slovenskej republiky alebo inej republiky a vlastne takým našim cieľom je, že veľa ľudí si myslí, že keď je niekto Romka alebo Rom, tak iba Rom alebo Romka, ale to nie je pravda. Ja keď som Romka, tak som aj Slovenka. A sú to dve veci, ktoré sú spojené dokopy a nedokážu sa rozdeliť. Sú to dve veci, ktoré sa nedokážu nejako oddeliť. Neberiem to nejak separátne a vlastne našim cieľom je, aby aj tá spoločnosť to nebrala separátne.
1: Jaký je zájem z rad romských žen?
2: My si dopredu už akože vyberáme nejaké romské ženy, ktoré by mohli ísť do nášho podcastu. Zatiaľ sme dostali vždy iba pozitívnu väzbu a vždy tie ženy chcú ísť s nami do podcastu a rozprávame sa úplne o bežných veciach, čo robia, čomu sa venujú vo svojej profesii alebo vo svojej praxi a nerozprávame sa o veciach, o ktorých rozpráva každý, o diskriminácii. Ak to niekto spomenie, že sa jej to stalo, tak kľudne nemám proti tomu nič, ale rozprávame sa o bežných veciach tak ako nerómske ženy.
1: A kde je možné tento podcast si poslechnúť?
2: Na našich sociálnych sieťach máme facebookovú stránku Ony vedia, taktiež instagramovú stránku a taktiež TikTok platformu Ony vedia a YouTube kanál Ony vedia.
1: Co vás tomu vedlo založiť tento podcast?
2: Viedlo ma k tomu to, že vlastne ja sama som rómska žena a úprimne už ma štve, a štvú ma teda názory o spoločnosti na to, aké sú rómske ženy a že neviem aké a proste chceme zmeniť to povedomie o tých rómskych ženách spoločnosti, aby sme boli silnejší a silnejšie teda, pretože podľa mňa toto je veľmi dôležitý atribút a už ma unavovalo počúvať, že aké sú rómky a neviem čo, úplne také stereotypné predstavy, ktoré kolujú stále o nás, takže toto bol jeden z dôvodov, prečo to robíme.
0: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mangal Budbacht, Zorte Zastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Prezident podal kompetenční žalobu kvůli summitu NATO. Ústecký kraj podpořil zachování plánovaného napojení Mostecka na vysokorychlostní železnici. Zítra bude slunečno a teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel kvůli své neúčasti na červencovém summitu NATO podal kompetenční žalobu. Reagoval na rozhodnutí vlády, že na alianční jednání do Turecka mají jet jiní politici. Ústavní soud bude zítra rozhodovat, jestli žalobu projedná přednostně.
5: Spor ohledně aliančního summitu se vede už několik měsíců. Prezident Pavel rozhodnutí vlády vnímá jako omezení ústavních pravomocí hlavy státu.
6: Ústava předpokládá u výkonu některých pravomocí prezidenta součinnost vlády. Součinnost, ne schvalování.
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale za rozhodnutím vlády stojí.
7: My rozhodujeme o rozpočtu, my rozhodujeme o strategii, my rozhodujeme o koncepci armády a my máme za to zodpovědnost, ale počkáme si na ústavní soud.
5: Podle bývalého předsedy ústavního soudu Pavla Rychetského je teoreticky možné vydat rozhodnutí ještě před summitem. Vláda ale podle Rychetského může obstrukcemi řízení protahovat. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
4: Ústecký kraj podpořil výzvu proti ukončení přípravy železniční tratě mezi Kralupy nad Vltavou a Mostem. Projekt měl v budoucnu zlepšit spojení Mostecka s Prahou a navázat na vysokorychlostní tratě mezi Prahou, Ústím nad Labem a Drážďany. Kraj se tak připojil k iniciativě žádající ministerstvo dopravy o přehodnocení rozhodnutí, říká senátor Jan Paparega z hnutí Lepší sever.
8: Když si uvědomíme, že v minulém funkčním období jsme tady minimálně 2 roky se zabývali změnou územního rozhodnutí, tak nám přišlo škoda, jestli to teďka pozastaví, protože ta odbočka vlastně přes most se vybojovávala docela složitě.
4: Karlovarský festival ocení Dustina Hoffmana. Americký Oscarový herec převezme křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii na slavnostním zahájení přehlídky. Stejné ocenění převezme na 60. ročníku také francouzská herečka Juliette Binochová, říká umělecký ředitel akce Karel Och.
9: Uvede 3 filmy. Juliette Binoche začala režírovat. Její režijní debut se jmenuje V nás, což je velmi originální dokumentární záznam divadelního představení, kterého se účastnila přes téměř 20 lety jako herečka. Později jsme se shodli na tom, že by ona ráda prezentovala filmy tvůrců, které měla nesmírně ráda respektovala, což je Křištof Kešlovský a sice film Tři barvy modrá a Abbas Kiarostami Věrná kopie. Sport.
4: Fotbalisté Anglie se po výhře nad Chorvatskem představí ve 2. duelu ve skupině mistrovství světa od 22 hodin českého času proti Ghaně. Chorvaty čeká od 1 ráno Panama, od 4 hodin se střetne Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo. Program zahájil v Houstonu souboj Portugalska s Uzbekistánem. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na horách většinou kolem 23.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 v Brně je stále silnější provoz. Ve směru z Ostravy na Prahu popojíždí kolona kamionů od 201. kilometru k omezení na 196. Je tam krátké zdržení. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
3: Alex a host.
10: Začalo léto, čas dovolených, cestování i opalování a s ním spojená rizika. Pobyt u moře ale zase naopak může prospět. Vše probereme s naším dnešním hostem, profesorkou Monikou Arenbergerovou, dermatovenerologkou a držitelkou prestižního ocenění Lékař roku 2025. Gratuluji vám a vítám vás tady. Dobrý den.
11: Já moc děkuji za pozvání a všem přeji krásné odpoledne.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host. Už v neděli ovšem začalo léto, nejen kalendářně, ale i typickými vysokými teplotami. Naším hostem je profesorka Arenbergerová, Monika Arenbergerová, která je tím správným člověkem na svém místě, který nám teď připomene, jak zacházet se sluníčkem. Je to vitamin D, to znamená ten to pozitivní na slunci a nebo riziko kůže, co převažuje? Jaká pozitiva převažují?
1: No tak od dermatologa se asi čeká, že převažují ta negativa, protože my jsme ti, kteří varují před nadbytečným opalováním, ale určitě je fér zmínit i to, že slunce má pozitivní vliv na náš organismus, ať už to zmiňované vitamin D, to znamená syntéza, novotvorba vitamínu D, a pak samozřejmě i ta dobrá nálada, která plyne z endorfínu. My víme, že vlivem ultrafialového záření nebo vlivem slunečního záření obecně se více uvolňují endorfiny, tedy hormony štěstí, takže automaticky máme dobrou náladu, ale jsou lidé, kteří to se sluníčkem přehánějí, nedrží se takzvaných pravidel bezpečného chování na slunci a můžou si právě díky slunečnímu záření přivodit i nějaký kožní problém. Z těch lehčích jsou to takové ty změny, které zajímají nás ženy, vrásky, hyperpigmentace nebo povadlá kůže. Z těch závažnějších jsou to i kožní nádory, které se bohužel nevyhýbají ani české populaci.
0: Tak já se přiznám, já jsem byla teď na dovolené v Turecku, myslela jsem na vás, protože jsem si říkala, tak a zrovna přijdu do práce první den a budu tam mít paní profesorku a budu opálená.
1: Já vás chválím, Alex, vy máte úplně zdravou, přirozenou barvu, tak jak to má být po dovolené. Žádnou spáleninu nevidím, žádnou pihu navíc, ani jsem si nevšimla žádného rizikového mateřského znaménka, takže takhle by se měl vracet z Turecka každý Čech.
0: Skvěle, tak to se mě hnedka ulevilo na začátek. Používala jsem 30 SPF-ko a někdy jsem od dětí sáhla i po 50. A mezi 11. a 14. 15. jsem nebyla na přímém slunci. Ani děti, je to v pořádku.
1: To jste řekla úplně, já už tady nemusím ani nic dalšího dodávat, řekla jste to správně, přes poledne nechodit na sluníčku zhruba od 11. až teda do té 15. hodiny, dát si dobrý oběd, siestu, být na pokoji, anebo eventuálně pod slunečníkem nebo v restauraci. A v ten ostatní čas bychom se měli chránit před sluníčkem. Vy jste zmiňovala, že tam byly i vaše děti. Já se u dětí přimlouvám za spíše textilní ochranu. Já mám ráda taková ta UV trička, která jsou opatřena UPF, to znamená faktorem, který chrání dětskou pokožku před slunečním zářením, a místa, kde nemůžete je přikrýt nebo chránit tričkem, tak by se měla dotřít ochranným faktorem, tedy krémem s SPF. Vy už jste zmiňovala, že jste měla 30 nebo 50, to jsou vlastně ta čísla, která jsou uvedena na takovém krému, a za ten nejnižší účinný faktor je považována 15, ta je vhodná třeba pro Prahu, pro kávičku někde v Praze na ulici, pokud ale vyjedu opravdu někam směrem k rovníku, tak bych měla chránit naší kůži před SPM nejvyšším, to znamená 30 anebo 50.
0: Tak ještě jsem zapomněla doplnit, že děti měly oblečky.
1: Vynikající, takže to jste dělala úplně všechno správně. Vidět, že už jsem tady někdy byla.
0: Ano, párkrát se tu už byla. Děti měly oblečky, ale já jsem obleček neměla. Přeci jenom nevypadá to úplně nejlépe.
1: Já klobouk nosím, opravdu, tam se snažím opravdu, aby ta ochrana, zejména obličeje, byla maximální, takže tam kombinuju nějakou pokrývku hlavy ještě s SPF-kem, ale není to nutnost.
0: Tak a když teď nám začaly ty horké dny, tak stačí teď se začít o pokožku starat, nebo už jsme ji měli začít připravovat před pár měsíci?
1: To je velmi dobrý dotaz, protože já myslím, že jedna z největších chyb, kterou děláme v České republice, je, že podceňujeme jarní slunce, dubnové, květnové sluníčko, které je relativně vysoké, má relativně vysoký obsah ultrafialového záření typu B. A když se mě zeptáte, jak to poznat, protože normální smrtelník to určitě neměří nějakým dozimetrem nebo jiným přístrojem, tak je dobré se podívat na to klasické meteorologické zpravodajství, kde kromě toho, jaká bude teplota a jestli budou bouřky, tak také najdete hladinu takzvaného UV indexu. A to je vlastně veličina, která vám říká to, jak intenzivní bude ultrafialové záření v ten konkrétní den. Nespoléhejte na to, že v červenci bude UV index vyšší než v dubnu, protože někdy je to přesně naopak a nedostatek ozonu právě v dubnu a v květnu může vést k tomu, že ten index, UV index je relativně vysoký. Proto bych se na to vždycky po ránu koukla, já to také dělám, vím, že dneska UV index je 6, tedy vysoký, a proto sáhnu po vysokém SPF faktoru. Já často slýchám i to, zejména ta informace zaznívá na sociálních sítích, že bychom se měli chránit celoročně. Já myslím, že tohle pravidlo pramení zejména třeba z USA nebo z Kalifornie, kde těch slunečních dnů přes rok opravdu hodně a tam to jistě platí, ale my tady v České republice jsme na tom trošku jinak, takže když v prosinci sněží a já jsem v Praze a jdu do práce, tak si taky SPF-ko nedám. Takže já myslím, že ta poučka chránit se právě podle hladiny UV indexu je daleko přesnější. UV index 2 a vyšší znamená chráním se před sluncem.
0: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Tak se mi

0: Pozvání do Alex a host přijala dermatovenerologka Monika Arnbergerová. Paní profesorko, říká se, kovářová kobyla chodí bosa, ale vy spálila jste se někdy třeba i jako dítě?
1: Spálila jsem se, určitě. Já jsem se spálila ještě na medicíně, když jsem nevěděla, že budu chtít být dermatolog. A byla jsem taková ta slečna, která prostě chtěla nosit sukni a mít opálené nohy, protože jsem velmi světlý fototyp a musím se dobře chránit. Tak jako hodina na Slapské přehradě pro mě znamenala spálenou kůži, takže jsem se spálila opakovaně a teď toho hodně lituju.
0: Nešla jste potom na zkoušky?
1: Nešla jsem na zkoušku z dermatologie, ale myslím si, že to určitě nebylo správné rozhodnutí, už bych to nikdy neudělala, protože hovoří se o tom, že kůže má paměť, že ty naše chyby se střádají a právě tyhle ty spálení do toho 21. roku, kdy se ještě stále bavíme o dětské populaci, mohou být naprosto fatální.
0: Takže kůže do 21. roku věku je pořád brána jako dětská kůže?
1: Jsou jakoby na to různé poučky, ale myslím si, že třeba když se bavíme o tom, jaká je incidence, jak často se vyskytují kožní nádory, tak to do, zhruba do toho 20. 21. roku jsou to pořád rarity. Těch dětských pacientů s melanomem máme opravdu velmi málo, i přesto, že jsme obrovské centrum. Od 21. roku do 30. věku se ale ta incidence vysoce zvyšuje, zejména u ženské populace, což souvisí s tím, co jsem dělala taky já, že ženy chodí do solárií, že se opalují a to z důvodu toho, aby si připadaly atraktivnější, hubenější, prostě více v uvozovkách sexy a podceňují to riziko. To znamená, že my máme například u melanomu, máme dva píky, vlastně dvě populační skupiny, které jsou postiženy nejvíce a to jsou mladé ženy, zhruba od 20. do 30. roku a u mužské populace jsou to muži nad 50 let, kde zase došlo k tomu, že ta kumulativní dávka, ta dávka toho ultrafialového záření, kterou nazbírali, je velmi vysoká. A muži jsou tak trošku lajdáci, co se týká preventivních prohlídek, chránění se před sluníčkem a to na ně dolehne právě kolem té padesátky.
0: Když jste říkala, že máte časté pacientky ženy od 20. do 30. roku věku, tak si říkám, že následek toho opalování tedy se ukáže velmi rychle. Kdy se dívky začnou opalovat 15, 16 let?
1: Já si myslím, že to začíná poměrně brzo, tak jako oni začínají používat skincare a jak vyspějí. Dneska jsou to dívky, kterým je kolem 13 let. Takže oni s tím začnou hodně brzo. A právě to spálení do puchýřů v dětství, což považujeme třeba ten 13. rok, může být opravdu fatální a může až zdvojnásobit vlastně tu incidenci neboli pravděpodobnost vzniku melanomu v dospělosti. Takže tohle to opravdu velmi brzké, velmi rané opalování může být pro tuhletu populační skupinu nebezpečné, stejně jako solária.
0: Tak, ale když se opalují a opalují se zdravě, v uvozovkách zdravě, ale tak všechna ta opatření dodržují, o kterých jsme tady mluvili v tom předchozím vstupu, tak i tak je tam vysoké riziko?
1: Ne, já si myslím, že ne, že pokud jsme opravdu opatrní a nespálíme se a chodíme na pravidelné prohlídky vlastně ke kožnímu lékaři, tak to riziko, že bych onemocněla melanomem, je relativně nízké. Stále je to nádor, který je zhruba 7. až 8. nejčastější v populaci, čili určitě nepatří k těm, které by se v populaci vyskytovaly tak často. Ale my kromě melanomu máme ještě nemelanomové kožní nádory, kam patří třeba bazaliom a spinaliom a ty jsou dokonce nejčastějším onkologickým onemocněním v populaci. Ty mají naštěstí daleko lepší prognózu, protože pokud se správně odstraní, správně vyříznou, tak vlastně je po riziku.
0: A pokud se spálí, já nevím, 15-letá slečna a 35-letá žena, tak více ohrožená nádorem, melanomem je ta mladá žena?
1: Myslím si, že z těch statistik vyplývá opravdu, že čím je ranější ten věk, čím ta žena je mladší, nebo pokud se jedná opravdu jenom o dítě, tak tím vyšší je to riziko. A to z toho důvodu, že ta dětská kůže ještě nevyzrála, není tak tlustá, je podstatně tenčí, nemá ještě tak vyspělý ten pigmentotvorný systém, takže z toho vyplývají vlastně ta rizika u té dětské populace.
0: Říká Monika Arnbergerová, náš dnešní host.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s dermatovenerologkou Monikou Arenbergerovou, teď tedy především o slunění, o tom, jak se správně chránit. Vy jste měli už v květnu, tuším, pravidelný a tradiční stan proti melanomu. Tak co vám řekl, co vám prozradil?
1: Tento rok byl opravdu výjimečný, protože to byl 20. ročník stanu proti melanomu, kdy po 20. opravdu jsme otevřeli stany na Václavském náměstí v Ostravě a také v Brně. Řekl nám to, že si myslím, že to je smysluplná činnost, protože jsme objevili zase zhruba asi 150 kožních nádorů, což je taková klasika, ale bavili jsme se před chvilinkou o tom, že jsem z toho měla fakt dobrý pocit. Ne z tohohle záchytu, ale z toho, že mám pocit, že lidé přišli opravdu v těch časnějších stádiích. To znamená, že ty tlusté, ošklivé, pokročilé nádory jsme letos prakticky neviděli, až na výjimky. A většina lidí přišla se měnící se znaménkem, se skvrnou, která vlastně vykazovala známky nějaké změny, ať už barvy nebo velikosti. Takže se nám většina těch melanomů podařila zachytit opravdu včas a z toho mám velkou radost.
0: Tak a 150 záchytů, z kolika lidí? Kolik lidí se přišlo nechat zkontrolovat?
1: Je to zhruba 4000 lidí, je to asi 1000 lidí denně, které jsme schopni vyšetřit, zhruba v šestici dermatologů, takže to relativně odsýpá, ale já myslím, že ten záchyt je samozřejmě nadprůměrně vysoký, když se to srovná s těmi běžnými prohlídkami, ale to je také díky tomu, že naší ambicí není vyšetřit celou populaci, která zrovna je na Václavském náměstí, ale že se snažíme opravdu selektivně oslovit populaci, která by měla na vyšetření přijít. A to jsou lidé se světlou kůží, s více než 50 znaménky na trupu, lidé, kteří vědí, že se třeba v dětství spálili nebo byli na nějaké rizikové dovolené, a všichni ti, kteří mají nějakou genetickou zátěž. To znamená, že vědí, že v pokrevním příbuzenstvu mají už někoho, kdo kožní rakovinu prodělal.
0: Jak se to potom sděluje, ta diagnóza nebo to, že to znamínko není v pořádku? Vy v tu chvíli nevíte úplně stoprocentně, že to bude melanom, nebo už ano?
1: No, já, protože používám dermatoskop, tak přesnost mého vyšetření se pohybuje mezi 80 až 90%. Takže už jsem si myslím velmi exaktní v té diagnóze, kterou tam stanovím, ale tak to má být, že jo? Proto tam ty lidé přicházejí a není to nikdy jednoduché, jako vyřknout to slovo kožní rakovina, říct s pacientovi, že má melanom, není vůbec jednoduché, ale já samozřejmě to poslední slovo v téhle diagnóze má histopatolog, můj kolega, který se podívá pod mikroskop a řekne, opravdu tohle to je melanom. Takže vždycky říkám, je tady podezření na vyříznutí, musíte přijít, ale o tom, o jaký nádor se jedná, se pobavíme za 14 dní, když se to znaménko vyřízne.
0: Jdou všichni potom, myslím, když jim sdělíte tu nepříjemnou zprávu nebo podezření, tak řeší, stalo se vám, že prostě se na to v úzovkách někdo vykašlal, třeba i ze strachu?
1: Stalo. Zejména v těch ročnících asi před 10 až 20 lety, tak mám pocit, že v Čechách byl hodně rozšířený mýtus, že na znaménko, které se mění, by se nemělo vůbec sahat. To znamená, nemělo by se chirurgicky vyřezávat, neměla by se z něj dělat biopsie a podobně, že znají třeba někoho, sousedku, který si nechal vyříznout znaménko a pak na to zemřel. A to byl takový mýtus, který jsme tady snažili se opravdu intenzivně vyvracet a myslím, že se nám to podařilo. Takže dneska bych řekla, že třeba jeden, dva lidé nedorazí, a to z toho důvodu, že prostě nemůžou najít nemocnici, kam měli přijít, ale přijdou ke svému spádovému dermatologovi. Ale stále jsou lidé, kteří prostě se zaleknou té diagnózy a řeknou si, ale teď ona, ta doktorka, se možná zmýlila a já s tím ještě počkám. I takové případy se stávají.
0: Monika Arenbergerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je s námi dnes dermatovenerologka Monika Arenbergerová. Před námi jsou prázdniny, budeme cestovat mimo jiné i letecky. Kdo je takovým adeptem na to se na cestu letadlem předpřipravit a nejenom přijít včas a sednout do letadla?
1: To je dobrá otázka, protože tady se pravděpodobně vy narážíte na téma žilní nedostatečnosti, což je v populaci velmi časté téma. Žilní nedostatečnosti až ať o té úplně, dejme tomu toho počátečního stádia, kdy máme drobné žilky na nohou, až po to, že nás opravdu trápí třeba otoky nohou, tak takovými problémy trpí až 80% populace. U žen je to častější, 60% z téhle populace jsou ženy, což pravděpodobně souvisí s estrogeny a vůbec s hormony. A já myslím, že je hodně důležité si právě říci, že bychom se na cestu letadlem, ale třeba i na dlouhou cestu autem měli připravit, tak aby to neodnesly naše kotníky, naše žíly a vůbec naše nohy. A měli bychom ideálně dodržovat nějaká pravidla, ke kterým patří například nošení kompresivních podkolenek. Ty kompresní podkolenky samozřejmě, že jsou ještě lepší punčochy nebo punčocháči, ale já myslím, že to je hodně nepraktické, protože je v nich poměrně teplo, ale kompresní podkolenky to jsou vlastně takové stahovací podkolenky, které můžeme mít na tu cestu, nadat si je ráno a vlastně přežít s nimi úspěšně ten let. Pak to ještě můžeme doplnit dalšími pravidly, to znamená hodně pít, vyhýbat se raději alkoholu a nebo také kofeinu, nápojům kofeinem, které vlastně odvodňují a můžou zase vlastně negativně ovlivnit ten žilní systém. A také si třeba dělat nějakou žilní gymnastiku. Já jsem na to nikdy nevěřila. Nevěřila jsem, že pár kroužků v posteli večer před spaním může tak krásně vlastně odlehčit ty dolní končetiny.
0: Už jsem začala kroužit dolní končetinou.
1: Kroužte.
0: Jen to říkáte. Ale ty jste možná některé zklamala, protože někteří si zkracují cestu alkoholem, aby jim to rychleji uteklo. Ale toto, jak ta předpříprava, se nemusí týkat všech. Je to u lidí, kteří, řekněme, mají nějaké problémy, žilní nedostatečnost, metličkové žilky, tak se tomu říká. Nebo by to měl absolvovat každý?
1: Já myslím, že třeba u žen 40+, by to měla dodržovat prakticky každá žena, protože dejme tomu, ten žilní systém už je načatý. Nechci tím strašit, ale z mé zkušenosti, když se pak podívám, třeba operuju ženy a podívám se na jejich nohy, tak ty známky žilní insuficience, žilní nedostatečnosti vidím opravdu, dejme tomu, u 8 z 10 žen. Ať už se jedná o drobné metličkové varixy, nebo tam vidím třeba otoky, začervenalou pokožku. Někdy si to ženy ani vlastně nespojí s tou žilní insuficiencí. A pak to může také souviset s takzvanými křečáky, křečovými varixy, vlastně, které vidíme na těch dolních končetinách, až právě po tu extrémní formu, která se týká toho, že ty nohy jsou oteklé nejenom večer, ale jsou třeba oteklé až přes den, až po to úplně fatální nebo to nejhorší stádium, kdy vznikne vlastně bercový vřed. A je to civilizační choroba, která samozřejmě souvisí s tím, že máme nějakou genetickou zátěž, ale souvisí i s naším špatným životním stylem. To, že dlouho posedáváme, že si vlastně nedáváme nohy nahoru tak, jak bychom měli, že nenosíme kompresní podkolenky, že se tomu žilnímu systému nevěnujeme tak, jak bychom měli, a pak to třeba zbytečně musí skončit operací. Takže ta prevence je tady stejně důležitá jako u ostatních oblastí v medicíně.
0: Je jedno, jakou délku letu absolvujeme, nebo od nějaké hodiny, od nějakých hodin?
1: Já si myslím, že tady je ta zátěž zhruba o 2 hodin výše, že pokud absolvujeme opravdu krátký let, tak je to na úrovni toho, že sedíme prostě někde na židli, takže já si myslím, že ten let třeba hodina, hodina a půl rizikový není. Ale pokud letím na větší vzdálenost, tak bych ty kompresní podkolenky si opatřila. Dneska nemusí být jenom na lékařský předpis, můžeme si je koupit ve zdravotnických potřebách. Třeba i nějaké, dejme tomu, více sexy, než jenom takové ty, které nosila naše babička, mají různé barvy, mají i květínkové, mají růžové, bílé, takže to může být docela hezký doplněk na naší cestu.

0: Tak a jenom když jsi zmínila metličkové žilky, dají se odstranit jinak než třeba laserem, nějakým zákrokem? Existují nějaké zázračné krémy?
1: Tady vás zklamu, bohužel ne. Tady opravdu vlastně ani žádná prevence těch metličkových varixů neexistuje, krom toho, co jsem říkala, protože většinou je to věc, která je geneticky podmíněná. A ty metličkové drobné varixy mohou mít ženy už velmi mladé, třeba kolem 20. roku. Tady bych na první místo postavila už zmiňovaný cévní laser, pak se dají použít různé injekce, kterými se takzvaně obstřikují, ale vždycky ta cesta k odstranění těchto metličkových varixů je vlastně invazivní.
0: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas v Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Do Alex a host dnes zavítala dermatovenerologka Monika Arenbergová. Paní profesorka je takovou reklamou na krásnou zdravou pleť.
1: No moc děkuji,
0: vás to jste mě potěšila. Nevidí, ale ano, ano, je to tak. Tak možná, když prozradíte našim posluchačům, nebo spíš posluchačkám, co používat. Tedy nebudeme jmenovat značku, ale co dát na pleť, aby jsme ji zbytečně třeba nezatěžovali a naopak ji prospěli. Dneska toho je tolik.
1: Určitě. Já bych řekla, že ta skin care, vlastně ta kosmetika, která se dneska používá, že to je taková malá džungle, kterou nám internet nabízí, že je velmi těžké se v tom zorientovat. Takže vždycky doporučuji se poradit třeba s lékařem, ať už je to dermatolog, ale můžete se samozřejmě poradit i v lékárně o tom, které krémy doporučují. A já jsem spíš příznivec minimalismu, protože moje pleť je velmi citlivá, musím opravdu velmi dobře vybírat, co si na kůži dám. A myslím si, že ten skin care by se měl opírat o 3 kroky, to znamená čištění pleti, které by mělo být ráno i večer, nějakým jemným cleanserem nebo nějakou micelární vodou, a to i v případě, kdy nepoužiji make-up anebo pudr. A to z toho důvodu, že ta kůže je zanesená potem, mazem, mohou tam být různé nečistoty, zejména pokud žijeme třeba ve městě. Tím druhým krokem by měla být hydratace a ta by měla být přizpůsobena tomu, jaký typ pleti mám. Pokud mám suchou pokožku a snesu nějaký mastnější krém, tak klidně po něm sáhnu. Pokud naopak mám pocit, že moje pleť je masná, tak bych sáhla po něčím hydratačním velmi lehkém. A tím třetím krokem, když se bavíme o létě, tak by mělo být SPF, to znamená krém s SPF, a ten jde vždycky jako poslední třetí vrstva. A když se bavíme o té hydrataci, zejména třeba večer, tak tam už to můžeme doplnit o nějaké chytré molekuly. To znamená, že pokud nás trápí hyperpigmentace, tak bych zvolila třeba niacinamid anebo retinol. Pokud máme kůži, která je, dejme tomu, trošku mdlá, nemá ten lesk, nemá to glow, tak bych třeba sáhla po nějakém krému s vitaminem C a vždycky bych tam přidala nějakou molekulu, která by mohla ještě vylepšit ten náš vzhled.
0: Tak a teď ruku na srdce, když přijdete třeba z nějakého večírku, z nějaké společenské akce, chce se vám vždy perfektně odlíčit, aby pleť byla čistá na noc?
1: Tak to udělám vždycky. Jako opravdu bez toho bych nešla do postele, to mám prostě zažité, že jako čištění pleti je alfa omega. Já myslím, že bych ani neusnula, kdybych na sobě měla nějakou vrstvu make-upu, takže čištění, to je opravdu základ. Jako samozřejmě, že pokud přijdu někdy opravdu velmi pozdě, tak si to možná rozmyslím, ale určitě ten spánek není tak kvalitní, jako kdybych byla neodlíčena.
0: A bylo, nebo experimentovala jste někdy s kosmetikou? Sáhla jste třeba vedle?
1: Určitě. Já tím, že jsem dermatolog, tak mám k dispozici řadu krémů na zkoušení a také se pohybuji na sociálních sítích a tam si opravdu dávám záležet na tom, abych doporučovala jenom krémy, které mám sama osobně vyzkoušené, anebo je mám vyzkoušené na svých dcerách. Takže tady opravdu jako strašně snažím o to, aby to byla i moje osobní zkušenost a nejenom cena, anebo to, co se veřejně doporučuje. A takže jsem musela vyzkoušet řadu prostředků a už jsem si taky vyrobila takzvanou periorální dermatitidu, což je vlastně ekzém na obličeji, který vzniká z toho, že překombinuje ta různé preparáty. Protože jsem ten večer toho na sebe navrstvila, dejme tomu 10 vrstev různých od retinolu, vitamínu C až po nějakou exfoliaci a negativně se to právě odrazilo na stavu mé pokožky. Takže pokud dámy začínáte s nějakou novou molekulou, o kterých jsem tady hovořila, tak to dělejte pomalu. Přijdete si jednu molekulu, pak tam můžete na vrstvě ještě druhou a třetí, ale tím základním principem je, že se musíte v té pokožce cítit dobře. A to si může každá pokožka dopřát jinak. Někdo snese vlastně jenom hydratační krém s nějakou kyselinou hyaluronovou, někdo snese třeba klidně 5 vrstev sér. Takže to si musíte vždycky nakombinovat a vyzkoušet na svojí pokožce, tak abyste se v ní cítili dobře.
0: Takže vy jste se doslova obětovala, proto abyste mohla dobře poradit.
1: To jste řekla krásně a doteďka toho lituju a od té doby si dávám pozor.
0: Monika Arenbergerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: kůže a správná péče o ní v době, kdy na ní dopadají silné sluneční paprsky. To je hlavní téma, které dnes v Alex a host probírám s naším dnešním hostem a tím je dermatovenerologka Monika Arenbergerová. Když už se špatně staráme o kůži a spálíme se, funguje tvaroh, jogurt, nebo je to mýtus?
1: No, pokud nemáme nic lepšího, tak bych klidně dala zavděk i tvarohu anebo nějakému bulharskému jogurtu, který je bohatý na probiotika. Proč ne? Oni mají hezké chladivé, vlastně ty efekty, jak už jsem říkala, obsahují probiotika, různé takové ty flóry, které by nám teoreticky mohly pomoci zlepšit naší imunitu kůže. Ale pokud mám třeba doma pantenol, pantenolovou pěnu, pokud mám doma nějakou chladivou emulzi, která je bohatá na antioxidanty, kterou mám v ledničce, tak je to naprosto ideální. Já bych jenom chtěla upozornit na to, že se většinou lidé spálí na takzvaných slunečních terasách, kam patří třeba nos nebo ramena nebo zátylek, ale v poslední době se velmi často setkáváme s tím, že mají třeba ženy spálenou pěšinku. To nečekají, protože mají husté vlasy, ale i přesto, protože se pohybují hodně na sluníčku, jedou na kole, hrají golf nebo hrají tenis a nemají pokrývku hlavy, tak si můžou třeba spálit pěšinku, což může být zase rizikové z pohledu kožních nádorů. Právě ve kštici, ať už je to bazaliom nebo melanom, proto byla dneska vyvinuta i speciální vlasová séra, která mají pečující vliv vlastně na pokožku hlavy, ale mají také zároveň SPF-ko.
0: Takže se budeme mazat úplně celý.
1: No tak těch lahviček bychom pak na tu dovolenou museli vozit opravdu hodně, ale pokud vím, že jsem se jednou spálila pěšinku, tak doporučuji, abychom nad tím přemýšleli a koupili si něco takového, protože dneska těch ochranných krémů je opravdu celá řada. Pokud máte doma děti, tak si koupíte něco z těch dětské řady. Pokud máte někoho, kdo se třeba často spálí pod očima nebo leze někde po horách, tak jsou dobré takzvané tyčinky s SPF-kem, které vypadají vlastně jako rtěnka nebo jako tuhý deodorant a mají velmi dobré krycí vlastnosti. Pokud doma máte malé dítě, které vám stále utíká před tím, když ho mažete, tak jsou dobré třeba UV mlhy, které obsahují SPF-ko v té mlze. Takže já myslím, že dneska se vlastně nikdo nemůže vymlouvat na to, že si nenašel ten optimální SPF faktor.
0: Takže na dovolenou jeden kufr navíc.
1: No tak já my ženy víme, o čem mluvíme.
0: Bez pochyby. Čili ten tvaroh či jogurt není tedy mýtus, pomůže. Slyšela jste nebo zaznamenala jste nějaký mýtus, který vás třeba i pobavil?
1: Já si myslím, že jsou různé babské recepty, které mě třeba pobaví. Vím, že hodně česká populace trpí na to, že si myslí, že třeba kožní nádor může odstranit vlaštovičníkem nebo různými bylinami, jak dobrý je heřmánek, měsíčková mast, ale z mého pohledu, jako z pohledu dermatologa, heřmánek patří těm nejčastějším alergenům na kůži. Já ani nemusím měsíčkovou mast, protože i měsíček může být potenciálním alergenem. Takže já se tak trošičku téhleté bylinné říši vyhýbám, nedoporučuji a myslím si, že skalpel určitě nenahradí vlaštovičník, takže vždycky je lepší konzultace u dermatologa, než si najdu nějakou zaručenou babskou radu na internetu.
0: Byl ten vlaštovičník dobrý na bradavice, nebo to je také mýtus?
1: Ano, ono je to takové leptadlo, které se i moje babička ho používala, já si pamatuju, že ho vždycky na zahradě intenzivně hledala, tak aby si tím vyléčila třeba bradavici, ale dejme tomu, jako na nějakou ranou fázi bradavice může pomoct. Ale já si myslím, že na nějakou pokročilou bradavici je určitě lepší vzít tekutý dusík.
0: Takže návštěvy u vás se nevyhneme. Tady.
1: Je to tak.
0: Vlaštovičník nás nespasí. Máme posledních pár vteřin našeho povídání. Prozraďte, kam se chystáte na dovolenou. Budete někde pod slunečníkem nebo do chladu?
1: Bude to určitě k moři. Já se moři nevyhýbám, protože vím, jak se bezpečně chránit. Takže a miluju vodu. Můj manžel strašně rád plave. V podstatě je těžké hosté z toho bazénu nebo z toho moře. Určitě ano, má obleček, je to tak, má obleček, tak ho všichni poznáte. Já obleček nenosím. Já se raději věnuji svému klobouku a nějakému vysokému SPF-ku, čili bude to někde u moře. My jsme se ještě nestanovili, kde to místo bude té dovolené, ale věřím, že tam nepodcením pravidla bezpečného chování na slunci a můžeme to vidět pak na sociálních sítích, například na mém Instagramu.
0: Krásnou dovolenou přeju a děkuji, že jste našla čas na Alex a host Monika Arenbergerová.
1: Já přeju všem krásné a bezpečné léto.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: je knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, zprávy.
1: Policisté v Praze našli hledaného muže, pátrali po něm od rána. Vysoká škola Báňská otevře v Mostě nové studijní obory. Zítra čekáme slunečno a teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Desítky policistů od rána pátrali po ozbrojeném 55-letém muži. Byl ve špatném psychickém stavu a se střelnou zbraní odjel k učilišti ve středočeských Čelákovicích. Policisté ho nakonec kolem 2. odpoledne zadrželi v pražských Strašnicích.
2: Policejní hlídky začaly muže hledat krátce po 7. hodině. Zabezpečili školy a další veřejná místa, kde se podle nich mohl pohybovat. Popisuje starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS.
3: Veškeré budovy byly řádně uzavřené a hlídány jak městskou policií, tak i státní policií.
2: Policie zatím nevysvětlila, co chtěl muž udělat, říká její mluvčí Barbora Šnévajzová.
4: V současné době prověřujeme veškeré okolnosti, podrobnosti celého případu a další informace uvolníme zítřejšího dne, jakmile to bude možné.
2: Muže od rána hledalo 60 policejních hlídek a vrtulník ve dvou krajích a také v Praze, kde ho nakonec dopadli. Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava obnoví prezenční výuku v Mostě v Ústeckém kraji. Po několikaleté přestávce nabídne nové obory zaměřené na inženýrské profese, moderní technologie a ekonomiku. Přijímací řízení bude vyhlášené v lednu, potvrdil mluvčí univerzity Jiří Šíma. Velký zájem maturantů očekává v oboru inženýrská geodézie.
5: Studenti se v něm naučí pracovat například s laserovým skenováním pomocí bezpilotních systémů, využít ho pro následné modelování krajiny či specifických objektů a vytvořit takzvané digitální dvojče. Absolventi tak budou žádaní zejména v oboru projektování liniových staveb nebo prostorového plánování.
1: Návštěvníci Severočeského muzea v Liberci můžou nově v hlavním sále vidět výstavu o hradech na Liberecku. Nabídne kromě informačních panelů také repliku hradní brány v reálné velikosti i 3D modely 6 hradů, třeba Frýdlantu, Grabštejna i Jezdce. Lidé tam uvidí také erby rodů, které na Liberecku ve středověku žili, doplňuje kurátor výstavy Zbyněk Hubínka.
6: To jsou Valdštejnové. Je to v podstatě jediný z dosud žijících rodů, co jsou tady vyvěšení. Ta další vlajka, to jsou Johanité. Tohleto jsou Wartenbergové, to je další větev Markvarticů. Pak tady máme dvě vlajky české. Sport.
1: Fotbalová Sigma Olomouc zahájila přípravu s víc než 20 hráči do pole. Navíc ještě chyběli hráči, kteří jsou na hostováních, nebo útočník Jon Paul Dembe, u kterého se řeší víza. Zatím chyběla i dosud jediná oznámená posila islandský útočník Hilmir Mikaelsson. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na horách většinou kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce se vyhněte překážce v okolí sjezdu Prostějov jih. Mezi 25. a 26. kilometrem leží na vozovce sražená zvěř. Na dálnici D8 z Prahy do Drážďan jsou stále uzavřené tunely Panenská a Hliboucheč. Z tunelu budou odstraňovat porouchaný kamion. Kamiony se řadí už na 80. kilometru. A ještě před kolonou a sjezdem na Hliboucheč na 79. kilometru stojí nákladní auto, je označené šipkou. Lidé, kteří ho opravují, ale vcházejí i do pravého pruhu, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dnešní defilé skupin, které vznikly před rovným půlstoletím, otevřeli František Nedvěd, Louhán Franky a Brontosauři. Celých 20 let ozdoba naší tramsko-folkové scény, kde v dobách největší slávy působili i Zdena Tosková, dnes Tichotová a Dušan Vančura. V letech 1975 až 78 získali Portu, tu druhou i díky vzpomínkám na tramskou osadu, pod jejímž názvem kdysi začínali jako Toronto.

Jirkové Bosák a Sloup, Jitka Bosáková, Honza Bicen a Pavel Tichovský, tedy budějičtí bakaláři, kteří si sporty 1974 odnesli čestné uznání. Mimo jiné i díky nočnímu městu, které je provázelo po celou další cestu, která skončila v roce 1988. O 7 let později se v Georgii narodil Jack O'Brien, který se po lavinovém úspěchu ve světě streamů konečně odhodlal k útoku na řídnoucí gramofonový svět.

0: Pavlové Vodička, Holík, Hampl a Voltner, Lubor Sokol a Vladimír Ludmila se solovou Zdenou Veselou Hustou, tedy olomoucký dostavník, který se na naší country scéně objevil rovněž před půl stoletím, a Půlnoční blues z úspěšného debutu na Portě v roce 1976. Ovšem, jejich nespornou perlu připomene Pavel Vodička v Christophersonově Help me make it through the night pod názvem Pomoz mi noc překlenout.
1: Zase vracím hajdu.

tak trošku pomatená opilecká meditace Ain't Gonna Happen Today, tedy dneska se to nestane, z prvního skutečného alba, které v polovině letošního podzimu vyslal do světa 27-letý nováček Jack O'Brien. Tak a teď rychle do města Žebrák, kde od roku 1972, údajně dodnes, působí skupina Brzdaři, s nimi zpívá Lucka Veselá Lásko.

Klasickou máčit, určenou tentokrát pro Františku, vám nabídli Mirek Knop, Karel Plíhal, Lubomír Schneider, Vojislav Ketman, Richard Pogoda a bubeník Petr Černý, tedy falešní hráči, kteří vznikli v roce 1972, rovných 10 let sídlili v Olomouci a v archivu Krajského studia Českého rozhlasu zanechali dobré 2 tucty nahrávek. Mezi nimi i Honky Tonk Express Mirka Knopa.

Country jednička rádio s hostujícím Alešem Petrákem nás zavedla zpátky do Žebráku za místními brzdaři, kteří vznikli před půl stoletím a vytrvale jezdí po koncertech s western swingovou klasikou Take Me Back to Tulsa, proměněnou na Mary z Louisiany.

Nedokážu ti říct ne. Can't say no to you. A Jack O'Brien, kterému nešvilští znalci, prorokují velikánskou budoucnost.

Zdeněk a Jiří Lebedovi, Tomáš Ludvíček, Josef Voda a solový Petr Žižka, Brzdaři z Kutné Hory a titulní písnička jejich nejnovějšího alba Dva chlapci. Stejně jako všichni dnešní aktéři vznikli před půl stoletím a navíc dodnes neúnavně hrají. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou a hezký zbytek večera, mějž za vámi ještě Josef Voda dorazí s vlakem číslo 97. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc krásně.

jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát. Myslí se dostatečně i na sportování seniorů a jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident podal kompetenční žalobu kvůli summitu NATO. Nová poradna pro oběti domácího násilí v Litoměřicích od ledna pomohla 60 lidem. Zítra bude slunečno a teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel kvůli své neúčasti na červencovém summitu NATO podal kompetenční žalobu. Reagoval na rozhodnutí vlády, že na alianční jednání do Turecka mají jet jiní politici. Ústavní soud bude zítra rozhodovat, jestli žalobu projedná přednostně.
2: Spor ohledně aliančního summitu se vede už několik měsíců. Prezident Pavel rozhodnutí vlády vnímá jako omezení ústavních pravomocí hlavy státu.
3: Ústava předpokládá u výkonu některých pravomocí prezidenta součinnost vlády. Součinnost. Neschvalování.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale za rozhodnutím vlády stojí.
4: My rozhodujeme o rozpočtu, my rozhodujeme o strategii, my rozhodujeme o koncepci armády a my máme za to zodpovědnost, ale počkáme si na ústavní soud.
2: Podle bývalého předsedy ústavního soudu Pavla Rycheckého je teoreticky možné vydat rozhodnutí ještě před summitem. Vláda ale podle Rycheckého může obstrukcemi řízení protahovat. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Poradnu pro oběti domácího násilí v Litoměřicích od ledna vyhledalo 60 lidí. Odborníci v ní bezplatně pomohou s krizovou intervencí i právnickou pomocí. Cílem je do června roku 2028 pomoct zhruba 100 lidí, říká vedoucí litoměřické a lovosecké pobočky organizace Naděje Veronika Libišová.
5: Tým je složený ze dvou klíčových pracovníků, jednoho koordinátora, psychologa a pak k sobě externí máme ještě podporu. Právnickou. Tahle projekt je financovaný Evropskou unií. Celkové náklady jsou 9,8 milionů s nějakou povinnou spoluúčastí.
0: Organologové opravují varhany v kostele svatého Petra a Pavla v kaplici na Českokrumlovsku. Některé části nástroje z 19. století je potřeba vyměnit a naladit. Slavnostní hudební křest opravených varhan bude 28. července. Radnice podpořila opravu nástroje 50 tisíci z rozpočtu. Peníze přidali i dárci, jak zmiňuje farář Pavel Šimák.
6: V knihovně byly umístěny pokladníčky a na nich se zatím vybralo asi 70 tisíc korun. A ještě také funguje i transparentní účet na opravu. Varhan tam teda nevíme, jaký je stav, to má pod svojí správu právě město Kaplice.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté cestují do Mexika, kde ve čtvrtek ráno našeho času zakončí soubojem s domácí reprezentací skupinu mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany zajistí národnímu týmu postup do play-off nejspíš jen výhra nad zatím 100% Mexičany. Zápas začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na horách většinou kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora opatrně, pokud budete sjíždět do Plané nad Lužnicí. Ve sjezdu na exitu 84 stojí nákladní auto s defektem pneumatik. A na silnici 21 z Chebu do Plané se zpomaluje u Trstěnic. Havarovala tam 2 osobní auta a dodávka. Dlouhé kolony se ale netvoří. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer nebo dobré ráno. To podle toho, kdy jste se s vysíláním divadla pro vaše uši potkali, nebo spíš kdy jste si na tohle specifické rozhlasové divadlo našli čas. Dnes bych vám rád společně s rozhlasovým archivem připomněl herecké umění, vzpomínání a také humor Jiřího Sováka. Hlavně jeho humor. Tak prosím, račte vstoupit dále.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomínám si, že jsem Jiřího Sováka viděl poprvé na jevišti Národního divadla. To bylo v roli otce Školastika někdy v 80. letech v Drdových Hrádkách s čertem. A jak mi později potvrdil sám Jiří Sovák, ale třeba i Jiří Štěpnička, který tehdy hrál Martina Kabáta, byla to role, která Sovákovi opravdu k srdci nepřirostla. A navíc ještě ta odpolední představení pro děti. Jak na sebe Jiří Sovák jednou prozradil, jeho nesplněným snem byl třeba, svět div se, Rostanův Cyrano.
2: No, je pravda, že jsem tady toho Cyrana chtěl hrát. Jsem ho uměl téměř nazpaměť, že opač jsem měl představy o tom, jak by se to mělo hrát. Nikdy jsem v něm neviděl hrdinu, já jsem ho pokládal spíše takového životního šaska, který ho sám ze sebe dělal i pro sebe, poněvadž ten tragický moment toho nosu, že ho tam byl, no tak jsem takovým tím suchým humorem, že bych tam jaksi spíš než nějakým hrdinským patozem. No, ale já se nemůžu si stěžovat na svoji historii divadelní. Já jsem měl dost bohatou historii. Já jsem na druhé straně tedy nečekaně se dostal do Burianova divadla, jo, což bylo pro mě velice nepříjemný z začátku, poněvadž já jsem byl už míry v té době. My jsme v Jihlavě měli stálý divadlo. Burian přišel z koncertačního tábora a tam mě viděl rád a velice po mě usiloval. Já jsem se bránil k němu jít, protože jsem se domníval, že bude pokračovat v těch svých avantgardách. Nakonec já jsem byl u něj v divadle, až mě tam přilákal Brandeis, já jsem nevěděl, že to bylo spiknutí na mě. Tak jsem tam seděl v takovým baru a přiběh tam takovej malinký človíček, měl prostě pláštěnku špinavou bez fousů, což mě tedy velice spletlo, až jsem věděl, že Burian má hlavně ten typický svůj knír. A tak si sedl vedle mě a povedal, tak co děláš, starý? Já povedal, no, co dělám, byl jsem na vojně, nepadnul jsem, no tak teď čekám, až se někde nějaký to místo uvolnil. Povedal, tak pojď k nám, prosím tě, co blázníš. Já jsem si myslel, že je to nějaký technikář, víte. A povedal, co bych tady, prosím tě, dělal, když si šlapet jeden druhýmu na paty, tady co. No, tak fakt se to nějak zamluvilo a za dva dní jsem dostal dopis, abych se dostavil do divadla Buriana, když jsem šel tomu Burianovi, tak on měl už otevřený dveře a už z dálky na mě volal, nezlob se, Sováku, já tě v těle dněch nečekal, já se oholil. To tě asi spletlo a pan to mě spletlo velice, ale přesto tedy, jak si nevím, jestli to angažma tady bude pro nás prova prospěšný, protože já pospátku nechodím, uchem taky nemluvím, tak on pak se kechtal strašně, říkal, já ti rozumím, ale uděláme to tak, vezmeme se na zkoušku, již na rok, ty mě a já tebe, jo, a když se ti to nebude tady líbit, můžeš odejít. No a můžu vám říct, že těch 6 let, co jsem u toho Buriana byl, bylo nejbohatší přínos divadelní praxe, jsem získal u něj. Skutečně já jsem vděčný dneska němu, protože on měl velkou důvěru ve mě, daleko větší než já. Ten před více jak 40 lety mě zbavoval trémy, učil mě prostě se pohybovat po jevišti na tom E.F. Burianovo divadle, že ho tam jsem po letech hrál, svůj recital jsem tam měl a dodatečně jako starý hypochondr jsem zjistil, že jsem tam 6 let byl v průvanu. Tam byl průvan furt tak strašně, že jsem ani nevydržel prakticky bez deky, než jsem šel na výstup já, no, než tam ty kolegové si to odbyli. No tak jsem říkal, ježišmarja, jak jsem tady mohl vydržet 6 let. Ale zaplať pánbu za těch 6 let.

No tak venkov já doporučuji, jak už jsem se zmínil, já venkov doporučuji a budu doporučovat do konce svého života, protože jednak člověk si může dovolit hrát premiéru každý měsíc jenom venku. Ne, že může dovolit, musí hrát, poněvadž se obehrajou velice rychle, ale když hraje 8 let jednu roli někde ve velikém divadle, no tak když je mladý a tvárný, tak se potřebuje vyvíjet, potřebuje růst, potřebuje nějaké zkušenosti, potřebuje ty ostudy vyprat venku. A co je důležité, potřebuje poznat sám sebe. Sebe musíš poznat. Sebe a divák, a to nepoznáš nikde. Jedině na tom jevišti je jedině překonávat tu hrůzu a zvyknout si a dostat ten hroší koží, jak říkal správně Jiří Plachý, špatný herec, který nevydrží 2 hodiny v ostudy, tak tam právě tyhle ty věci na tom venkově se mají odbývat. A potom, když se vrátí do Prahy, protože tady byla vždycky, tady byl takový trh na herce, že jo, v kavárně Slávy se scházeli jednou za rok ředitelé, kteří objížděli si různá divadla a vybírali si tam prostě herce. Takhle tenkrát. A proto jsem já šťastný, že jsem u té Šmíry byl ty 4 roky, protože já tam poznal strašně moc. I srandy tam byly, veliký srandy, no jistě. V první řadě jsme jezdili jenom na nákladňáku. A přes nás taková plachta jako hovada, když se vezou, víte, na porážku. Ale my byli mladí a nadšení, nám to bylo jedna. To prostě bylo pro nás jako samozřejmé, že to děláme, ani jsme si nepřipadali nějak hrdinsky. Já jsem hral Chytrák se spálí Mamájeva s Vycpávkama, ale jel jsem domů v nich, až mě hřáli. Jo, takhle jsme se vraceli. Pak jsme měli autobus, který jsme si půjčovali, to byl ten na ten dřevoplyn. To byla ta hrůza, že jak jsme chytli 15 kilometrů před Jihlavou, tam jsme chytli, to byl šofér, který, ten majitel, to byl šofér, který, jak se dává dýchat ty balonky, víte, kdo má alkohol v krvi, tak je prostě perzekovovaný, tak my jsme čekali, až on se ožere, až bude mít 4. pivo, pak byl bezpečný. Tak on nečekal u divadla, on čekal u hospody a my jsme čekali tam. A teď jeden bachoval, kolikátý pivo udělal. Tak říkal, už máš 4. pojedem. A za ty vypil pivo, a tak panstvo nás to budeme hračte, prosím, dámy napřed, dámy a děti první. A prostě už byl rád, že dělal to. On měl ten kotel vzadu s tím dřívím a to hořelo, že tam se vytvářel ten plyn. A měl tam taky takovou tyč, tou prohrádnou vždycky. Jel 10 kilometrů a rozrajcoval zase tam to požářiště a jedlo se dál a mě jednou jsem se domníval, že mám horečku, pan Ježíš Porášek nemám, kolegy budit nechci, tam spali všichni, to jsme byli zvyklí, pak jsme měli autobus, který jel velice pomalu, tak jsem se za chvilku otočil a my jsme hořeli. My jsme hořeli jak Apollo v leže, plameny, tak jsem zařval a ten zjistil, že tak začal švát všichni ven a močit. Tam měl normálně pivař cenu zlata. Skutečně se nám to podařilo uhasit, to je fakt. No ale roztlačili jsme ho a on nám ujel. On v hrůze, že zase se něco stane, tak nám ujel. A my jsme šli těch 10 nebo 12 kilometrů v tom mraze, 15 stupňů mrazu, do té hlavy pěšky. No. Tak to jsou takové zkušenosti. Dneska je to legrace, ale má to člověk poznat. Jedině tak prověří, jestli má to divadlo doopravdy rád, anebo chce být jenom slavný. To je velký rozdíl.

jsme měli několik těch autobusů. To jsme koupili, to byl jiný, to byl náš kras, já mu říkal krasavice, měl malý kolečka, malý motor, kole, obrovský prostor pro lidi. A dělalo to hrozný kravál, strašný kravál to dělalo. Ale nemělo to žádný levice ještě, to bylo zhruba koupený asi za 80 000, akorát tam ten šofér měl tu bednu přišroubovanou a miloval ptáky. On to byl milenec ptáků barevných, jak pažanti anebo něco. A my jsme si tam museli přinést židle z domova. Jsme byli jako takový polský uprchlíci, každý si nes jídlo a židli různou, tam byly různý židle různých slohů, že jo. A on když v nějakých bazinu říkal, to je krásné, a dupnul na brzdy, víte, na brzdu dupnul a my za ním hned valná hromada, pochopitelně, že jo. No tak nám mladým klukům a holkám to nevadilo, to víte, že jo. Ale ty baby ty padaly ještě dřív než brzdil, takže byla to všecko zkušenost taková, no a právě proto říkám, když tohle člověk zažije, prožije a nestratí elán, tak má to divadlo rád a patří tam. Tam byly, v tom souboru byly dvě pozoruhodné dámy, říkali si milospaní, a jedna byla bývalá majitelka, byla stará už asi 70 nebo 80 let, tak nějak. A my jsme ji pochopitelně v těch převratných událostech nenechali padnout a udělali jsme z ní nápovědku. Ale ona nám nebyla nic platná jako nápovědka, ne že by se nesnažila. Ona byla úplně vyčerpaná po každém představení, ale ona nás opravovala, ne napovídala. Když někdo řekl, místo nás hledá, a on řekl, to hlodá, tak ona zařvala, hledá. Jako by ho udala, víte, tak proto všichni, co jsme tam byli, máme výbornou paměť. Ať jsme se pro jistotu paní bábu vyhodit jsme nemohli, neměli jsme na to srdce, tak jsme se museli učit tedy důkladně tu roli, protože na ní spolech nebyl. No a ta druhá Lišková, ta měla neskonalou úctu u mojí, dodneska se jí před ní klaním, protože to byla tragikominda takového formátu, že by pro Národní divadlo by bylo ctí, kdyby tam byla zaměstnána. A nikam ji nedostali, ani do Brna, nikam ne. Ta Šmíra prostě pro ně, to byla, nezradila. Ona byla zvyklá, přijeli jsme někam a den se nehrálo, než se bába vykecala, víte, to se muselo počkat. Ona oběhla všechny ty svoje fanoušky, to oběhala všude, se zdržela půl dne, teď přinesla samozřejmě nějaký vajíčko a něco, bylo ve válce, nějakou mouku a takhle. No a pak se hrálo a řeknu vám, to byla bába, která neměla jediný svůj zub. Já měl dost potíže z výslovnosti, já jsem si musel přeorientovat jazyk, já ho měl špatně položený. A ona bez jediného zubu bylo slyšet její každý slovo na poslední galerii. Já jsem vždycky, když jsem byl na tohle zatížený, měl jsem mindráky, už jsem mluvil dobře, už si rok a půl mi to trvalo, než jsem se naučil prostě správně mluvit, tak jsem vždycky byl zvědavý, jak její rozumě. Tak jsem vždycky, když jsem měl volno, odskočil si to, mluvila tiše a bylo jí, ta měla takovou techniku těch dásní, že ona si dokázala ten prostor v té pusince vytvořit. A bylo to skutečně tedy geniální herečka, vynikající, Lišková, ještě jednou klobouk dolů. Asi taky říkám, že bylo dost prostý vodní, když mě tam angažovali, že mě se nepostaral někdo tam v nocleh, no. Ale Hromádka mě našel, až on spal u jedné babičky, on tam byl pošťák, který byl odvelený někam, nebo někam odjel, a najednou byla volná postel a on bábu ukecal, že jako si přivede kamaráda, tak přived mě. A ještě já jsem netušil, že je to manželská postel. Víte, Hromádka měl takovou vlastnost, my jsme ho měli rádi, pojem byl dobrý herec a výborný společník, skutečně velice příjemný pán. A tak jako měl tupé, byl plešatý, ale nesměl jsem o tom mluvit. A zuby neměl, ty měl falešný. Tak my jsme se chovali k němu prostě jako k zubatýmu a vlasatýmu, poněvadž jsme ho měli rádi, že jo. No jo, ale být s ním v manželský posteli, to neslo velký rizika, že jo. Já se ráno probudím a najednou proti mě Žižka, že jo. Ta paruka se mu svezla na jedno oko, jo, a teď takhle těsně u obličeje, já se lék vždycky, tak jsem zakašlal, dal jsem mu šanci, aby se jako upravil, no.
takhle jsme to spolu prostě tam tloukli, no. Já ho zlobil taky, že jo, my jsme přišli po představení, tak jsme vykládali všelijaký, co na jevišti a já viděl, že čeká, až usnu, aby si vyndal zuby. A jak jsem slyšel mlasknutí, tak jsem zase, ale poslouchejte, pane Hromádka, teď v tom třetím obraze jste mi tu knížku nepřines. Tápal, nasadil, ale Jiříku, jak to, že ne? Teď si vzpomeň přece, a teď tak rád, tak já vám, jo, už si vzpomínám. A zase jsem mu nechal odložit zuby, ale přece, pane Hromádka, to jsem mu udělal 7x, on ráno myslel, že mu v noci někdo dělal resekci. Mač, to bylo, že jo, vyndavání, nasazování zubů. No tak to víte, ty začátky tam byly a člověk hlavně nesměl podlehnout, jak píšu v té knížce, sebelítosti. Tohle musíte brát všecko s humorem. Jste-li toho schopen? Když ne, tak utečete, že jo, no.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že kdyby Jiří Sovák žil mezi Indiány, dostal by jméno nějak jako ten s věčně dobrou náladou nebo ten, co umí pobavit. Ale to vyprávění a veselé historky, to byla jenom jedna z mnoha tváří herectví Jiřího Sováka. Řekněte sami, čekali byste u něj liriku a, jak to říct, takové jako poetické usebrání s povídkami o ty Pavla? I když na druhou stranu ta povídka Pumperdentlich Jiřímu Sovákovi sedne jako ušitá, ostatně stejně jako, zase z úplně jiného ranku, vzpomínky na setkání se strejdou Proškem na Branově po válce.
2: Po válce jsem se hned rozjel na Křivoklád. Doslova vyrazil. Nejdřív sám s batohem a s jedním prutem. Bydleli jsme zas v Praze a tak jsem jel se Smíchovského nádraží vláčkem se špinavými okny. Plivil jsem na kapesník a udělal jsem v okně čisté, kulaté okénko. Spatřil jsem řeku a chtělo se mi brečet. Díval jsem se na jarní vodu a věděl jsem, že tahle voda v Berounce, co teče tady, musela téci také nahoře podél skříjí a pod loděmi strejdy Proška z Luhu. Řeka stejně jako obloha plynula místy, kde nám bylo v životě dobře. Pozoroval jsem její proudy, její ryby, jak skákají na hladinu, mlýny na jezech a jezy na zadržených vodách. Mlynáře, co dosud mleli, a převozníky, kteří převáželi sem tam. Viděl jsem po 6 letech zase řeku. Měl jsem tvář přimáčknutou na skle, aby mi nic neuniklo. Řeku jsem měl rád víc než cokoliv na světě a styděl jsem se tehdy za to. A nevěděl jsem, proč řeku tak miluji. Snad proto, že je tu věky, anebo proto, že každý den její vody v dálce umírají, anebo proto, že na ní můžeš plout, ti v ní můžeš zemřít. Nemohl jsem tehdy odpovědět. Byl jsem jak mladý pes, který teprve očichává vůně nejkrásnějších nároží. V mém okénku se objevil hrad a byl to Karlštejn. Čeští králové měli podobný vkus jako já. Vybrali si Berounku a postavili na ní hrady Karlštejn a Křivoklád. Pokud se týče limonády, tak v Berouně se pila žlutá. Přesedá se na rakovnický vláček do Křivoklátu. Jede se pak kolem pstruhových líhní, kde se v kolébkách slunce houpají a koupají malí pstroužci. Trať vede pod Stradonickým hradištěm, kde rolníci nalézají v polích duhovky zlaté penízky. Kolem pil, kde se ze stromu dělají prkna a z prken vonící postele. Řeka teď teče úplně na dně údolí, bez slunce a je plná slz. V Křivoklátě vystoupím a jdu proti vodě. Už mě od ní nedělí okna vlaku a do mozku nebuší parní stroj. Do nosu mě tluče vůně ryb, které teď prožívají čas lásky a spolu s ní cítím i pach utopence vojáka. Vodní vánek nechává zapomenout na žal. Také řeka je občas špatná a má své vředy. Očistuje se tím, že odpluje jinam, jak z jara kry. Nahoře nad Višňovově čistá. V proudu spatřím skupinu svalnatých parem, rýjí na dně a staví se na hlavy. Podobají se stádu divokých koní nebo kamzičímu stádu. Pouštějí bublinky a nejspíš chrochtají jako vepříci. Ležím na břiše a pozoruji je. Pak se pohnu a oni zmizí v hlubině. Víš, už řeka jenom voní, jako poměnka, jako stulík, jako divoký kořen puškvorce, jako vrbina voní vodou. Už se nezastavuji. Pospíchám, abych byl v přívoze v Luhu co nejdřív, jako bych chtěl všechno stihnout. Už minu jez a Šímovic skálu. U Šímovic skály dva trampové stály. Utíkám, batoh mi skáče na zádech a dělá buch, buch, jako mé srdce. Po úzké pěšince kolem Agátu nahoru k převoznické chalupě. Jen jestli neumřeli, no to by mi poslali parté. Jen aby byli doma, jen aby nebyli nemocní, aby na mě nezapomněli, jen aby mě poznali. Kluču na dveře. Nikdo neotvírá. Přišel jsi pozdě. Tvé dětství je pryč. Sedím na zápraží a čekám. Brzy přijde, sproutím strejda Prošek. Vrhnu se mu do náruče, ale on mě mačká nesměle. Není zvyklý muchlat se ani s vlastními dětmi. Hovoří se mnou a já poznávám, že jsme oba zestárli. Oba jsme museli urazit nějakou velkou, neznámou dálku. Cestu, která pokračuje. Na jejím konci bude cíl a odtud pak už není návratu. Strejda Prošek mi nalije svou pověstnou pránovskou bramboračku. Uvnitř jsou hříbky a na vrchu plave celerová nať. Pozoruje mě tiše a potom se zeptá: tak kam půjdeš na ryby?

Náš tatínek na cestě světem zestárl a projevovalo se to i na rybách. Stále chtěl ulovit svou velkou životní rybu. Ale s velkými rybami je to složitý. Jak zaberou na slabý cajk, tak ho přetrhnou. A když je chytáte na silný cajk, tak vám většinou nezaberou. A pak je to většinou jako v životě. To, co moc chceme, toho nikdy nedosáhneme. Tatínkovi zabralo na přehradě u Skochovic asi 5 sumců, lidově sumáru. Jeden ho dokonce tahl i s loďkou na délku jednoho fotbalového hřiště. Pak mu to opět přetrhl. Jednoho dokonce dostal. Asi 5kilového sumce s vouskama a malýma záhadnýma očkama vyhlížel jak černé sele. Zpočátku měl z něho tatínek velikou radost, ale přece jen si uvědomoval, že to není ten pravý sumec. A když nám ho ukazoval, řekl o něm, ten je pumprdentlich. Tatínek nikdy přesně nevěděl, co tohle slovo znamená, ale s oblibou ho používal. Prý je to asi jako když jde krásná dáma v plesových šatech nebo v báječném kožichu. Všichni přihlížejí, jsou paf a ona přitom šlápne do hovna. Tohle byl krásný sumec, jak dáma v černých plesových šatech, ale bohužel to nebyl velký sumec. Tatínek ho dal do naší velké studánky pod břízou, ale to neměl dělat. Neboť poté se vydal do hostince podnik Hartmanových, aby oznámil celému světu, že dostal sumce. Vždyť šlo už dlouho o jeho prestiž. U Hartmanu bylo plno a nálada výborná. Tatínek si kupoval cigarety a před hostinským utrousil mezi řečí. Tak jsem dostal sumce. Kolik? Tatínek tuhle otázku samozřejmě očekával. Proto oznámil to, co doma. Je pumprdentlich. A představil si dámu v plesových šatech, jak si na chodníku očišťuje papírem kramflíčky bot. Jenže hostinský neměl pro ně jaká interesantní slova a představí smysl. Znovu se netrpělivě zeptal, kolik má ten sumec? Tatínek vyhrkl, 20. To nebylo málo, ale ani moc. Bylo to tak akorát, aby vzbudil úctu. A sedl si a dal si velkou griotku. Jediný alkohol, který občas pil. Jednak to bylo sladký jak cumel a to on měl rád.

že se na toho sumce půjdou podívat. Tatínek tomu nemohl zabránit, protože mnozí z nich byli sami rybáři a chtěli se o tom přesvědčit na vlastní oči. Tatínek rychle uvažoval, že jim koupí jedno štěně, ale jak se ukázalo, nezastavil by je ani Bernardin s krvavýma očima. Na hliněných nohou opustili hospodu a s rykem a zpěvem se vydali k naší chatě Herma, aby přeměřili a převážili sumce z rodu velkých. Tatínek šel schlíple za nimi a oni bůh ví, proč zpívali písničku o řeznících. Nejsou lepší řemeslníci jako řezníci. Ráno vstane, jde do krámu, trží sklenici. V chatě přivítala deputaci naše drobná maminka Herma. Hned pochopila, o co jde, protože jí znala svého muže dobře, žila s ním v jedné domácnosti velice dlouho. A také proto, že na ní tatínek vzadu zuřivě gestikuloval, aby něco podnikla. Rybář jménem Dušek škytl a pronesl proslov. Prosím vás, paní, přišli jsme se podívat na toho sumce, co chyt máš mužíček. A uklonil se. Maminka blesku rychle domyslela, že ještě nejsou v tom stavu, aby viděli sumce, a pozvala je ke stolu do chaty a na verandu. Nedali se dlouho pobízet. Snesla jim všechno, co jsme doma měli. Uherský salám, nakládané ryby, salám šunkový, salám koňský točený, načala konzervy a láhve vína a dalšího alkoholu. Pomáhal jsem obsluhovat, tatínka nebylo vidět. Ta naše chata na skále to nebyla chata, ale párník na vzdutých vlnách. Houpala se, kývala a zpívala. Pije táta, pije máma, však se jim už běhá kráva. Pije táta, pijou děti, už je kůže na teleti. Jedli a popíjeli ještě asi hodinu, když maminka usoudila, že nastala pravá chvíle. Byli už ožralí, ale ještě nezvraceli. Teď byla ta doba, kdy mohli posoudit míru a váhu sumce z rodu velkých. Maminka pro jistotu vyšla ven s Duškem, který měl u rybářů autoritu, a něco mu šeptala. Dušek povídal, na mě se můžete, milost paní, určitě spolehnout. Od někud se přištrachal i náš pobledlý tatínek. Výprava dorazila ke studánce pod břízou. Dušek nahlížel dlouho do studánky a přidržoval se plechového krytu, aby tam nespadl. Po chvílce povídal, když vezmeme v úvahu, že voda zmenšuje, tak ten sumec má dobře přes 20. A ostatní nahlíželi také do vody. O jeho slovech už se neodvážil nikdo pochybovat. Buď sumce na dně vůbec neviděli, nebo ho vidět ani nechtěli. Je malinký Peterka to všechno nějak narušil, protože jak byl opilej, tak byl pravnomluvnej. Nakoukl do studánky a začal křičet, jete němaje, já mu dám hubičku. A svlékl se do spodku, že si k sumečkovi vleze do studánky jako do peřinky. Odvlékli ho pryč. Vrátili se všichni za zpěvu do Hartmanovic hospody a jen tatínek doma pomáhal uklízet špinavé nádobí a sklenice, což jinak nikdy nedělal. A maminka mu nic neřekla, protože věděla, že by to bylo úplně zbytečný. Brzy se ve Skochovicích rozneslo, že ten tatínkův sumec měl 50 kilo. To se zřejmě tak spravil v naší studánce. Pro mne měl tento příběh jedinou výhodu, že jsem aspoň trochu pochopil význam slova pumprdentlich. Je to výborný, ale přitom to stojí za hovno.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: A teď ještě jedna vzpomínka na přátelství z těch nejbližších. Jiří Sovák s Miroslavem Horníčkem v televizních Hovorech H. Jiří Sovák na jejich společné chvíle vlastně už od vojny vzpomínal, že už tam si Horníček uměl zařídit, že byl písařem. Dostal takzvané Bčko, protože když se velelo vlevo v bok, Horníček se ptal proč.
2: Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci. To bych už předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které při tom předposledním nebo kterým hovorech to ano, bylo, vykládal. Že ano. No tak tam se tam byly některé nepatrné úchylky.
3: No počkej.
2: Tak vzhledem k tomu, prosím, tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsi jsem mnohem mladší.
3: Já jsem neřekl.
2: Nemě bylo tlumečeno, že jsi mnohem mladší.
3: No tak máš špatný tlumočníky.
2: No tak to je. Nebo jsou to lichotníci.
3: Nebo ano, lichometníci.
2: Ano, neobratní lichotníci.
3: No ale jsi mnohem mladší.
2: No, asi o rok a půl, pač. V prosinci mi bude 50 let.
3: No dobře, a víš, co to v tomhle věku dělá, rok a půl?
2: Abych se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem, nejsem sklíčen. Já se vůbec dělám. Třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršrutu do těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, pač tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavý, že jsem jednou dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří. A když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dostat.
3: A jako proč ti vynadal, nebo co ti řekl?
2: No ne, abych si z něj nedělal legraci. No ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, já nevím, jestli to dá, to mělo se to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal totiž, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždí, to takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No, já jsem právě chtěl, nebo chceš si to ty?
3: Ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak jsem
2: ne, já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou veselou hrou, co... No, veselou hrou jezdím s takovou hrou a... Vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky.
3: Ano.
2: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory a to nějak právě v té době si končil, já jsem... A zabloudil jsem. Teď jsem stál na rozcestí, tedy musím návěstí, tam žádný nebylo, nebo jsem, promiňte, soudruzi přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Když jsem se chtěl zeptat nějakých, kteří tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, tak ze stínu jenom, auto jsem nechal na křižovatce a pár těch metrů jsem tam došel, ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, Sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu to je tak nebo tak. A on povídá místo toho, tak Sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně.
3: K tobě.
2: A teď já nevěděl, o co jde.
3: Jo.
2: Tak jsem začal tak jako couvat, pak jsme ho přidávali až tráp normální. Já jsem byl skutečně vyděšený, já jsem neviděl. To mi připadalo jako mord na židě, že se mě někdo splet. Já jsem trapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. A teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl. No ty si o mě mluvil jako... Hochovi s rychlícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě. No úplně by mě snad opili. Tam mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes dvůr vypustila. Do auta fičel jsem domů.
3: No ne, já jsem vzpomínal, jak si některý historik, já jsem nechtěl říkat všecky, protože ono po tobě opakoval historky, je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody. Tak zjistí, že za prvé je o 2/3 menší a ztratí barvy. Rozumíš? Když to ty, když vypravuješ, tak ono to má... A já jsem se těšil, že tě sem zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytl tě už, pardon, promiň.
2: No. No, hraju ho.
3: Hraješ ho, tak.
2: Hraju ho, s tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl nikdy čas lámat hlavu.
3: Ano.
2: Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval Táto mámo v komoře je myš. Ano. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Habersperk, který ho teďka studuju, protože
3: studuji
2: jsem
3: šel do...
2: Jo, no studuju, porádo studuju.
3: Jo? Budeš mít fousy?
2: Jo, ty spodní. Jako spodní. To hrál Mošna, já nechci na tom nic měnit půl.
3: Tam
2: jsem...
3: On
2: to byl chytrý člověk.
3: No jistě, samozřejmě, to je velmi správný. No a potom, ty přece, máš někdo z konzervatoř?
2: Ne.
3: Ty nemáš?
2: Ne. Já taky ne.
3: Života, jo?
2: No tak ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat, já mám to... poměrně dynamo dost nabitý. No a tak jako, no tak ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
3: To já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tady prošel takovou konzervatoří, ty jsi dělal přece kde co. No. Prosím tě, Jiří, můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval?
2: No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale to je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi 3x, tak
3: jednou.
2: Já jsem svýho času ochořel na exudát, to je prostě voda na plících, populárně řečeno.
3: Ano.
2: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
3: Já si pro tu exudát s exulantem, ale to je jedno.
2: Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš...
3: Ano.
2: Teďka taky vypouštěj. A teďka si představ, že mě doporučili, abych spíš hledal zaměstnání na vzduch. No tak co ideálnějšího, než být akvizitorem pražské městské pojišťovny. Jsem tam zašel, to jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě... Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu,
3: ano.
2: Který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od kloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, ano. Zlata tenkrát, jo, sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom fofru najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku, takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout, trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti,
3: ano.
2: Že za vámi stojí rezerva pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
3: Takže tohle jsi měl na mysli vždycky.
2: Tohle to jsem
3: měl.
2: Takhle nadchnutý jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
3: Ano. No a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
2: taky jo, tak, to ty myslíš, chtěl, já jmenovat nebudu, páčku, tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba. Tady byla fabrička tedy 0,5 roku nepojištěná. Víš, co to je při té konkurenci? Všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
3: Ano.
2: Nepřetahujem, to nepřetahujem.
3: Ne.
2: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dvě obrovský dohy, jak ty říkáš, stěhovací.
3: Ano.
2: Stěhovací dohy. A to byli jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Já to nemůžu říct, těch dog.
3: Dog, ano, ano. Dogo.
2: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený. Obaž. Ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, až myslel zajíc, zelenáč, že no, dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se nadomu smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sokol, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy, ty nepojistný,
3: ano.
2: Nepojistné cvoci. No a tam bylo, no a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Jako hypotézu, jako detektiv a ona vyšla. Skutečně, já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam napřed na klacku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřců, pak jsem se zarazil, to už jako stačí. To myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom, tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, když někdo už potvoro a už byl konec ven, jak nebaž ona viděla, že s tím dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončili. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa asi je nadšený a nebo prostě
3: ne,
2: rozuřený.
3: Poznám. No, tak... Já to někdy nepoznám ani u herce.
2: Někdy, no. U některých je to těžký.
3: Ano,
2: no tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním, a oni nakonec jako no, stálými chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse bušte, aby, já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek, a baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka, já pom, co pak, no, já paní, já, ale jak mě milujou zvířata, já mám špačka, toho jsem našel nějak kulhal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, no, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psi, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle. A ten jeden do huby, takhle, teď jak si mě svojí hubou do úst, ne? No, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
3: Ano.
2: A ten druhej, ten zase koukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo?
3: Jo.
2: A teď bába od stolu přes vejde, nepozorovala, jak se zachovám, jo, tak já takhle, tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona, jsem slyšel, jak vzlikla, jak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů, takový šel.
1: A na závěr ještě Věra Špinarová s melodií, kterou Jiří Sovák doslova miloval a když se s Věrou potkali, nemohla tam titulní melodie z filmu Tenkrát na západě nikdy chybět. Tak se mějte dobře a brzy naslyšenou.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Ano, posloucháte Noční linku, a to s datem 26. června. Svátek slaví nositelky jména Zdeňka, což je moje maminka a také sestra, takže pokud jste té vaší Zdence zapomněli popřát, udělejte to, ještě máte hodinu. Jaké téma jsem si pro vás vybrala pro dnešní noc? A o čem si budeme povídat? Co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil? Říká se, že kdo se umí smát, má šťastný život. Platí to i u vás? Co nebo kdo vás v poslední době nejvíc pobavil? Umíte si udělat legraci i sami ze sebe? Platili jste ve škole za třídního baviče? Kdy jste se naposledy bavili například v divadle, kině, ve společnosti? Možná vás umí pobavit váš čtyřnohý kamarád. Dnes v noci se budu těšit samozřejmě na vaše vzpomínky a zážitky. Já mám teď jednu hned ze začátku, kdy jsem vstoupila do studia, kdy můj kolega tady mě chytil do ruky mouchu. A já jsem nevěděla, co to vlastně dělá, a tak jsem ječela. Nevěděla, cože to tady honí, jestli nějakého člověka nebo co. Takže jsme se zasmáli, pobavili a já mám radost, že Lukáš je veselá kopa. Telefonovat můžete na číslo 731 800 900 a vyprávět. A nebo také můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz a na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a také náměty na témata, která byste chtěli slyšet někdy příště. Příjemný a nerušený večer přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás dnes budu ptát, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. Zábava je takový druh trávení času, do kterého se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo také oddech. Zábava může být pasivní, kdy se člověk nechává bavit jako divák nebo posluchač, a nebo aktivní, kdy je například účastníkem nějaké hry nebo sportu, no a také třeba Noční linky. A kdo se k dnešnímu tématu vyjádří jako první? Tou první volající je paní Nora z Frenštátu, kterou srdečně vítám. Dobrý večer, paní Noro.
1: Dobrý večer, paní Chládková, děkuji za přivítání a zdravím také všechny posluchače. A děkuji paní Ivetě, nedávno mě pozdravovala v Noční lince, takže děkuji za pozdrav. No, je to takové veselé téma a když jsem tak nad tím teďka, jak jsem slyšela, jaké téma, přemýšlela, tak jsem si říkala, no, tak nevím, co je veselého teďka vůbec, všeobecně, protože doba je taková rozbouřena, jako kdyby byly bouře někde na moři, vlny se přes nás valí, že člověk neví, kam by se teda schoval, kam by utíkal, jestli to je do sklepa, do krytu, do zákopu nebo někam do divočiny, všude je to prakticky stejné. Jsem šťastná, že jaro, i když to bylo letos takové, taky se tomu nedalo zasmát, tak jsem se těšila na jaro a ono bylo pořád takové studené, ano, a s takovými výkyvy. A teďka konec konců, teďka zase to začalo. Léto je po slunovratu, já to sleduju, kdy je vždycky měsíc úplňku, za pár dní budeme mít, nebo kdy je nov, ale ty výkyvy, to je taky k zasmání. A dneska to je zajímavé, bylo tady ve Frenštátě, pro mě bylo příjemně teplo, protože tady v místnosti jsem měla 25 stupňů a byl takový mírný vánek, ale na večer se velmi zřetelně ochladilo. Ze zahrady šel úplný chlad a vidím to i podle svých dvou kočiček, že přerušili lov, nebo co to dělali venku, a přišli už domů, takže mě to tady všecko bude teďka spát. No a s nimi se taky člověk může zasmát někdy.
0: To máte pravdu, to máte pravdu. To je, promiňte, že vám skáču, paní Noro, do řeči, ale připomněla jste mi kočičku. Já mám kočičku Kleopatru a ta nechce vždycky odjet ze zahrady. Takže vylezla na strom a 3 hodiny na mě koukala, mávala mi packou a říkala si, jen si pro mě vylez, když chceš, abychom odjeli. Takhle to umí. A to jsem se teda taky zasmála, ale pak už míň, to se přiznám. Po 3 hodinách už jsem jí hubovala.
1: Tak já mám taky tu jednu kočku Kety a já ji někdy, ona už má kolik, 11, 12 rok, taky říkám holka, teď ti to nějak přibývá a ona je taková velmi svérazná, dovede si vybojovat svoje místo a proti těm dvěma je taková, bych řekla, někdy divočejší. No, asi vyrůstala v prostředí, kde to bylo zapotřebí.
0: Ano.
1: A když někdy mě tak jako nazlobí, protože taky si postaví hlavu, tak já jí říkám, ty Kleopatro, ty kurhuto. A když tak řeknu, královno Kleopatro, co si za sobě myslíš a podobně. Ale tak to je takové vtipkování, takové úsměvy. Ale když mluvíte o tom humoru a o tom smíchu, já si nemůžu pomoct, ale já si vždycky vybavím dobu, to je ještě tak po válce kolem toho 48. 50. roku, kdy jsme měli jenom rádio, televizi jsme měli až někdy po 68. roce, ale poslouchali jsme, i když jsme byli malé školní děcka, tak jsme s rodiči poslouchali na Silvestra estrády. A to nezapomenu, jak tam vyprávěl Jiří Štuchal nebo Josef Kobr z Ostravy. To byly tak hezké, do dneška si to pamatuju. A kdo mi udělá teda vždycky radost, to je poslouchat Vladimíra Menšíka. To je skutečně k nezaplacení. No a teďka opakuji zase přes léto troškovi slunce, seno, ano, jahody. No to jsou nezapomenutelné scény. Tam i ty jednotlivé postavy, ale já vždycky vzpomínám na Luďka Kopřivu, který, ano, tam hrá toho faráře. Bože, ten je tam k nezaplacení. Jak jsem já ten narazil na ten
0: ohradník, že jo?
1: Na ten ohradník elektrický rozkrokem. A jaké on dělal ksichty přitom a pak jak se vrátil domů a Cecilka s takovým tím cudným úsměvem na druhou stranu, ano, jak mu na ten klín dávala studené obklady a hlavu odvracela. No to je k nezaplacení. Je. No a teď myslím, že budou dávat zase, jak vytrhnout nebo jak dostat tatínka do polepšovny, ano, ale i ten první díl, jak vytrhnout velrybě stoličku. To je takový lidský, takový velmi příjemný, inteligentní humor. Tam se člověk opravdu těm scénkám zasměje a vidí, že to je skutečně ze života.
0: Ano.
1: Já si už několik roků neuvědomuju, že by v televizi byl takový příjemný humor, který dovede i pohladit, že je to takové nějaké, ne rozesmáte, že to je rozřechtané, tak uměle rozřechtané, že to říkám až takovým vulgárním slovem, a že to je takové nějaké vyumělkované a takové uřvané. On i ten humor nemusí být takový nějaký násilný a hlasitý, aby pronikl člověku do duše. No, to
0: je
1: by
0: to
1: tak asi bylo
0: všechno. Tak, jak říkáte. Moc krát děkuju, paní Noro. Dobrou noc do Frenštátu.
1: Tak se mějte všichni hezky a počkejte, dneska je 23. zítra je svatého Jana, svatojánská noc a světlušky už létají, už jsem si všimla, už vyletěli broučci. Takže zítra sbírejte zázračné kvíti v noci. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Já ještě přidám k paní Noře, jak říkala, že měla nebo má ráda stále scénky s Vladimírem Menšíkem, tak pro mě takhle byla dvojice Šimek Grossman. Mě to dokonce uzdravovalo. Já jsem měla jejich dlouhohrající desky Návštěvní dny a když jsem byla jako malá nemocná, tak jsem si to pouštěla a vždycky mě to uzdravovalo. A já jsem to potom panu Šimkovi říkala. Měla jsem to štěstí, že jsem se s ním potkala. A možná už jsem to tady jednou v Noční lince říkala. On říkal, Jano, přineste mi ty desky, já vám je rád podepíšu. A už se to nikdy nestalo. Takže toho opravdu lituju. Já jsem, nebo pořád je zbožňuju. Mám to teďkon v autě a opravdu, když někdy chci a chci se smát, tak si pustím moji první jízdu tramvají, jak jsme chovali užitečné zvíře a další a další. A opravdu se směju a směju. Takže, a můžu to slyšet prostě samozřejmě po 150. Takže to byl podle mě kvalitní humor. Tak, teď už další písnička a tak dál nosíš po kapsách si mládí Valdemar Matuška a potom budu čekat na váš další telefonát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž.

0: V dnešní noční lince si povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozvesel. Já říkám, že kdo se umí smát, má šťastný život. A tak se vás ptám, jestli je to i u vás. Co nebo kdo vás v poslední době pobavil? Umíte si udělat legraci i sami ze sebe? Platili jste ve škole třeba za třídního baviče? A kdy jste se naposledy bavili v kině, v divadle, ve společnosti? Možná vás umí pobavit váš čtyřnohý kamarád, jako mě, moje kočka Kleopatra. No dneska v noci se prostě těším na to, co mi budete vyprávět na lince 731 800 900. V tuto chvíli si budu povídat s paní Emílií, která nám volá z Nýtku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak co nebo kdo vás, paní Emilko, pobavil v poslední době?
1: No moji vnoučci.
0: Umí vás rozesmát?
1: Vnoučci. Jo, ti jsou tak úžasní, že jsem tak ráda, že je mám.
0: To věřím. A čím vás naposledy, paní Emílie, pobavili? Co provedli nebo co vám hezkého řekli?
1: No, tak se mě ptají, babi, co děláš? A já někdy nevím vůbec, co jim mám odpovídat, protože když jim řeknu pravdu, tak se dívají. Jsou malí a jsou šikovní, no. Tak se moc těším, že je mám.
0: No to rozumím, to rozumím. A kolik jich máte? A holky, kluky?
1: No mám dva chlapečky doma.
0: Ano.
1: No a jsou úžasní.
0: Kolik jim je let?
1: Nevěděl. Jeden má 2 ročky a 1 5. Aha. A vůbec jsem si nevěděla představit, že tolik pro mě budou znamenat v životě. Jo, jsou úžasní.
0: Tak to mám radost, paní Emilie, za vás, protože každá dobrá zpráva z rodiny člověka potěší, když slyší něco pozitivního. To mám radost. Moc děkuju.
1: Ano, ano.
0: Krásnou dobrou noc, paní Emilie.
1: Taky vám dobrou noc.
0: Přidám k paní Emilce zprávu, kterou poslal pan Pavel. Krásný noční čas přeji všem posluchačům. Mě třeba naposledy rozveselila divadelní hra od Tennesseeho Williamse Skleněný zvěřinec. Na této hře jsem byl včera s kamarádem na Kraví hoře v Brně na otevřené scéně amfiteátru Bloka Polívky v Brně, kde excelovala svým výkonem Simona Stašová, která opravdu to tam hodně táhla, i když ji ostatní byli perfektní. Zasmáli jsme se všichni. Tak přeji všem dobrou noc. A Pavel ještě připsal, prosím ještě o zveřejnění a třeba i přečtení tohoto dodatku. Vzpomněl jsem si ještě na jednu veselou příhodu, kdy jsem na jednom bleším trhu sehnal pískací kachnu pro psy, pro mé kamarády. No a když jsem s ní zapískal mé kamarádce přes WhatsApp, dostala krásný, aspoň 10-minutový záchvat smíchu a tím pobavila i mě, napsal pan Pavel. Takže děkuju, pane Pavle, i za váš příspěvek. A teď už další písnička. František Nedvěd, Jabko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: A tak to máte tak, že někdy vás potěší třeba takový telefonát od maminky Jarušky, mé kolegyně ze šlágru. A já mám velkou radost, že můžu přivítat paní Jarku z Davle, která se dovolala. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko, dobrý večer. Zdravím vás i všechny posluchače.
0: Co nebo kdo vás potěšil, paní Jaruško?
1: No, víte, já mám 4 pravnoučátka. Nejmladší Matyášek je rok a nejstarší je Adélka, tý jsou 4,5. No, dneska jsem je tady měla všechny 4. Byly tady teda ty dvě tady byly s maminkama, protože mezi tím je ještě, takže vlastně je Adélka, pak ty jsou 4,5, pak je Martínek, tomu je 3,5, to je vnouček Jarušky.
0: Ano.
1: Pak je Amálka, ty je 1,5 a nejmladší, to je taky vnouček Jarušky a to je Matyášek. No a protože je bedro, tak se přijeli koupat. No a to vždycky se rozesměje prostě, že jo. Oni tyhle ty starší už mají takový výšplechty a Adélka chodí do školky, že jo, tak to. Ale musím říct takový to, co mě takže vás rozesměju skoro vždycky, ale protože to je nějaký příběh, tak ten mám asi tak 14 dní starý ten příběh. Hlídala jsem tady právě toho Martinka.
0: Ano.
1: A šli jsme spolu tady na dětské hřiště, které tady máme. No a teď jsme tam teda přišli, tak všechno prostě to. A bavil potom opravdu celé to hřiště a tam ještě paní sousedka toho hřiště dělala na zahradě. A tak se teda tak smála, protože on vylez samozřejmě, že po takovém tom žebříčku na takovou tu, já nevím, jak bych to řekla, takovou tu chaloupku, co tam ty děti mají, a sklouzat dolů, že? A teďka tam je po žebříku, pak po takových kamenech se tam leze, po provaze a tak. A teďka si vymyslel a říká, baví, pojď nahoru. A já říkám, Martinku, já nemůžu. A on pořád, babi, pojď, zkus to, já ti pomůžu. A pojedeš dolů. A nebo chtěla bych lezla po tý skluzace, že? Martinku, já nemůžu. Já už jsem velká a těžká. Já bych se tam ani nevešla. A on mi na to povídá, nemáš velký zadek.
0: To se smáli, co, sousedka?
1: No to se smáli všichni, ale nejvíc se smáli tomu, jak prostě on říkal, neboj se, já ti pomůžu, zkus to. A pořád takhle jako na mě. A pak já tak jsem teda aspoň po tom žebříku chtěla vylézt nahoru, že tam takový zábradíčko, musí se pod to zábradí. A já říkám, Martinku, tak po tom žebříku vylezu, ale tam už nemůžu, víš, tam se bojím. To by mě třeba bolely záda a co by si tak dělal? A on mi říkal, zavolám doktora nebo dědu.
0: No vydá, umí si Martínek poradit, či kulka. Tak to jste se pobavili.
1: Já si zrovna, jsem si vzpomněla, to je z poslední doby. Tak to jsem si vzpomněla, ale jinak prostě mě baví úžasně, no je to prostě nádhera, já si to strašně užívám a vzpomínám si, protože já měla vnoučat 6.
0: Ano.
1: Byly tak mezi 10 let a hodně se mě tady mívávala, jo, takže ty výšplechty byly i od nich, jako jestli ještě můžu,
0: určitě,
1: abych nezdržovala. Jako Lucinka, to tenkrát bylo asi, já nevím, 2-3 roky, bydleli jsme ještě na Hradišku a teď se mi taky hlídala a vylezli jsme z bytu, jsme bydleli v bytovce a paní sousedka tam měla veliký dýně, jo, to veliký dýně. A ona vyšla a říká, bápy, to jsou velký mandarinky.
0: No,
1: a
0: no.
1: To prostě, a teď nevím, jo a Martínek, to teda opravdu jako syn, jako Jarušky syn.
0: Ano, ano.
1: Ten, když čekali Kačenku, to je jako sestra jeho, Jarušky dcera, tak můj manžel je bousatej, že jo? A tak se přemýšlelo a říkal se, Martinku, když budeme mít sestřičku, když budeš mít, bude Kačenka, když budeš mít bratříčka, tak to bude Jiří. Jako děda Jíža. A on tak se zamyslel a on byl teďka 3 roky a říká, to jsem rád, že budu mít bráchu fousatýho.
0: Je, no to je co, to je krásný.
1: Je manžel je Jiří,
0: ano.
1: Jo, a to, že i ten malý, který bude Jiří,
0: tak bude fousatý. No, děti jsou úžasný.
1: Mně si asi jiného už nespomenu, nebo nechci zdržovat.
0: Ne, nezdržujete.
1: Moc vás zdravím.
0: Taky.
1: A doufám, že se někdy uvidíme, no.
0: Taky se budu těšit. Krásnou dobrou noc.
1: Pěkně dobrou noc.
0: Naslyšenou. Přidám ještě k paní Jarušce jednu zprávu, kterou napsala paní Jana Zírková. Dobrý večer. Můj příspěvek bohužel není veselý, jak se od dnešního tématu očekává, ale bohužel je to dnešní krutou dobou, kdy jsou lidé na sebe velmi zlí. Já mám třeba radost ze svého koníčku, který občas sdílím i na Facebooku, a mnozí lidé mi tu radost dokáží pěkně pokazit. Dobře jsem se pobavila také při krojovaných hodech a radost mi také udělá pěkný dárek, no a v neposlední řadě kamarádi z noční linky, jako například pan František ze Židlochovic, který má dneska narozeniny. Takže všechno nejlepší, píše paní Jana. Samozřejmě přidáváme se a přejeme hodně zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kdy naposledy se bavila, například v divadle, kině, ve společnosti, nebo kdy se zasmála, nebo kdo jí pobavil, paní Jana z Plzně, to se dozvíme na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím, posluchače, i vás, paní Jano.
0: Děkuju.
1: A, no, naposledy jsem byla teďka, ke konci května jsem byla na opeře Čertova stěna.
0: Aha.
1: Tady v Plzeňském divadle, ve velkým, stylovo.
0: Ano.
1: A teď se těším na pátek na Mamma Mia v Amfíku, co budou dávat muzikál. Takže máme tady 3 dny, tak ten muzikál, čtvrtek, pátek, sobota, tak máme tady ten muzikál Mamma Mia.
0: Takže no tak to si užijete, ano.
1: No, to půjdu s vnučkou, protože to dostane za vysvědčení, teď je 17, takže se učí kadeřnicí, takže to dostane jako za vysvědčení. No a co se týče, vlastně mám předplatný, zase na od září mám předplatný zase divadlo, takže se zase těším, že tam budou zase ty muzikály pěkný. Sestra v akci a prostě je tam i prostě vždycky nějaký muzikál, balet, činohra, opera, takže se moc těším zase na novou sezonu. A co se týče ty druhý vnučky, to je menší, tak loni, když jsme ji tady měli na prázdninách, tak jsem se

0: Oni jsou hrozný, jako já říkám už, aby to prostě aspoň do těch škol prostě to zrušili, protože je to hrozný, jak jsou závislí. Jo, takže takhle prostě
1: souhlasím.
0: To
1: souhlasím, no, jinak za chvíli nebudou takže umět používat vlastní mozek, no, bude to všechno jenom
0: se,
1: jinak.
0: No, a co se týče zvířátek, tak máme teďka, jako máme dva kocoury, jako jeden je úplně starý, tomu je asi 13 a jednomu 5. A teďka máme čerstvý 3měsíční koťátko, takže s tím jel teďka legrace.
1: No to,
0: to je prostě, to je energie sama. Prostě to je prostě, to je takový žíhadlo. Takže prohání teďka ty starý kocoury.
1: Který chtějí mít takže, klid, že tak, jo, neotravují tak, kotě.
0: Jo. Takže prostě veselo. Takže takhle prostě. No a pak máme ještě vlastně dvě fénečky, vlčandu a boxerku, takže s tím je taky potěšeníčko.
1: Říkám, paní Jano, tak dívat se na zvířata, pozorovat je to lepší než televize.
0: Jo,
1: opravdu,
0: no, tak my jsme kousíček takhle za Plzní, takže my musíme tady mít jako nějaký zvířata, protože se tady okolo krade, takže jako bez psa a jako vlastního, tak. No, taky k nám se nikdo neodváží, protože opravdu
1: hlídá.
0: Máme oslí. No jo, máme oslí psi.
1: To je dobře.
0: Takže, no musíme, no, prostě, takže jako to, tak. No, takže to je asi všechno, co jsem.
1: Moc děkuji, paní Jano.
0: Jo,
1: a zdravím do Plzně. Naschledanou.
0: Taky naschledanou.
1: Přidám k paní Janě zprávu, kterou napsal pan Sváťa. Dobrý večer, Dobrý večer, paní Jano, i všem linkařům, které baví život, ať jsou v jakémkoliv věku. Mezi takové se stále počítám i já, ačkoliv jsem už překročil 84 let. Zábavě jsem věnoval a věnuji celý život. Začalo to už ve škole, kde jsem hrál divadlo a přednášel básničky při různých akcích. Věnoval jsem tomu i velkou část mé profesionální činnosti, kdy jsem zabezpečoval zájezdy, vystupování známých umělců pro rajon, ve kterém jsem působil. Podílel jsem se na bohaté činnosti SRPŠ skoro 20 let. I v současné době na schůzkách důchodců připravuji soutěže a sdílení zajímavostí z domova i ze světa. Málem bych zapomněl na noční linku, kam jsem přispíval více než 450 příspěvky. Samozřejmě rád sleduji v televizi dobré filmy a seriály. Ne, na sport nezapomínám. Tak dost. To jsem se nějak rozepsal. Váš Sváťa. Děkuji, pane Sváťo, samozřejmě i za váš příspěvek do noční linky. A teď už Alice Springs, dej mi pusu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 40 minut po 23. hodině a stále si povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. A v tuto chvíli si budu povídat na toto téma s paní Aničkou z Miroslavy. Dobrý večer.
1: Krásný večer vám přeju, paní Jano, a taky všem posluchačům. A jestli bych se dovolila, tak já bych hned na začátku pozdravila paní Teresku z Prahy. Včera měla krásný příběh, moc mě dojal. Takže jí držím pěstí a jsme spolu na jedné lodi, protože říkala, že nevidí, takže jsme spolu na jedné lodi, taky držím pěstí. A teď tak příběhu, nebo ano, tématu ano. Máte, moc děkuju. Je to příjemné, když je takový odlehčené téma, protože na noc člověk by se měl uklidnit, ne nějak rozhněvat a rozrušit a pak nemůže spát. A já musím říct, že zažívám s mým mužem, ale občas se tomu smějeme, občas je to teda k pláči, protože jak mnozí ví, že já nevidím a on teda velice špatně slyší. A teď, když jsme měli den na jaře, jsme měli oba takovou chřipku, tak se mu to ještě zhoršil. Takže u nás je to někdy já v okoze a on v oboze, jo, jak se říká. Takže někdy je to k pláči, ale většinou
0: někdy
1: je
0: k smíchu.
1: Ano. Ale já samozřejmě u nás už je, já poslouchám hodně rozhlas a taky, když jste mluvila s paní Norou na ten film, kde hrál ten Tomáš Holý, ten základ je to, jak vytrhnout verlibě.
0: Stoličku, ano.
1: No tak já vždycky vzpomínám, nevím, jak se ten díl jmenoval, na to si teď nespomenu, jak jeli k tomu tatínkovi, ten Luboš k tomu tatínkovi, jak jeli a jak tam padl ten, dělal toho vodníka.
0: Jo, dědeček, ano. Jak dostat tatínka do polepšovny.
1: Jo. A tak jak padl do toho rybníka, to bylo úžasný, jak to s tím mopedem. No ale u nás se většinou inspirací, samozřejmě máme dvě pravnučky a jednoho pravnoučka. Ty pravnučky jsou ještě, mají přes rok a pravnouček má přes 4 roky. A velice mě pobavil, teda to je vždycky, teď tady byli v neděli, no a své sestřenici říkám, to je tvoje sestřenice, on na to nic. A za chvilku říká, Jasmínka je moje bratranička.
0: Takže bratranička, no jo.
1: Ano, nový výraz vymyslel.
0: Ano.
1: A je to 14 dnů, oni bydlí u Moravského Krumlova, a já to prozradím, jsou to Dolní Dubňany, a tam je už letitý dechovkový festival. Aha. A před 14 dny se tam konal, no a my, že tam pojedeme. No a pak člověk samozřejmě míní a okolnosti mění, takže jsme tam nakonec nejeli. No a on volal s maminkou v pondělí a říká mi, babi, my jsme vás včera čekali, že přijedete s dědečkem, protože u nás byl dětský den pro babičky a dědečky.
0: Tak to je kouzelné, dětský den.
1: Oni tam měli den předtím dětský den, oslavovali, protože se koná na fotbalovém hřišti, tak tam se konal dětský den v sobotu, no a v neděli tam byl ten dechovkový festival.
0: Pro dědečky a babičky.
1: Jo, já říkám, chlapče, jak to ty vystihl?
0: Krásně.
1: Protože kůň je jednou hřívětem a člověk je dvakrát dítětem. Ano. A tak to je určitě to tak je.
0: To mě pobavilo.
1: Já říkám, kde na to ty děti chodí na ty rozumy. To je jeden, jak tady říkala paní, jeden humorný, takový, jak ano. My tomu říkáme, výšplechty nebo vejšplechty, jeden za druhým, ale tomu jsme se teda opravdu nasmáli tady tomuto.
0: Dětský den pro babičky a dědečky, to je nádherný.
1: Ano,
0: to je nádherný.
1: Takže opravdu jsme se nasmáli teda oba
0: to
1: dva.
0: Jo, to jo.
1: Takže to by bylo taky,
0: no,
1: samozřejmě vnoučata už jsou dospělá a mývala jsem je tady celé roky o prázdninách, mám 4, jednu vnučku a 3 vnuky, no to je vzpomínek na to, na ty jejich, a co jsme spolu zažili na různých těch akcích a to těch takových samozřejmě humorných scének a to by bylo na celou noční linku, takže to nebudu zdržovat a dám zase prostor někomu jinému a mějte se moc krásně.
0: Dobrou noc.
1: a držte se všichni, držte se nad tím horkem a ano. U nás je sucho, teda ano. Sucho a velmi teplo.
0: Teplo, ano.
1: Takže všude dokola prší, jak říkají, a syn volal, že u nich prší, oni bydlí v Dvůr Králové nad Labem, že tam prší skoro každý den a dokonce...
0: Opravdu?
1: V zoologické zahradě, že měli, teď nevím, jestli říkal v sobotu, v neděli, že je takový nějaký vír, takže tam udělal nějaké škody, stromy vyvrácel, tak se to tam, on tam dělá zoologa, zoologické už přes 40 roků, takže je to tohle, tak tím žije celý život,
0: no,
1: tady tím nepostižený, tady to udle tou svou prací, no je to jeden z lidí, který, jeho práce je jeho koníček, takže...
0: To má štěstí a je to nádherná zoologická zahrada, mám jí moc ráda.
1: Ano, on už tam pracuje, říkám, od útlého mládí, nebo od teenagerského roku začal od začátku. Takže takhle.
0: Děkuju, paní Aničko, dobrou noc.
1: Mějte se krásně a dobrou noc všem.
0: Paní Ažice, k Aničce přidám zprávu od paní Marušky, ta ji napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Srdečně zdravím, paní Chládková, mě vždy pobavil v noční lince pan Láďa z Kančích hor svými trefnými příspěvky. Vy jste byla jeho srdeční záležitost. Máte pravdu, Maruško, a já musím říct, že jsem ho měla moc a moc ráda. A není to tak dlouho, co jsem si na něj při nějaké příležitosti vzpomněla. Tak se podívala nahoru na to nebe a říkám, Láďo, jestli pak to je tak zařízené, že nás vidíte. Jestli to tak prostě je. Bohužel to se dozvíme všichni, až jednou budeme stejně tak na tom jako pan Láďa nebo ti, co nám odešli. Pan Ota z Kamenického Šenova svými milými příspěvky také Marušku potěší. Pěkně maloval a pracoval s dětmi a písničkami. Hermánková by byla milá. Příjemnou dobrou noc, napsala Maruška. Maruško, moc děkuju za příspěvek do noční linky. Další písničku bude zpívat Jiří Korn, Té, co snídá.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku, ve které si už 51 minut povídáme na téma, kdo vás nejvíce rozveselil v poslední době. A vyptávat se budu i dnes prvního muže, který se dovolal do noční linka, tím je pan Václav Skatovic. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer.
0: Tak pane Václave, kdo vás v poslední době nejvíce rozesmál, rozveselil?
1: Prakticky sehnal jsem na internetu film.
0: Promiňte, pane Václave, že vám ještě skočím do řeči, jestli můžete vypnout rádio nebo jít do jiné místnosti, protože je tam ozvěna a posluchači by to špatně slyšeli.
1: Už je to lepší?
0: Ano, děkuju.
1: Tak, stáhnul jsem film, je někdy 60. let, natočil ho Jurij Ozerov a jmenuje se Velká cesta Jaroslava Haška Šedou Rusí. Jestli vám to něco říká?
0: Ne.
1: No a je to vlastně jako satira a je to prapůvodce vlastně jako, nebo je to, dá se říct, jako autobiografie Jaroslava Haška. A tam vlastně vznikal román Dobrý voják Švejk. A protože ho vlastně nedopsal, tak odpisoval ho pan Vaněk. Tak v tom filmu je prakticky nastíněný konec toho románu, který vlastně ten pan Hašek nedopsal. Jo? A to mě právě vždycky pobaví tenhle ten film, protože on tam vlastně nastínil mentalitu českých lidí.
0: Jo.
1: Tak a to mě pobaví vždycky. A protože se na pana Haška vlastně jako trošku zapomíná.
0: To máte pravdu.
1: Jo, tak je to prostě film, který mě baví pořád. I když Voják Švejk je pěkný, ale jako ten konec toho románu měl být vlastně, co je konec toho filmu.
0: Je pravda, to jste mi připomněl, že skutečně se v dnešní době už na pana Haška zapomíná a kdyby se nedávali občas v televizi přesně voják, Dobrý voják Švejk, tak by už vůbec to vymizelo. Já si pamatuju, že táta ten vždycky čet jako Dobrého vojáka Švejka a smál se u toho a mamka vždycky říkala, podívej se, já nevím, co tomu tátovi furt je na tom tak smíchu. Tak jsem hned tu knížku vzala a četla jsem si už jako holka. Máte pravdu.
1: Jasně. A tam je právě humor.
0: Ano.
1: No, a humor i trošku černý humor a tak dále, ale on tam právě v tom konci vlastně nastínil to, jak se vlastně lidi chovají dneska. Je to pořád stejný. No, když vezmete třeba, já nevím, obecní volby nebo různý
0: satirické
1: záležitosti, tak je to pořád stejný.
0: Jo. Jenom se, jak vždycky říkám, jenom herci se mění v uvozovkách.
1: Herce se mění, přesně tak. A jako víte, dneska se říká lokajové. Dneska jako vlastenec, jo, je všelijak nálepkovaný nebo tohleto, ale ty lokajové jako byli za CK a dneska zase jsou jinde. Jo, to jsou takový zvláštní lidi. No. A já nevím, já se možná považuji za vlastence, protože mám rád tyhle ty věci a mrzí mi to, že to je humor, jo, dneska se dělá sranda, jo, a
0: tak.
1: Ta sranda, tak. Jako, jo, jak říkal pan Horníček, humor je humor, tam nemusím používat prostý slova.
0: Úplně třeba, s vámi souhlasím.
1: Pan Menčík třeba použil slovo, já nevím, prostý jednou, dvakrát za vystoupení, ale v pravé chvíli.
0: Tak, ještě se to hodilo, jo? Přesně tak, každý to vzal.
1: Tak.
0: Úplně vím, o čem mluvíte.
1: No, taky Jurij Ozerov, Velká cesta Jaroslava Haška a Šedou Rusí. Jo, je to vlastně taková autobiografie. No. A tak asi měl ten konec vlastně dopadnout, jak psal ten román, že jo, o dobrým vojákovi Švejkovi, který jednou bude u každého vlastně doma. Tak ten pan Vaněk nějak jako nedodělal, nějak by to mělo být.
0: No moc děkuju, pane Václave, i vám za váš příspěvek do noční linky a přeju dobrou noc.
1: Já taky děkuju, že jsem se dovolal a přeju krásnou, i když tak krásný i když pozdní večer.
0: Tak, dobrou noc.
1: Tak jo, dobrou noc, nashledanou.
0: Pan Bohumír napsal, v poslední době se rád dívám na opakované snímky mistra Bína nebo sladkárnu na Facebooku. Z ničeho nic se nám vyklubal pan mistr Sládek a dává rady pro celý národ. No a tak bych mohl pokračovat do nekonečna. Rozesměje mě i vnučka, když spěchá ke slípkám pro vajíčka, napsal Bohumír. Děkuju i za váš příspěvek, pane Bohumíre. Teď už Pavel Novák, Nádherná láska.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Před chvílí byla půlnoc, přesunuli jsme se pomalu, ale jistě do středy 24. června a stále si budeme povídat o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. Co nebo kdo vás v poslední době pobavil? Umíte si udělat legraci sami ze sebe? Platili jste ve škole třeba za třídního baviče? Kdy jste se naposledy bavili například v divadle, v kině, ve společnosti? Možná vás umí pobavit váš čtyřnohý kamarád? A nebo, jak už několikrát v první hodině zaznělo, vaše vnoučata či pravnoučata? Stále se budu těšit na telefonním čísle 731 800 900 na vaše telefonáty, nebo mi také můžete napsat, a to na adresu www.rozhlas.cz/linka, případně na adresu linka@rozhlas.cz. A tu první, tedy www.rozhlas.cz/linka, využil pan Michal a napsal: naposledy jsem se zasmál jednomu slovnímu novotvaru, který jsem si vymyslel. Bylo to v noci před usnutím, v čas, kdy mi fantazie jede na plné obrátky. Uveřejňovat ho však raději nebudu. Také mě onehdy pobavil, byť dosti hořce, zákon schválnosti. Devětkrát vyjdu za denního světla ven náležitě oděn. Sousedku nepotkám. Po desáté se pod rouškou tmy plížím v roztrhaných domácích cárech vynést odpadky a s kým si to náhle nepodávám dveře? Hádejte. Co mě ale vždycky spolehlivě vyvolá úsměv na lících a smát se tomu budu i v hrobě, je anekdota o starém lordu Persim, který poté, co se do sídla schudlé šlechtické rodiny donesla zpráva, že jejich dívka Priscilla pracuje v Londýně jako call girl, prohlásil: taková hamba, člen naší rodiny a pracuje. Tenhle vtip je přesně podle mého gusta. Tenhle vtip je, jak by řekla máma, milionovej, napsal Michal. Michale, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do Noční linky. Teď už Marcias s Luisem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 6 minut po půlnoci, tady už máme další nový den. Já mám tedy půlnoc, někdo už má ráno, ale to já teda opravdu ne. Já vždycky říkám noční lince dobrou noc a že je teprve noc a někdo mi píše, ne, teď už je ráno. To já budu mít hlubokou noc a já věřím, že i paní Magdalena, která se k nám dovolala jako první v té druhé hodině noční linky na téma, kdy si povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil, paní Magdalena volá z Hradce Králové, tak jsem zvědavá, co nebo kdo ji rozveselil. Dobrý večer, paní Magdaleno.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a pochopitelně jako snad každý nebo každý druhý v noční lince prohlásil, že ho nejvíce potěší vždycky vnoučata a pravnoučata,
0: ano,
1: tak
0: ano.
1: Mě je to samý. Mimo to, že si dovedu ze sebe udělat taky legraci a nevadí mě, když ty legraci dělají ze mě i mý přátelé. Já mám pravnočata, který žijí v cizině a když jsou tady na prázdninách, tak mě učí francouzsky.
0: Aha.
1: A já je učím česky a máme hroznou legraci, když se nám to daří komolit. Mýho pravnoučka, když já nepochopím, nebo špatně řeknu přízvuk na jeho příjmení, tak když už mě opravuje třeba po druhý, po třetí, tak on se dovede jako rozčírit a my se s pravnoučkou tomu hrozně smějeme, jak on se dovede rozčílit. Mimo toto už jsem taky říkala, v lince používáme v autě, když nasedneme a já mám startovat, tak oba dva mě říkají, tak nastartuj a jeď. A když jsem měla nějakou poruchu na startéru a nešlo to nastartovat, tak oni prostě to hlasem zesilovali, aby prostě tomu startérovi domluvili, aby jsme mohli...
0: A podařilo se, nepodařilo, že jo?
1: Podařilo.
0: No vidíte, podařilo, a šikulky.
1: Tak. A teď už to mám upravený, takže je to dobrý. Leč jsem východočeška, tak jsem začala poslouchat Dobré ráno středních Čech s panem Honzou Macounem, protože ten má takovou bohatství českého jazyka, že u každého jeho projevu se člověk musí nasmát. Mimo to má svátek, tak bych mu chtěla přes linku popřát hodně zdraví a že se zase těšíme na to, až bude vysílat. Taky vysílá málo.
0: Tak to bude jako... rád, to bude rád.
1: Tak, paní Janičko, já vám děkuji.
0: Taky děkuju.
1: A těším se na vysílání s vámi, protože váš milý hlásek potěší a tak se budu těšit i na písničku.
0: No tak to mám radost, moc krát děkuju. Dobrou noc přeju, paní Magdaleno, naslyšenou do Hradce Králové. Přidám ještě zprávu od paní Blanky, která píše dobrý večer všem. Dnes se nedá smát ničemu, je nedobrá doba. Spolehlivě mě ale rozesmějí scénky ze 60. let. Grossman, Šimek, Bohdalová, Dvořák, Menšík a jim podobní herci. To byl laskavý humor. Dnes ho nikdo neumí. Dobrou noc, napsala Blanka z Přeloučska. Máte pravdu, paní Blanko, já taky miluju Grossmana Šimka. Samozřejmě Grossmana už jsem neměla šanci osobně nikdy poznat. Paní Bohdalovou ano, pana Dvořáka taky ne, pana Menšíka taky bohužel ne, ale jak už jsem říkala, pana Šimka ano. A samozřejmě celou tu plejádu jeho spolupracovníků, ať už Luďka Sobotu, ať už Josefa Dvořáka, ať už Uršulu Klukovou, tak jsem moc šťastná, že jsem v životě měla to štěstí tyto lidi poznat a poznat je i lidsky a že jsem se v nich nespletla. Že jsou bezva lidi i bezva herci, baviči. A to už si myslím, jak to píšete, paní Blanko, že dneska se to nějak vytrácí. Já tomu humoru taky moc nerozumím. Pamatuju si, jak moji mladší kolegové mi nabízeli lísky záměrně, neřeknu na co, a brali to tak, jako že to je čest. A já říkám, to se na mě nezlobte, ale tam byste mě nedostali ani párem koní. A oni mysleli, že si dělám legraci. A já říkám, ne, já tomu humoru, tomu, kam mě zvete, vůbec nerozumím. A absolutně bych se nebavila. Takže si to užijte, ale beze mě. Tak nevím, co si kolegové tehdy mysleli, ale je mi to srdečně jedno, protože já bych se skutečně nebavila. Ale na těch hercích, co jste vyjmenovala, tam bych se bavila vždycky. Tak další písnička, Karel Černoch, taky úžasný to muž, úžasný zpěvák a ve dvojici samozřejmě geniální maďarštiny a podobně s Jiřím. Tak a teď mi teda vypadlo s Jiřím Vimrem, tak už má jméno na jazyku, tak byli geniální. No ale teďkon to nebude v dvojici s Jiřím Vimrem, ale bude to píseň Sen kovbojů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Každý kluk

0: Posloucháte Noční linku, ve které si dnes povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. Já mám na telefonní lince paní Staňku z Otrokovic, která mě o něco požádala, tak samozřejmě jsem vyhověla, protože to je důležité. Dobrý večer, paní Staňko.
1: Dobrý večer, přeju všem, Jani, a moc děkuju za pochopení. Téma jsem zaslechla, srandu si ze sebe umím udělat, ale dnešní situace moc sranda není. Ne, není to drama, jo,
0: ano.
1: Ale přestává nám tu téct voda na Baťově.
0: Ano.
1: Jestli kdo poslouchá, já jsem na třídě odboje a volal i pán z Volkerové. Ve vodárně se neví, kde je porucha.
0: Aha.
1: Jestli ti, co ještě nespí, by mohli trošku pohlídnout kolem svého obydlí, jestli náhodou někde ta porucha není, aby se to mohlo nahlásit.
0: Dobře. Dobře, dobře. Děkujeme.
1: Takže já děkuju. Děkuju moc a přeju všem klidný večer.
0: Ať všecko dobře dopadne. Dobrou noc naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Tak, já přečtu zprávu, kterou napsal František ze Židlechovic. Dobrý večer, Janičko, posluchači Noční linky. Já musím poděkovat slečně Janičce z Jirkova za gratulaci k dnešním narozeninám. Já se vždycky zasměju starším veselohrám, kde hrají třeba Miloš Kopecký, Jiří Sovák, paní Růžičková a jejich vrstevníci. Současné veselohry nemají ten šmrnc, proto se taky stále opakují staré filmy, kdy se tedy pořádně zasměju. Taky se zasměju, když někteří lidé mají ke všemu vtipné a pohotové průpovídky. Musím se zasmát, i když náš pravnouček mě klade otázky. To se divím, kam na to osmiletý kluk chodí, napsal pan František.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnes v noci si povídáme, co nebo kdo vás nejvíce v poslední době rozesmál, jestli si umíte udělat legraci sami ze sebe, kdy jste třeba naposledy se bavili v divadle, kině, ve společnosti, a vyptávat se budu i paní Dáši, která nám volá z Hranic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já jenom teda krátce.
0: Ano.
1: Chtěla jsem říct k té plejádě těch herců, co jste jmenovali.
0: Ano.
1: Ještě bych předala pana Donutila.
0: Ano.
1: Protože jeho příběhy, nebo to, co zažil při cestách a na různých vystoupeních, tak to opravdu se člověk
0: pobaví. Ano.
1: Pobaví, tak ano. A jenom ještě jsem chtěla říct, že k těm vyšpechtům malých dětí, můj synovec, když měl tak ty 2 roky, tak že ho nikde stál a říkal, maminko, že nevíš, na čem stojím. Tak jako říká, na čem teda? No, to je podvozek stromový. No jenže on nedokázal pojmenovat paře,
0: ano,
1: tak si vymyslel podvozek
0: stromový. Krásný.
1: A teď má, že jo, chlapečka, no tak ten jde do školy a byl u zápisu a teď tam měl nějakým způsobem posoudit asi, tak tam byly obrázky 3 jehňátek a 3 dospělých oveček. No tak on prý koukl a říká, to je jasná. Koukl doprava doleva a říká, to je jasná remíza.
0: Ne, to nevymyslíte prostě. No,
1: to je právě, to ani to zpěvá by nevymyslel.
0: Ano.
1: Říká, ne, no tak to podědil po svém tátovi.
0: Ano, ano.
1: Tak to je tak asi všechno.
0: Moc děkuju, Dášo.
1: Šanci někomu druhému.
0: Tak děkuju, dobrou noc, naslyšenou. Přidám ještě zprávu od pana Mojmíra ze Svitav, který využil adresu linka@rozhlas.cz a napsal. Když jsem byl mladší a schopnější, přibrali mě kamarádi do Šermířského divadla, se kterým jsme vystupovali, kam nás pozvali. Hodně na nás chodili děti, tak jsme se snažili dělat spíš legraci než nějaké tragédie. Což se mi hodilo, když jsem jezdil na dětské tábory a hráli jsme si s dětmi na různé příběhy z Bible, byl to církev. Tábor. Teď už jsem starý a mojí společnicí je komtesa Agnes Freja, doktorka felinoterapie a léčitelka depresí, nositelka pruhovaného ocasu. S tou je pořád nějaká legrace. To, pane Mojmíre, věřím. Protože, jak už jsem tady zmiňovala na začátku noční linky, mám kočku Kleopatru, protože když jí tatínek objevil na našem dvoře, tak údajně jí byly 3 roky, jak jsme se pak od veterinářky dozvěděli, tak nám přivedla za chvíli i 3 koťata, aby se to pletlo, takže jsme je všechny vychovali asi do 4 měsíců a pak jsme je úspěšně rozdali. Takže teď vím, protože moje nejlepší kamarádka z dětství Petra má 1 z těch kočiček, tak za ní jezdím, tak vždycky mě hupsne do klína a já se jí omlouvám, že jsem jí musela dát dál, ale že je v dobrých rukou, že se tam má výborně, protože Kleopatra, ta jejich máma, by nesnesla jinou kočku vedle sebe. Je to prostě dáma. Takže když jsem ji viděla na tom dvoře, tak jsem řekla, ta nemůže mít jiný jméno než Kleopatra, protože tady, když jde, to něco jde. Je to tříbarevná kočka, no a na to, jak byla nejdřív placha, tak teď je z ní kočka domácí a máme s ní spoustu legrace. I když musím říct, že asi do těch 3 let si vytrpěla své, protože se pořád jako bojí a otáčí a i po těch letech, co už je u nás a bude to 5 let, tak stále je nejistá. Asi si prožila své. Ale je to nádherná kočka. Takže vám, pane Mojmíre, rozumím, že máte ze svojí Agnes velkou radost a hodně radosti, protože když na vás to chlupaté stvoření skočí, tak i kdybyste měl sebe blbější, jak já říkám, náladu, tak se vám prostě zlepší. Je to prý dokázané i vědecky. Ale mě nemusí nikdo nic vědecky dokazovat, tak to prostě mám. Ta kočička mi zvedne náladu. Tak kdo zvedne náladu vám, to nevím. Možná, že teď vám ji zvednu já,

0: Ještě půl hodina nám zbývá do konce noční linky, takže toho využijeme, nebudu zdržovat. Povídáme si o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil, a vyptávat se budu i pana Boleslava, který nám volá od Kladna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem i vám. A já bych tak navázal na to téma takovým malým humorným vyprávěním, protože většinou ti lidé vzpomínají, co mezi lidma, co mezi sousedama a tak, a ono ty vztahy jsou nabouraný. A tak si myslím, že takový malý veselý vyprávění, že by mohlo taku trochu zpestřit.
0: Tak jsem s ním, pane Boleslave.
1: No, přišel chlápek do Zverimexu a říká: dobrý den, já potřebuju mluvícího papouška. A ona mu říká, prodavačka: ježiši, já nemám už. No, mám tady jednoho, ale on má chybu, on nemá nožičky. A on říká, mluví, a ona říká: tím si pokecáte, ten je inteligentní to. Tak chlápek zaplatí, odnese ho domů, doma ho postaví na lednici a říká: tak a Pepíku, teďka mě budeš jako hlídat manželku. Já jedu na služební cestu na týden a až se vrátím. No a tak po týdnu se vrátil a prvníma nohama jako k papouchovi. Tak Pepíku, co bylo? A Pepík povídal: no, ty jsi ráno odjel, ve 2 hodiny odpoledne přišla manželka s fešákem, no teda ty se šmejdlo proti němu, to by, no prosím tě, skáď to. No on měl aspoň vlasy. No dobře, a co bylo dál? No, sedli si u stolu, dali si litr vína, no a pak se k sobě měli a on je rozeb blůzku, no já ti řeknu, teda ta tvoje ženská tam má prsa, no to se nedá. On říká: dobře, tak to zkráť. No a on říká: no tak pak ji vzal teda do ložnice, no a co bylo dál? No tak to nevím, postavilo se mi péro a spadl jsem za lednici.
0: Pane Boleslave, dobře. Tak doufám, že se posluchači zasmáli, aspoň někteří. A my děkujeme za váš příspěvek do noční linky. Tak já přidám k panu Boleslavovi, to bylo trošku lehtivé, pravda, už je po půlnoci, tak se nad nám to Rada pro rozhlasové vysílání promine. Samozřejmě, kdyby to bylo někde, pane Boleslave, jako mezi kamarády nebo přáteli, tak jasně, ale přece jenom do rozhlasu, ale říkám, je po půlnoci, dobře. Tak paní Iveta, zdravím paní Janičko, vás i nespavce, o dobré náladě spousta propovídek s dobrou náladou, jde všechno líp, veselá mysl, půl zdraví a tak dále. Já sice nejsem škarohlíd, ale jsem spíš vážnější povahy, i když legraci mám ráda. Zdrojem mé dobré nálady jsou většinou děti. Jejich občasné výroky jsou k popukání. Nedávno si dcera stěžovala svému 2letému synovi, že má nemocné uši, že špatně slyší. Malý se zamyslel a rychle došel k závěru. Máš ho rozbitý. Vzal mámu za ruku a vedl ji ke mně se slovy: pojď, babička opraví. Je zvyklý, že ho máma posílá, abych mu spravila díry na gatích. Nebo při návštěvě v zoo se rozčílil na čápa. Čápe, tak už leď pro tu holčičku, teta se nemůže dočkat a ty si tady lebedíš. Cestou domů se ho táta ptal, kdo jezdí po kolejích. Třeba tramvaj, zněla odpověď. Nebo, opáčil otec, druhá tramvaj, odpověděl s naprostou samozřejmostí. Na jaře při prořezávání stromů měli kluci sbírat větvičky. Jeden sbíral a když viděl, že se brácha ulejvá, napomenul ho: brácha, sbírej, až budeš ženatej, tak ti to žena dělat nebude. Podotýkám, že jim bylo necelých 5 let. Řekněte, není u nás o zábavu postaráno? Hezké léto, napsala Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku, ve které si povídáme o tom, co nebo kdo vás poslední době nejvíce rozveselil. A dovolala se nositelka jména, která slavila svátek, musím říct, už včera, paní Zdeňka, kterou srdečně zdravím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. No a dokonce děkuji i Českému rozhlasu Brno, který mě vždycky přeje k svátku k jejich narozeninám. Tak teď to bylo k svátku. Včera jsem poslouchala. Ano. Já jsem takový odpočinkový den a poslouchala jsem Český rozhlas.
0: Tak to je dobře, paní Zdeňko.
1: Přáli. Bylo to moc hezký.
0: To určitě.
1: A jinak teda mě všichni tady přáli. A nejlepší jsou, když přejou ty nejmenší, to jsou ty pravnučky, 4 a 6 roků, tak to je nejkrásnější. A byli tady a takže vždycky se zasmějeme a vždycky mě aj pořádně radí ta 4letá.
0: Ano.
1: Říká, uvař mamince kávu. Protože ona vždycky řekne, já jdu jenom na kávu, mě vnučka řekne. A tak ona už předem, anebo předem řekne, že ona vždycky vnučka řekne, máme tě moc rádi. A tak on odchází a říká už předem, máme tě moc rádi.
0: Všechno, že ho si pamatuje vnučka, pravnučka, ano.
1: Ano, jo, jo, ale ta, já si pamatuju ještě dcera, která má teď 50 roku, která měla 3,5 roku a narodila se mě druhá dcera. A takže jsem přijela z porodnice, že, s balíčkem a ona, byla jsem jí vzácná, protože jsem pár dní byla pryč,
0: ano, ano.
1: Tak pořád u mě stála, tak se dívala a všechno říkám, tak teďka ji vykoupeme, hned rozlila vaničku, teda to bylo hned a mám teď se nají, tak ona tak u mě tak stála a teď dívala, tak já jsem ho nakojila a ona se teď podívá, jsem tam povídá, a jak tady to zpěš?
0: To je co? Že jo?
1: Takže to jsou takové vzpomínky, ale jinak já jsem byla v lázni teďka 4 týdny v Poděbradech, takže jsem té zábavy tam měla hodně. A teda léčení dobrý, ale i té zábavy. Byla tam Alena Antalová, která brněnská herečka, ta byla tak bezvadná, že to byl David Prachař a no tady Rybová, takže jsem tady toto všechno zažila s ním a takže jsme se tak pobavila a byla tam celý květen jsem tam byla, takže to bylo takový příjemný, ten květen byl příjemný, teploučko a takže to jsou takové vzpomínky zábavné. A jo, a teď jsem, co jsem si zasmála v televizi, tak Karel Šíp, tam měl Pavlinu Filipovskou. Uh-huh. Ale to jsem se to tak nasmála. Ona ho nepustila ke slovu. Teď viděl, že je to dcera takového významného herce, že?
0: Ano.
1: No, ale jak ona to uměla s ním, že on byl úplně vedle. Takže to bylo, když se má, on Karel Šíp si dovede dělat srandu i ze sebe. Teda,
0: to je pravda.
1: Srandu si dělá. No. A tak on tam měl, no, jsou to takový, když tam má takový významný herce, no. Takže to bylo, to jsem se zasmála, opravdu. Já nemám ráda takový ty sami vraždy a vyšetřování. A tak to já se nedívám. A tak já mám ráda zábavný a potom soutěže. Tak to taky. Ondřej Sokol, ten je ohromný, taky to je taky.
0: A hodně se tam člověk dozví, přesně tak.
1: Ano, ano, ještě si to zopakuje všechno, ale on je tak dobrý, tak bezvadný, že, ten Ondřej Sokol.

0: pozera. Akorát se mi nelíbí, že zrovna v takových detektivkách, to už se mi tam nelíbí, ale tady z těch soutěží, takže ono v té televizi se najde, jo, někdy, no ale nemám ráda takový ty vraždy a takový teda.
1: Je toho to moc, je toho moc. Ano, je to ano. Pravda, paní Zdenko.
0: Akorát teď se dívám, když byl Buldo z Poděbrad, protože jsem zažila a je to úplně všechno, jak se tam prošla všechno.
1: Poděbrady, že jo, ano.
0: Poděbrady jsou krásný, teda můžu říct, že teda je, všechno jsou krásný, lázně jsou všechny. To jsme ty Luhačovice, všechny jsou krásný, lázně, ale ty, nebo Karlovy Vary, jenom, že Karlovy Vary, já říkám, to je takový město, když to ty Poděbrady, to je příroda. Hmm. To je tam tak nádherný a byly tam soutěže mezinárodní v chůzi, takže jsem tam měla tolik zábavy. To, takže to jsem si, první se mě nechtělo tam jet, protože já furt Hodonín, to je tady moje, jezdím, ale...
1: Že to bylo jako jezdit. Daleko, že jo, ale přece
0: no,
1: jenom,
0: no,
1: když
0: ale,
1: je tam člověk jo, měsíc stráví, tak je to
0: ale
1: hezké.
0: Naši mě zavezli a zase pro mě přijeli, takže to bylo dobrý. Takže jsem si teda užila takové a vůbec těch umělců z té
1: tak
0: Prahy.
1: To je dobře. Moc děkuju, paní Zdeno. Děkuju i vám za příspěvek a zdravím.
0: A já
1: zdravím,
0: vám děkuji za písničky.
1: Děkuju, já děkuju.
0: Dávejte jich víc trošku.
1: Kdyby to tak šlo. Děkuju, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kdy se naposledy pobavila paní Marie z Vysočiny, to se dozvíme právě teď. Dobrý večer, paní Marie.
1: Já vám řeknu, já jsem takový tvor a vždycky mám do sebe tak štěstí, že se sejdu zase, mám přátelé, kteří jsou taky veselí. A i ve škole, jak jsem byla takový, jak se říká, že člověk je směj, když jsem se začala smát, tak potom jsem nemohla ani přestat. Znáte to někdy?
0: Ano, ano. A za břicho se popadáme, no, jak se říká.
1: Ano. Toho by bylo hodně. Ale vzpomněla jsem si na to, jak moje sestřenice, když měla malého klučíka, kterému byly asi 4 roky, tak se nějak ptali, jak se dostal na svět, nebo tak ona mu říkala, že ho porodila a ukazovala mu, ona byla po operaci srdce, tak, že ono takhle, říkala mu, že ono sedla pod srdcem taky, ano, jak se to říká.
0: Ano, ano.
1: No a ukazovala mu do sela snad nějaký jizvu, já už nevím, jak to bylo, a tak on být tak soucitně byl k ní takovej jako hodnější, ale
0: ano,
1: jenom chvíli. Ale pak se stalo to, to mi vyprával její maminka, babička, teda toho kluka, se na něj zlobila a šla na něj s metličkou a on jí povídal, co mě biješ, když mě neporodila, když jsi dědečka, když jsi porodila dědečka.
0: To je, na co nepřijdou děti, že jo?
1: A tak to jako, na to kolikrát vzpomenem, když takhle se sejdem a je to takový dost legrační dědeček.
0: Porozený
1: babičkou.
0: Babičkou, ano. No,
1: Ale tak je moc věcí takových hezkých. Má se člověk víc smát než mračit.
0: Je to pravda.
1: Každý má jinou povahu. Ale
0: je to pravda. Prostě se smíchem je to lepší, no. Stejně se nepomůžeme, i když se mračíme, že jo. Prostě tak to je.
1: No, pochopitelný, no, no, ale já teda opravdu řeknu to, že jsem měla štěstí na takový kamarádky, spolužačky, kdy jsme byli, no až to jsme byli i káraný. Znáte to, jak se člověk ale nikdy rozesně, a my jsme tak rozesmáli třeba celou třídu. Protože, a to říkala maminka, smích je nakažlivý. Tak jako, no, ale tak je to dobře, když se člověk trošičku směje. Ono je toho smutný okolo nás dost, tak
0: přesně
1: je
0: tak.
1: Lepší, když se smějeme. Tak jo.
0: Moc krát děkuju, paní Marie, a zdravím na Vysočinu. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně. Přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání Noční linky, a to už tento čtvrtek 25. června, kdy mě bude zajímat nebo budou zajímat vaše zážitky z prázdnin. Jestli si vzpomenete na některý z nich, který se vám nikdy nevymaže z paměti. Co pěkného jste zažili o prázdninách? Kde, kdy a s kým to bylo? Možná máte prázdninových zážitků více. Tak budu stát o to, abyste se s námi o ně podělili. Dnes už se na vás těší kolegyně Jarka Barboříková ze zlínské redakce a Jarku bude zajímat vzpomínka na letní tábory. Jestli jste jezdili na ně jako děti, nebo jste je objevili až později třeba jako lektoři. Byly pro vás tábory zdrojem nezapomenutelných zážitků a přátelství? Rádi bychom slyšeli vaše příběhy a vzpomínky, píše Jarka. Co vás na táborech nejvíce bavilo? Byly to hry a soutěže, noční bojovky, táboráky s kytarou nebo snad dobrodružné výlety do přírody? Tak já si vzpomínám na jeden, kdy jsem byla jako 14letá na výměnném táboře v Německu a tam vlastně začaly moje umělecké sklony. Protože jsem tam za Českou republiku vlastně sehrála celý ansábl divadelní, zpívací, tančící. Zkrátka dobře, jsme se tehda tak říkajíc po Německu, teď si dělám legraci, vycajchnovali a měli jsme nejlepší program. No a tam si mě taky všiml jeden muzikant, tehda z Lovosic. A když mě bylo 15 let, tak protože všichni jmenoval se pan Čech, já na něj moc ráda vzpomínám, Jirka Čech, tak šel za mým tatínkem, protože spolu dělali ve stejné továrně, jestli bych mohla s nima zpívat. A tak to všechno začalo. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková. Tak to byla moje vzpomínka na tábor.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Z rozhlasových Verneovek jsem tu v Divadle pro vaše uši vybíral. No, už je to pěkně dávno. A na vaše prosby, abych v tom zase někdy pokračoval, dojde právě dnes. A jak už to ve Verneovkách bývá, budou to především příběhy mezi nebem a zemí. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jedno budou mít ty dnešní kousky z archivu v našem divadle pro vaše uši společné. Všechny ty slavné Verneovy literární příběhy pro rozhlas adaptoval novinář a spisovatel Ondřej Neff. Společně s ním otevřeme tři příběhy plné napětí a dobrodružství s tím, že budu věřit nebo doufat, že vás tak říkajíc chytnou a třeba si je pak najdete doma v úplnosti nebo někde jinde v knihovně. Začínáme s honbou za meteorem. Kdo všechno chce získat to doslova zlaté vesmírné vejce padající k zemi?
2: Tak nejprve. Jméno?
3: Jmenuji se Dean Forsythe.
2: Stáří?
3: 45 let.
2: Odkud?
3: Občan města Watsonu, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Alžbětině ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
4: Již před 100 lety amatérští hvězdáři neúnavně zkoumali noční oblohu a nezřídka bylo jejich snažení korunováno úspěchem. Pan Dean Forsythe platil v tomto oboru za prvotřídní kapacitu. Žel? Nebyl sám, kdo se ve městě Watsonu před 100 lety amatérským zkoumáním hvězdné oblohy zabýval. Takže je na řadě tento pán. Jméno?
5: Jmenuji se Sidney Huddleston.
4: Stáří?
5: 47 let.
4: Odkud?
5: Občan města Watson, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Morrisově ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
4: Stop! Už na prvních dvou listinách jsme svědky vzniku sporu zásadního významu. Dva učenci. Oba amatéři. Oba občané jednoho nepříliš velkého města v jednu jedinou chvíli, na vteřinu přesně, dosáhnou toho, po čem všichni amatérští i profesionální hvězdáři touží. Objeví nové kosmické těleso. Jak pan Dean Forsythe, tak pan Sidney Huddleston oznámili objev oficiálním, tedy profesionálním hvězdárnám.
3: Panu řediteli hvězdárny v Pittsburghu, Pensylvánie. Dáno ve Watsonu 24. března 1891. Z tohoto důvodu vás prosím, abyste výsledek mého pozorování k vědomí vzal a spolu mi potvrdil přijetí tohoto listu, abych jim pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil, mohl prokázat i prioritu svého objevu. Přijměte, pane řediteli, ujištění mé nejhlubší úcty, v níž se znamenám vám odaný Dean Forsythe.
4: Pan Sidney Huddleston se obrátil na ředitele hvězdárny v Cincinnati ve státu Ohio.
5: Zajisté náleží mi právo, abych byl považován za autora tohoto objevu, zasluhujícího si, aby byl zařazen do současných letopisů astronomických. Za tím účelem dovoluji si vám poslat tento list, abyste mi laskavě potvrdil jeho dodání. Přijměte, pane řediteli, mé srdečné pozdravy a ujištění mé dokonalé úcty. Doktor Sidney Huddleston.
4: Dovoluji si upozornit na jednu pasáž z dopisu podepsaného jménem Dean Forsythe.
3: Abych jím pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil...
4: O to totiž šlo v první fázi honby za záhadným kosmickým tělesem. Šlo o honbu čistě pomyslnou, na jakou jsou hvězdáři zvyklí. Mohou své povolání vykonávat jen za bezmračné oblohy. Přesněji řečeno, před 100 lety tomu tak bylo. Nuže? Po osudném 16. březnu nastalo ve Virginii prach špatné počasí a hvězdáři amatérští i profesionální měli vynucenou dovolenou. Až po době běda dlouhé se počasí umoudřilo. Co se stalo potom? O tom svědčí místní tisk. Předevčírem, v pátek 17. dubna v 9 hodin, 19 minut a 9 vteřin večer proletěl se závratnou rychlostí neobyčejně veliký meteor západní část oblohy. Zvláštní okolností přitom jest, že byl, jak se zdá, meteor ten v týž den a v touž hodinu objeven dvěma nanejvýš vynikajícími občany města Watsonu. Jedním je pan Dean Forsyth, druhým pan doktor Sidney Huddleston. Oba se ve svém městě těší všeobecné vážnosti.
6: Podvodníku!
7: Ignorante!
6: Šarlatáne!
7: Zloději meteoru!
6: Lupiči astronomických objevů!
7: Skvrno na tváři božské vědy astronomické!
6: Hanbo veškerého hvězdářství!
7: Po seznámení s vámi by se Koperník styděl za slovo hvězdář!
6: Před vámi by týž v hruze odporu utekl!
4: Tak to nějak se častovali doposud ctihodní pánové Dean Forsyth a Sidney Huddleston, jak patrno z části dochované korespondence. V těchto dnech však ještě nikdo netušil, že všechny tyto mrzutosti jsou jen drobnou nesnází ve srovnání s tím, co mělo přijít. Novou kapitolu v dramatu oznámil článek ve francouzském listu La Presse, který reagoval na zprávu hvězdářské observatoře v Paříži. Pozor! Pařížské hvězdárně podařilo se zjistit, z čeho se meteor skládá. Paprsky vyzařující z meteoru podrobeny byly spektrální analýze a z pořadí čar dala se s jistotou rozpoznati podstata meteoru. Jeho jádro, obestřené svítícím obalem, z něhož vycházejí zkoumané paprsky, není povahy plynné, nýbrž pevné. Není však z čistého železa, jako většina meteoru, ani z chemické směsi, z nichž někdy bludná tato tělesa utvořena jsou. Meteor jest ze zlata, z ryzího zlata, a nebylo-li dosud lze odhadnout skutečnou jeho cenu, je z toho jen ta příčina, že nebylo možno změřit spolehlivě objem jeho jádra. A teď znovu pozor. Důležité. Jméno?
8: Zephyrin Xirdal.
4: Stáří?
8: Je mi 31 rok.
4: Bytem kde?
8: V Paříži.
4: Kdeže?
8: Pokud chcete tvrdit, že tak činím na útraty svého mohovitého strýce, bankéře Lekera, pak vám řeknu do očí, že jste prach zprostý lhář, prosím. Po rodičích jsem zdědil rentu 15 000 franků ročně. No a jelikož se o peníze nezajímám a nikdy bych své vlohy k matematice natolik neponížil, abych se uvolil počítat peníze, svěřil jsem zprávu oné renty strýci, ten se v peněžnictví vyzná podstatně lépe než já. Mým zájmem je fyzika a nic než fyzika. Pokud se domníváte, že v mé pracovně je nepořádek a že se zde válejí kupy knih, přiznám to bez mučení, nečtu je už dobrých 20 let. Studuji jen jednu jedinou knihu a tou je sama příroda. Den za dnem listuji jejími stránkami a prožívám nádherná dobrodružství. A to je to jediné, na čem mi záleží, zkoumáním dynamosféry. Například...
9: Zephyrin Xirdal je můj synovec. A to je jediné, co já, bankéř Robert Lecaire, považuji za užitečné sdělit vašemu ministerstvu.
4: Tak. Toto jsou dvě zajímavé ukázky z dokumentace, které uvádějí na scénu mimořádně důležitého partnera v tomto dramatu. Je jím francouzské ministerstvo vnitra. Či spíš jedna jeho velmi důležitá část, či oddělení, chcete-li. Toto oddělení je obdařeno honosným názvem, ale lidová mluva má pro něj jednoduché, stručné a výstižné slovo špionáž. Ano, o synovce bankéře Lecaire se francouzská špionáž zajímala do té míry horlivě, že neváhala nasadit technický prostředek, který byl v té době novinkou,
8: Fonograf. Nejstarší zařízení pro záznam zvuku. Poslechněte si Xirdalův hlas z válečku označeného číslem 1. Jde zřejmě o nejstarší záznam, jejž agenti špionáže učinili.
10: Vyzařování?
8: Energie! V nezvažitelné částečce hmoty jsou skryta nesmírná kvanta energie. Zvuk, teplo, elektřina, světlo jsou jejím pouhým projevem. Energie čistá, takřka přepuzená nebo sublimovaná, může existovat jen za mezemi hmotných světů. Obklopuje tyto světy
10: dynamosférou.
8: Ano, slyšeli jste dobře. Zefirin Xirdal, dnes už zapomenutý geniální fyzik, byl první, kdo pronikl do hlubin atomárního světa a díky svému prozření pochopil, jak nesmírné síly se v něm skrývají. A jelikož špioni a policisté nebývají sice geniální, avšak chytří, ano, zvětřili dobře, že pan Zefirin Xirdal je muž, který stojí za pozornost. A tím se jim na mušku dostal i pan Lekér, jeho strýc. V archivech se nalezlo několik desítek fonografických válečků, na kterých jsou zaznamenány soukromé rozhovory strýce a synovce. Pro vytvoření obrázku nám postačí jedna ukázka.
10: Ani jediný strýčku.
11: Ani jediný santým.
9: Ale strýčku jsem řekl. Nedostaneš ani zlámaný groš.
8: Nechci zlámaný groš, strýčku. Potřebuji 3000 franků pro tvoji banku. Je to pakatel, máš přece miliony.
9: Miliony mám, protože zbytečně nerozhazuji ani santimy, ani franky, natož pak 1000 franků.
8: 3000. 3, strýčku, pouhé 3000. A není to rozhazování, je to dobrá investice.
9: Dobrá investice?
8: Ano. Pokud tě to zajímá, ukážu ti to na svých rovnicích. Tak tedy, uvažujme energetickou úroveň rovnou mocnině hmoty a úměrnou rychlosti.
9: Nechci rovnice, chci přístroj. Kdybys přístroj měl, fungoval by. Přitáhl by meteor? Přiměl by ho k dopadu na libovolném místě na světě?
8: Samozřejmě. A proč to, strýčku?
9: Protože ten meteor je ze zlata. Je celý zlatý, chápeš?
8: Ale to já vím od jak živa, tedy přesněji řečeno vím to už 3 dny.
9: A to také víš, že cena meteoru je 6 bilionů franků?
8: Ale mýlíš se, strýčku, jeho cena je 5 800 miliard, tedy při současném kurzu zlata na pařížské burze.
9: Nechápu, já nechápu, jak někdo může tak lehkomyslně, tak fanfaronsky, tak opovážlivě nechat ležet ladem 6 bilionů franků ve zlatě.
8: Má vina není tak velká, strýčku. Vždyť meteor nestojí 6 bilionů, nýbrž pouhý.
10: Dostejte!
2: Škoda, škoda, škoda. Nedozvíme se, jak skončil poutavý rozhovor geniálního fyzika a geniálního finančníka. Fonografové válečky mohly pojmout jen pár minut.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Další společnou rozhlasovou prací obou pánů Ondřeje Nefa a Jiřího Horčičky jako režiséra, respektive všech tří dohromady společně ještě s Žilem Vernem samozřejmě, byla cesta kolem světa za 80 dní. Odvážné putování pana Phileas Fogga, takto člena slavného anglického reformního klubu, který se na základě bláznivé sázky, ale to už se nesluší prozrazovat, stejně to asi nejspíš znáte sami, a tak se raději vraťme zpátky na začátek celého příběhu právě mezi členy reformního klubu.
12: Svět je tak velký.
13: Býval velký, milý Sullivane.
12: A co pak se snad zmenšil, milý Foggu?
13: Včera přinesl Morning Chronicle zprávu, že byla zahájena jízda na trati Great Indian Peninsula Railway z Rotalu do Allahabadu.
12: No a to znamená?
13: No to znamená, že je možné celý svět objet za 80 dní, pánové.
12: Ne.
13: Ano. Prosím, počítejte se mnou. Londýn, Suez, 7 dní.
14: 7?
13: Odtud lodi do Bombeje 13 dní.
14: 20?
13: Za 3 dny jste vlakem v Kalkatě.
14: 23?
13: Odtud vás loď dopraví do Hongkongu za 13 dní.
14: 36?
13: 6 dní to trvá do Yokohamy.
14: 42?
13: Přes Pacifik do San Francisca 22 dní.
14: 64?
13: Vlakem do New Yorku 7 dní.
14: 71?
13: A za 9 dní vás loď dopraví zpět do Londýna celkem
14: 80 dní,
13: ano, pánové.
9: Ano, 80 dní, pokud se nepřihodí nic nepředvídaného.
13: Nepředvídaného? Ten pojem neznám, pane policejní řediteli.
9: Nemusíte ho znát, pane Fogu. Zde v hale reformního klubu se v skutku nemůže nic nepředvídatelného stát, ale tam venku na trati...
12: A vy myslíte na trati Great Indian Peninsula Railway?
9: Přesně tak. Oh. Tam se může stát cokoliv.
12: Samozřejmě, pan Foxy neuvědomuje rozdíl mezi teorií a praxí.
13: Naznačujete tím, prosím, že jsem mluvka?
15: Ale pánové, ale pánové...
12: Když si pan Fox myslí, že cesta kolem světa je možná, ať ji vykoná. Můj list Morning Chronicle vsází 20 000 liber na to, že není možná.
13: Dobrá, vykonám ji.
12: Kdy?
13: Ihned. Vsázím 20 000 liber, že vykonám cestu kolem světa za 80 dní nebo dříve, čili za 1920 hodin, čili za 115 200 minut.
12: Ujednáno.
15: Rozmyslete si to ještě, pane Fogu.
13: Pánové, dnes je středa 2. října, ano?
15: Ano.
13: Vjedu v 8 hodin 45 minut douverským vlakem, ano?
15: Ano.
13: To znamená, že pokud se nevrátím do soboty, 21. prosince, do 8 hodin 45 minut večer, sázku jsem prohrál, ano?
15: Ano.
13: A nyní, protože mám ještě dosti času, navrhuji...
15: Co?
13: Abychom si zahráli partii whist.

0: Nuže, pane Fogu?
1: Řekl jste něco, paspartůte?
0: Je 9 hodin večer, čili 21 hodin.
1: Vím.
0: Moje zkušební lhůta vypršela a jelikož jste mi dal výpověď...
1: Pak tedy vystupte.
0: Vlak je v pohybu, pane.
1: Pak tedy nevystupujte. Ostatně podle smlouvy máte strávit 24 zkušebních hodin ve mém domě. Tento vlak, do něhož jsme před 15 minutami nastoupili, nepatří k inventáři mého domu, a dokonce nejsme už ani na území Londýna. Tudíž? Výpověď dostanete až po vypršení zkušební lhůty po návratu do Londýna.

0: Dočetl jsem se v Morning Chronicle, že pan Phileas Fogg proplul na palubě parníku Mongolia suezským průplavem a v tuto dobu dlí v Suezu, kde parník doplňuje zásoby vody a paliv.
1: No ovšem, můj list informuje své čtenáře naprosto přesně.
0: Zatím mu tedy cestovní plán vychází. Nemyslíte, Sullivan?
1: Ale má před sebou ještě dlouhou cestu, Ralphe.
2: Je to bláznivý podnik. Jako policejní úředník jsem ho neměl připustit.
0: Připustit? Jak byste mohl zasahovat do ujednání mezi gentlemany?
2: Slovo gentleman a slovo gentlemana už nemá ten zvuk po tom, co se stalo v anglické bance.
0: Je to stejně zvláštní. Odjezd pana Phileas Fogga následoval bezprostředně po loupeži.
1: No ovšem.
0: No, odjel druhého dne, nemýlím-li se.
2: Něco snad naznačujete.
1: Poslyšte, To je zajímavý podnět. Pane policejní řediteli,
2: prosím.
1: Vy jistě máte telegrafické spojení s policejními úřadovnami celého impéria, že?
2: Ano, zajisté.
1: Možná, že byste měl uvážit...
2: Co?
1: Nějaký váš úředník by mohl na pana Fogga dohlédnout. To je asi to, co jsem chtěl říci.
2: Máte snad podezření, že pan Fogg...
1: Ne, neodvažuji se něco takového vůbec vyslovit. Ale spíše jde asi o to, že by váš úředník mohl ověřit, že pan Fogg vykonává cestu kolem světa řádně, tak, jak bylo ujednáno, vlakem a lodí, nikoli jen prstem po mapě.
2: Pan Phileas Fogg je přece gentleman a dal nám své slovo.
1: Ale sám jste řekl, že to slovo už nemá ten zvuk, jaký mívalo. Nuže, pane řediteli?
2: Mám Suezu obratného člověka. Jmenuje se... Jak se jmenuje? Fix.
0: Vy klejete, Stuart?
2: Promiňte, James Fix, to je jméno toho člověka.
3: Jmenuji se Fix.
4: James Fix. Vy jste pan Passepartout, sluha pana Philease Fogga, nemýlím-li se?
3: Ne, sluha ve výpovědi, když dovolíte.
4: Mám to potěšení s vámi společně cestovat. Budeme sdílet lodní palubu až do Bombaje. Už jste si vyřídili formality?
3: Jaké pak?
4: No přece pasové. Musíte mít potvrzení v cestovním pasu.
3: Cestovní pas? Cestovní pas, už vím. To je přece taková ta knížka, kam se dávají razítka a pečeti.
4: Právě.
3: Můj pán má cosi takového, pokud ví.
4: Radím vám tedy, abyste ho vyrušil z jeho siesty a doprovodil ho k britskému konzulovi v Suezu.
3: Takové obtěžování můj pán jistě odmítne. Sám donesu pas ke konzulovi.
4: Což pak pán nikdy neopouští loď?
3: Ani loď, ani vlak a pokud mohu soudit z dosavadní cesty. S nikým se nestýká, nikoho nechce vidět a vůbec bych se nedivil, že ani nechce, aby kdokoliv viděl jeho.
4: Velice zajímavé, velice. Poslyšte, je váš pán muž asi 40letý?
3: Ano.
4: Urostlé postavy?
3: Ano.
4: S nápadnými licousy, které vroubí jeho přísnou tvář?
3: Ano.
4: Má kaštanově hnědé vlasy a na temeni mírně prořídlé.
3: Popisujete ho správně. Vy jste se snad s ním setkal?
4: Ne, nikdy. Jen tak jsem se domníval, tedy nezapomeňte, ke konzulovi s pasem. Naschledanou, ještě se uvidíme. Musím si ještě něco vyřídit na poštovním úřadě. Naschledanou.
3: Naschledanou.
4: Ne, pana Fogga jsem nikdy neviděl. Za to jsem si důkladně zapamatoval popis, uvedený v zatykači na pachatele loupeže v anglické bance. Stuart, policejní ředitel Scotland Yard. Londýn, stop. Vaše podezření potvrzeno, stop. Zloděje Fogga stopují, stop. Zatykač pošlete do Bombaje, stop. Podepsán Fix, detektiv, stop.
3: Jaká nádhera. Tolik hudby, tolik barev, tolik skvostných úborů. Nikdy bych nevěřil, že se Indové dovedou tak radovat.
5: Radovat? Milí příteli, to, co tu vidíte, není nic jiného než pohřeb.
1: zemřel Rádža Bundelkunsky.
3: A ta žena zahalená do závoje?
1: To je bez pochyby vdova.
3: A, vdova po bohatém Rádžovi.
1: Co je?
3: Nesměl bych být Pařížan, abych věřil na upřímnost jejího smutku.
1: Ta žena má mnoho důvodů ke smutku. A ten jeden je nejdůležitější.
3: Ale jaký?
1: Po 10. fanfáře bude upálena, aby mohla na onom světě sloužit svému manželovi. Podívejte, kněží snímají závoj.
3: Je krásná, vidíte. Škoda mladé, krásné ženy. Jiný kraj, jiný mrav. Co je? Tamhle ten pán chce se mnou mluvit. Dovolíte, abych se na chvíli vzdálil? Děkuji. Podívejme, pan Fix je tu také.
4: A slovíčko, příteli.
3: Ano.
4: Je to tady. Právě došel z Londýna zatykač na vašeho pána.
3: A co? Jsem ve výpovědi.
4: Musíte se mnou spolupracovat, jinak se vystavujete nebezpečí, že budete obžalován ze spoluviny.
3: To snad ne.
4: A záleží jenom na vás.
3: Pro mě, za mě. Zatkněte si ho, tu ho máte.
4: A teď to nejde.
3: Proč by ne, jen ho zatkněte, ať už jsem z té šlamastiky venku. To byl taky nápad, opouštět Paříž. Proč to nejde?
4: Po dobu smutečných obřadů koloniální správa nesmí vykonávat své funkce. Ani guvernérův úřad, ani policie, dokud Rádža nebude spobelněn.
3: Rádža a jeho vdova? Podívejte, jak upřeně se na ní pan Fok dívá.
4: Do té doby jsem bezmocný, ale potom spadla klec.
1: Paspartoute.
3: Prosím, pane.
1: Koliká ta fanfára to byla?
3: Třetí, pane.
1: Připravte pistole, 15 jardů konopného lana, vrhací nože, láhev petroleje a libru, ne, 2 libry dobrého střelného prachu. Tu ženu osvobodíme.
3: Vždyť zmeškáme vlak.
1: Do odjezdu příštího vlaku nám zbývá 12 hodin.
3: Pane, přece nebudete riskovat život kvůli ženě, kterou ani neznáte.
1: Chtěl jste snad říct, nebudeme. Přece byste nechtěl zůstat stranou při tak velkolepém podniku. Vy se též můžete přidat, pane. Pane?
4: Fix je jméno mé. Už jsem se vám 7x představoval, pane Fogu.
1: Ještě nikdy jsem neviděl tak dobře střežený pohřební průvod. Myslel jsem, že alespoň v noci. Jenže tihle brahmíni nespí ani v noci. A navíc Paspartu.
4: Kde se toulá ten roztomilý Pařížan?
1: Vzal nohy na ramena a ztratil se. Tušil jsem, že v něm není nic dobrého. Člověk, který mi dokáže přinést noviny o 2 minuty dřív, je schopen vše.
4: Mně osobně je té mladé ženy také líto, ale nelze jít čelem proti zdi. A my stojíme proti něčemu, co je mnohokrát horší než zeď. Ozbrojených strážců jsem napočítal na 60. A věřte mi, že tihle členové sekty škrtičů dovedou se svými hedvábnými šňůrami a zakřivenými šavlemi obratně zacházet.
1: Dobrá. Sedma. Vyčkám do poslední chvíle a pokud se nenajde vhodná příležitost, využijí příležitosti nevhodné.
4: Nerozumím vám.
1: Tu mladou ženu zachráním za každou cenu, prosím. Je to moje povinnost jako člena reformního klubu.
4: Jak to myslíte?
1: Znáte snad nějakého člena reformního klubu, který by odmítl zachránit ženu před upálením?
4: Času vám nezbývá. Kněží přistupují k hranici s pochodněmi.
1: Tak tedy, kupředu.
4: Zadržte! Ne, nedělejte to.
1: Puste mě. Jak se opovažujete, já vás...
4: Ne, stát!
1: 9. Co to? Rádža se vstyčil na hranici, vstal z mrtvých. Případ zdánlivé smrti.
5: Na kolena! Padněte na kolena!
1: A to je přece Paspartu!
5: Udeřte čelem o zem!
4: Dav ho poslechl, nikdo se nedívá, bere vdovu do náručí.
1: Rychle pomozme mu, Paspartu, tady jsme!
3: Pomozte mi, omdlela, ale teď rychle, rychle,

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Už teď slyším ty výtky, proč z těch krásných starých inscenací nenabídnu víc. Ale berte prosím divadlo pro vaše uši jako vzácnou příležitost představit aspoň ty střípky, které si pak najdete jinde ve vysílání. A taky můžete slyšet hlasy herců, kteří to za mikrofonem skutečně uměli. A tyhle nahrávky jsou dnes už vzácným unikátem. Jako například Verneovka Carův kurýr, neboli Michail Strogov v režii Ivana Holečka. To je právě taková ta knížka na dobrou noc, nebo když člověk večer nemůže spát. A možná si při ní vzpomenete i na slavné filmové zpracování. Tak všechno dobré a s divadlem pro vaše uši zase někdy brzy naslyšenou.

0: Už jsem měl na jazyku, že jste novinář právě jako já a že váš list vychází téměř v takovém nákladu jako do Daily Telegraph.
1: Oho, v neděli o 12 000 vyšším, zejména jsou-li v čísle moje reportáže. Ano, ano, ano. Psst. Slyšíte? Pozor. Vidíte? Kousek papíru v okně. Sám tam nedosáhnu. Pomůžete mi nahoru?
2: Ne. Já jsem lehčí. Vysaďte vy mne.
1: Jo, já vás znám. Na papíru je určitě nějaká zpráva. Vy si ji přečtete a vyhodíte ven, abych já nevěděl.
0: Ale fuj, jak můžete takto uvažovat?
1: Tak dobře.
0: Hlavně nemařme čas. Ukažte.
1: Dejte to sem. Ale akce připravená. Okamžitě přijeďte do Irkutsku.
0: Ukažte. Přepadení paláce velkoknížete shromážděno 200 mužů.
3: Velkokníže nic netuší. Sangara.
4: Co se tu stalo?
0: Nic, pane poručíku, nic. Protahovali jsme si údy. Vězeň má potřebu pohybu. Račte pochopit.
1: Patra sapristy. Nalejme si čistého vína. Pane poručíku, prosím vás, kdo byl v této cele před námi?
4: Před vámi? Proč bych vám to neřekl? Seděl tu Ivan Ogarev.
1: Zpráva tedy byla určena jemu.
0: Ticho, buďte hlubče.
1: Já hlubec? Copak nechápete, že tady je nám ta informace pramálo platná?
4: O jaké informaci mluvíte?
1: Tady máte a čtěte. Někdo to sem hodil, protože nevěděl, že Ivan Ogarev je už pryč.
4: Sangara.
0: Vy znáte to jméno?
4: Nikdy na ně nezapomenu. Tak se jmenovala jedna žena. Žila v domě mého otce. Byla ve spojení s tlupou řemeslných vrahů a lupičů. Otec ji odhalil, ale stačila ho zabít. Moje ubohá matka se zachránila útěkem. A nikdo ji od té doby nikdy neviděl.
0: Takže tato žena je ve spojení s Ogarevem.
4: Tuhle zprávu se okamžitě musí dovědět její veličenstvo.
5: Vždyť irkutský velkokníže
3: je carův bratr.

0: Ano. Musíme jednat. Neprodleně. Jednat. Ztráta každé vteřiny je neodpustitelná. Čas hraje proti nám. Prodleva může být osudná. Zločinec šplhá ke svému cíli na příčkách hodin. Proto...
1: Veličenstvo, kdyby ráčil dovolit.
0: Mluvte, poručíku.
1: Je tedy třeba varovat jeho jasnost vašeho bratra?
0: Velkokníže je v Irkutsku.
1: Je tedy třeba jít do Irkutsku?
0: A koho tam mohu poslat? Komu mohu důvěřovat?
1: Mně.
0: Vám?
1: Tak jako tak jsem do věci zasvěcen.
0: To máte pravdu. Zavoláme proto generála Kysova?
1: Kdyby veličenstvo dovolilo...
0: Máte námitky, poručíku Strogové?
1: Jenom návrh. Čím méně lidí je do věci zasvěceno, tím lépe.
0: Jste chytrý, Michale Strogové. Jenže ani generál Kysov není hlupák. Jak mu vysvětlím, že zmizel jeden z důstojníků palácové ostrahy? Myslíte, že si vašeho zmizení nevšimne?
1: Já pomohu z vězení těm dvěma novinářům. A vy mne pověříte jejich stíhání.
0: Originální. Zápletka jako z francouzského románu. Milujeme francouzské romány. Michale Strogové, váš nápad přijímáme. Vysečkejte, až napíšeme velkokněžeti osobní depeši. Přiznáváme se, že jsme vzrušeni. Zápletka se zaplétá, až je všecka

0: Ano, zapletena. Ale jedno vám nařizujeme, poručíku Michale Strogove. Ne, poručíku, ode dneška kapitáne Strogove. Vaším úkolem je dodat našemu bratrovi velkoknížeti depeši. Nechceme, abyste pátral po Ogarevovi, nechceme, abyste se s ním jakkoliv střetl. Nechceme, abyste vědomě křížil jeho plány. Takové je naše přání. Takový je náš rozkaz. Přísahejte na svou důstojnickou čest, že rozkaz splníte.
1: Přísahám, vaše veličenstvo.

0: Hej, hospodský! Je tu někdo?
1: K službám, vaše blahorodí.
0: Přines něco k snědku, ale rychle. Potřebuji taky vyměnit koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale s těmi zvířaty...
0: Potřebuju koně.
1: Slabou hodinku tu byli před vámi dva pánové, jacísi cizozemci. Sám nevím, proč úřady dovolují takové svoloči, aby se po zemi pravoslavné potulovala. Pfuj! Koně vyměnili psi, bídně zaplatili a já teď pro vaše blahorodí mám jenom dvě vysílené mrchy.
0: Jeden Francouz, druhý Angličan.
1: Zdálo se mi tak, blahorodí. Řečí evropejskou hovořili snad po německu, snad po taliánsku. Čert se vyznej v těch hatmatilkách. Jen jednomu slovu jsem dobře rozuměl.
0: Nuže?
1: Irkutsk. Měli namířeno do Irkutska. Přes celou zemi. Ukrutná dálka.
2: Jídlo a koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale koně...
2: Cože ty pse, budeš se mi protivit?
1: Naprosto ne, jasnosti, ale koně má zamluvené tady ten pán.
2: Tenhle? Vidá, kdo jsi?
0: Nikolaj Korpanov, kupec.
2: Dobrá, kupčíku, zde máš.
0: Nemohu přijmout, pane. Já ty koně potřebuju.
2: Cože?
1: Ne, nebýte ho, pane.
2: Tady máš místo peněz, hlubče. Tak kde jsou koně na rybáku?
1: Už je přepřahají vysoko prevoschoditelstvo a jídlo nechám nanosit do bríčky, když vaše milost dovolí.
2: A ty mi příště nechoď do cesty, rozuměl jsi?
0: Ano, pane.
2: Jsi mi nějak povědomý. Někde jsem tě viděl. Jakže se jmenuješ, mizero?
1: Koně jsou připraveni.
2: A čerta by tě vzal, spěchám.
1: Hrubián, vy ale krvácíte, pane. Naďo, Naďo!
3: Poroučíte, pane?
1: Naďo, přines trochu teplé vody a nějaké plátno. Hned vás ošetří, pane Korpanove. Je to šikovné děvče.
0: Tvoje služebná?
1: Děvče pro všechno. Pomáhá v kuchyni, uklízí i koně dovede ošetřit.
0: Takovou bych mohl potřebovat.
3: Už jsem tady, pane. Nebojte se, nebude to bolet.
0: Poslyš, jak ti říkají?
3: Naďa Fedorova, pane.
0: A odkud pocházíš?
3: Z Irkutsku, pane.
0: Nechtěla bys někdy znovu vidět svoje rodné město?
3: A jak?
0: Jedu do Irkutska. Kdybys chtěla.
1: Počkejte, to je moje služka.
0: Vidíš tohle?
1: To je carova pečeť.
0: Víš, co to znamená?
1: Ano, ano, vaše prevoschoditelstvo. Naďo, zbal si věci.
0: Ještě jsem se tě nezeptal, Naďo, jestli mě chceš doprovázet.
3: Ano, ráda, pane.
1: Spíš nějaký důstojník, ale snesl ránu knutou do obličeje. Ne, já už na tomhle světě ničemu nerozumím.
4: Myslím, že my dva jsme největší hlupci v dějinách novinářství.
5: A proč si to myslíte, Blaunte?
4: A rád vysvětlím, Žolivete. Projeli jsme Vladimírem, Nižním Novgorodem, Kazaní, Permem.
5: Překročili Ural a přes Jekaterinburg jsme se dostali do Omaku.
4: Až jsme se dostali do jakési díry.
5: Kolivan se to tu jmenuje.
4: A to vše, aniž bychom měli nejmenší příležitost a nejmenší důvod spojit se telegraficky. Já s redakcí Daily Telegrafu a vy...
5: S redakcí Deníku Le Matin. No, pokud jde o příležitost... Ta by tu nyní byla. Podívejte, pokud se nemýlím, tohle je telegrafní stanice. Za to důvod k telegrafování, ten zatím scházím. V tomhle koutku světa se neděje pranic, co by moji redakci mohlo zajímat.
4: No, ovšem na druhé straně podívat se dovnitř můžem, ne?
6: Pánové jsou cizinci?
7: Proč tě to tolik zajímá?
8: Mluvte s ním zdvořileji.
7: Proč mám s telegrafistou mluvit zdvořile? Toho určitě potřebovat nebudu.
8: Jděte.
5: Ano, my jsme cizinci.
6: To jsem věru rád. Už dlouho toužím potom, aby moji stanici navštívili cizinci.
5: A proč to?
6: No, protože z Kolivanu bude spíš telegrafovat cizinec, než obyvatel Kolivanu.
9: Logika uvažování toho člověka je úžasná.
10: Jak dlouho ta vaše touha trvá?
6: Právě tak dlouho, jako tahle stanice. Už 14 let, pane.
10: Kolik telegramů si, teda jste, odtud vyslal?
6: Právě 14. Vždycky ve výroční den otevření stanice telegrafují do hlavního města. Jsem zde ještě. Stop. Ivan Nikolajevič Uspenský. Stop.
10: Těší mě Blount. Stop.
11: Mohl byste mít tu čest a podat 15. telegram v dějinách této stanice?
6: Budu šťasten, pane.
10: Co chcete telegrafovat, prosím vás?
11: Hned uslyšíte, milý kolego. Adresa? Redakce deníku Le Matin, Paříž, Francie. Dnešní datum. Máte to?
6: Ano, pane.
11: Dobrá. Následuje text. Setník sarské gardy Michal Strogov, bez pochyby poslaný panovníkem se zvláštním úkolem do Zauralí, upadl nedaleko městečka Kolivanu do rukou lupě lupičů.
10: Jak to víte u čerta?
11: Díval jsem se z okna, příteli.
10: Oh, na mou věru, blíží se sem skupina jezdců, vypadají velmi, velmi nevlídně a v jejich středu, no ovšem, je to Strogov. A spolu s ním jakási dívka.
11: Slyšel jste pana Blounta? Jeho poutavé vyprávění též připojte do mého telegramu.
6: Jak si přijete, prosím. Lituji, pane, ale dál už nemůžete diktovat.
10: Proč to? No,
6: protože bandité utrhli dráty. Poroučím se, pánové. No tohle... No tak pane!
12: Zmiz, hlupáku, dokud je čas. Musím zatrasit dveře.
10: Pane poručíku!
12: Jsem kapitánem.
10: Ne.
0: Jsem Nikolaj Korpanov, prostý kupec z Rostova.
10: Jo,
0: za žádnou cenu mě nesmíte prozradit, nařizuju vám to. Ne, prosím vás o to.
10: A když vás prozradím?
0: Ogarev mě nechá popravit.
10: No, to by bylo zajímavé líčení pro Daily Telegraph.
11: Ne, jenže když pana Strogova neprozradíme, on odhalí spiknutí v Irkutsku, dopadne Sangaru a Ogareva a to bude mnohem zajímavější líčení než obyčejná poprava.
0: Ale pánové, napadlo vás, co udělá Ogarev s vámi, až se vás zmocní?
10: Co pak by s námi mohl udělat?
0: A proč? No vždyť přece vaší zásluhou se dostal do žaláře.
10: Ale proč by měl mít něco proti nám osobně?
0: Ano.
10: Vždyť my jsme nejednali sami za sebe.
0: Ano.
10: Já jednal za redakci listu Daily Telegraph a tady kolega Žoliver...
11: Za svou redakci deník Le Matin Paříž.
10: To jistě každý pochopí.
13: Výborně. Tři ptáčci v jedné kleci. Nezbývá, než zmáčknout.
2: A můžu vás ujistit, že dokážu mačkat, jak se patří silně.

starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a

starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starým.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.